0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli děckař. Dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den.
0: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíce zajímalo?
1: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. Mm-hmm. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
0: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
1: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace, takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
0: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
1: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
0: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
1: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože v každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
0: Vy jste udělal chyby?
1: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
0: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
1: Tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky, nebo vás někdo seřve, nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
0: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
1: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
0: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z té legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
1: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně taky ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory. Občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
0: Říká Cyril.

0: Cyrile Matějku, jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych se ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak neúplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
1: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, který vědí, jaký to je, tak zrazují svoje děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskorna té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete, 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou

0: zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let a mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, snažší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz a je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného, a tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubař, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco je špatně, že jo? Když to vlastně mu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
0: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: A co je tím sluncem pro vás?
0: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byly protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval a ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: Jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
0: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý, což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá, že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se a vy potřebujete jakoby usnout a když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned, jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život a to je strašně náročný, takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytně nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo. Takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní. I'm done.

0: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby ji mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
1: No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
0: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
1: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt. A bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
0: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, aby jste se nerozsypal?
1: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
0: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
1: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každý, jo, a teď se na vás seběhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
0: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
1: Mojí.
0: Jak dlouhé to období bylo?
1: 2 měsíce.
0: Vypráví Cyril Matějka.

0: Cyrilem a Matějkou, já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, nebo naopak?
1: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. Mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té svý knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný, že...
0: Jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
1: No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
0: Hezky.
1: To tam máme.
0: Máte výběr.
1: Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. A, takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani z takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k té dětské doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak, že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jako, že
0: možná proto jste se sám stal tím pediatrem?
1: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
0: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
1: Zvláštní, no tak to se přiznám,
0: že něco specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
1: No já mám pocit, že my totiž, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
0: Tam žádné babské rady nefungují.
1: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže, no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med citron čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
0: Proti babským radám teď naopak brojíte.
1: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
0: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
1: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
0: Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Mm-hmm. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
1: To zúročuju.
0: Tak zúročujete.
1: No, je to tak.
0: Jak jste se k tomu dostal?
1: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
0: Takový ústřední životní omylek.
1: No, já jsem chodil do divadla na Dobežku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály do větších divadel, pak se zjistil, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde ze zadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
0: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
1: No, ani ne.
0: Nevím, jestli byla ta možnost.
1: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel. Takže,
0: tak to bych neřekl.
1: No tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal o studu, nebo se nepřeřek, nebo tak. No teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.

0: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
1: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi a to jsme, to žádná
0: to
1: příprava.
0: To už je dnes legendární video.
1: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
0: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
1: No vůbec, vůbec. Já jsem, přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku a takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
0: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa a byste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
1: Aha. Ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
0: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří.
1: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
0: že
1: bych si půjčil dítě a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
0: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
1: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích má jako rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu, takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
0: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
1: No, to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
0: Nepouštíte hrůzu.
1: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to nestalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, že něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
0: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
1: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata a třeba ty, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo a i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu a vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
0: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
1: Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc a asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka, takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil. Nám i těm rodičům.

0: Vnímáte nějaký posun třeba v té osvětě rodičů po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa? Je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
1: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně se mi to povedlo. Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
0: To možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zas nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
1: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moc si nevyskakuj. A nebo když vy
0: jako
1: začnete
0: s kolegu lékařů?
1: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
0: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
1: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo, nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější a řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuji smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
0: Jako víc se hlídáte?
1: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
0: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí? Co chcete, abychom my rodiče věděli?
1: No, teďka mám, přišly mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
0: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
1: No je, inspirace je nekonečná. Jo, jo.
0: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
1: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví, no, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
0: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
1: Mám.
0: Nebo to necháváte plynout?
1: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
0: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
1: Taky díky moc.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích Archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kovalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, houslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové. Starší nahrávka s Jivo Cicvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondorangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové z naší generace, Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem z Husovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Maker s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

A už nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tohle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madame. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové, 25. července pak jedou na festival bluegrassový Čtyřlístek do Ploukonic a třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežené a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární Joan Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později 15. srpna zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha. Nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné. To je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Hermanově městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Hermanova městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Rolníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaké jako svoje ideje a nějaké svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahradnická. Jeho jméno je synonymem pro mořeplavbu. Jeho příběhy oslovují generace. Svou stavařskou kariéru začínal jako zedník. Jachtu Niké si postavil v roce 1968 ve sklepě svého panelákového bytu. Stala se druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět. Richard Konkolský. Jeho cesta začala plavbou na dřevěném prasečím korýtku na odtokové strouze rybníka v polských Kovalech, kde žil jeho praděda. Svůj první závod přes Atlantik absolvoval v roce 1972 a potom pokračoval v okružní plavbě kolem světa. Obeplul ho 3x a získal řadu mezinárodních ocenění. Dobrodružství s Richardem Konkolským tentokrát na vlnách rozhlasových záletů začíná. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodil se v Bohumíně, hodně sportoval. Jako absolvent stavební průmyslovky se živil od roku 1963 do roku 1972 jako stavař. Ve 24 letech se poprvé podíval na moře a o 3 roky později se vydal na svůj první námořní závod, ve kterém doplul jako vítěz. Svět obeplul sám jako první obyvatel suchozemského státu na jachtě dlouhé přes 7,5 metru a vytvořil řadu světových rekordů. Teď se slyšíme na vlnách rozhlasových. Tak jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání putovat na rozhlasových vlnách. Dobrý den, Richarde.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím vás i samozřejmě všechny posluchače. A možná hned na počátku trochu upravím, vy teda jste si udělali domácí úkol, až budu potřebovat napsat životopis, tak se na vás obrátím. Trochu závadí, že jsem postavil Nike v paneláku, poněvadž to bych asi ten panelák musel zbourat, ono se to dostalo ven do světa a každý si myslí, že jsem to fakt stavil. Tam jsem začal a dělal jsem tam malé části, ale samozřejmě tam bych tu loď nepostavil, poněvadž bych ji nedostal ven, tak nakonec jsem ji skládal v Lachemě v Bohumíně, kde jsem dělal investiční výstavbu.
0: Takže jste v panelákovém sklepě nebo bytě stavil jednotlivé díly, které jste podle předem definovaného plánu, který jste si nakreslil, poskládal pak dohromady.
1: Přesně tak.
0: Já v ruce držím knihu, kterou jste mi dal při našem osobním setkání na Horečkách. Jmenuje se Sám na Nike kolem světa. Moc za to děkuju. Když odlistuju na konec knihy, čtu: Mirko, jsem v přístavu. Samota skončila. Musíš přijet a užít si to tady se mnou. Odpověď vaší ženy: to víš, že přiletím, ale čeká tě ještě dojezd do Polska. Poláci chystají velké uvítání. A vy odpovídáte: popluješ se mnou na palubě Nike, kruh osamělé plavby kolem světa jsem uzavřel. Teď mohu plout i s posádkou. A vaše žena vám odpovídá: milý Ríšo, moc tě objímám a gratuluji, že jsi to dokázal. A se mnou všichni Čechoslováci, kteří ti 3 roky drželi palce. Popište mi prosím, Richarde, ten pocit, když jste poprvé slyšel svoji ženu.
1: Poprvé jsem svoji ženu slyšel, když jsem stavil akci Z záchodky přívoze v rámci výuky stavařů. Já jsem o něco starší, protože tam chodila na brigady a vlastně já jsem se oženil v 19 letech. Velmi brzo, daleko jsem dotáhnul k vodě, k jachtingu, k lyžování a podobně. Samozřejmě bez jejich podpory bych ani tu plavbu jako neudělal, jo, protože nám se narodil kluk v roce 70 a 72. jsem odjel na plavbu kolem světa. To, co citujete, tak to je vlastně komiks, to je trošku jako zpracované, aby to bylo jednoduché pro děti, je tam hodně, vlastně to je, všechno jsou obrázky. Ve skutečnosti to bylo trošku jinak, jo, teda. My jsme drželi samozřejmě tehdy kontakt hlavně písemně, jo. Buď telegramy nebo písemně a dopisy. Jo. Všechno dopisy, měl jsem lodní poštu, takže jsem poslal tam a zpátky. No a ten závěr, tak to, já jsem sice byl v roce 74 na 3 měsíce doma, poněvadž Mirka měla přiletět za mnou s Ryšou, ale nakonec jim vzali pasy, takže nemohli, takže já jsem stáhnul letenky a přijel jsem na Vánoce domů. No a pak jsem samozřejmě zase pokračoval, takže když jsem vyjel na závod, tak ten závod trval 60 dnů. Já jsem hodně psal, tak Mirka zařídila vydání první knížky, dostala tenkrát 20 tisíc korun honorář, takže to bylo na letenku, to stalo 19,5 tisíce, takže přiletěla za mnou do Spojených států na 3 týdny. No a tam jsme vlastně projednali celou tu další plavbu kolem světa. No a pak jsem ji viděl až za rok a půl a zase při závěru té plavby. A takže ona přiletěla za mnou do Anglie, do Plymouth, kde jsem vlastně uzavřel ten kruh osamělé plavby kolem světa. No a společně jsme potom pluli do Polska.
0: Richard Konkolský.

Bude-li sčítat, na mořích a oceánech strávil celkem 5 let. Urazil vzdálenost, která odpovídá desetinásobnému obvodu země.

0: obsluhovat. No ale jak Jurek přijel k nám do Newportu, jak se to dověděla, tak řekla, ne, ty jsi babra, já ti to odpouštím, jo, takže no, pojďte se obeplout svět, aby člověk něco z té plavby, na plachetnici, abyste člověk z té plavby něco měl, aby zažil, tak to chce fakt 5 let, jo, to je takové minimum, které bych řekl přijatelné a rozumné. Já jsem tu plavbu udělal za 3 roky, no ale to bylo většině ve zhonu. Samozřejmě udělal jsem další 2 plavby kolem světa, ale to byl závod, mezinárodní závod, ten závod trval 10 měsíců, tak to už tam nešlo o poznání světa nebo lidí a, nebo přírody, tam šlo vyloženě o sportovní výkon. Ale 5 let, já bych jako, to bych bral.
1: Vy jste vlastně všechny své cesty dokumentoval. Jenom mi řekněte, ten čas na to obeplutí asi se nezměnil za posledních 30-50 let. Prostě vítr fouká pořád stejně. Možná ty jachty dokáží díky sofistikovanějším plachtám, lze-li to vůbec dosahovat možná někdy větších rychlostí, ale nepředpokládám, že by v tom byl velký rozdíl. Opravte mě, pokud ano.
0: No, rozdíl je dost veliký, protože ta technika jde kupředu, jo, velmi rychle. A samozřejmě, pokud bychom měli takovou tou klasickou plachetnici, tak tam to je víceméně stejné. Ty proudy jsou stejné, ta pasma větru jsou stejná. No, ale v dnešní době vlastně díky kosmickému výzkumu už máme carbon fiber a prostě ty plachetnice, pokud řekněme plují kolem světa v závodě, tak samozřejmě jsou daleko mohutnější, mají, já nevím, až 25 metrů délky, jsou to vícetrupé lodě, mají hydrovznašedlo, takže se vznášejí. No a ta rekordní plavba kolem světa, obeplout svět, je kolem 50 dnů, jo, to je šílené, jo. To je jako, no ale to samozřejmě už na to musí být i technika, vybavení, ta plachetnice vlastně je nad vodou, to se drží prostě na vznášedlech, jo, to je jako, to už je jiné, no ale samozřejmě to se běžně nepoužívá pro takový ten zvaný cruising, kde vlastně parta nebo manželé nebo nějaký jedinec chce obeplout svět a přitom ho poznat.
1: Já jsem vždycky říkala, že když jsem létala na větroní, žila v souladu s přírodou ve vzduchu, jinak to ani nebývá, takže mi to umožnilo ten pohled trošku možná nestranný a nebo z vrchu. Moře, oceán, je to totéž? Když jste zkrátka na moři nebo na oceánu, dává vám to nadhled pro normální život?
0: No, zajistě jo, já jsem zažil takový nezapomenutelný okamžik. Bylo to v závěru té mé první soloplavby kolem světa. Byl jsem, se stmívalo, bylo absolutně bezvětří. Teď se setmilo, obloha byla bez jediného mráčku a vlastně tím, že ta voda byla neobyčejně hladká, jak se říká, jak taninský rybník, tak vlastně celá ta obloha se odražela v té hladině. Takže já jsem, ta loď se ani nepohla, protože jsou mrtvé vlny a ta loď se otřásají, když není vítr, ale tehdy bylo absolutně prostě ticho a to prostě jako kdybych tu loď, tu Nike zapichnul do té mořské hladiny. Takže vlastně měl jsem oblohu nad sebou, samé hvězdy, byl jsem v oblasti, kde jsem viděl, už jsem viděl jižní severku, a velký vůz, ale současně jsem viděl ještě jižní kříž, což bylo fascinující. A vlastně celou tu oblohu jsem viděl pod sebou, tak když jsem seděl na palubě, tak se mi zdálo, jako kdybych se vznášel ve vesmíru. Jo. Pak vyšel měsíc, no měsíc trochu, jak se dostal nad obzor, tak se objevil první mráček, s mráčkem se objevil vánek, ten štěřil tu mořskou hladinu, ty hvězdy se pode mnou ztratily, no a byl jsem zase na zemi.
1: A to je příjemný pád na zem. V záletech dnes se mluvím s Richardem Konkolským.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: O tom, co dokáže počasí, bychom mohli my dva hodně vyprávět. Já teoreticky a Richard Konkolský hodně prakticky. Když se řekne počasí, jakou situaci, jaký moment si, Richarde, vybavíte?
2: No, počasí, takže já musím prvně říct jednu věc, že čím více praxe na moře jsem jel, tím větší respekt mám k přírodě, k tomu moři. Samozřejmě k počasí, poněvadž u toho námořního jachtingu nebo i u normálního jachtingu počasí je součást té činnosti, poněvadž vlastně musíte rozumět, jak vznikají větry, jak to vane, jak se to mění, a speciálně při těch námořních plavbách prostě všechno možné. Já jsem to studoval samozřejmě z knížek, tenkrát nebyly sice knížky, které se věnovaly jachtingu nebo moři, no ale byly knihy, které se věnovaly letecké. A to je vlastně stejně, to jenom se prostě aplikuje, samozřejmě také jsem dělal zkoušky v Polsku, takže jsem prošel celou takovou výchovou vlastně. A tež pro mě byly důležité předpovědi počasí. Tenkrát vlastně nebyly satelity. Třeba já jsem v Polsku, jak jsem jezdil na těch prvních plavbách v těch 60. 70. letech, tak jsem odebíral informace z Prahy, Radio Praha, které hlásilo vždycky jednou denně body, zeměpisné souřadnice různých bodů, a když jsem je pospojoval, tak jsem dostal izobary, dostal jsem fronty a prostě takové ty věci.
1: Ano, výška, tlak, teplota, rosný bod,
2: no, ano.
1: A souřadnice vlastně polohy izobar a středu tlakových útvarů, pravidelná zpráva vysílaná v Českém rozhlase v 8:30 ráno, nebo v Československém, ano, rozhlase. Já to dělal taky kvůli létání. Dělali jsme úplně stejnou věc, měla jsem takový rastr, který už předurčoval vlastně, takže se mi spojovalo snadno, nemalovala jsem do čistého papíru, měl jste ho taky?
2: Já jsem si jako stavař jsem si narysoval mapu Evropy a vlastně všechny ty souřadnice na tom, no a takže jsem to prostě, udělal jsem si kopie té mapky, měl jsem je, takže tam jsem to jako doplňoval přímo na tu mapku. No, hoši Poláci mi měli za genia, no.
1: Jasně,
2: proto jsem si splnul tenkrát.
1: Řekněte mi, Richarde, kdy vás počasí nejvíc vypeklo? Kdy vám způsobilo největší starost? Byla to nějaká bouře?
2: Měl jsem problém. Já jsem samozřejmě si musel vydělat na během té plavby. A v Jižní Africe v Durbanu jsem musel dostavět dům, takže jsem se trochu zpozdil, poněvadž pro tu plavbu těmi nebezpečnými místy, jako Miss Horn nebo Miss Dobré naděje a podobně, je vždy prostě ta nejvhodnější nějaká roční doba. Jo? A já jsem se trochu zpozdil, no a teď jsem schválně jsem neříkal Mirce, prostě, že kdy pojedu nebo tak nějak. No a byl hurikán, ten hurikán přešel a okamžitě za tím hurikánem jsem vyrazil. Ono sice to moře bylo rozbouřené, ale jsem říkal, ono se bude postupně uklidňovat a mezi tím urazím těch 1000 námořních mil, obepluju mi z Dobré naděje a potom z Kapského města zavolám Mirce, že to mám za sebou, aby se nestrachoval. Ovšem, prostě já, tenkrát samozřejmě nebyly ty předpovědi, nebyly prostě ty informace, nebyly satelity. Já jsem vyplul. No a čapnul mě sekundární hurikán. Takže jsem udělal prostě a na tom ještě nejhorším místě, protože jsem byl na okraji kontinentálního šelfu, to znamená v místě, kde ta pobřížní voda pomalinku klesá a pak obyčejně prudce padá do hloubky. A tam, když se prostě ženou vlny, jo, tak se naražejí na to dno, no a zalamují se. No a to, já jsem se zrovna nacházel v tom místě, takže jsem udělal 3 kotrmelce, byl jsem dokonce vyhozen do moře úderem, to byly jedné vlny, musel jsem plavat, abych se dostal zpátky. No a prostě dostal jsem se po, já nevím, 2 dnech vybírání vody kbelíkem, abych se udržel na hladině, pač taniky, masice kýl těžký, který tu přebrancenou loď postaví zpět do svislé polohy, ale samozřejmě, když se dostane voda dovnitř, tak ta váha, taniky by šla ke dnu. Takže první moment záchrany je dostat vodu ven z lodě, no a dostal jsem se zpátky do Durbanu po 14 dnech jsem to zalatal, jak se to dalo, s pomocí přátel, no a vyrazil jsem znovu.
1: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: Díky mému dnešnímu hostovi v Záletech, mořeplavci Richardu Konkolskému, na mnoha místech světa poprvé viděli československou vlajku. Máte, Richarde, ty země spočítané?
1: No, zhruba přes 40 zemí. Uh-huh.
0: 40 zemí, kde viděli naši červenou, modrou a bílou. Setkal jste se bez pochyby s mnoha lidmi, s různými národnostmi, rasami, ale i s nejrůznějšími živočichy. Tak kdybyste mi teď měl říct, jaké setkání na vás zanechalo největší dojem, co vás prostě překvapilo, jaké zvířátko cestou jste někde viděl a bylo to třeba pro vás poprvé, nebo si ho z nějakého důvodu, třeba ať už vám ohrožovalo život, nebo naopak s vámi chtělo plout kolem světa, bylo nějaké takové?
1: No, tak samozřejmě ty první zážitky, to byly na Atlantiku během toho prvního závodu v 72. roce, kde prostě jsem potkal velryby, nebo byl jsem obklopen svíňuchami, jo, kulohlavci odfukovali kolem mě, doslova jsem se mohl šáhnout prostě na jejich hlavy, jo. Delfíni, to byla nádhera. Samozřejmě s tou postupující plavbou těch zážitků bylo stále více. Třeba jsem na Pacifiku zažil stado delfinů, asi přes 200 kusů, kdy všichni najednou začali skákat do vzduchu a prostě plácat sebou o hladinu. To je prostě úžasný pohled. Samozřejmě navštívil jsem Galapágy, tam jsem navštívil tehdy téměř všechny ostrovy, takže tam jsem se věnoval všemožné zvířeně. Tam je dokonce jeden pořadný lachtaní samec honil, takže jsem upaloval před ním, abych prostě byl strach o svůj harem. No, těch zažitků bylo opravdu hodně, ale zase na druhé straně jsem třeba na Tonze lovil velryby s domorodci, protože pro ně to mělo ohromný existenční význam. Samozřejmě tež lovili pomocí harpun, žádné rozbušky nebo prostě vybušniny a podobně. Takže jo, anebo v Austrálii, pokud jsem plul podél velké koralové bariéry, tak tam jsem se celou tu dobu živil lovem. Buď jsem teda, měl jsem pušku tenkrát, tak jsem buď nějakého sele, ale někdy divočáka, nebo divokou krocana, divoké kuzle, nebo divokou kozu, samozřejmě ryby a žraloky a tak různě. To bylo hodně, no, těch zážitků. I se žralokem, jednou jsem chtěl mít velký žraločí zub, který bych si zavěsil na řetízek pod krk. Já jsem sice měl takový zub svého času, ale ten byl malinký. Já jsem pokryl ohromný, veliký. Jo. No a malém jsem na to doplatil, až jsem v australském přístavu, tak na teda přístavu, to byla taková zátoka, zakotvil, hodil jsem návnadu, pak chtěl jsem velkého bílého žraloka, byla návnada na 5mm nerezovém lanku, ten háček byl ohromný, asi 25 cm velký, dal jsem na to návnadu a než jsem to jako usadil, tak fakt to žralok chytnul, jo, a já jsem se jenom, nestačil jsem se otočit a ta loď se rozjela. Rozjela se směrem k
0: žraloku.
1: Jo, a já říkám, co se děje? Samozřejmě ta Nike minula, jela dopředu k té kotvě, minula tu kotvu, tím pádem to kotevní lano začalo čouhat jako dozadu. Ano. Při té rychlosti ta Nike jako zabrzdila, na tomto lano to zabrzdilo, tím pádem ta příce dostala pod vodou. Jo, ta vlna, prostě ta voda v klidném přístavu se vybalila na palubu. No, dále ta Nike nemohla pokračovat, protože ta kotva ji držela, ale ten odpor toho trupu, tak ta loď se naklonila, ale současně jsem viděl vedle té Nike ten žraločí hřbet. No, naštěstí prasklo to nerezové lanko, zařinčelo jak bič ve vzduchu, prasklo do lanovy, no a já jsem akorát se držel toho lanovy a byl jsem rád, že to lanko prasklo a ten žralok odešel. Vedle kotvili rybaři, kteří zrovna měli oběd, takže byli skloněni nad svým jídlem. No a jak slyšeli ten praskot toho lanka, tak zvedli hlavu, ale to už bylo po všem, to byla otázka sekund, jo. A říkají, co blbneš, jo. Jo, co blbneš. No, od té doby jsem samozřejmě už si odpustil toho velkého žraloka, ten velký zub.
0: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: V Záletech dnes mluvím s Richardem Konkolským. Před sebou mám knížku Sám na Niké kolem světa a odlistovala jsem na kapitolu, která se jmenuje Dům pro filmovou hvězdu. Vybavujete si ten příběh, Richarde?
3: Jo, perfektně, tu a motu.
2: Ano, buďte vítán, píše se to, zveme tě na večeři, zasloužíš si pochvalu za svůj výkon, říká vám dáma, která se představuje jako mama, má i svého papa, ano, rozumím, a ten vám dokonce, čtuli správně, nabízí za ženu svou nejkrásnější dceru.
3: To bylo nejednou, dokonce na Madagaskaru mi někdejší královna, protože tam, jak jsem v době, kdy jsem přijel, tak to už byla Malgaši republika, tak ale ta původní královna tam zůstala ve Fort Dauphin, no a tam mi dokonce nabízela dvě dcery najednou a vůbec jim nevadilo, že jsem ženatý.
2: Když mluvím o filmových hvězdách, vy jste veškeré své aktivity na oceánech a mořích zaznamenával. Řekněte mi, kolik času z té vaší plavby vlastně zabral prostor pro dokumentaci? Prostor pro to, abyste mohl i prostřednictvím fotografií filmu o svých cestách vyprávět?
3: No, já bych řekl, že to byly nejvyšší náklady a také nejvíce času, jo. A pokud jsem někde přistál, tak samozřejmě jsem popadnul fotáky, kamery a podobně a vypadnul jsem a prostě lítal kolem a filmoval, setkával se s lidmi, zvídal a podobně. A to psaní mi zůstalo vlastně na plavbu nebo během plavby. Já jsem jako stavař samozřejmě byl zvyklý dělat stavební deníky a to mi nějak tak zůstalo v krvi. Takže prostě já jsem měl jednak lodní deník, měl jsem svůj osobní deník zážitků, nahrával jsem své pocity na magneťák, prostě když jsem ulehl trochu k odpočinku, tak jsem měl vedle sebe magneťák a mikrofon. Samozřejmě tež byl deník radiokomunikace a podobně. No a já jsem nafotil 10 000 fotografií. Tenkrát nebylo jak dnes, žádná digitální fotografie neexistovala, to nikdo neměl ani ponětí. A navíc každý nakladatel měl různý formát, jeden měl velký formát 120x120, jeden černobílý a menší formát a podobně. Filmoval jsem teda na 16 černobílý materiál, samozřejmě to nebyly kamery, že se dálkově ovládali. Jo. To já jsem musel natočit klíčkou pružinu a ta kamera, když byla plně natočena, tak jela jednu minutu. Takže jsem to musel postavit na stojan, natočit kameru, připravit se k činnosti, k tomu herectví, že zmačknout kameru a ta jela minutu. Naštěstí ta kamera vydávala takový zvuk, ona ťukala jako tik, tik, tik, tik, takže jste věděli, co sekundu, jo, tak jste věděli, je konec. Došla pružina, už to dále nefilmuje, tak jste se museli podívat, kde jste skončili v té akci, jo, v tom hraní, že vrátit se zpátky, natočit kameru, pak se rozběhnout, abyste nestraceli ten cenný filmový materiál, doběhnout udychány na to místo, kde se skončili a tam okamžitě se změnit v herce a pokračovat. Takže ono to nebylo jednoduché a samozřejmě na moři ještě daleko horší. Tu kameru jsem musel zavěšovat na různé lanka, kardanové závěsy a podobně.

0: Moc ráda si teď na rozhlasových vlnách povídám o vlnách, které jsou na mořích, oceánech. Mým hostem je mořeplavec Richard Konkolský. Celou dobu to v sobě ždím, Richarde, a chci se zeptat téměř k závěru našeho rozhovoru. Je nějaký moment, který byste si chtěl z plavby kolem světa zopakovat? Co byste si prostě dali ještě jednou, kdyby ta možnost byla?
1: No, těch momentů bylo hodně. Jednak snad ten největší moment, to byl závěr uvítání v Polsku, kde jsem doplul až do Polska s Mirkou, poněvadž Poláci jsou přece jenom národem moře a já jsem měl teda polské zkoušky a perfektně hovořím polsky, teda aspoň hovořil, a tam mě vítalo 10 000 lidí. No, to pobřeží ve Svinousti, to bylo obloženo podle řeky Sviny z obou stran a to samé se zopakovalo další den v Bohumě. To dnes už ani nikdo nedokáže zorganizovat. To jsou momenty samozřejmě ocenění, jo? Ocenění Senátu, ocenění našeho prezidenta, ocenění Českého Senátu, amerického. To jsou momenty, které klidně bych rád jako bral ještě jednou. Proč ne? Ono jako není oceněn jenom pro mě, jo, ale samozřejmě i pro Mirku, jo, která mě celý život podporovala.
0: Jasně.
1: No a pro nás jako Česko, jo, nebo...
0: Československo, potažmo Česko.
1: Československo, že?
0: Pokud byste chtěli Mirku vidět na vlastní oči, stačí nalistovat stránky mého dnešního hosta Richarda Konkolského. A já se tu zrovna na té úvodní dívám na fotografii, kde vedle Mirky sedíte a nad vámi sedí váš syn Ríša. Tak kdybyste chtěli vidět svatou ženu, tak můžu nabídnout stránky Richarda Konkolského, na kterých je. Mimochodem najdete tam i nejbližší další přednášky, kdy dál můžete putovat dobrodružstvími, tak jak to děláme my dnes na vlnách Českého rozhlasu. Poslední otázku každý záletu klade, Richarde, vždycky umělá inteligence. A tady je otázka právě pro vás. Umělá inteligence se ptá, existuje, Richarde, nějaký okamžik z vašich plaveb, o kterém jste nikdy nemluvil ani nepsal, možná nějaká 13. komnata, ale v duchu o tom zážitku víte a je pevně uložen?
1: Ne, já jsem celou dobu se jako... Já jsem chápal, že v tehdejší době to cestování nebylo tak zcela možné. A měl jsem hodně fandu a cítil jsem povinnost, že se musím podělit s ostatními o své zážitky. Takže já jsem poctivě psal ránem tisíce reportáží. Vlastně včera jsem dovezl z tiskárny další knížku, 26. Přitažlivá Polynezie, kde prostě píšu o všem možném, o svých zážitcích, pocitech a podobně. Jedině prostě, co jako, o čem jako nehovořím, tak je to taková určitá 13. komnata, poněvadž je to otázka mého času, který jsem nebyl schopen věnovat svému synovi Ríšovi. Poněvadž prostě to víte, jak je malé dítě a toto, tak těch lidí kolem, vždycky kolem mě bylo plno a prostě vždycky jsem říkal, no počkej. Jo, to je snad jediná 13. komnata, co mám. Jinak já mám vlastně, táhne mi 83. rok, dělal jsem vždycky to, co jsem považoval za správné, do ničeho jsem neskákal bez hlavě, na všechno jsem se poctivě připravoval. A i když se ne všechno podařilo, tak prostě nemám výčitky v tom, že se to něco nepodařilo, protože nevždy se podaří všechno. No. Takže já jsem spokojen se svým životem a samozřejmě veškeré úspěchy patří teda mé ženě, jo? A také Ríšovi, protože jsme rodina. Všichni jsme se vrátili zpátky, jak jsme mohli, jak jsme získali zpátky občanství, tak tady už jsme zase, ono to běží 10 let, no a já... Ještě jsem neskončil, píšu dále, no.
0: No jasně, a my se těšíme, že vznikne nějaká další kniha, díky které budeme moci prožívat dobrodružství, jako teď ta poslední Přitažlivá Polynésie. té, kterou já mám teď u ruky, je napsáno, že kniha je věnována věčným klukům, kteří se nebojí podlehnout touhám. Vy jste se nebál a díky tomu jsme do vašich dobrodružství byli zataženi i my. A mnohým jste byl inspirací. Já moc krát děkuji za dnešní rozhovor na rozhlasových vlnách. Děkuji za poslední setkání, naše společné na Horečkách. Děkuji, že jste mě přijal tak trochu pod svá křídla, tak trochu pod svůj stěžeň. A díky za ten dnešní rozhovor, budu si ho přehrávat v hlavě pořád dokola. Děkuji, Richarde.
1: Já také děkuji vám a děkuji samozřejmě posluchačům a fandům. Prostě to byl vždycky ten stroj, pohonný stroj. Když vidíte, že prostě lidé za vámi stojí a očekávají, takže vlastně i v těch nejhorších momentech a okamžitých vám to dodává sílu a jedete dál. Děkuji.
0: Já moc krát děkuji, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Další vlna veder může zkomplikovat hašení požárů na jihozápadě Francie a investice do elektrické sítě v Česku rostou, připojuje se stále víc solárů. Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a pak se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
2: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
3: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí, reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren i rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun, což je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která poslala podvodníkům 46 milionů korun, nebyla podle zjištění policistů nijak napojena na pachatele. Vyšetřování dál pokračuje, řekla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
4: V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun. Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení a kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.
1: Společnost přišla o 46 milionů korun poté, co žena uvěřila podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky. Na vlakovém hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška až do neděle legiovlak. Tvoří jej 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 20. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibiřské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpátky do vlasti.
5: Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krečovský vůz. Novinkou je výstava v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910 upraveném za druhé světové války na radarový vlak. Komentované prohlídky jsou ve všedních dnech od 14 hodin, o víkendech pak každou hodinu. Legiovlak je v týdnu otevřený do 6 večer, o víkendu o hodinu déle. Vstup je zdarma. Z Trutnova Jana Házová, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou zase vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
1: Na 34. kilometru D5 směrem od Prahy je uzavřen pravý pruh, stále tam poklízejí po včerejším požáru, projedete plynule bez většího zdržení. A silnice číslo 268 mezi Ralskem a odbočkou na Ploužnici je uzavřena, hrozí tam pád stožáru, vedení vysokého napětí. To byly zprávy, časným ránem na Dvojce vás provede Jakub Kaloč.
7: Hezké dobré ráno, já děkuji jednomu ze tří mušketýrů, kteří teď bdí nad mikrofonem. Pepičku, dobré ráno. Ano, a
1: dobré jítro, Kubíčku.
7: Ahoj. Je tu také Lukáš Kamen, který hlídá režijní pult. A no, vlastně vítá vás, přátelé, parta, která tvrdí, nebo si myslí, že to ráno takhle brzké není za trest. Je to další mise, abychom zvládli ten den s úsměvem. Že, Pepičku, ty miluješ vstávání, na tobě to...
1: Mě nevadí, ne, já to nebudu komentovat.
7: Řekni to, nepočkej to, řekni.
1: Ne, jako já nejsem příliš spavej tvor, takže jako nepotřebuju tak jako spát 8-9 hodin denně, ale stávat ve 4 hodiny, to připadám si jak horník nebo slévač. Čas.
7: Já jako dojíčka.
1: Nebo tak,
7: no. Tak, no každopádně, přátelé, vězte, že každé ráno máme dvě volby. Buď to pokračovat ve spaní, a nebo si ty sny v bdělém stavu plnit. To je hezké, že? Tak pojďme si splnit alespoň jeden sen, že tu spolu přežijeme. Krásné ráno. 5:05, 28. července a je úterý.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

5 hodin 9 minutek posloucháte Vaše ráno na dvojce s datem 28. července. Je úterý, vítá vás Jakub Kaloč. A mě přišel minulý týden docela zajímavý dotaz. A tak jsem si říkal, že ho zpracuji a zahraju si dnes na chytrého. Od Mirka, proč se zdá úplněk nad obzorem větší v porovnání se stejným úplňkem, to je sever a jih. Já vám to hned vysvětlím. A já jsem si toho ale vážně také všiml, že když měsíc v úplňku vychází nad ten vzdálený horizont, tak vypadá výrazně větší než stejný úplněk o 6 hodin později nad tím jižním obzorem. A jedná se o pouhou optickou iluzi, jak vysvětlují vědci, ve které hraje hlavní roli náš mozek, jak jinak, že? A jeho neustálá snaha ty objekty podvědomě porovnávat. Takže nízko nad horizontem vidím měsíc vedle stromů, budov nebo kopců, což vyvolává falešný dojem, že ten jeho disk je větší. No a vysoko, když je pak na obloze, se naopak okolo nenachází nic, co bychom s tím měsícem mohli srovnávat, a proto se nám zdá ten měsíční kotouč menší. Takhle jednoduché to, přátelé, je. Krásné ráno.

teploty, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, severovýchod malinko chladnější, tam se asi přestěhují kolem 27 a na horách pak ke 23 stupňům. A já už jsem koukal i krátce na výhled, abychom se na to mohli připravit. Zatím stále platí, že ve čtvrtek mají teploty atakovat hranici 35 stupňů až 38 a v pátek dokonce 39. Tak si držme palce. Krásné ráno.

Můžete si seřídit své hodinky, časy 5 hodin a přesně 21 minutek. Teď na sekundu přesně a je 28. července. No a k 28. červenci se pochopitelně váží jisté události, například jedna z nejznámějších světových ilustrátorek a držitelka ocenění Hanse Christiana Andersena Květa Pacovská by dnes oslavila 98. No a kromě knižních ilustrací se zabývala i konceptuálním uměním, plastikou, prostorovými instalacemi, překrásnými pro mě tedy osobně, ale i knihy pro ní byly určitou architekturou a ta práce Květy Pacovské, ty byly součástí opravdu a jsou prestižních galerií, muzeí po celém světě. Tak, založil kapelu Pražský výběr, byl poslancem sněmovny lidu federálního shromáždění, také ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny, no a také radil Václavu Havlovi. Ovšem mnohem déle se věnuje skládání hudby a komponování filmových skladeb, kterých je přes 60. Michael Kocáb dnes slaví 72. narozeniny, přátelé.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré jitro. Ode dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky a od čtvrtka budou teploty atakovat čtyřicítku. Lidi v těchto dnech čeká extrémní zátěž teplem. Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících 4 týdnů. Dodavatelé energií musí zvyšovat investice do distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit skoro 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy. Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla na magistrátu. Součástí změn má být také etický kodex a povinnost úředníků hlásit možný střet zájmů. Kvůli případu jsou 2 úředníci do konce srpna postaveni mimo výkon práce. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v Baťovském areálu ve Zlíně, má připravena bezpečnostní opatření. Podle mluvčího firmy Marcela Schmidta už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamerový systém a nepřetržitou strážní službu. Kvůli bezpečnosti je nadále uzavřena část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Lékaři vloni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti proto musí operaci podstupovat opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace od žijících dárců.
0: Počasí.
1: Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou zase vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
1: Na 265. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na 75. kilometru D8 směrem na Prahu je na vozovce sražená zvěř, tak tam zpomalte. A na 24. kilometru D11 směrem na Prahu jsou na krajnici silničáři, projíždějte kolem opatrně. To byly zprávy, Kuba má opět slovo.
2: Děkuji Pepičkovi Varšalu, už na nás mává Honza Kovařík, na kterého se můžete těšit po 6. hodině, ale zatím je 5.33, je úterý 28. července. A posloucháte Vaše ráno na Dvojce. A já mám, vlastně ono to bylo překvapení pro spolek, který se snaží už 4. rokem zachránit kostel v Bořislavi na Teplicku. A do jisté míry byl ten nález, já bych řekl, až symbolický. Byla to taková odměna za jejich úsilí, protože při rozebírání báně se na ně vysypaly stříbrňáky. Jo. Tak kluci je mohou třeba prodat, uvidíme, hodit je do zastavárny a bude třeba na opravu střechy.
1: Že to byl jako úkryt, nebo že to byl vzkaz člověče, předchozích generací?
2: Našli ukrytý boží hrob, což se jako obvykle nestává. Je to opravdu jako rarita. A my si ale více poslechneme, chlapci, po písničce, tak vydržte samozřejmě i vy, posluchači, pokud máte zájem. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: A my se v tuto chvíli v 5 hodin a 38 minutek vydáváme na Teplicko, protože Spolek pro záchranu kostela v Bořislavi se věnuje té činnosti a tomu úsilí čtvrtým rokem a prioritou jsou samozřejmě opravy, aby kostel dál nechátral. Ale došlo i na nečekaná překvapení, třeba nález ukrytého božího hrobu, o kterém nikdo neměl tušení. A teď se při opravě kostelní báně objevily i historické stříbrňáky. Já si myslím, že to je částečná odměna za jejich úsilí, ale více se dozvíme od redaktorky Jany Vitáskové.
1: O to větší překvapení bylo, když jsem s ní doma začal manipulovat, že se s ní sypaly mince jak z porcelánového prasátka.
2: Jiří Kolman si tehdy makovici kostelní věže přivezl domů, aby ji vyspravil.
3: Jak jsem ji otočil vlastně náma z hůru, tak z toho otvoru, kde je vsazený kříž potom, tak se začaly sypat mince. S tím smetím, co tam za ty léta jakoby vzniklo odpadem nějakého dřeva, suky tam byly ze dřeva, ocelový kroužek z konce toho kůlu.
2: Spolek pro záchranu Bořislavského kostela, jehož členem je taky Petr Folberger, předal mince restaurátorům regionálního muzea v Teplicích.
4: Snažili se uvést do původního stavu, udělali nám kolem toho nějaký zápis, kde popsali všechny ty postupy, ty kroky, které na tom proběhly na těch mincích. Potom je zakonzervovali, pak po vzájemné dohodě s panem farářem a s muzeem jsme došli k tomu výsledku, že se to vrátí zpátky pro ty další generace.
2: Zájemci si je můžou prohlédnout na fotografiích vystavených v kostele. Podívat se jdeme s Jiřím Kolmanem.
1: Každá mince má svoji takhle složku udělanou.
5: Která teda byla nejstarší?
1: Nejstarší byla tady ta, 1533, Karel V. na tom je tištěný. Tahle byla hodně tenká, ta měla 102 mm v průměru.
5: Takže se lišily i velikosti na pohled.
1: Tyhle ty vlastně byly zhruba stejně veliký, ty měly kolem 2,5 cm.
5: Tak poměrně velký.
1: No, velký mince.
5: Větší než 50 korun.
1: No, to byly, no. Hmm. A tahle ta byla malinká, tak asi na 60 koruna, tahle ta s tím Karlem V. Tady je Leopold, to vlastně za jeho vlády se tady kostel stavěl, typicky Habsburská brada.
5: Ano.
1: Avers.
5: Co tam bylo?
1: Panenka Maria s Ježíškem v náručí. Tohle to provedení to razila mincovna v Kremnici.
2: Nález v kostele svaté Kateřiny obsahoval 7 stříbrných mincí z rozmezí let 1533 až 1702. Z Bořislavy na Teplicku Jana Vitásková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: V 5 hodin a skoro 50 minutek je úterý 28. července a já jsem vás, a přiznám se bez mučení, mystifikoval, když jsem vám před půl hodinkou říkal, že naměříte místy i 20 stupňů Celsia. Přátelé, já jsem měl zaseknutý počítač, je mezi 11 až 15 stupni, za to se omlouvám. Na většině území polojasná nebo jasná obloha, ovšem kolem Zlínského kraje ještě s doznívajícími srážkami. Pršet už by nemělo přes den a ty teploty stoupnou docela výrazně. 25 až 30 stupňů, sever malinko chladnější kolem 23, na horách pak kolem 19 nad nulou a ten zítřek ještě teplejší, 29 až 34 stupňů, severovýchod se 27 a na horách pak v 1000 metrech naměříte kolem 23. To znamená příjemné teploty. Ve čtvrtek 38, v pátek 39.

0: Tak dozněli, my říkáme depešáci, depešmout, Strange Love, no a my už se budeme věnovat trošičku štěstí, budeme rozlamovat a budeme vlastně současně snídat sladké, rozlomíme koláček štěstí, tentokrát s Milanem Steindlerem. A vy se pak můžete po 6. hodině těšit i na Honzu Kovaříka, myslím, že se máte na co těšit. Ten obsah bude velmi zajímavý.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Zapomnětlivost. Tuhle jsem si zapomněl vzít klíče a zabouchnul dveře. Taky hledáte brejle, který máte na čele. Já občas zapomenu, proč jsem vešel do místnosti. Ovšem beru to jako krátkou poznávací cestu bez programu. Paměť je poněkud zvláštní. Zapomene heslo k účtu, ale 20 let starou trapnost uchovává v nejvyšším rozlišení. Einstein prý říkal, že není nutné si pamatovat něco, co si můžete dohledat. To je hezké, jen se ještě vzpomenout, co jsem chtěl hledat. Ale nejhorší na zapomnětlivosti není, že něco zapomenete. Nejhorší je, když si vzpomenete příliš pozdě. Třeba si v autobuse vzpomenete, že jste doma nechali zapnutou troubu. Pak platí, že domov je tam, kde hoří rodinný krb. A co k tomu dodat? Jak říkal John Lennon, to, co zapomeneš, nepotřebuješ.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudí.
4: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
5: Čest práci. Zpátky nejedu.
6: Ty z toho nějak na mě kolejzo. To?
7: Tušíte vůbec, co se tady děje?
8: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
9: Filmová retrosérie Volha.
10: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
9: Ve čtvrtek večer na ČT 1 a v e-vysílání.
11: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
11: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají dnes setkat ve Washingtonu a energetické společnosti v posledních letech zvýšily investice do distribuční sítě. Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a pak se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty až 30 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Ukrajinský prezident Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama, který byl velkým podporovatelem Ukrajiny.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
11: Ode dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky a od čtvrtka budou teploty atakovat čtyřicítku. Lidi v těchto dnech čeká extrémní zátěž teplem. Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících 4 týdnů. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát víc než před 5 lety. Společnost EGD letos investuje 9 miliard korun, před 2 lety to bylo 6 miliard. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren a přibývá také tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba i do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
13: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
11: Vyšší investice do distribuční sítě plánují dodavatelé energií i v dalších letech. Například ČES na ně do roku 2030 vyčlení přes 93 miliard korun. 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
11: Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne pak přechodně až oblačno a k večeru se většinou zase vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
11: Na 265. kilometru D1 směrem na Prahu je stále odstaveno nákladní auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na 34. kilometru D5 směrem od Prahy je uzavřena už jen Krajnice, kde poklízejí po včerejším požáru. Vrak už tam nepřekáží, projedete plynule bez většího zdržení. A mezi 41. a 33. kilometrem D8 směrem na Prahu je omezení, jezdí se dvěma zúženými pruhy, výrazně se nezdržíte, s houstnoucím provozem se to může zhoršovat. To byly zprávy, po nich Honza Kovařík.
4: 6:04 vás vítám do dalšího červencového rána. Tohle je, pokud jde o jeho pořadové číslo v kalendáři, už 28. červencové ráno. Pro mě je to důležité datum, dnes má svátek Viktor. Viktor se jmenoval můj dědeček z maminčiny strany, muž, který, ačkoliv jsem s ním strávil jen velmi málo let a měl jsem dost málo rozumu, dost zásadně ovlivnil můj další život. Pochopte, děda Viktor byl prvorepublikový četnický strážmistr, začínal jako financ na Šumavě a později v Rokycanech se svou manželkou Růženkou přivedli na svět moji maminku Irenu. Já jsem dědu Viktora miloval, byl jsem šťastný pokaždé, když jsme za ním do Rokycan vlakem jeli. Ano, to je ta doba, kdy jsme ještě neměli ani plastový automobil. A byl jsem šťastný za každou chvíli, kterou si udělal, aby si se mnou a s mojí sestrou vyprávěl. Moje nejoblíbenější historka s dědou Viktorem, tou se vždy snažím jaksi demonstrovat své slušné vychování. Představte si to. Sedíme v cukrárně, drtíme lžičkami nějaký ten dortík, když tu najednou k našemu stolku přistoupí dáma. Dědeček vstává, pravou rukou a úklonem hlavy provádí ruku líbám, milost paní, opakuji, prvorepublikový četník, a druhou rukou mi vytne pořádný pohlavek a zasyčí: gentleman vstane, když ke stolu přistoupí dáma. Dědo, díky a všem Viktorům všechno nejlepší k svátku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: High on Emotion a Chris de Burgh jako otevírací skladba úterního playlistu Ranní dvojky. Budete v podobném šoku jako Petr a Jakub, když jsem se jich zeptal. Přemýšleli jste při poslechu té písně, jak stará vlastně může být tahle nahrávka? Mně to napadlo proto, že když nám tatínek ze Sovětského svazu přivezl gramofon, tak tahle písnička byla jedna z mála, které se nám podařilo se sestrou získat na těch krátkých singlových deskách, co se do nich muselo dávat uprostřed to plastové kolečko. A to jsme byli náctiletí, tak tedy 1984, přátelé. 1984, Petr si může hlavu ukroutit ještě teď. No, pojďme hrát tradiční ranní kvíz. Vrátili jsme se s koncem července k tomu, s čím jsme začínali, tedy k hereckým hlasům. A dnes pro vás mám muže, o kterém zatím řeknu jenom pár drobností. Poprvé ve filmu hrál už v 16 letech. Za svůj život se stihl 3x oženit, z toho 2x s touté Španí. Získal titul zasloužilého umělce i dabingovou cenu Františka Filipovského a, zkusím mu to odpustit, fandil fotbalové Slávy. Na začátek indicí dost a dost. První zvuková ochutnávka má všeho všudy 12 vteřin, tak poslouchejte velmi pozorně.
1: Ranní dvojka. Audiokvíz.
2: Já ti věřím. Dal ses oklamat. Ale teď ho musíme nějak zvládnout. V horečce se z něj stává nebezpečný šílenec. Utíkej pro policii. Stanice je hned tady za rohem.
0: Tak co? Není to jednoduché. Co? Kolegové za sklem už zase kroutí hlavou, jako při té informaci o stáří předchozí písně. Vy hlavou nekruťte a zkuste nám napsat. Mailem můžete psát na dvojka@rozhlas.cz, SMS-kou na 702 222 220 a zajímá nás jméno muže, z jehož rozhlasového hereckého umění jsme vám prozatím dali ochutnat všeho všudy 12 vteřin. Nebojte se, až dospívá a dohraje Olympik, dostanete na a šup a třeba to potom bude jasnější.

0: Je to radost vysílat na rozhlasové stanici, která má tak dobře informované posluchače. Mnozí totiž píší, Honzo, stačily jen ty nápovědy, které jste řekl vy, ani jste nemusel pouštět ukázku. No tak typy těchto informovaných posluchačů samozřejmě nepřečtu, ale přečtu některé zajímavé typy. Je tu několik posluchačů, kteří si myslí, že by to mohl být Vladimír Ráš. To se mi tak hezky spojilo se včerejším večerem. U nás večer co večer hrají pohádky o mašinkách, které pan Ráš tak nádherně vypráví. Takže s tím jménem jsem usínal včera, dnes s ním vstávám. Někdo tu píše se třemi otazníky, jestli by to nemohl náhodou být Viktor Price. No proč by nemohl, ale co když není? A možná, že ukázka byla s Alojzem Švehlíkem, napsala právě Šárka. No, řekl jsem, že vám přidáme, slib splním.
1: No tak, Griffine, už jsem zpátky. Nesu ti župan a přikrývku, lehni si na pohovku a vezmi si tenhle lék.
2: Chceš mě uspat?
1: Chci ti pomoct. Máš zápal plic, jde ti o život, co pak to nechápeš?
0: Ano, jakoby ten medicínský tematický moment, který byl v té ukázce slyšet, inspiroval některé z vás, kteří píšete, že to je přece slavný doktor. A já to dál samozřejmě nedořeknu, protože dohrajeme tu hru až do konce. Tohle je Michal Prokop a jeho Bitva o Karlův most. Teda řeknu vám, ty hrajou asi nějaká dobrá stanice.

0: Tak zas taková bitva to v dnešním audiokvízu Ranní dvojky nebyla. V 6.22 už píší prakticky všichni totéž, s několika málo výjimkami, kterým nebudu dělat veřejně ostudu. A to jsem ani nemluvil o tom, že hrával v divadlo u Jana Wericha, že prošel Pardubickým východočeským divadlem, Realistickým divadlem Zdeňka Nejedlého a že hrál ve Zlaté kapličce. Stačilo naznačit, že jde o slavného lékaře a zamlčel jsem, že jde o slavného vyšetřovatele a vy jste to nakonec skoro všichni dali.
1: Audiokvíz odhalení.
0: Za všechny cituji v plném znění zprávu od Jany ze Sence. Dobré jitro, myslím, že je to slavný doktor Cvach, dvakrát manžel Ivanky IX. A třeba taky kuchtík z princezny se zlatou hvězdou, tedy pan Josef Vinklář. Ano, Jano, a ano, i vy všichni ostatní. Chcete mistrovství tohoto barda slyšet v plné rozhlasové parádě? Laďte, přátelé, 1. srpna ve 13 hodin naši stanici. Hrajeme H.G. Wellse Neviditelný. Pan Vinklář tam dokonale září v překladu Jarmily Svobodové a v režii legendárního Jiřího Horčičky.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré jitro. Ukrajinského prezidenta Zelenského dnes v Bílém domě přijme americký prezident Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přijíždí na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Dvoudenní obřad začne dnes ve Washingtonu, zítra pak bude pokračovat v Grahamově rodné Jižní Karolíně, kterou v kongresu zastupoval víc než tři desetiletí. Ode dneška meteorologové očekávají tropické třicítky a od čtvrtka budou teploty atakovat čtyřicítku. Lidi v těchto dnech čeká extrémní zátěž teplem. Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících čtyř týdnů. Lékaři vloni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti proto musí operaci podstoupit opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace od žijících dárců. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v Baťovském areálu ve Zlíně, má připravena bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamerový systém a taky nepřetržitou strážní službu. Kvůli bezpečnosti je nadále uzavřena část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov číslo 33 a 44. Na pardubickém zámku začíná divadelní festival Pernštejnové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapito na rondelu i v zámeckém parkánu. Tématem festivalu jsou láska a vztahy ve všech podobách.
1: Počasí.
0: Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou opět bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
1: Doprava.
0: Na 265. kilometru D1 směrem na Prahu je stále odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte 10 minut před omezením u ruzyňského letiště a na příjezdu do Hradce Králové po silnici 11 počítejte s kratší kolonou. Na úrovni Svinar se srazila dvě osobní auta a zasahují tam záchranáři. To byly zprávy, slovo má opět Honza.
2: 6:30 přejeme šťastnou cestu těm, kteří ranní dvojku poslouchají za volanty. Jsou ovšem i šťastnější. Nejmenovaná posluchačka Ivana Skladna v 6:21 psala ještě tip, že je to Josef Vinklář, ale kvůli tomu to neříkám. A napsala mi tady s usměváčkem: zdravím vás ještě z postele. No bledá závist tedy. Takže vy, kteří ještě ležíte, máte-li ještě chvilku, otočte se na druhý bok a můžete dál zůstat s námi na vlnách ranní dvojky. Aniž byste vstali z postele, vypravíte se spolu s námi do velkého známého a populárního kempu v Beskydech. Zahrajeme vám třeba Eda Sheerana a nebo taky Katapult. A napovíme všem vášnivým hráčům letní pátračky mrazivého léta na dvojce, koho že to hledáme tento týden. Je vysoce pravděpodobné, že také do studia dorazí přední odborník z Českého hydrometeorologického ústavu. Doktor Kaloč si už chystá svoji sofistikovanou předpověď počasí ve vedlejší místnosti hned za sklem a směje se a směje a nemůže přestat. Tak hrajem Ed Sheeran, Shape of You, přejeme vám dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Ed Sheeran vám zlepšoval náladu v úterní ranní dvojce. Na hodinách 6:38, možná i vy plánujete nějakou tu dovolenou po vlastech českých, jak se říkává, a možná i vy reagujete na počasí. Neustále se měnící červencové počasí třeba v Beskydech změnilo způsob rezervací pobytů na horách. Vysvětlím, lidé si místa v ubytovacích zařízeních zamlouvají často až na poslední chvíli podle aktuální předpovědi počasí. Doktore Kaloči, myslí na to, až budeš chystat následující relaci. A tak třeba do jednoho ze slavných kempů na úpatí Beskyd zamířilo o dost méně lidí se svými stany.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balí stany.
2: My jsme v podstatě, když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje. Je přímo u cyklostezky. Myslím si, že i to zázemí, který tady je, vlastně je tady oheň, je tady nějaký bufet, záchody, toalety.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, proč Rožnov?
3: Více zábavy, co dělat.
1: Rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný. Je chladno a prší.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou, víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten týden takové slabší.
1: Kdo si chatku nezamluvil dopředu, má smůlu, volných míst je málo a mizí během chvíle.
4: Vždycky na poslední chvíli zjišťuji, jestli je něco volného, chatky jsou permanentně obsazené celou sezónu, někdo občas vypadne třeba kvůli nemoci a ty volné kapacity se prodají během pár hodin.
1: Potvrzují to i jinde v Rožnově. Hned přes cestu je Rožnovkem. Apartmády tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma. Večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35-40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevíde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: Za starých časů by se i na této stanici ozvalo časové znamení a pak bych měl příležitost říct 6 hodin 45 minut.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: U protějšího mikrofonu kolega Jakub Kaloč, vítej příteli.
2: Hezké ráno, Honziku, děkuju.
0: Za okny tady na Vinohradech dnes opravdu slunečné a ničím nerušené ráno. Bude to tak všude a celý den?
2: No, dobrá otázka. Mám jednu zaručenou informaci. Sněžit nebude, přátelé, té můžete věřit.
0: To si odškrtněte, mrznout pravděpodobně také ne. A co tam máš dál?
2: No, čeká nás opravdu slunečný den, letní teploty, takže jasno nebo polojasno, možná během odpoledních hodin skoro bez mráčku nebe a teploty 25 až 30 stupňů, severovýchod malinko chladnější, k příjemným 23 budou stoupat teploty a na horách v 1000 metrech pak kolem 19 stupňů, ale ta noc...
0: Ano.
2: 9 stupňů místy.
0: No to tak znamená, svatá Anna už to zařídila.
2: Přesně tak.
0: Moje dcera mi na to téma psala, že už teď budou chladná z rána. Otázka, jak to vyjde koncem týdne, že?
2: No, zítřek 34 stupňů, přátelé.
0: A dál už nepokračuji.
2: 38.
0: Nepokračuji. Planeta si vezme antipyretika, jak jsme tady kdysi žertovávali. A vy, kterým se to bude zdát příliš horké, se podívejte schválně na norské předpovědi počasí yr.no. Jsou k dispozici teploty některých koupacích vod tam na severu namátkou 12,9, 14, 18,3. Někde by se určitě dalo ochladit. No, tohle už je katapult. Vždycky, když to tady hrajeme, tak někteří na mě vrhají opovržlivé pohledy, protože já se u toho vlním do rytmu. To víte, prostě...
2: Tak je to tvoje mládí.
0: Tak, je to moje mládí, je to můj kraj a tyhle věci prostě zůstanou v člověku. Pan Hrabal to krásně psal, zůstanou v člověku jako v koze. Tak katapult, někdy příště. 2 minuty po 7:15.

0: 6.50, tu mávám do rytmu rukama nad hlavou, Petr říká, už ti chybí jen zapalovač, no ano, to se nesmí v rozhlasovém studiu. Zavzpomínal jsem na mladé leta na koncertech kapel, jako byl Katapult. Katka píše, nemusíte do Norska, Honzo, stačí Vltava pod Braníkem, bude mít tak zhruba 15 stupňů, už se těším. Vlastně máte pravdu, Katko, však jsem se minulý víkend koupal v kamínku nad Vltavou a bylo to ledové až běda. No tak najděte si nějaké ochlazení a kdybyste naopak na podzim chtěli jet tam, kde řeka je teplá s velkým T, tedy do Karlových Varů, tak stačí vyřešit další kvíz v naší letní pátračce. Nápovědy nabízíme den co den, tady je další z nich.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Od malička jsem měl opravdu znamenitý apetit. Zpočátku šlo jen o kaši, hrnek mléka a pecen chleba, ale můj hlad sílil každým dnem. Čím víc jsem jedl, tím větší hlad jsem měl. Rodiče se mě snažili nasytit vším, co v chudé domácnosti našli, jenže já jsem postupně přestal rozlišovat, co je ještě jídlem a co už rozhodně ne. Moje břicho se neustále zvětšovalo a touha po dalším soustu byla zkrátka k nezastavení. Dokonce ani máma, ani táta nedokázali můj hlad ukojit natolik, abych se nevypravil do světa za dalšími poněkud netradičními gastronomickými zážitky. Hranice našeho chudého domova mi už byly zkrátka příliš těsné.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Inspirace k polednímu obědu nám přinese šéfkuchař Radek Šubrt. Jak beze zbytku zpracovat potraviny? Kde všude se dá vařit a jaké jsou základní suroviny, které by neměly chybět v ledničce? Na to se zeptám šéfkuchaře Radka Šubrta.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Na transplantaci orgánů čeká v Česku skoro 750 lidí a silničářům zbývá u jediné obce vysadit stromy za ty vykácené při modernizaci D1. Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a pak se zase bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí, ukazují to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
3: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
4: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
3: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Viklický.
5: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
3: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Po korupční kauze na pražském magistrátu koalice prověří problematické dopravní zakázky a chystá i změny protikorupčních pravidel. Připraví také přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z nich měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. 5 let po skončení modernizace D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje mluvčí silničářů Jana Rýdl.
6: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek tisíc stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
2: Turisté v prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat přísný zákaz kouření. Platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko vzniku požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a k večeru se většinou bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
2: Na 245. kilometru D1 směrem od Prahy velmi opatrně v pravém pruhu je sražená zvěř. Jižní spojka směrem na Barrandov je ukřížení s magistrálou jen velmi obtížně průjezdná po hromadné nehodě. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte stále asi 10 minut před omezením u ruzyňského letiště. A na příjezdu do Hradce Králové po silnici číslo 11 od Vamberka se na úrovni Svinar srazila 2 osobní auta, zasahují tam záchranáři, projíždí se kyvadlově, tak kratší kolony, čekejte oběma směry. Zprávy končí, pokračuje ranní proud dvojky.
7: Je úterý 28. července, teď bych rád potěšil posluchačku Milenu, která dbá na čistotu českého jazyka a rád bych řekl, že je 7 hodin a 4 minuty. Dále bych nepodepsanému autorovi SMSky, která zní dorazili dvě MMS, rád veřejně odpověděl nikoli, žádné MMS nám po ránu nedorazily, za to nám dorazila zajímavá témata pro následující vysílací hodinu. Tak například Olí Štrejbarová naznačuje, že v nadcházejících horkých dnech by nebylo špatné být žirafou. Zkusíme se jí zeptat, jak to myslí a jak to mají tihle úžasní afričtí savci vlastně s termoregulací. No a Jakub, ten si zase myslí, že v nadcházejících horkých dnech je potřeba vzít v úvahu jeho cestovatelskou zkušenost po Albánii. Pochopte, tam bylo taky vedro jako blázen, ale když s tím zacházíte rozumně, tak se to přežít dá. Co máme z muziky? Třeba Marii Rotrovou a ze všech nejdřív těšínskou Jaromíra Nohavici. V 7 hodin a 5 minut přejeme dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.
8: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedno

byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: A teď se z Těšínska vypravíme alespoň pomyslně do Afriky, kde jsou doma žirafy. Už jsem řekl něco málo o nich, ale možná vás překvapí, že jsou také chytré, umějí uvažovat na základě pravděpodobnosti. A vědecké testy ukázaly, že dokáží zhodnotit své šance na úspěch podobně jako lidoopy, a dokonce prý umějí počítat lépe nežli psy. Tohle všechno pro nás zjistila naše tradiční přispěvatelka v tuto dobu Olí Štrejbarová. Dobré ráno, Olí.
2: Dobré ráno, no a já připojím hned další zajímavosti. Věděli jste například, že skvrny žirafy nefungují jenom jako unikátní lidské otisky prstů, ale také jako tajná klimatizace, protože pod každou z nich je chytrý systém krevních cév, který pomáhá z těla vypouštět horkost. A nebo, že půl metru dlouhý, tmavě, opravdu tmavě fialový jazyk, je tak tmavý proto, aby ho při každodenním obírání listů ze stromu nespálilo sluníčko. A dlouhý tak moc proto, aby se s ním, když to tak řeknu, mohla žirafa šťourat v nose a v uších, tady samozřejmě, aby si je mohla vyčistit. Je to neobyčejné zvíře a určitě by poděkovala za prostor ve vysílání k tomuto sdělení světu.
1: Potvrdíme délku a zbarvení žirafího jazyka, když jsem zblízka krmil jednoho žirafího samce a je to tak, jak Olí říkáte. Ale to počítání, to mi na rozum teda nejde.
2: Je to tak. Člověk by řekl, že žirafa má tak malou hlavičku, tedy rozhodně oproti tělu, že asi moc chytrá nebude. Nebo že dostat krev z těla do toho mozku přes ten dlouhý krk bude problém. Ale díky velmi silnému a představte si 11 kilogramů vážícímu srdci, to žirafy zkrátka dokáží. Žirafa má velmi dobrou schopnost, jak jste zmiňoval, rozhodovat se na základě statistických informací, což jsme věděli například o člověku, šimpanzovi nebo papoušku z Nového Zélandu, který je považovaný za jednoho z nejinteligentnějších, a do žirafy by to řekl málo kdo.
1: No ale já chci vědět, jak se na tuhle žirafí schopnost přišlo.
2: Byl to experiment se žirafami a mrkví, který proběhl v barcelonské zoo. Výzkumník ukazoval žirafám kousky mrkve ve třech nádobách, tuším, že žlutých, pak část přesypal z jedné nádoby do druhé nádoby a zakryl. A žirafy měly určit, ve které nádobě nakonec skončilo více jídla. Aby zvolili správně, museli si v hlavě podržet jednotlivá množství a sečíst je, a oni to dokázali.
1: Trochu to připomíná legendární hru z kořápky. Žirafy by asi obstály. Poslyšte, Olí, k čemu mohou žirafy tuhle početní dovednost použít v přírodě?
2: Tak určitě musí vyhodnocovat, kde je více potravy, nebo jestli je skupina dost velká na ochranu před predátory. Jejich sociální skupiny se navíc rozdělují a znovu spojují, takže orientace v tom, kde jich je kolik, může být doslova otázkou přežití. A navíc další zajímavost, na kterou jsem narazila, žirafí samice, pomáhají si jako v reálném životě ženy, se střídají v hlídání mláďat, nejen o prázdninách. Oni si dělají početné školky, takže jedna, aby ostatní mohli se jít nakrmit, tak hlídá, no a ve školce co? Děti se počítají, takže i tady to funguje.
1: Ano, a nikdy nechceme zažít, že jedno chybí. Pojďme to nějak uzavřít. Můžeme třeba, Olí, na závěr konstatovat, že žirafy jsou prostě chytřejší než jiná zvířata?
2: V dosavadních studiích dosáhly žirafy lepších výsledků než koně a psy. To ano. Dokonce překonali 8 dalších druhů, včetně guanaků, zubrů nebo nosorožců. Ale abychom nekřivdili jiným, podobnou schopností překvapit dokázala i kráva Veronika z Rakouských hor, která se umí velmi, řekněme, sofistikovaně drbat nástroji v tlamě. Přestože žijí lidé s hovězím dobytkem 10 000 let, tak až teď vědecky zdokumentovali krávu, která používá nástroj. Na druhou stranu, o žirafě se říká, že je to přerostlá kráva. Je to také sudokopitník, je to také přežvíkavec, jsou si svým způsobem velmi podobné až na ten dlouhý krk, takže se asi nemůžeme ničemu divit.
1: Hodně zajímavé zprávy o žirafách přinesla do ranní dvojky Olí Štrejbarová. Děkujeme za to, těšíme se na další setkání na vlnách naší stanice. Hezký den. Tohle už je Jermaine Jackson, píseň, která se jmenuje When the Rain Begins to Fall, tedy situace, kterou asi dnes nezažijeme. Pršet nebude.

7:16 posloucháte ranní dvojku. Agentura Reuters přinesla zajímavou zprávu. Američtí a španělští vědci pomocí matematického modelu odhadli, kolika různými jazyky lidé na planetě v minulosti hovořili. Několik desítek tisíc různých jazyků jsme používali v historii. Víte, kolika jich mluvíme aktuálně? V roce 2026 7,5 tisíce živých jazyků zbylo a navíc 90% obyvatel planety hovoří jen 10% z těchto zbylých jazyků. Ubývá jazyků a sjednocují se. Tak si držme češtinu, je vzácná, je krásná, je barvitá a kam se na ní některé světové jazyky, nechci jmenovat třeba angličtina, kam se na ní ve výrazivu hrabou. Teď už Marie Rotrová, písnička, která se jmenuje Doma. Pokud nás posloucháte doma, tak doufáme, že je vám tam fajn.

0: 9,5 minuty zbývá do půl osmé, posloucháte úterní ranní dvojku. Řekl bych, že v té písni měla Marie Rotrová pravdu. Často to, co hledáme v širém světě, máme doma, jen jsme na to pozapomněli. Tak se rozhledněte po těch, kteří žijí s vámi a třeba s vámi ráno poslouchají rádio a dejte jim najevo, že jste s nimi rádi. Nic to nestojí a je to potěší. Co pro vás mám dál? No, slíbenou další výpravu s Jakubem po Albánii. On se označil v titulku toho seriálu za Lajka, tak tedy s Lajkem po Albánii zamíříme hlouběji do vnitrozemí, přejedeme severně z nádherného Girocastru do Permetu. Takže, jestli jste připraveni, můžeme otočit pomyslným klíčkem zapalování, nezapomeneme zapnout klimatizaci a už je tu další várka zážitků.
1: A víte, co mě těší nejvíc? Že to není dobrodružství postavené na počtu ujetých kilometrů ani na odškrtávání navštívených míst a památek. Postupně se z něj stal příběh o cestování bez předsudků. A o tom, že člověk občas objeví nejvíc právě tehdy, když si dovolí nemít předem jasno. Naše dnešní trasa vede severně od Girocastru směrem k Tepelné a odsud se stáčí na východ. Čeká nás jedna z nejkrásnějších silnic v Albánii, vinoucí se podél kaňonu a údolí divoké řeky Vjosy. Cestou nás pobavilo upozornění pro řidiče, že celá trasa je kompletně vyasfaltovaná, v dobrém stavu, vhodná pro běžná osobní auta a není potřeba pohon 4x4. Z obou stran vás doprovázejí strmé svahy a masivní horské hřebeny přesahující výšku 2 kilometrů. A při průjezdu tradičními vesničkami a nedotčenou přírodou bez davů turistů začnete věřit, že stárnete pomaleji, protože tam se umí čas skutečně zastavit. Ještě zhruba 6 kilometrů před Permetem můžete odbočit k přírodním sirnatým lázním, které leží u historického osmanského mostu Kadiu na začátku kaňonu Lengarcia a patří k nejvyhledávanějším přírodním zajímavostem v okolí. Po 2 hodinách klidné jízdy nás vítá nepřehlédnutelná permetská městská skála Giri Icitetit. Na návštěvu si ale ještě tato kamenná kráska musí chvíli počkat, protože odpočinek je víc než nutný. Stejně tak si necháváme ujít i adrenalinový rafting na divoké Vjose. Oba víme, že nejlepším sportovním výkonem dne bude přesun z auta na postel. Po přivítání z hostiteli a několika vřelých slovech padáme do peřin s jediným přáním – probudit se až ráno. A to se nám povedlo. Zatímco žena ještě pod peřinou poctivě doplňuje energii, mě už žene zvědavost za místním folklorem, tedy do kavárny. Tam, jak jinak, posedávají samí muži v perfektně padnoucích oblecích, vyžehlených košilích a nad malými šálky vedou debaty, které zřejmě není radno přerušovat. Přiznávám se, že oblek si na dovolenou běžně nebalím a jejich noblesu tak narušuji ve zmačkaných kraťasech a tričku, které ještě včera večer absolvovalo rychlokurs praní v umyvadle. Přesto se na mě nikdo nedívá skrz prsty. Naopak, obsluha mi s úsměvem přináší výbornou albánskou kávu a já se vychutnávám pomalu se probouzející Permet. Město, které se v tom horku nehodlá uhnat. A možná právě proto se v něm člověk cítí tak dobře. Jen pro zajímavost místní o Permetu s úsměvem říkají, že patří k nejbezpečnějším městům Albánie. Dokonce jsme slyšeli historku, že poslední větší delikt se tu odehrál někdy v roce 2005. Já osobně si myslím, že šlo na nejvýš o krádež slepice, protože z lidí kolem nás vyzařovala hlavně laskavost a klid. A ať už potkáte muslimy, pravoslavné nebo katolíky, náboženství jakoby tu spojovalo něco mnohem důležitějšího. Vzájemný respekt. Místní jsou přirozeně srdeční, ochotní a dobře vychovaní. A právě to je možná ten hlavní důvod, proč se v Permetu cítíte bezpečně hned od prvního okamžiku. Po necelé hodince mého ranního kochání dorazila i žena a společně vyrážíme pokořit zmiňovanou městskou skálu Giri Icitetit. Nebojte se, nečeká vás žádná ferata ani slaňování. Na vrchol vede zhruba 100 železných schodů a za pár minut jste nahoře. Jak se říká, co by Jan Železný oštěpem dohodil. Odměnou vám bude nádherný výhled na celý Permet, okolní hory i údolí řeky Vjosy. Odtud vypadá celé město, jako by si kreslilo vlastní pohlednici. Po skvostném výhledu přichází na řadu skvostný snídaňoběd. Jestli to byla restaurace, jídelna nebo něco mezi, na tom opravdu vůbec nezáleželo. Důležité bylo, co předvedl kuchař. A byl to hotový kulinářský balet. Takhle skvěle ochucené caciky člověk jen tak neochutná. Pilav, tedy rýže vařená v zeleninovém vývaru a nadýchaná sýrová omleta, ty si opravdu nezadali sídly, za která by se nemusela stydět ani restaurace s michelinskou hvězdou. Jediné negativum shledávám v tom, že se prostě přejíte. Na druhou stranu i po takové hostině máte pocit zvláštní lehkosti bytí. Jakoby vám tělo říkalo, to nebylo přejedení, to byla investice do dobré nálady a do energie a život je zase o něco krásnější. A přestože Permet nepatří mezi nejznámější albánská historická města, jeho minulost se začala psát už v době antiky a dodnes je cítit v jeho nenápadném půvabu. Jsou tedy města, která si zapamatujete kvůli památkám, ale na Permet budeme my vzpomínat hlavně kvůli lidem, protože poznatky z jejich chování a klidu jsou tím nejcennějším, co jsme si odvezli. A kam převezeme klid v duši zítra? Pofrčíme, přátelé, nebo spíš opatrně pojedeme k břehům obrovského Ochrického nebo Ohrického, jak chcete, jezera k hranicím se Severní Makedonií. Miru pavším, myť, to už si přeložte

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ukrajinského prezidenta Zelenského dnes v Bílém domě přijme Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přijíždí na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Dvoudenní obřad začne dnes ve Washingtonu, zítra pak bude pokračovat v Grahamově rodné Jižní Karolíně, kterou v kongresu zastupoval déle než 30 let. Ode dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky a od čtvrtka budou teploty atakovat 40. Lidi v těchto dnech čeká extrémní zátěž teplem. Z dlouhodobého výhledu počasí pak vyplývá, že teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících 4 týdnů. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí, reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun, což je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Hasiči vyšetřují příčiny požáru střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři tam včera ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře, a 10 převezli do nemocnice. Uzavřen zůstává jeden byt. Společnost Scream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu číslo 34 v Baťovském areálu ve Zlíně, má připravena bezpečnostní opatření. Podle mluvčího firmy Marcela Schmidta už jich část i funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamerový systém i nepřetržitou strážní službu. Kvůli bezpečnosti je nadále uzavřena část Vavrečkovy ulice. Omezení se týkají také budov 33 a 44.
1: Počasí.
0: Ráno máme polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
1: Doprava.
0: Jižní spojka směrem na Barrandov je velmi obtížně průjezdná u křížení s magistrálou. Havarovalo tam nákladní auto, 2 osobní, jedno skončilo na boku a 1 dodávka. Rychle narůstají kolony, a to i na magistrále, odkud v podstatě nelze na jižní spojku sjet. Komplikuje to příjezd do Prahy po D1. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte asi 10 minut před omezením u ruzyňského letiště. A na Pražském okruhu směrem od D1 je velmi hustý provoz, regulují vjezdy do tunelů, kolony popojíždějí od Vesce a hlavně kamiony pak popojíždějí celou Novopatskou ulicí na okruh k omezení u Běchovic. To byly zprávy, slovo má opět Honza.
2: 7:30, 3 minuty navíc, takový je údaj o čase. V kalendáři 28. červenec vy posloucháte úterní ranní dvojku. Já bych takhle na dálku chtěl pozdravit posluchačku Ivanu do Kladna, která byla tak laskavá, že svoji MMS rozsekala na SMS a teď už tedy díky tomu vím, co nám psala. Ivanko, vaše teoretické pozvání k návštěvě mé alma mater tímto veřejně přijímám. Napište, až to bude aktuální. A vy ostatní přijměte naopak moje pozvání ke 2 rozhlasovým výpravám. Aniž byste opustili postel, ano, i 4 minuty po 7:30 si dovedu představit, že nás někdo poslouchá v posteli, aniž byste opustili postel nebo kancelář nebo stůlu, kterého snídáte, můžeme putovat po Rumunsku, a to po stopách českého architekta tamní královské rodiny, a nebo vystoupat na jeden z nejvyšších vrcholů Slovinska. A všechno to stihneme dřív, než bude 8.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Po krátkém výletu do Londýna, kdy jsme s Petrem museli hovořit na dálku, je opět ve studiu Dvojky jako živý. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, jako živý.
0: Jako živý, takhle mi to mailem slíbil. A po čtvrté tento měsíc se vypravíme spolu do Rumunska. Tentokrát předpokládám, že si, jako vždy to děláváš, hledal nějaké české stopy. A protože jsi mi přinesl i knihu, tak je mi jasné, že jsi na ně narazil. Tak co pro nás máš?
1: Narazil jsem, já to dělám hrozně rád a kluci z Ostravy, se kterými natáčíme pořad Postřehy odinut, kvůli kterému jsme v Rumunsku byli, tak už to vědí a už se vždycky děsí, co jsem kde vyštrachal. Nejdřív si mysleli, že obligátně pojedeme jako spousta českých novinářů každý rok do Banátu, kde už přes 200 let jsou usídleni Češi. Ne, ale
0: to je na tebe moc fádní.
1: To ne, to je na první dobrou a to nebylo ono. Takže jsem trošku šmejdil a vyšmejdil jsem zajímavou postavu, nevím, komu z posluchačů něco říká jméno Karel Líman. Pokud není tedy zaměřen na architekturu.
0: A nebo není z Mladé Boleslavy.
1: A nebo není z Boleslavy, i když ani tam to nemusí být úplně ono, ale když Boleslavákům se řekne prý Národní divadlo boleslavské, aha, tak už vědí, že to je zajímavý dům, který ho trošičku připomíná. A jsme u Karla Límana, architekta, který se narodil do tesařské rodiny a světe div se, on byl architektem rumunského královského dvora.
0: Petr byl tak laskav, že přinesl do studia rumunsko-anglicky psanou krásnou publikaci o Karlu Zdeňkovi Límanovi. Pověz, jak se takový hoch z Čech vůbec dostane do služeb rumunského královského páru a co po něm v Rumunsku zůstalo?
1: No tak ta cesta byla dost přímočará, bych řekl. On nejdřív šel tou tesařinou jako jeho otec a jeho děda. To okouzlení dřevem mu zůstalo, potom studoval, ale ocitl se někdy v roce 1894, jestli to nepletu, v Bukurešti. No a v témže roce nastoupil do služeb královského dvora, protože ho doporučil jeden z architektů. No a začala jeho, dá se říct, spanilá jízda, protože to šlo ráz na ráz. Nejdřív přestavoval zámek Peleš, potom zámek Pelišor navrhl a stavěl a pak ještě dával novou tvář hradu Bran. To je věc, kterou možná posluchači znají, protože se spojuje s Drákulou, který tam ale nikdy nebyl. Drákula taky nikdy nebyl, jak víme.
0: Škoda.
1: Ale tomuhle tomu hradu pro královnu Marii dal vlastně takovou lidskou tvář. Víme, že zámek a hrad je docela rozdíl. Hrad je takové studenější místo, on ho poličtil. A ta královna Marie prohlásila, že nebýt Karla Límana, tak by Bran nebyl tím, čím je, což je podsta docela slušná.
0: To je moc hezká pochvala. Někdy je mi líto, že v rozhlase neumíme sdělovat obrázky. Ten okamžik je tady, když jsem otevřel tu knihu. Spousta těch interiérů bere dech. A přijde mi trošku škoda, že s výjimkou Petra Voldána, Davida Vávry a jeho šumných měst se nikdo o Límanovi nezmiňuje. Je nějaká naděje, že by se posluchači mohli o Karlu Límanovi dozvědět víc?
1: Naděje je, já doufám, že neprozradím nic tajného. Já jsem byl za paní Salačovou Límanovou v Mladé Boleslavi, než jsme odjížděli do Rumunska.
0: Ano.
1: A to je vlastně žena, Karel Líman, architekt, byl jejím prastrýcem. Mhm. No a ta má spoustu artefaktů, jednak fotografií s tou královskou rodinou svého prastrýce. No a pak mi právě půjčila tuhletu monografii, která bohužel je rumunsko-anglická a říkala, bohužel u nás nic nemáme. My v tom dokumentu ukazujeme komiks dokonce a v září by se měla křtít Boleslavi česká verze toho komiksu.
0: No tak za prvé budeme držet palce a za druhé učin tady veřejný slib, Petře Voldáne, že dojde-li k tomu, dáš nám vědět.
1: Dojde k tomu a když tak něco spácháme.
0: A vy si mezi tím, když budete mít chuť, najděte Karla Zdeňka Límana nebo hrad Bran a zámky Peleš a Pelišor a budete zírat, jaké krásné stopy zanechal český architekt v Rumunsku. Děkuju za další zajímavý pohled na tuhle zemi na pomezí Balkánu. Díky, že jsi přišel.
1: Stojí to za to a hezký den.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 7 hodin 46 minut, do studia opět nakráčel Jakub Kaloč, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A já jsem mu sebral předpověď počasí, abych vyzkoušel, jak je na tom s pamětí. Víte, od jistého věku je třeba trénovat mozek.
2: Dobře, pojďme vyzkoušet.
1: Takže se ukaž. Jo, dnes bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se opět vyjasní. No, řekl bych jak komu. Nejvyšší denní teploty?
2: To si nebudu brát osobně. 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě maxima kolem 23, na horách v 1000 metrech kolem 19 stupňů.
1: Zatím to zvládá z hlavy úplně na jedničku. Noc na zítřek bude jasná, až skoro jasná, nejnižší teploty?
2: 9 stupňů v údolích a jinak si myslím mezi 11 a 15 stupňů Celsia.
1: A zítra pozor, přátelé, slunečný den s tropickými teplotami?
2: 28 až 34 stupňů Celsia, severovýchod malinko chladnější, ale relativně kolem 27 stupňů.
1: Já mu snad budu muset zase napsat výbornou.
2: Ne.
1: Dodám jen informaci, že zítřejší nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou příjemných 23 stupňů, tak tedy všichni do hor, to je naše doporučení k téhle předpovědi. A my se do hor vydáme s Alžbětou Kadlecovou, jen co se lev vyspinká.

0: Prázdniny na dvojce.
1: 7.50, jako každý den touhle dobou, další příspěvek z tvůrčí skupiny rozhlasových elévů. Dnes u protějšího mikrofonu Alžběta Kadlecová, která se vrátila ze Slovinska. Přeju dobré ráno a chci vědět, co jste tam prováděli.
2: Krásné ráno. S partou kamarádů jsme se vydali na Mangart, který je čtvrtou nejvyšší horou Slovinska. Má téměř 2700 metrů a patří k nejkrásnějším vrcholům, které jsem navštívila.
1: A já se nedivím, našel jsem si aspoň fotku a tiše Bětce a jejím kamarádům závidím. Pochopil jsem na internetu, že nahoru vede více cest, kterou jste vybrali vy.
2: My jsme vyšli od parkoviště u Mangartu, vjezd je sice spoplatněný 10 eury, ale ušetřilo nám to spoustu kilometrů. Z parkoviště nás totiž čekalo ještě přes 600 výškových metrů. No a na samotný vrchol jsme mohli vyjít buď klasickou trasou, nebo zvolit feratu obtížnosti BC. Tuto variantu ale doporučuji spíše zkušenějším návštěvníkům hor, a protože nás bylo 14, tak jsme zvolili raději klasickou cestu. A jaký byl samotný výstup, si můžete poslechnout v následující ukázce.
3: Teď stoupáme směrem na vrchol Mangartu, je to asi 2 hodiny a dáváme první pauzu na převlečení, protože už přestává být zima a svítí sluníčko. A výhledy jsou úplně nádherné, jenom když tady rozhlédnu, tak vidím spoustu travin, spoustu horského kvítí a přede mnou se rozprostírá velký skalní masiv a suťovisko. Jen pár metrů na vrchol, necelých asi 250. A teda cesta byla docela náročná. Šli jsme ne po žebřících, ale byla tam ocelová lana, který se člověk mohl držet. Tak. Už jen pár kroků nás dělí od vrcholu. A našli jsme horezdar.
1: Každý správný horolezecký zvuk má obsahovat poryvy vichru, takže v tomhle jste už by to nesklamala. Děkuji za důkaz. Byla na vrcholu nějaká odměna, třeba krásné výhledy do kraje?
2: Tak výhledy byly nádherné po celou cestu, ale z vrcholu jsme navíc viděli i nejvyšší horu Slovenska Triglav. Na vrcholu je také kříž a vrcholová knížka, do které se můžete zapsat, že jste túru absolvovali. Nahoře foukal vítr, jak jste slyšeli, takže jsme se jen krátce občerstvili a delší zastávku si nechali až cestou dolů.
1: Teď se chci zeptat jako vášnivý turista na ta fixní lana. Já bych chtěl vědět, jestli to je bezpečné nebo ne, jestli bych to třeba zvládl.
2: Tak samotný výstup je fyzicky náročný, ale dá se zvládnout. Je ale potřeba počítat s tím, že se člověk pořádně zadýchá. Je pravda, že úsek s fixními lany je poměrně strmý a lidem, kteří se bojí výšek, může být místy trochu nepříjemně. Na této trase ale není potřeba žádné jištění. Navíc jsme cestou potkávali spoustu lidí všech věkových kategorií, takže pokud máte alespoň trochu kondici a nebojíte se výzev, mohu cestu jen doporučit. No a také se nemusíte bát, ztratit se určitě nemůžete, vše je krásně značené.
1: Vy se snažíte diplomaticky neodpovědět na mou otázku, zvlád bych to já?
2: Nepochybuji.
1: Jste hodná, děkuju. Jak náročný byl sestup?
2: Překvapivě byl jednodušší, než jsem čekala, protože obvykle mi dělá větší problém chodit z kopce než do kopce.
1: Mám to stejně.
2: Ale právě s těmi pomocnými lany to šlo dobře. Chtěli jsme si zážitek z horště prodloužit a tak jsme ještě před úsekem slany odbočili na úzkou pěšinu, která nás zavedla na malou travnatou planinku s výhledem do krajiny. A tam jsme si udělali piknik.
1: A to mě vede k následující otázce, protože dobře vím, že ve Slovinsku je zakázáno volné kempování. Alžběto, s pravdou ven, spali jste na divoko nebo jste byli ubytovaní někde organizovaně?
2: Nespali jsme na divoko, spali jsme v kempu asi hodinu jízdy od výchozího bodu na Mangart. Za 3 noci jsem zaplatila 51 eur a v ceně byly i sprchy, kemp měl obchod, restauraci a kousek od něj tekla řeka, kde se dalo vykoupat. Voda teda byla trochu studená, ale také se to dalo zvládnout.
1: Tak nás čekají dny, kdy za studenou vodu dáme cokoliv. Překvapilo vás něco na tom slovinském výletě?
2: Překvapilo, a to množství Čechů, protože češtinu jsem slyšela častěji než jakýkoliv jiný jazyk, a to jak na tuře, tak v kempu.
1: Ještě máme asi minutku času, Bětko, co dalšího byste případnému cestovateli do Slovinska doporučila k návštěvě?
2: Pokud by někdo chtěl ve Slovensku podniknout méně náročnou túru, pak bych doporučila vrchol Slemenova špica. Za návštěvu určitě stojí také Triglav nebo jezera Bohyň a Bled. A my jsme po výstupu na Mangart zvolili odpočinek a strávili jsme celý den u Soči. Ta je známá nádherně tyrkysovou vodou a je oblíbená mezi kajakáři. Takže pokud jste milovníci tohoto sportu, určitě si Slovinsko užijete.
1: Počkejte, strávili jsme celý den u Soči, to zní, jako byste se přesunuli do Bulharska. To je jiná Soči než město Soči. Soči, Suchumi, Batumi, to možná ani není v Bulharsku. Co je Soči?
2: Soča, řeka.
1: Soča! Aha, vy jste sklonila název řeky Soča. Tak, jestli chcete, můžete strávit celý den na břehu Soči, pokud najdete dostatečně velkou partu kamarádů, kteří by spolu s vámi jako s Alžbětou vyrazili na Mangart. Tak děkuju i za tenhle letní příspěvek. Užijte si krásně zbytek prázdnin, kdybychom se tu už u mikrofonu neviděli. Uvidíme se zase na podzim. To byla Alžběta Kadlecová. Děkuju, že jste přišla. Naschledanou.
2: Taky děkuju. Naschledanou.
1: No a jeden pohled do našeho playlistu. Svým způsobem turistická je i závěrečná píseň této hodiny. I když ta výzva přejdí Jordán, je myšlena určitě trochu jinak, než jako výzva k vycházce. Na hodinách 7.56 vy posloucháte i v úterý 28. července ranní dvojku. Díky za to.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Moje jméno je Zdeněk Hlocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaký jako svoje ideje a nějaký svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Investice do elektrické sítě v Česku rostou, připojuje se víc solárů a dodavatelé digitalizují síť a v prachovských skalách platí přísný zákaz kouření. Ráno bude slunečno, polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a pak se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun, což je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, řekl mluvčí EGD Lubomír Budný.
4: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
3: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje také pražská energetika, letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů korun. Letos bude částka ještě vyšší. Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla na magistrátu. Součástí změn má být také etický kodex a povinnost úředníků hlásit možný střet zájmů. Kvůli případu jsou dva úředníci do konce srpna postaveni mimo výkon práce. Turisté v prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách kolem skal velmi komplikovaný. Pokračuje spolumajitelka prachovských skal Rita Štor-Šliková.
5: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
3: Správa železnic může zbourat 3 mostní stavby na poškozené trati mezi Opavou a Kravařemi. Potvrdil to dopravní a energetický stavební úřad. Do další fáze se tak dostala obnova kolejového úseku, který kompletně zničili povodně v roce 2024.
6: Demolice mostních objektů a částí náspu uvolní prostor pro nové přemostění řeky Opavy a stavbu zvýšené estakády. Ta by měla vytvořit více prostoru pro průtok vody. Na jaře skončí projektová příprava a vlaky z Opavy do Kravař by měly znova vyjet na konci příštího roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Máme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
3: Na jižní spojce směrem na Barrandov stále velké komplikace po hromadné nehodě u křížení s magistrálou. Kvůli likvidaci následků nehody i zastavili provoz. Teď už by se mělo projíždět dvěma pruhy. Stále však počítejte s dlouhými kolonami, a to i na magistrále. A na stém 34. kilometru D35 směrem od D11 velmi opatrně. V levém jízdním pruhu tam leží kanistr, náhle se brzdí a vybočuje. To byly zprávy, po nich finále rána na dvojce s Honzou Kovaříkem.
7: 8 hodin a 4 minuty úterý 28. července. Za okny, alespoň tady na Vinohradech, krásný slunný den. Podle předpovědi počasí ještě bude vyhovovat mé soukromé definici krásného letního dne. Jakmile se to zlomí nad 30 stupňů, už bych nepoužíval ta obdivná adjektiva. Ale možná to máte jinak a těšíte se, že půjdete k vodě. Budete-li si sebou chtít vzít nějakou novou muziku, s Jaroslavem Špulákem vám za chvíli nabídneme jeden možný titul a zamyslíme se nad tím, co protagonistku vede k pokusu vrátit se zhruba po 20 letech do téže řeky. Nejdřív nám ale bude hrát skupina Opus.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: V doznívajícím potlesku ke slavnému hitu skupiny Opus se teď s Jaroslavem Špulákem vrháme do vln populární hudby. Jardo, já vás zdravím, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Naznačil jsem tu něco o jednom návratu, teď budu konkrétnější. Americká zpěvačka Madonna se rozhodla svým novým albem vrátit se na taneční parket. Na začátku července vydala album, které se jmenuje Confessions 2, jasný odkaz, že jde o návaznost na výrazné taneční album Confessions on a Dance Floor, které je ovšem z roku 2005. Jaké je to album? Proč se Madonna opakovaně vrací na taneční parket a co plánuje dál? To všechno bych s vámi rád probral a začnu od toho, proč se vrací k diskotékové hudbě.
1: Ten návrat, o kterém jste hovořil, je dvojí. První návrat je k úplným začátkům. Madonna začínala s taneční muzikou. Byla to popová zpěvačka, která velmi tíhla v 80. letech k tomu, co tenkrát bylo ke slyšení na tanečním parketu a v diskotékových klubech. Druhý návrat, poté, co se Madonna odebrala více do sfér popu a snažila se tam vybudovat takovou nonchalantnost toho popu, tohoto středního proudu, tak ten druhý návrat přišel v roce 2005, kdy vydala ono zmíněné album. Tenkrát na něm spolupracovala s Britem, který se jmenuje Stuart Price. A 15 let poté, co skončily všechny ty věci kolem vydání alba Confessions on the Dance Floor, tak 15 let spolu nehovořili. Až teprve v roce 2023 spolu vyrazili na koncertní turné Madony a tam si řekli, pojďme, natočíme pokračování, uděláme jakýsi návrat. Skvělý ten návrat je také v tom, že Madonna teď víc a jinak přemýšlí o té taneční hudbě. Snažila se tu taneční muziku pojmout po svém, tak, jako by ji dělala skutečně v současnosti v roce 26.
0: Jardo, vy jste vizionář, protože už částečně odpovídáte na následující otázku. Chci vědět, jestli a pokud ano, tak v čem je ta nová deska zajímavější než ta z roku 2005?
1: Já nejdřív řeknu, v čem je stejná. Stejná je v tom, že když si pustíte tu desku z roku 2005 a tu novou, tak obě plynou kontinuálně. Nejsou tam pauzy mezi písněmi, jako byste byli na diskotéce. To je stejné. Změnilo se to, že samozřejmě je jiný zvuk a Madonna do té nové desky přijela více dalších hudebních vlivů. Více se rozkročila a bere si odinut. Také na té desce měla více, řekl bych, zajímavých spolupracovníků.
0: No tak pojďme o nich chvilku mluvit. Kdo stojí za zmínku?
1: Jedno z nich je například Sabrina Carpenter, která Madonu vyzvala na svém profilu na Facebooku, že by byla ráda, kdyby s ní nahrála písničku, protože ona je taková nová americká popová hvězda. Madonna přitakala, pozvala Sabinu Carpenter, napsali skladbu a vydali ji. Dalším člověkem je DJ Martin Garrix, člověkem, který spolupracoval na té desce. To je nizozemský producent a DJ, který přiložil ruku k dílu a má velký přehled o tom, co se v současné době na té taneční scéně děje. Zajímavé je, že na té desce hostovala také dcera Madony, ta s ní napsala jednu písničku.
0: Mm-hmm. No a teď ještě jedno téma. Deska úspěšně vyšla, ale taky jsme zaznamenali v médiích informaci, že Madonna ukončila projekt toho hraného filmu o jejím životě. Měla prý být i spoluautorkou scénáře, co se stalo?
1: Že bylo to nesmírně zajímavé. Konec. Ona si v roce 2020 vzala do hlavy, že o sobě natočí film. Že nejenom, že ten film natočí jako režisérka, ale napíše si také scénář. Na tom začala spolupracovat, ale začala dělat s hollywoodskou společností Universal. No a neustále se zvyšovaly náklady na projekci, na produkci toho filmu.
0: Ano.
1: No a když ty náklady byly vysoké, tak Universal řekl, ne, už to nebudeme financovat. Universal dokonce navrhl, aby Madonna odjela natáčet do Srbska, že tam to natáčení bude levnější, ale Madonna odmítla. Skončilo to tak, že se rozešli a Madonna se pak pokusila s Netflixem natočit seriál o sobě, ale ten scénář zaplatil Universal, takže scénář zůstal Universalu a Madonna ho nemůže využít, čili momentálně se pro Netflix dělá nový scénář o životě Madony. A ještě předesílám, že šlo o film, který měl být hraný.
0: Rozumím. Uvidíme, zda v seriálu pro Netflix vznikne-li jaký, bude i díl o tom, jak jsem se nepohodla s Universalem. Kdo ví?
1: Možná to je.
0: Možná by to bylo zajímavé. Nakonec ještě pro skalní příznivce Madony. Chystá se Madona na turné v souvislosti s tou nejnovější deskou?
1: Určitě ano, nevyhlásila ale zatím kdy. Myslíme si všichni, že to bude v roce 2027.
0: No tak si hlídejte Madonu, její sociální sítě, určitě se to tam brzy dozvíte. A já děkuji Jardovi nejen za informace o té desce, ale taky za to, že přinesl ten zmíněný duet, ke kterému došlo na základě facebookové komunikace mezi dvěma dámami. Duet Madony a Sabriny Carpenter se jmenuje Bring Your Love. Jardo, díky, že jste přišel, někdy zase na viděnou.
1: Děkuju, mějte se krásně.

0: talk about.
1: Tak takhle zní nová deska Madony. Poslouchali jsme duet se Sabrinou Carpenter. Jestli jste příznivci taneční hudby, obstarejte si to nové album a můžete tančit, co se do vás vejde. Na hodinách ve studiu dvojky už je 8.18. Přibíhá, ano, přibíhá zde pln informací o počasí kolega Kaloč. Dobré ráno.
2: Ještě jednou dobré ráno, já jsem byl Honzo kontrolovat aktuální teploty. I
1: tak
2: venku
1: hlavně dokonce. Chvíli dýchej, ať nedojde k principu Jakub Bažant. Vzpomínáte všichni, jak před lety Jakub Bažant doběhl 3 patra na televizní OTNC se sportovními zprávami a pak se málem udusil v přímém přenosu. Takže pěkně, hezky, stručně, krátké věty. Co čekat dnes od počasí?
2: Aktuální teploty mezi 15 až... ne, dělal si srandu. Mezi 15 a 20 stupni aktuálně. Ve Zlínském kraji už po dešti. Pršet nebude na většině území, očekávejte spíš jasno nebo polojasno, teploty do 30 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech kolem 19, severovýchod, prosím vás, v těch nižších oblastech maxima kolem 23 stupňů.
1: Na severovýchod zřejmě pojedeme v nadcházejících dnech všichni, anebo do hor, to budou dvě možnosti, jak zdrhnout, případně se smočíme někde ve studené řece pod přehradou. Zítřejší ráno ještě ale bude chladné.
2: Bude chladnější, v údolích 9 stupňů, jinak mezi 11 až 15 stupni Celsia a přes ten den, ale ty teploty budou vyšší než dnes až ke 34 stupňům Celsia, mezi 28 a 34. Na horách kolem 23, ten severovýchod také v těch nižších oblastech maxima do 27 stupňů Celsia.
1: Tak aniž bychom vás chtěli děsit, tak v třídenním výhledu Českého hydrometeorologického ústavu na čtvrtek nejvyšší denní teploty předpovídají 34 až 38 a na pátek 34 až 39. Někdo tady včera z posluchačů napsal, s tím počasím je to stejně, jak děda říkával, bude tak, jak pán Bůh dá. A můj táta zase říkával, nic s tím neuděláš, nějak s tím zkus vyjít. Tak to je od nás asi jediná rada, na kterou jsme přišli. Teď je 8.20, tohle je Čechomor.

Čechomor Alenka Dusilová, předposlední položka playlistu úterní ranní dvojky, doznívá, na hodinách bude za chvíli 8 hodin a 24 minut, nejvyšší čas na nějaké pozvánky. Jedna přišla e-mailem, pevnostní areál Slavonice, kde jsou k vidění bunkry československé armády z let 1935 až 38, zve v sobotu 1. srpna na takzvanou bojovou ukázku přepadení Řopíků 1938. Jestli jste příznivci vojenské historie, najděte si na internetu podrobnosti. Jestli naopak raději zůstanete u svých přijímačů, pak vězte, že od 8:30 bude Zita Senková v pořadu Jak to vidí mluvit s ředitelem pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu Janem Daňhelkou, o čem jiném než o počasí, srážkách, vodě, suchu a všem dalším, co s tím souvisí. No a po 11. hodině Michaela Maurerová, která tento týden moderuje blízká setkání na dvojce, navnadí chuťové buňky vás všech, protože jejím hostem bude šéfkuchař Radek Šubrt. Já, pokud jde o vaření, dnes vynechávám, službu má moje paní, tak jsem zvědav, co na nás bude v poledne čekat. Alanis Morissette a její závěrečná píseň jmenuje se Thank you, děkujeme vám za vaši posluchačskou přízeň a těšíme se zase zítra ráno.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. No a jen co zapršelo, hostem je Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám, dobrý den.
3: Krásné ráno všem.
2: Spíše než o vodě budeme možná hovořit o hydrologickém suchu, o tom, jaké faktory přispívají k čím dál intenzivnějším a delším vlnám veder a probereme i bouři na Marsu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: V uplynulých hodinách nám trochu zapršelo a ochladilo se to asi, abychom se nadechli před úmornými vedry, které meteorologové předpovídají už na příští dny. Jak vy, pane Danielko, snášíte asi hlavně ty výkyvy počasí, ale i tropické počasí?
3: Ze mě si manželka dělá legraci, že jakmile teploty stoupají přes 30, tak já se dostávám do svého živlu. Já říkám, jsem takové to letní dítě narozené v červenci, které má teplo rád. Takže já osobně při velkých vedrech netrpím, byť tedy ty 40-stupňová vedra už byly úmorný i na mě, což asi na každého. A bohužel to tedy vypadá, že před sebou máme další vlnu veder a kolegové na našem prognózním pracovišti právě teď podle mě připravují výstrahu, kde budou specifikovat, kde, jak moc a jak dlouho ta vlna veder bude trvat, protože to vypadá, že čtvrtek, pátek a potom možná malý s maličkatou pauzou a i na začátku příštího týdne se zase můžeme dostat hodně blízko a není vyloučené, že i k těm 40 se dostaneme. Mm.
2: Ty vlny veder, jak už jsem naznačila, jsou čím dál častější a také trvají déle. Říkalo se nebo říká, že sucho je, protože neprší, ale ono to tak jednoduché vůbec není. Tak jaké faktory vlastně k tomu přispívají?
3: Tak ono dokonce to sucho a vlny veder se velmi výrazně vlastně podporují vzájemně. Ono dochází takovému cyklu, čím víc je sucho, tím víc je vln veder. Ono ostatně vlastně je strašně zajímavé, jak ty vlny veder vznikají. Samozřejmě je teplejší, řekněme globálně, to oteplení je o něco více než jeden stupeň, ale zajímavé je, že když se podíváme na vlny veder, tak ty rostou vlastně víc, než je ten nárůst té průměrné teploty. A tady v Evropě vlastně byl zaznamenaný ten nárůst prodloužení těch vln veder zhruba o 2,6 dne každou dekádu. Se vlastně prodlužuje ta doba, kdy jsme v tom stavu vln veder. Což je teda rychlejší, než by odpovídalo tomu průměrnému zvyšování teploty. A ono to je totiž tím, že samozřejmě rostoucí teplota znamená, že ta situace, kdy vznikne vlna veder, nastává vlastně za podmínek, kdy je více energie v té atmosféře, takže to rozhodně přispívá k té teplotě. Ale ten zbytek musíme hledat vysvětlení ještě někde jinde, ještě v dalších faktorech. Jsou minimálně 4, možná 5 dalších faktorů. Jedním z nich je to sucho. A ono teda spolupůsobí, ale samozřejmě tak, jak je sucho, tak nedochází k vypařování, když není jsou ty srážky, což samozřejmě zase mění nebo zvyšuje tu energetickou bilanci, povrch se více ohřívá, vlastně je stabilnější to zvrstvení a ta vlna veder pak zase může více rozvinout a být delší. Ale další faktory možná už nejsou tak zjevné. A ten jeden faktor, který byl vlastně v nedávných studiích, několika studiích potvrzen, je, že přispívá výrazně i to, že jsme vlastně snížili znečištění ovzduší. Tak, jak se redukují emise, tak se současně vlastně redukují i aerosoly v atmosféře. To znamená drobné částečky prachu, různých dalších oxidů, krystalků a podobně, které vlastně brání pronikání slunečního záření. Oni nejsou možná tak dobře vidět, ale vlastně část toho slunečního záření se od nich odráží a tudíž nedopadá na ten povrch a vlastně nezahřívá. Takže to je další z efektů, kdy vlastně to, že jsme vyčistili tu naši atmosféru, tak jsme malinko vlastně přidali k tomu, že se může přitápět od povrchu. Ale teď nová studie vlastně se zaměřila i na to a tvrdí, že vlastně se ukazuje, že ty aerosoly, to, že je tedy nemáme, tak vlastně může ovlivňovat i způsob cirkulace. Právě tím efektem, že se část vlastně Evropy ohřívá jinak, více než ten oceán třeba, tak dochází vlastně ke změně rozložení v nějakém dlouhodobém pohledu rozložení tlakových útvarů, což může ovlivňovat tu celkovou cirkulaci. Takže častěji máme ty situace, kdy k nám ten horký vzduch vlastně se může dostat, propadnout, nasát z jihu, ze Sahary a podobně, tak, aby vlastně tady ta vlna veder vznikla. Takže to je ten další faktor.
2: Potřebovali bychom nějakou teď zase jinou ochrannou vrstvu. V podstatě, když se podíváme na tu schopnost atmosféry odpařovat vodu.
3: No, my bychom asi mohli se spíš zaměřit na ty další faktory. A ten dalším faktorem, který stojí za zmínku, tak je vlastně dopad tepelného ostrova města. Ono totiž v Evropě většina obyvatel žije ve městech a když se podíváme na města, tak vlastně více než polovina veškerých těch nadúmrtí, které jsou sledovány, tak připadá vlastně na ty nejpřehřátější části měst ve srovnání s těmi okrajovými částmi nebo s venkovskou krajinou. Takže daleko víc se tedy přehřívají ta města. A tam je něco, co můžeme dělat. My se můžeme snažit pokusit schladit města, dát tedy do toho města víc, řekněme, vody, ať už přímo, nebo prostřednictvím tím vegetace, která tu vodu vlastně využívá a tím právem ochlazuje to prostředí své.
2: A nakolik jsme se podle vašeho názoru, pane Danielko, adaptovali vlastně na ty změny klimatu, protože to, že je vedro, že je čím dál více opravdu tropických dní a nocí, tak to zase není záležitost letošního roku.
3: No není, ale já bych řekl, že letos poprvé vidím takovou opravdu řekněme společenskou silnější debatu nebo pochopení toho, že se opravdu adaptovat musíme, protože ty vlny byly extrémní v západní Evropě i tady u nás vlastně opravdu velmi silné a dlouhotrvající. Ostatně vidíme dopady třeba ve Francii a probíhající požáry, to je pořád spojené vlastně s dlouhým, suchým, horkým obdobím, které tam od června vlastně panuje až do dneška. Takže rozhodně se velmi výrazně zvedla ta diskuze o tom, co dělat. Takže konečně se vlastně ta adaptace na vlny vede dostává do popředí. Ono už dlouhodobě se v těch odborných kruzích hlavně třeba na rozhraní Světové meteorologické organizace a Světové zdravotnické organizace hovořilo o tom, vlny veder jsou problém, co se s tím dá dělat. A vlastně je doporučení pro všechny ty státy zpracovat něco, čemu se říká Heat Health Action Plan, to znamená akční plán pro vedra a zdravotní dopady. Ale ono pustit se do toho vždycky jako vyžaduje úsilí a hlavně pochopení urgentnosti toho problému. Takže myslím si, že teď se dostáváme do toho stavu, kdy Evropa to pochopí. Ono mimochodem je zajímavé, že vlastně v tropech, tam, kde když se podíváte třeba na Singapur a podobně, tak Singapuru vlastně říkali, nebo jejich ministerský předseda, který vlastně dlouhodobě vedl tam vládu a ten Singapur velmi výrazně proměnil. Říkal, že nejdůležitější změna byla klimatizace. Zavedení klimatizací. A když se na to podíváte, tak opravdu Evropa v tomhletom velice řekněme, efektivním na individuální bázi minimálně a na úrovni veřejných budov 100% řešení a opatření zatím až tak daleko není. Ve srovnání třeba s Amerikou nebo i právě s asijskými státy, které prostě ten problém měly vždycky takový a ještě v tom vlhkém klimatu prostě do těch adaptací neměly jinou šanci, než prostě vybudovat klimatizaci. Čímž neříkám, že to je jediná možnost, jak se adaptovat. Ono, když se podíváte třeba na historická města středověká, ty úzké uličky, když vyjedete do Středomoří, mě se vždycky strašně líbily ty architektonické prvky takových těch okenic dřevěných, které jsou na těch fasádách. Ale oni mají svůj smysl, tak aby se nezahřívalo to okno a vlastně odráželo se to teplo ještě předtím, než vstoupí do toho pokoje, kde vy přece jenom můžete být trošku v chládku.
2: Konstatuje hydrolog Jan Danielka.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Podívejme se nyní, jak letošní sucho dopadá na stav vodních zdrojů, toků, tak jaká je hydrologická situace, pane Danielku? Hovoříme už o hydrologickém suchu?
3: No už nějakou dobu hovoříme o suchu. Ono v podstatě vlastně ten pokles to sucho má tu nevýhodu, že ono není jasně vidět, kdy začíná a kdy končí. Ono to není tak, jako najednou vlastně se voda vyleje ze břehu, to je taková vizuální značka toho, že začíná povodeň. U toho sucha je to složitější, takže my vlastně, když to řeknu, odchylku od toho, co je normální, máme v podstatě celý letošní rok. Ono pršelo velmi málo. Když se na to podíváme, tak většina našeho území dostala něco mezi polovinou a třema čtvrtina, 50 až 75% srážek od začátku roku vůči tomu, co je normální, což je opravdu velmi málo. A vlastně tam nebyla žádná jarní významná povodeň a vodní toky, podzemní vody vždycky byly od celou tu dobu byly vlastně méně, než by pro tu danou roční dobu a měly být v dlouhodobém průměru. No a teď se dostáváme do situace, že opravdu se to zvýrazňuje. Nejvíce tedy na těch povrchových tocích asi všichni, kdo se těšili, že se vypraví na vodu, tak vidí, že je cedá pouze pod přehradou, proto je Vltava vlastně přeplněná, na ostatních řekách se spíš drhne o dno na řadě úseků, ale bohužel teda jsme opravdu v situaci, kdy, když jsem na to koukal včera odpoledne a dneska kolegové zase budou aktualizovat tu informaci, tak řekněme možná čtvrtina toků na našem území byla taková, že pro konec července jsme zaznamenávali nejnižší hodnoty, které tam máme napozorovány, což může být doba pozorování typicky, řekněme, třeba od 60. let.
2: Jenom pro zajímavost, hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vidíme to i u jiných řek. Pokud by to teple suché počasí pokračovalo, tak jaký to může mít další dopad na stavy toku? Jaká rizika to sebou nese?
3: No, já jsem právě strašně zvědavý, co se stane teď v souvislosti s tím suchem. Ono v krajině už, s tou vlnou veder, ono v krajině už té vody na výpar opravdu mnoho není. Takže nelze očekávat, že dojde k nějakému jakoby rychlému poklesu, ale myslím si, že tak, jak děláme vlastně každý týden v úterý, děláme takové hodnocení toho, a jak jsme na tom se suchem a vydáváme výstražnou informaci o tom, jestli je sucho nebo ne. Ona není možná tak viditelná, protože jsou viditelnější takové ty akutní věci, ty výstrahy na ty akutní věci, ale dneska tedy ještě asi nebude zas tak, řekněme, kritická, byť očekávám, že tak tři čtvrtě území vlastně naplní ty limity, že tam budeme říkat, tady sucho je. Ale právě ta vlna veder, kterou čekáme na konci týdne, si myslím, že nás posune do toho, že budeme opravdu na, řekněme, hodnotách, které budeme moc směle srovnávat s tím suchem 2018-2015. A to ještě teda není konec léta.
2: Kolik by toho muselo napršet, aby se situace aspoň trošku zlepšila, ačkoliv i z vašich slov, pane Danielko, vyplývá, že v nejbližších dnech se tak nestane.
3: No, to je vždycky taková svízelná otázka, v nejbližších dnech se to určitě nestane. Každých 5 mm je skvělých pro vegetaci.
2: Každá kapka se počítá.
3: Pro vegetaci rozhodně, ono je to vidět, vlastně ta krajina se výrazně proměnila. Byť tedy, když jedete, tak je vidět, že tak, jak jsme měli některé bouřky, tak občas občas projíždíte Ukrajinu, říkáte, hele, tady je to krásně zelený. O 20 kilometrů dál nebo 10 kilometrů dál už vidíte, že tam se bouřky vyhly. Takže tam je velice sucho. Zrovna včera jsme se o tom s jedním kolegou bavili, jak na trase mezi Kolínem a Prahou je vidět ohromný rozdíl v tom, kde ta bouřka vždycky vlastně vypadla a trošku zalila a ta vegetace tam pořád prosperuje. Takže každých 5 mm pro tu vegetaci bude poklad, to znamená, že ona dokáže ji velice rychle spotřebovat. Malinko nám to ochladí tím výpadem, ale nevydrží dlouho těch 5 mm a nemá šanci vlastně tyhle ty srážky se dostat do povrchových a podzemních vod. Na to, abychom se vlastně dostali z toho hydrologického sucha, tak by muselo pršet, řekněme, tak trošku povodňově pršet. Ne, že by to způsobilo nutně povodeň, ona naopak ta krajina teďkon je tak žíznivá pro tu vodu, že vlastně to je možná jediné pozitivum je, že když by přišly intenzivní srážky, tak se nemusíme povodně tolik bát, protože prostě se do té krajiny vejdou, zůstanou v ní a neodtečou. Maximálně by mohly pomoci. Ale nic takového ve výhledu tedy není.
2: Jak se to projevuje na kvalitě vody jako takové?
3: No to je zajímavé. Ona vlastně kvalita vody, když se koukneme na analogii roku 2015-2018, tak se ukázalo, že ty projevy nebyly vlastně zas až nějak velmi viditelné. A ještě je velký rozdíl vlastně, jaký je zdroj znečištění. Tam, kde je ten zdroj znečištění bodový, to znamená vypouštění třeba z čistíren odpadních vod a podobně, tak tam se to samozřejmě zhoršuje bezprostředně pod tím vypouštěním, protože té vody na rozředění toho vypouštění je relativně méně. Takže tam můžeme zaznamenat za nějaké zhoršené parametry. Na druhou stranu ta voda teče velice pomalu, takže vlastně má dost času, aby se některé ty látky rozložily. A co vlastně naopak se zlepšuje paradoxně, je to, že takové ty plošné zdroje znečištění, to, co jsou vlastně splachy ze zemědělství, pesticidy a podobně, tak ty se nedostávají, protože neprší, tak se nemají jak dostat do toho systému. Takže tyhle ty látky mohou paradoxně klesat. Ale velký problém je u nádrží a u rybníků, které se více prohřívají a může docházet k mobilizaci těch látek, které už byly usazeny na dně. Tady, tak jak se to prohřeje, tak tam dojde chemickým procesům a zejména fosfor se vlastně uvolňuje. Ostatně k těm debatám o kvalitě na Lipně a Synicích, tak právě i to teplo, prohřívání a málo vody velice významně přispívá.
2: Jsou naše řeky ke koupání bezpečné?
3: Tak nedokážu říct, pro každou řeku, já se nebojím do řeky vlézt. to určitě ne. Spíš problém, než v řekách, může být v některých těch vlastně stojatých vodách, těch koupalištích, ale tady bych odkázal na vlastně hygienické stanice, které velice dobře sledují to, jaká je kvalita vody z hlediska koupání na jednotlivých místech.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: V dnešním vydání si povídám s hydrologem Janem Danielkou, ředitelem pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra předposlední červencový den bude úplněk, indiáni mu říkali bouřkový. No a bouřku zažil i Mars. I když hodně dávno před miliardami let vědci nyní zkoumají důkaz písečné bouře, tak byla na Marsu jiná atmosféra?
3: Právě výsledkem té studie nebo závěrem té studie je, že tak to, co tam našli jako uloženiny, vlastně musela způsobit velmi silná bouře a tudíž tam musela být vlastně v té době mnohem hustší atmosféra v dnešní době, která vlastně nemá sílu a pohybovat těmi zrnky písku takovým způsobem, aby vytvořila usazeniny tak, jak vypadají. Abych to možná malinko vysvětlil. Určitě jste si všimli, pokud jste někdy třeba byli u moře a lehli jste si na tu pláž na ruční, že je poměrně nepříjemné, jak když foukne ty zrnka písku do vás jako narážejí a vlastně usazují. Je to takový peeling, je to takové jehličky až kolikrát. A to je právě mechanismus, který běžně vlastně probíhá, takže ty zrnka jsou pískem unášeni. Oni samozřejmě nevystoupají příliš vysoko, oni jako se pohybují při tom povrchu procesem, který se jmenuje takzvaná saltace. To znamená, to zrníčko písku vlastně jako je tím větrem zvednutý, ono vyskočí o pár centimetrů nebo metrů dál vlastně jakoby dopadne, teď vyrazí jako jako jiné zrníčko písku, které se zvedne, ten vítr ho unese, takže jakoby poskakují ty zrnka písku. A tímhle tím procesem víme, že se tvoří nějakým způsobem vlastně usazeniny. A na tom kameni, který, nebo na té kameni, řekněme, na Marsu, kde vlastně byla provedena velice detailní fotografie, tak je vidět, že je tam několik vlastně vrstviček, jak se postupně usazovaly, pak to stvrdlo a zůstaly usazené ty vrstvičky. Úplně stejné procesy probíhají na Zemi, že jo? Pískovce nejsou vlastně tady nic jiného než usazené vrsty. Ale tady, jak to bylo naváto, tak některé ty vrstvičky mají přesně ten tvar, který vlastně vzniká touhletou saltací. To znamená, že ty zrnka takhle vlastně se pohybují a jsou to vlastně takový laminární vrstvičky. Ale mezi to vlastně tam byly vložené vrstvy, které měly úplně jiný směr uložení těch toho, řekněme, té stratifikace, těch čárek, které tam na tom, těch linií, které tam na tom vidíte. Vědci právě dovozují, že tohleto je důsledkem takzvaného suprakritického proudění větru. To znamená, že proudí tak rychle ten vítr, že unáší ty zrnka jiným způsobem. Nedochází tam k takové té erozi, která se vlastně vyráží jedno na druhé a ukládají se právě trošku odlišně při velké rychlosti větru. A minimálně dvě vrstvy z těch asi šesti, které na tom kameni jsou, tak vypadají, že jsou výsledkem takovéhle nějaké bouře, která musela právě být velice rychlá, že ten písek unášela rychleji a ten pohyb toho písku tedy měl trošku jiný charakter než té klasické saltace, která vás tak trápí, když jste na pláži. Takže opravdu to vypadá, že ta atmosféra musela být mnohem hustší, tak aby byla schopná vůbec vlastně vyprodukovat dost energie a mít tu schopnost unést vlastně zrnka písku takovou velkou rychlostí.
2: Možná tušíme, kde našli inspiraci tvůrci filmu Duna.
3: Je to tak, ano, ono se to objevilo i v některých těch článcích a ano, tak to asi mohlo vypadat. Je otázka, jestli ta bouře byla tak vysoká, jako vidíme třeba některé bouře i tady na zemi, takové ty písečné, pískové, to nedokážeme říct, ale minimálně několik metrů nebo minimálně desítek centimetrů nad povrchem to muselo být teda hodně husté, to, co unášel ten vítr tím pískem. Tam ležet by asi nebylo příjemné.
2: Tak je to další kamínek, nebo kdybych zůstala u popisu této terminologie, zrníčko písku do té mozaiky, co se týče zkoumání života nebo vůbec povrchu Marsu a dalších planet.
3: Dynamiky určitě je to zajímavé a myslím si, že to je nádherné vlastně vidět, že se to, co se děje tady na Zemi, se opravdu děje na tom Marsu a to, co jsme se naučili tady, tak dokážeme vlastně aplikovat znalostně i na ten Mars. Mimochodem, to je vlastně takový úplně základní princip geomorfologie a geografie, kde se říkala, když vidíme, jak se něco děje, tak analogicky ten výsledek asi vznikl stejným způsobem. To byl vlastně jeden z takových principů, na kterém stála věda, která se jmenuje geomorfologie, která se právě zabývá tím, jak vznikají různé tvary zemského povrchu. V tomhle případě tedy marského povrchu, takže Marso
2: logové.
3: Morfologie.
2: Ano, pro marsologii. Tak pojďme, pane Danielko, zpět teda ještě na zem, nebo možná k vodě. Ono se skloňuje i takzvaný vodní stres, stav, kdy poptávka po vodě převyšuje nabídku, tak co se týče dostupnosti zdrojů, kombinace tepla a nedostatku srážek, víme, že sucho zasahuje, nejenom je nám teplo, je málo vody, ale trpí tím říční doprava, lodní doprava, vinaři, voda chybí elektrárnám, v podstatě jde to jaksi napříč těmi spektry, zásoby vody ve studnách. Jak to řešit?
3: Jak to řešit je velice složité, ale pravda je, že Česká republika, možná zase o tom vlastně posluchači ani nevědí, byla jedna z prvních, která se snažila nějakým způsobem uzákonit tu problematiku právě řešení nedostatku vody. Takže ve vodním zákoně, asi před 4-5 lety, možná už to bude dřív, vznikla vlastně nová hlava, která se zabývá suchem, která mimo jiné tedy vytvořila nebo požaduje, aby vznikly krajské komise pro zvládání sucha a vznikly krajské plány pro vlastně sucho nebo management toho sucha a nedostatku vody, které právě sledují a mají i jasně dané pořadí toho, co musíme zabezpečit, co má tedy prioritu, takže je to kritická infrastruktura zásobování obyvatel, potom živočišná výroba a jdeme dále. A také vlastně sadu opatření, které lze udělat. Samozřejmě to nejzákladnější, takové to možná to bude vypadat marginální, zakázat zalévání, ale ono řada těch byť tedy vodovodů nebo lidí zásobovaných z vodovodů jsou relativně malé zdroje, že to je vlastně vesnice nebo nějaká obec, která má třeba zdroje podzemní vody a tam opravdu v téhleté situaci my nevíme, kde se to přesně dneska děje, protože nějaký systém centrální evidence vlastně není pro nás dostupný, ale jako ČHMU, ale víme analogie z let 2015-2018, že opravdu problémy vznikaly a zejména ty menší vodovody, tedy pravděpodobně už dneska musí řešit ty samé problémy, jako v roce 2015-2018 a jak jsem říkal, léto ještě není úplně u konce, takže možná se ty zprávy o omezování spotřeby vody začnou objevovat více a více.
2: A jak už jste řekl, pane Danielko, bereme to už vážně?
3: Už to bereme vážně.
2: Jan Danielka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu a jeho názory a vysvětlení. Já vám za to děkuji a přeji vám krásné léto.
3: Krásný den všem.
2: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
3: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ukrajinský prezident je ve Spojených státech, setká se s Donaldem Trumpem a začíná období horkých dnů. Teploty budou atakovat 40. Máme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a pak se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ukrajinský prezident Zelenský přicestoval do Spojených států, kde se má setkat s prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama, který byl velkým podporovatelem Ukrajiny.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která poslala podvodníkům 46 milionů korun, nebyla podle zjištění policistů nijak napojena na pachatele. Vyšetřování dál pokračuje, řekla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
5: V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun. Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení a kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.
3: Společnost přišla o 46 milionů korun poté, co žena uvěřila podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky. Ode dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky a od čtvrtka budou teploty atakovat 40. Lidi v těchto dnech čeká extrémní zátěž teplem. Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že teplotně nadprůměrné by měly být následující 4 týdny. Mezi Zbečnem a Roztoky u Křivoklátu najel ráno osobní vlak do stáda krav. Nikomu z lidí ve vlaku se nic nestalo, provoz na trati ale byl zastaven. Škodu zatím České dráhy a ani Správa železnic nevyčíslili, říká mluvčí zprávy David Kabele.
6: Osobní vlak Českých drah srazil 3 krávy, které se v tu chvíli pohybovaly na trati. Provoz vlaku je tam v tuto chvíli zastaven, nebylo potřeba z vlaku nikoho evakuovat a čekáme v tuto chvíli na pokyn k obnovení provozu.
3: Mělo by se tak stát v těchto chvílích.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Máme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou zase bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
3: V Praze je stále ucpaná jižní a štěrboholská spojka. Důvodem je nehoda na jižní spojce pod magistrálou. Kolony se táhnou od Černého mostu a je to na 3/4 hodiny. Příjezd do Prahy po D11 komplikuje nehoda kamionu a osobního auta na okruhu ve směru k D10. Blokován je tam levý jízdní pruh, kolony se táhnou od Průmyslové ulice. A na stém 47. kilometru D1 směrem od Prahy je stále omezení a před ním kratší kolona asi jen na 5 minut. To byly zprávy, po nich dva na Dvojce dnes, Šárka a Mirek.
7: S přáním hezkého dopoledne, a je to tak, všechno je při starém a dobrém, tak jak jsem zvyklá. Mirek Vaňura společně se mnou ve studiu a opět jako první věc učinil to, že si napsal příjmení Volemanová, protože starého psa novým kouskům nenaučí, znám je pouze jako Kubelkovou. Hezké dopoledne.
8: Hezké dopoledne, já vás také zdravím v netradičním čase. 3 roky jsem tady nebyl a doufám, že budete ke mně stejně schovývaví těch pár dnů za Jirku Hlouka, co tady budu sedět, jako jste byli třeba minulý týden k Teresce Stýblové. Ta tě tady zastupovala.
7: A to bylo krásné.
8: No, bylo to nádherné, já jsem to poslouchal, takže...
7: No, tak se snaž trochu.
8: Dopředu se vám omlouvám, budu se snažit. Absolutně nevím, co mě čeká, ale prý je to opravdu nabité zajímavostmi a zvukovou hádankou. Co tady všechno dneska budeme dělat?
7: No, především se budeme bavit o tom, do jaké míry u vás doma kralují vaši čtyřnozí anebo zvířecí miláčci, o tom dnes za chvíli a proč jsme si vybrali to téma. Také prozradíme, no a i ty zažiješ dnes takovou věc, rádio na přání, protože to je taková novinka, my tady plníme přání našich posluchačů, tedy ten dnešní den je výjimečný, protože to přání bude naše a budeme potřebovat spolupráci našich posluchačů. Tak toliko na úvod, stačí?
8: Myslím, že všichni se těší, tak mějte příjemné dopoledne s vaší dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Volemanová a Mirek Vaňura.
1: Dva na dvojce.
2: A my vám prozradíme, proč si dnes chceme povídat o těch našich domácích přátelích, teď myslíme tedy zvířata, protože my jsme narazili na jednu zprávu, že ostravská podnikatelka nabízí zmrzlinu pro psy, což se hodí zcela jistě v tomto horku, za 99 korun můžou ochutnat hovězí i vegetariánskou, a to u stánku se zmrzlinou, kde se tedy prodává i ta lidská.
3: No, já trochu kroutím hlavou, tak zaprvé omlouvám se svým dětem. Zmrzlina za 100, já jsem jim nedovolil, tak ten pes si má za 99. A omlouvám se našim teda kocourům, ne psům, že tvrdím, že nejsou vegetariáni, tak zřejmě jsou.
2: No, ale pozor, ty psí zmrzliny jsou hovězí, kachní, krutí, arašidová s banánem a taky ta vegetariánská, to je jako bonus.
3: Tipnu si, že nejoblíbenější bude hovězí teda, no ne?
2: Je to pravda, nejoblíbenější psí zmrzlina je ta hovězí. No a pro psí zmrzlinu se tedy podnikatelka, o které jsme mluvili, rozhodla mimo jiné i proto, že k ní často ke stánku chodili lidé se svými psími mazlíčky a dávali jim ochutnat tu lidskou, pro psy samozřejmě nevhodnou z důvodu vysokého obsahu cukru a také laktózy.
3: To je krásné, že těm našim mazlíčkům chceme udělat dobře a dáváme jim drahou nevhodnou zmrzlinu, ale my jsme se tedy dozvěděli, že ona vlastně udělá vývar, tam je 80% vývaru a pak tam dává ovoce, zeleninu, vlákninu, bílkoviny, no prostě všechno, co má správná, zdravá zmrzlina mít. Mě by jenom zajímalo, kolik páníčků si dali taky tu pro ano. mazlíčky, no, hovězí třeba.
2: Myslíš, že by to ochotali? Já si myslím, že při troše štěstí možná, že by udělala větší radost než nějaká pistáciová možná, nebo beruňková, no, je to tak. Každopádně, tak. My jsme si dnes to téma vybrali proto, abychom se s vámi pobavili o tom, co dopřejete svému čtyřnohému miláčkovi, a nebo nám taky můžete napsat, jak se tak jako obrazně říká, ano. Jestli vaše domácnost řídí pes nebo jakýkoliv jiný mazlíček.
3: Ano. Já myslím, že u té druhé otázky už známe dopředu odpovědi, ale stejně budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše životní přátelství. Že?
2: Je to tak, 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Těšíme se na všechno.

0: Jste dobře naladěni, posloucháte Dvojku, tedy Dva na dvojce a dnes máme krásné téma, co dopřeju svému čtyřnohému miláčkovi. Tahle písnička nezazněla, Šárko, náhodou, ano. Protože ty jsi přijala z Itálie,
1: ano.
0: A říkala si, že jsi vlastně

0: na Pepuna, tak Charlie jsou psy teda.
1: Ano.
0: Ano, tak to je v pořádku. Teď jenom, my jsme se vás také ptali, jestli vaši domácnost...
1: Ona byla levnější, Pepínovi jsem kupovala normálně synovi u stánku Pepuně, tu dražší potom na pláži, ano.
0: Tu hovězí. Ale já jenom chci říct, že my se vás také ptáme, jestli řídí vaši domácnost váš miláček. Tady píše Pavel. Krásné pondělí, ne, pondělní úterý.
1: Po pondělní úterý
0: píše. Já myslím, že se splet. Čárko a Mirku, to se nesplet. Tak je jasné, že doma vládnu já. Jen nějak nechápu, proč má pejsková jí maso a na mě zbylo zrní, proč kolem ní skáču, když štěkne, že bych vládl přeci jen na oko. Pavle, ano, vládnete na oko.
1: Hezká zpráva, Pavle, děkujeme za ní. My jsme se tady v jednom studiu vlastně sešli, ty tady předpokládám milovník koček, protože máte doma dvě. My máme psa. Jak to je u vás doma? Kdo řídí tu domácnost?
0: Tak samozřejmě, já jsem také mýval psa. Naše dva kocouři řídí domácnost.
1: Jak to vypadá?
0: Vypadá to tak, že když oni chodí ven na noc teď v létě, tak ten jeden okamžitě skáče vedle mé Dany do postele, když já odejdu. Večer jsem nemohl jít spát, protože v té posteli spal. A šunčička, to je prostě něco, co on miluje. Takže jakmile někdo třeba u televize večer jde k ledničce směrem, nemusí ani do ledničky, už tam stojí v pozoru.
1: No. Tak je to jako všude jinde.
0: Jako všude jinde, přesně.
1: Jak to dávají kluci spolu? Je tam nějaký boj?
0: Je, trochu.
1: O lásku vaší?
0: No, malinko je boj a už začal vyhrávat ten mladší.
1: Ten starší
0: už je hodně starší.
1: No, tak je to tady. To začíná. Je jako v životě.
0: No jo, ale neperou se o mě. Perou se o všechny mé rodinné příslušníky a já jim jsem docela jedno.
1: Jaké to má vysvětlení? No nevím, asi není čas nad tím přemýšlet. Každopádně já jsem říkala před chvílí, že si budeme povídat a to za pár minut po písničce s novinářkou, moderátorkou, publicistkou, podnikatelkou, ale hlavně tou zmíněnou paničkou Charlieho, Kateřinou Kašparovou.
2: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
3: Dva na dvojce.

Naši milí posluchači, my si dnes s vámi povídáme o tom, jak to vypadá u vás doma, jestli vaše domácnost řídí pes, potažmo jakékoliv jiné zvíře, které milujete nade vše, a co jste všechno ochotni a schopni udělat pro svého domácího mazlíčka nebo zvířecího přítele. Mám koco.

0: Napsala Kateřina. I když každý, kdo bydlí s kočkama, ví, že je pouhý podnájemník a platí nájem, uklízí a kupuje drahé krmivo a sámí levné párky. A když jde pozdě, tak vchází s omluvou, ale stejně bych ho nedala za nic na světě.
1: No, myslím, Kateřino, že bychom to všichni podepsali, ale my teď máme na telefonu jinou Kateřinu, Kateřinu Kašparovou, tedy novinářku, moderátorku, publicistku, podnikatelku a řekl bych hlavně, já nevím, jestli mám říct slovo panička, paničku Charlieho.
0: Kateřino, hezké dopoledne, vítej u nás na dvojici.
2: Já vás všichni moc zdravím.
0: Rádi tě slyšíme, tak možná na začátek pověz, do jaké míry v přeneseném slova smyslu řídí tvoji domácnost pes?
2: Charlie je samozřejmě majitel všeho míra, generální ředitel zeměkoule a přilehlých vesmírů. A samozřejmě je to ta nejdůležitější osoba v našem domově a v našich životech, samozřejmě.
1: No a kdy se to stalo, že se objevila tu lásku ke psům například, ale i ke kočkám, zvířatům obecně? Přišlo to nějak pomalu, anebo to bylo nějakým okamžikem teď?
2: To sahá v podstatě do dalekého dávného dětství mýho, protože moje maminka od jak živa zachraňovala zvířata, nosila domů kočky z ulice a přesně bydlej v Praze, tak holubům zašívala postřelený křídla nebo zraněný různě, takže já od malička jsem vyrůstala v tom, že prostě zvířata jsou naše součást a že je úplně v pořádku jim pomáhat, takže v podstatě dítě bylo v domácnosti někde pod kočkama, holubama a všema možnýma. Bohužel jsme neměli pejska, to jsem strašně těžce nesla, protože já jsem odjakživa spíš tíhla k psům, ale prostě zvířatům se pomáhá, tak to je.
0: Hmm. Co se týká toho psa, tak jsi to samozřejmě nakonec vynahradila, zařídila tak, jak je tvému srdci milo. Kačko, říká se, jaký pán takový pes? Vidíš nějakou podobnost mezi sebou a Charliem?
2: No, tohle náhodou asi pravda bude, protože já to spíš sleduju u svých známých a vlastně nakonec i u sebe, že v podstatě, když má někdo psa a má druhýho, třetího, pátýho, tak ten pes vlastně se pořád chová tak nějak podobně, že opravdu ten člověk nějakým způsobem formuje, nebo se možná formuje podle toho psa, takže už od mýho vlastně Charlie je náš čtvrtý pejsek a v podstatě od toho prvního jsou jako vlastně podobný jako já, jo, prostě nějakým způsobem se chovají v té psí partě, když jdeme třeba s větší bandou a podobně, prostě vidím tam určitou podobnost, ano.
1: Ano, takže za prvé Charlie mu to sluší a za druhé Charlie je chápavý, tolerantní,
0: chytrý,
1: obětavý a velmi inteligentní.
0: Ano.
1: Ta podobnost tam prostě je, to se nezapře. Tak, a kde se vlastně Charlie vzal? Kde se vzal Charlie? Je o čtyřiátka?
2: Já moc děkuji za krásná slova, no, asi bych se
0: počítal.
2: Ale pojďme k otázce. Charlie se narodil v útulku a já ho vlastně znám od jeho prvního dne, co je tady na světě, protože jednoho dne na Facebooku se objevila fotka, jak se rodí štěňátko v útulku, který znám od jeho založení. A já jsem nepřestala prostě zírat na tu fotku celý den, pak jsem vedoucí útulku Barče napsala, co to je. A druhý den jsem se vlastně na něj jela podívat, prostě nějak mě chytnul za oko a Barča říkala, že když se rodil, takže si na nás vzpomněla současně, takže prostě to tak mělo být a našli jsme se navzájem.
0: Říká novinářka, moderátorka, publicistka, podnikatelka Kateřina Kašparová, která si s námi na dvojce teď povídá. Pojďme k těm dobrým skutkům, Kačko. Ty se totiž zvířatům obecně, a víme to všichni, kdož to sledujeme, věnuješ velmi dlouho dobrým skutkům pro zvířata. Blíží se jedna taková akce, Psí anděl hledá anděly, aneb Den pro útulky. Pozveš nás?
2: Je moc ráda, moc děkuji za tuhle příležitost. Zvolili jsme krásný datum 8.8., aby se to dobře pamatovalo, tedy příští sobotu 8. srpna v Praze 17, to jsou Řepy, je to naproti radnici a bude to odpoledne od 1 do 4 hodin, bude tam několik útulků, které budou na místě nabízet pejsky k umístění, ale takže může tam přijít člověk, který třeba ještě pejska nemá, ale může přijít i se svým pejskem, bude tam a budou tam různé soutěže, třeba agility soutěž tam uděláme a různě. A jako velká hvězda, opravdu velká hvězda, tam přijde i psí filmová star, Spacey Gump a Filip Rožek, jeho páníček.
1: Tak a tak Charlie tam také bude, to bude druhá hvězda.
2: Charlie jako ředitel akce samozřejmě bude přítomen a momentálně to velmi plně připravuje, kdybyste viděli, kde leží na zádech pohodička, klídeček, samozřejmě paní to všechno odmaká za ní, ale on to zvídí, jak si veřejně.
1: To je jediný ředitel, který není nervózní před velkou akcí. Tak.
2: To vůbec, to on vždycky hezky na zádička, lehárko, pohodička, klídeček.
1: Psí anděl hledá anděly a ne den pro útulky.
0: Kateřina Kašparová si s námi povídala na dvojce. Kačko, děkujeme za pár minut tvého času, za to hezké setkání a přejeme, ať se daří.
2: Já moc děkuju a jdu zase sloužit.
1: Naslyšenou.
2: A všem přeju krásný den.

0: Díváme se na zprávy kolem nás, dnes si povídáme o čtyřnohých přátelích, nejenom o čtyřnohých, tedy samozřejmě o našich mazlíčcích a docela se to hodí, protože z České republiky na chvíli do amerického státu Colorado, kde si celou noc lámali hlavy, který lotr jim to ve vsi celou noc troubí klaxonem v autě, byť se na začátek zdá, že to nebude o zvířatech, tak nakonec ano.
1: Ano, představte si, že celou noc troubil medvěd. On vlezl do auta, zamknul se a neuměl se dostat ven, tak on chudák, aby si to nevydýchal, tam žádal o pomoc a oni se ho báli. Ale já mám ještě jednu historku od Petra Horkého. Ano. Náš polárník, tuším, že to bylo na severu, to je jedno, prostě byla tam zima a představte si, že v těch městech je nařízeno zaparkovat a nechat odemčené auto, protože čas od času tím městem jdou lední medvědi, tak aby si se mohla schovat do toho prvního auta.
0: Nikdo, které potká.
1: Ano, auta nikdo nekrade a medvěd lední zatím ještě nenašel způsob, jak otevřít třeba Forda takovýho. Takže, ale to je pravda.
0: A Petr Horký se tam schoval před ledním medvědem?
1: Žije,
0: schoval.
1: Už zase přijel zpátky.
0: Všechno dobře dopadlo, tak to jsme rádi. I starý medvěd Brtník, náš kolega Petr Horký je zase zpátky, což nás samozřejmě těší. Za chvíli Rádio na přání.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Ano, teď jsem na to zvědavý. Dozvěděl jsem se od Čárky, že my tady budeme vyrábět vlastně zvuk. Je to
3: ano,
2: tak?
3: Je to
2: tady
3: tak,
2: ve studiu.
3: Tady ve studiu, ano. Protože my tady máme takovou rubriku, Mirku, RNP, radio na přání, @rozhlas.cz. To je adresa, kam můžete 24 hodin denně naši milí posluchači ano. psát vaše přání a my se vynasnažíme vám je plnit. Ano. Ale dnes, samozřejmě jako každý týden, jeden den, věnujeme výrobě zvuku. Jak jsme na to přišli? Před mnoha týdny nám takové přání napsal náš posluchač a vzhledem k tomu, že to je velmi oblíbené, abychom vyrobili zvuk a všichni jsme ho zkusili hádat, tak jsme se rozhodli to pravidelně zařadit.
2: Na druhou stranu je to velmi omezené, protože že v tom studiu všechno se sem nevejde. Na třetí stranu ale je pravda, že cokoliv se sem můžeme donést. Že?
3: Je to pravda. Ano. Tak to je jenom taková nápověda. Samozřejmě my jsme nesmírně kreativní, takže zatím nám vůbec nedošly nápady na to, jaký zvuk použijeme. Dnes tedy vyrábím zvuk já, prosím pěkně. A poslouchejte, takhle to zní. No. Ještě jednou?
2: No, radši jo. No, tak třeba to zní velmi jednoduše a třeba to tak není, že?
3: Jako závory. 702 222 220 číslo pro vaše SMS-kové správné odpovědi nebo @rozhlas.cz. Co to je za zvuk, který jsme vyrobili ve studiu a první správná odpověď samozřejmě i dnes ponožky dvou na dvojce.
2: Protože je ráno zima.

0: Tak taková novinka ve vysílání, ne, tu písničku dobře znáte. A myslím, že ten zvuk, který vytvořila po dlouhé úvaze a přemýšlení Šárka, povedlo se jí to, na to trénovala celé ráno, je vlastně také známý zvuk. My jsme se vás ptali, co to je.
1: Mohu zkusit i jinou rytmiku?
0: Ano, zkus. Ano. Tohle je lepší pro příště. No a psali jste různě. Tak například Zuzka Vaňhová napsala perem do sklenice, jakože si udeřila perem do sklenice. Je to tak?
1: Není to tak.
0: Není to tak.
1: Není to úplně přesné, řekla bych.
0: Aha. Tady je cinkání něčím na skleničku Pavla Ryková. To něčím jsme neuznali.
1: Není to,
0: se to
1: také přesné?
0: Není to úplně přesně, ono. A tady je taky cinkání něčím na skleničku. Mm-hmm. Tak to se chytlo.
1: Ano. No a... Ale nicméně máme první správnou odpověď. A řekli jsme, že oceníme, tady je pravda, že těch SMSek přišlo neuvěřitelné množství, několik desítek během těch dvou písniček. Mm-hmm. Ivana z Liberce
0: napsala.
1: Ta byla první, kdo měl absolutně správnou odpověď. Lžička o skleničku.
0: Kdo by to řekl? Mimochodem Jan Tunek by to také řekl a řada z vás, ale Ivana byla prostě první. A teď my jsme potichu a čekáme, co si chtěla říci. Třeba nějaký svatební projev nebo něco, to se tak dělá.
1: To se tak dělá, ano, že člověk chce mít projev, tam tak jsem povídej. Samozřejmě v té kreativě vůbec nedošla. Berme to prosím dnes jako soutěžní otázku a splnění úkolu našimi milými posluchači. Ponožky dvou na dvojce.
0: Budou to
1: dnes
0: pro ženy?
1: Z Liberce.
0: Pro ženy?
1: Jsou unisex, prosím tě. Unisex. Ano, jsou unisex, hned ti jedny daruju, jsou v krásné takové fialovo-růžové barvě a jedna se jmenuje Šárka, druhá se jmenuje Jirka. Pokud bys nechtěl holoubka, tak ti mohu dát dvě Šárky.
0: Radši teda dvě Šárky. A Ivano, mimochodem Anna, chladna z rána, už byla v neděli.
1: Ano, tak to se hodí.
0: Tak oni se hodí ty ponožky. Ano.
1: Každopádně gratulujeme.

0: Hele, to my jsme si říkali, jaký pohyb u této písničky třeba provádíte. A tady Péťa, náš zvukař, ukazoval, jako, že pomalinku pádlujete na té kánoji, posloucháte transistorové rádio a víte, že jsme se ptali, jestli vaši miláčci... miláčci si řídí vaše rodinu, píše Hanka. Milí Šárko a Mirku, ano, kočky a psi mají hlavu a to je na nich kouzelné, na špejsek Monty, co byl podobný se Šárčinou Pepunou, to teda nevím, jak to ví Hanka.
1: Mě by taky zajímalo, Hanka ví, jak vypadá Pepuna.
0: Obratem vypil bratrovi kávu s mlékem, když ji odložil na schody a chutnal mu i větrník a šlehačka. A já teda musím říct, že naši kocouři pijou takzvané leče. To je v kocourově botách. On šel vždycky do baru a místo panáku si dal takhle malinko mlíka. No a my to mlíčko vždycky bereme, když nám ho dají ke kávě a nosíme mu panáky.
1: No vidíte, co se děje.
0: Takže Hanko, děkujem.
1: Ano. Věra nám taky napsala, zdraví moji milí, ano, pejska mám a je to můj pán, král a vládce. Také můj syn má 5 nádherných pejsků husky a to jsou moje vnoučátka. Znám je od narození a každé 2 týdny za nimi jezdím jako správná babička s košíkem dobrot. Podle pejsků se naše život řídí a je to tak dobře a sama pomáhám útulkům, posílám pravidelně peníze. Bez zvířátek by byl svět neúplný a tak smutný. Podepsaná
0: Velká
1: Věra.
0: Velká pravda.

0: A za námi první společná hodina, samozřejmě přicházíme s nabídkou té druhé a standardně u nás po 10. hodině přijde na řadu poradna. Samozřejmě musíme prozradit, o čem a s kým si budeme povídat dnes.
1: No tak přijde Lucián Kantor, váš známý terapeut, a budeme si povídat na téma toxické vztahy. To by mě tady zajímalo. Jestli poznáme takový toxický vztah.
0: Určitě se to dozvíme, jak je poznat a kdy z nich odejít a proč je to v životě důležité. Počkejte si na poradnu, samozřejmě i s prostorem pro vaše otázky v její druhé a třetí části. To všechno po zprávách 10 hodin.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Inspirace k polednímu obědu nám přinese šéfkuchař Radek Šubrt. Jak beze zbytku zpracovat potraviny? Kde všude se dá vařit a jaké jsou základní suroviny, které by neměly chybět v ledničce? Na to se zeptám šéfkuchaře Radka Šubrta.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Chirurgové loni v Česku provedli skoro 1000 transplantací orgánů a inspektoři objevili v hatích padělky za víc než 440 milionů korun. Máme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a pak se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála 1000 orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
3: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu, a to je číslo, které je hodně jako nízké, a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace.
2: Dárců orgánů bylo v loni skoro 400. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili víc než čtvrtletí trvající sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun, vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba.
4: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
2: 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutno při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Před 50 lety došlo u Bratislavy k jedné z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili 3. Oběti neštěstí 2 hodiny popoledni připomene pietní setkání u místa tragédie.
5: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávili stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
0: Doprava.
2: Na 22. kilometru D1 směrem od Prahy je omezení, brzdí se do kratší kolony a se zdržením počítejte také na příjezdu po brněnské kolony, jsou odchodova. V Praze stále likvidují následky hromadné nehody u křížení s magistrálou. Na jižní spojce stále počítejte s kolonami, a to i na magistrále. A na D7 počítejte s obousměrnými kolonami před omezením u ruzinského letiště, je to asi na 10 až 15 minut. Zprávy končí, za chvilku poradna.
6: A Mirek Vaňura, Šárka Volemanová, 2 na dvojce v této sestavě. Dnes vám přeji hezké dopoledne, za pár minut nabídneme poradnu. Vstoupit do vztahu znamená sdílet svůj život s někým dalším. Co když se ale z bezpečného přístavu stane prostor plný strachu a nejistoty?
7: Ano, někdy se mluví o takzvaných toxických vztazích, v níž hlavní roli hraje psychický nátlak. Jak včas rozpoznat varovné signály?
6: Kdy ještě naděje na nápravu a v jaký moment je naopak čas definitivně odejít, o tom všem si budeme povídat. Naším hostem už za chvíli se stane terapeut Lucián Kantor a nabízíme prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší poradny. Teď máme téměř 5 minut po 10. hodině a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Toxické vztahy, jak je poznat a kdy odejít, téma naší dnešní poradny, tak jak jsme slíbili a s námi počase opět ve studiu terapeut Lucián Kantor. Lucián, hezké dopoledne.
3: Krásné dopoledne všem.
4: Tak bude i užitečné, když jste tady, to je, jako, to je takové
3: pravidlo. To doufám.
4: To už je pravidlo. Jak byste vlastně popsal toxický vztah? Třeba čím se liší od takové běžné partnerské krize, kterou asi občas prožíváme všichni?
3: Tak vlastně to, co odlišuje toxický vztah od nějaké krize, je vlastně ta dlouhodobost a vlastně to, že ten toxický vztah vzniká postupně. Jo? Ta krize většinou je náraz. Něco se stane a tam se vlastně zbouří emoce a je potřeba je nějak zpracovat. Kdežto ten toxický vztah začíná většinou lovebombingem, je jako něčím, kdy vlastně člověk je zahrnován láskou a dárky a tak. A vychýlí se to jako naváže ten vztah, tak tam začínají vznikat nějaké tendence kontroly, manipulace, jo, a vlastně vzniká tam taková zvláštní závislost. Jo. Mm-hmm. To znamená, že místo toho, aby člověk žil v nějaké vzájemném respektu, tak žije v neustálé tenzi, že neví, co přijde. Neví, jestli přijde jako něco pozitivního, anebo jestli vlastně přijde nějaký vlastně šťouchanec, a ten může být jak vlastně ekonomický, tak může být jako, je to vždycky nějaké takové tiché vydírání. Jo, buď třeba agresivně, hlasitě, anebo dokonce velmi často je to vydírání tichem.
4: Nemluvím s tebou.
2: Luciane, vy jste popsal vlastně ten začátek ve smyslu, že tam je jako velká láska, že ta intenzita toho vztahu na začátku je veliká a láskyplná. Asi to známe všichni z filmu. Musí to tak být vždycky? Není to o tom, že se prostě zamilujeme a že prožíváme tu pravou lásku? Tam se vlastně, jestli je to jako jeden z těch prvních varovných signálů, nebo může být?
3: Víte co, tam jde spíš o tu intenzitu, jo, a to se nedá poušalizovat to, že by všechny toxické vztahy začínaly lovebombingem, jo. Ale ve chvíli, kdy vlastně těch emocí je příliš, jo, tak by to mohl být varovný signál. Ale na rovinu, ve chvíli, kdy my jsme zamilovaní, tak je to vlastně, my jsme opilí, jo, takže v té chvíli nevnímáme nic, to se nedá odhadnout. Tam vlastně člověk by to měl začít rozklíčovávat ve chvíli, až když tyhle ty emoce opadnou a my začínáme zjišťovat, že se nám vlastně začíná zmenšovat naše teritorium. Začínáme ztrácet přátelé, začínáme ztrácet nějaký naše zájmy, záliby, a jsme vlastně vytíráni, že pokud tohle to jako neomezíme, tak toho druhého člověka málo milujeme, nejsme pro něj dostatečně dobrý, jo, a rozhodně bych jako nespojoval lovebombing s tím, že vždycky to musí být toxický vztah.
4: Takže ale vlastně vždycky je v nevýhodě jenom jeden z těch dvou. Ten jeden je ten, který vydírá, a toxický vztah ubližuje tomu, který je v uvozovkách vydírán, jak jste říkali.
3: Víte co, ono je to hodně jako složitý popsat, protože ten člověk, který vlastně je označován za agresora a on je agresorem, tak on se mnohdy taky trápí, jo, protože on investuje do toho vztahu obrovskou energii na začátku, aby ten vztah vybudoval. A potom si úzkostně chrání to, aby mu někdo jeho představu optima nabourával. Takže on se taky, vlastně ty emoce, člověk si ty emoce nevymyslí. Jo? To znamená, že ve chvíli, kdy je tam ta agrese, tak ten člověk se vnitřně trápí. On vlastně jako neví, jak s tím má zacházet, protože člověk, s kterým manipuloval, vlastně vytváří nějaké odpory, jo, a vlastně se nechová tak, jak by očekával. Jo.
2: My si dnes poradně povídáme o toxických vztazích s Lucianem Kantorem. Pokračovat budeme ve druhé části naší dnešní poradny, tou samozřejmě s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Připomenu kontakty k nám do studia 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, a můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Lucián Kantor, terapeut, je naším dnešním hostem. Jenom připomínám číslo 22 155 25 25. Kdykoliv zavolejte, toxické vztahy je dnešní téma.
2: Je to tak. Luciane, vlastně přemýšlím nad tím. Vy jste říkal, že na začátku je nějaký vytvořený ten v uvozovkách ideální svět od toho jednoho z partnerů, když hovoříme o toxických vztazích. Ale taky jste říkal, že vlastně na začátku toho vztahu jsme zamilovaní a že málo kdy rozpoznáváme nebo chceme rozpoznat ty signály. Když bychom si mohli říct, které tam patří, je to vždycky jako třeba víc signálů, které nás upozorní na to, že v tom vztahu postupem času nebude všechno úplně v pořádku?
3: Tak jeden z velmi markantních signálů, který tam nemusí být vždy, ale často tam bývá, je, že mi někdo vlastně začne upravovat moje vnímání. Že vlastně situaci, kterou jsme zažili spolu a já jsem ji nějak vnímal, tak ta druhá strana mě vlastně neustále přesvědčuje o tom, že to tak nebylo. Mm-hmm. A že já nesu za tu situaci vlastně nějakou vinu, chybu, že kdybych se tam nechovala, tak by ta situace nenastala, že jsem vlastně tím viníkem. Tak to je jeden z prvních jako aspektů. Pak vlastně je to takové to třídění mých známých, těch vztahů, který jsem měl předtím, myslím si kamarádských, mm-hmm. Kdy vlastně mi někdo začne vlastně prosívat ty známý kamarády, vlastně vytahovat mě z toho širšího sociálního pole a vytvářet vlastně takový ten uzavřený skleněný zámek, z kterého já nemůžu utýst. Mm-hmm. Jo. Pak je to takové vlastně neustále podrážení vlastně mého jako vlastně sebevědomí. Jo. To znamená, že něco udělám a nikdy to není dostatečně dobrý. Vždycky je tam něco, no ale víš, kdyby ještě něco navíc. Mm-hmm. Jo? A velmi často je tam taková jako bazírování na tom, že ta věc má být velmi specifickým způsobem.
1: Mm-hmm. Mě to připomíná klasickou v uvozovkách žárlivost. Dá se říct, že to je propojené? Že ten, kdo vyrábí ten toxický vztah, je vlastně žárlivec?
3: Je to jedna ze složek toho, že žárlí, a druhá složka je, že vlastně v tom toxickém vztahu ten člověk, který vlastně ten vztah řídí, chce mít všecko pod kontrolou. Jo, to není jenom žárlení na okolí, ale je to i vlastně velmi často snaha, aby některé věci probíhaly určitým způsobem, i běžné maličkosti. Jo, jak se stele, kam se dávají ručníky, cokoliv. Jo, ty lidi si najdou jakoukoliv maličkost, jakoukoliv záminku, aby mohli vytvářet vlastně psychologický tlak.
1: Tak.
2: Mm-hmm. Vy terapeuti a psychologové častokrát říkáte, že je důležité ve vztahu komunikovat. Mm-hmm. Dá se tohle vykomunikovat, ty osobní hranice, nebo v momentě, kdy jsem vlastně v partnerství a teď mluvíme tady o těch toxických vztazích a někdo omezuje vlastně ten můj svět a vnímání mého světa, dá se to ještě nějakým způsobem vlastně napravit, aby se ten vztah nerozpadl, nebo to prostě nejde?
3: No ve chvíli, kdy vlastně ten vztah je toxický, tak tam je velmi malá pravděpodobnost, že ten člověk, který vlastně má malou empatii, mm-hmm. má potřebu kontroly, že by se nějak jako měnil. To by musel být takový jako lehce toxický vztah, ale většinou vždycky se vytváří ta diáda. Takže na druhé straně je někdo, kdo přichází do toho vztahu s nějakým zraněním. Velmi často potřebuje neustále potvrzování svojí hodnoty. Mm-hmm. Jo, a to nezažíval v dětství. Takže vlastně tyhle ty lidi jsou zranění a oni na začátku dostávají plnou saturaci toho, že jsou úžasní. Jo, jenom potom, když už ten toxický vztah začne fungovat, tak oni chvíli jsou úžasní a chvíli jsou úplně ty největší lůzři. Jo.
1: Dá se říci, že by někomu klasický toxický vztah, mohli to tak nazvat, vyhovoval, to znamená agresorovi, ale i

0: tomu utlačovanému? Bylo by to k životu?
1: Nevím, nezažil jsem to, ale když vyjdu mimo svůj obor, jo, a vemu to jako psychosomaticky, tak to tělo vlastně zažívá ty věci samo o sobě. Jo? To znamená, že ve chvíli, když člověk zažívá stres, tak ten organismus zažívá stres. Takže myslím si, že by se to psychosomaticky vlastně odrazilo. Že ten člověk by měl nějaký žaludeční vředy, mohl by mít predikci nějakých onkologických onemocnění a tak. Jo? Ale jde o to, že ve chvíli, kdy člověk, který vlastně se začne uvědomovat, že žije v něčem, co mu nevyhovuje, a vyhledá odbornou pomoc, která mu pomůže vlastně vymezovat si ty hranice, tak pokud to bude tak, jak se Šárka ptala jako před chvílí, že to bude tak lehce toxický, že vlastně ta toxicita nebude vyplývat z osobnostních rysů toho člověka, ale z ničeho naučeného, že vlastně ta osoba vyrůstala v tomhletom a ona se to naučila, takhle vlastně manipulovat s těma lidma, tak se to dá jako srovnat a ten člověk jako najednou zjistí, že s tím člověkem může mít vzájemnost, může mít toleranci a může mít respekt.
2: Mm-hmm. Změnit životní strategii.
1: Jo, že změnit strategii. To jsou dvě, že toxický vztah může být tak, že vlastně tam je někdo, kdo je sociopat a s tím se nehne, a nebo jenom to má naučený.
2: Děkujeme, to byla druhá část poradny Toxické vztahy, naším dnešním velmi zajímavým tématem. Pořád ještě prostor třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Toxické vztahy jsou tématem naší dnešní poradny. Před námi její třetí část a s námi ve studiu zůstává terapeut Lucian Kantor.
3: Tak a někdo se dovolal na 22 155 25 25. Tady je dvojka, dobrý den.
4: Nepředstavovala, ale děkuju za váš pořad a víceméně se ujišťuji o tom, co už tak nějak jako delší dobu vím. Bohužel zpočátku jsem situaci absolutně nerozuměla. Trvale jsem se obviňovala, dneska už to tak nemám, ale přesto ještě v tom vztahu žiju a je těžko i odejít, jako velice těžko, protože mi to partner, respektive manžel, velice komplikuje a víceméně samozřejmě do toho dneska už jsou vnoučata a třeba přijde vnučka a vlastně dědovi řekne, dědo, proč na babičku pořád křičíš? A vlastně víceméně, když teda potom ona to nahlásí doma, tak tady je jakoby od manžela řečeno, že aby mluvila pravdu. Jo? Vlastně víceméně už se to, a mě to teda jako, tohle to mě úplně doráží a nevím si rady, protože je to aktuální, nevím si rady, protože jakoby víceméně v momentě, kdy řeknu jako vnučka nelže, nebudu jmenovat, jo, tak prostě jako odneseme to obě dvě a jako já chci, aby ona byla v rámci možností v klidu, i když v klidu už dneska, jako by kdo sem přijde, není nikdo, kdo jako tu situaci do té situace vidí, jo. A moc děkuju paní Šárce za ten dotaz, který vložila předtím, jak komunikovat, protože já mám pocit, že komunikovat nelze, ať udělám cokoliv, všechno je špatně a vlastně všechno se otočí takovým způsobem, že se nestačím, stále se nestačím divit. Jo.
2: Děkujeme za váš telefonát, za ten příběh i za tu otázku. Luciana, my vás poprosíme o nějakou reakci, o odpověď.
5: Víte co, já jsem velmi rád, že jste zavolala a že vlastně to, co jste řekla, znamená, že už jste v nějakém procesu. Jo, že už si uvědomujete některé věci a teď je potřeba to dotáhnout. Je potřeba, abyste vy sama vyhledala odbornou pomoc, protože odpoutat se z takového vztahu je záležitost na dlouhou dobu, ale potřebujete tu dobu zkrátit tím, abyste měla někoho, kdo vám v tom pomůže se zorientovat. A ve chvíli, kdy to uděláte, tak máte velkou šanci ochránit nejenom sebe, ale jak slyším, i vaši vnučku. Jo, a vy potřebujete nabrat sílu a sílu potřebujete vlastně získat buď prostřednictvím nějakého kouče, poradce, terapeuta. Určitě někam zajděte a sama.
2: Luciane, možná ještě důležitá otázka a navážu na ten telefonát naší posluchačky. Když už přijdeme k nějakému terapeutovi, ke koučovi, k psychologovi, tak jak jste pověděl, co nás tam vlastně bude čekat? Je to určitě pro mnohé z nás velmi intimní věc, velmi intimní téma, stejně tak, jak o něm vyprávěla naše posluchačka.
5: No, víte co, ve chvíli, kdy dorazí takový klient nebo klientka s tímto příběhem, tak nejdříve vůbec jako ten příběh zmapujeme a ukotvíme to a vlastně začneme z toho klienta sundávat tu všechnu nálepku, všechny ty těžké věci, které jsou, aby vlastně člověk pochopil, že většina věcí, které si přines, nejsou jeho. Že jsou to lži, které vlastně mu někdo dal do hlavy. A separovat se od takového člověka je běh na dlouhou trať a většinou, pokud tam dojde k té spolupráci, tak je úspěšná.
3: Ale často je to jediná cesta, jak jsme slyšeli, třeba při tomto příběhu.
5: Je to jediná cesta. Člověk to sám nezvládne.
3: Říká Lucian Kantor, terapeut, toxické vztahy, myslím si, že ne naposledy v poradně na dvojice.
2: Každopádně děkujeme za tu dnešní poradnu, za to povídání, za návštěvu a budeme se těšit na příště. Ať se vám daří.
5: Děkuji za pozvání, ať se všem daří.

0: Je 10 hodin 36 minut, až bude 16 hodin, uslyšíte na dvojce zprávy a pak kávu o čtvrté. O čem dnes bude řeč? Hledání práce už dávno nekončí odesláním životopisu a pozváním na pracovní pohovor. Co všechno si dnes personalisté a o uchazečích, tedy o nás, zjišťují? Jak velkou roli při rozhodování hraje naše digitální stopa, kterou prostě zachováváme, a profily na sociálních sítích? Tak hostem dnes bude Markéta Stehlíková, což je obchodní manažerka jedné personální agentury. Ptát se bude Patrika Strouhalová a už teď se ptát můžete na e-mailu i vy.
1: Takový bude program Českého rozhlasu Dvojka pro dnešní odpoledne, ale za chvíli po červeném koberci. Samozřejmě i dnes dorazí náš kolega Aleš Cibulka a vím, že nás vezme do kina a také, že připravil jedno hezké nostalgické vzpomínání.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Ve stejný čas na stejném místě. Aleš Cibulka společně s námi ve spojení. Milý Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké, dobré dopoledne, zdravím vaší dvojici a vás všechny na příjmu dvojky.
4: My tě také zdravíme, ten koberec vůbec nevybledl za ty 3 roky, co jsem tady nebyl.
2: Ne.
4: Aleš také ne, se drží. Tak Aleši, do českých kin vstoupily Bardotky. Já jsem tady měl minulý týden odpoledne paní režisérku, je to vlastně dlouho očekávaná veselohra, ale reklama sice byla ohromná, kritikové však na filmu nenechali, jak bych to řekl, niť suchou. Jak rozhodli diváci? První místo v žebříčku?
3: No, je to vždycky zvláštní. Ve čtvrtek zveme do kin a v úterý se dozvíme tu pravdu a samozřejmě i autoři, kteří netrpělivě čekají, jak zareagují diváci. První příčka to není. A pokud bychom o úspěchu mluvili třeba o 50-40 tisících divácích za první víkend, tak taky ne. Představte si to. Místo třetí Mimoni a Monstra stále ještě dorazilo 11 tisíc diváků. První místo stále Odysea, samozřejmě 86 tisíc diváků ještě dorazilo, už víc než 250 000 diváků celkem. No a Bardotky obsadili 2. místo, vyrazilo na ně 29 609 diváků. Ale někdy to bývá tak, že ten start není úplně hvězdný a potom začnou diváci chodit do kin. Uvidíme, ano. Uvidíme. Milí diváci, nenechte se zmást těmi kritikami, zajděte se podívat, rozhodněte vy. Zatím tedy 2. příčka, 30 tisíc diváků celkem.
2: Ale i tak bedna.
4: Ano, přesně.
3: Jo, ano, samozřejmě, no jistě, no jistě. Už jsme velmi nároční na ty premiéry.
2: Tak my děkujeme za tu návštěvu kina. Já jsem říkala, že nás čeká dneska jedno vzpomínání. Jsou to totiž 3 roky, kdy nás opustila jedna z nejkrásnějších a také nejoblíbenějších českých hereček Jana Šulcová. Dneska na ní vzpomeneme ne jako na milovnici psů, ale jako na dvojnásobnou maminku.
3: Ano, a bude to takové, řekl bych, drsnější vzpomínání, protože jednička byla známá tím, jí se říkalo, že je královna bonmotů. Ona nechodila pro slovo daleko, pojmenovávala věci tak, jak přesně byly. A když jsme si povídali o těch filmech, tak jsem se jí, když byla mým hostem Toboganu v pyžamu, to znamená u nás doma, já jsem byl v pyžamu po pradědečkovi, ona seděla v naší sedačce, tak jsem se jí ptal samozřejmě na vzpomínku na veselohru století S tebou mě baví svět. A teď si představíte tu úžasnou maminku, jak se tam cicmá s těmi dětmi a je v 7. nebi, že je tam tolik ratolestí. No pravda byla malinko jiná a možná vás rodiče vyděsí i taková Janina rada do života nebo zkušenost, ale vy dva jste rodičové, tak si to poslechněte, třeba budete souhlasit. Tak Janičko, jak to bylo při natáčení veselohry století?
5: A ty děti byly malinký a prostě já v té době byly moje děti malý a prostě veškerou vztahovou energii jsem věnovala svým dětem. Takže jsem moc jako Jula Satinský, který toužil mít děti a v té době ještě neměl, tak se těm dětem věnoval hodně. A já jim to všechno vysvětlila, že já jsem přišla do ateliéru, říkala jsem, děti, prosím vás, nelezte po mně. Nebo když jsme jeli na Barandov, prosím tě, když budeš až na Barandov sticha, v 5 ráno odpočatý dítě, koupím ti pytlík bonbonů. Takže takhle jsem, protože ty v 5 ráno seš po zájezdě, nasedneš do auta a tam odpočatý dítě spustí jak zbíječka. Tak ulovíš bobříka sebeovládání, odvahy a já nevím čeho všeho. Já jsem totiž jednou řekla, že která správná máma nemá chuť jednou za život chytit dítě za nohy a umlátit ho v ústřední topení, že není pravá máma. A teď jsem čekala, co nastane invaze matek, co mi bylo, no to jsme si u vás, doteďka jsme vás. Ne. Všechny matky to pochopily. No já jsem to nikdy neudělala, ale máš chuť to udělat, protože dítě tě umí vytočit nevídaným způsobem. Takže jsem četla, že děti a psi a zvířata a přesto se jich člověk nikdy nevzdá.
3: Tak co vy na to?
2: Prosím tě, Aleši, Pepanovi je 16, já už bych ho vůbec neunesla.
4: No jo, to je pravda. A to je jeho jediné štěstí.
2: Matka Herodes.
3: To je pravda. No, tak Jana Šulcová taková byla, ona byla opravdu velmi vtipná, dokázala být neskutečně vtipná, ale abychom tedy to vrátili zpátky do té vážnosti, tak nakonec některé Janiny bonmoty, a řekl bych opravdu i moudra do života, protože s ní se život hodně nemazlil, takže zkušenosti měla, tak Janičko, možná na závěr něco takového moudřejšího?
5: Tak na závěr chtěla by to něco chytrýho, ale to ode mě nečekej. Lidi mají rádi můj bonmot, že život není to, co chceme, ani to, co máme, ale to, co vydržíme, a je to pravda. Tak se mi hrozně líbí, ale to řekl Napoleon, že situace na bojišti se mění každou vteřinu. Takže když lidi budou mít pocit, že se jim nedaří, každou vteřinu se mění situace na bojišti a život je přece docela slušný bojiště, ne?
4: No, tak to byla vzpomínka na krásnou herečku Janu Šulcovou, Aleši. Tak a teď nějaké přání k narozeninám?
3: Ano, samozřejmě, no. Tak to u nás bývá, že kdo slaví, má nárok zaspívat po Červeném koberci a dneska to bude Michael Kocáb, 72. narozeniny, vyrůstal tak jako já v Chodově u Karlových Varů, protože jeho tatínek tam dělal v evangelické faře faráře. Píseň, představte si, už z roku 1988, takhle to letí, pánové Habka a Horáček, no a Michael se nám svěří s tím, jaké to je probudit se s cizí ženou v cizím pokoji.
2: Krásná písnička, těším se na ní. Takový byl Červený koberec dnes s Alešem Cibulkou. Aleši, děkujeme za něj. No a zítra na tebe samozřejmě zase budeme čekat.
3: A mám připravenou další velmi sympatickou dámu, se kterou si popovídáme. Hezký den vám všem.
4: Měj se hezky.

0: Nemusíme pátrat, co je to za písničku, moc dobře ji znáte, ale pozor, pátráme o děsivé osobnosti letos a i dnes budeme dávat nápovědy.
1: Je to tak, za chvíli vám nabídneme indicie a jenom připomínáme, že čekáme na vaši správnou odpověď a tipovat můžete pouze přes webový formulář na stránkách Dvojky, vždycky do pátku do 12 hodin. A takhle zní indicie pro dnešní den.
2: Mrazivé léto na Dvojce. Pátračka.
3: Děti bývají rodičům vděční za dar života i výchovu. Ovšem já jsem svou náklonnost vyjádřil poměrně netypickým a značně děsivým způsobem. Nejprve jsem bez milosti snědl mámu a hned po ní šel na řadu táta. Ani při dalších soustech jsem nebyl vůbec vybíravý a tak padlo za oběť i veškeré vybavení domu. Pak jsem jako bezedný soudek vyrazil poznávat sousedy a další obyvatele vesnice a přitom si prospěvoval svou monotónní písničku shrnující můj dosavadní jídelníček. Moje obří nenasytné břicho rostlo každým soustem a nikdo z venkovanů netušil, že se brzy stane další položkou na mém nekonečném seznamu pokrmů.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: takové. Bylo vysílání 2 na 2. Teď vás čeká, jak jste zvyklí, blízká setkání. Čekají Michaela Mauerová, bude hostit šéfkuchaře Radka Šubrta, což se před obědem hodí.
1: Je to tak, snad to neprohloubí, jako třeba mě, ten pocit hladu. Okamžitě si musí mít něco koupit. K tomu poslechu po 11. hodině, tedy i dnes, blízká setkání. Tak si to užijte a my se budeme těšit na slyšenou s vámi zase zítra úderem 9. hodiny. Budou to 2 na 2 ve složení Mirek Vaňura
0: a Šárka Volemanová. No a mimochodem, když budete po 13. hodině poslouchat dvojku, tak budu také rád, protože to
1: bude nášup.
0: Ano, to bude nášup, to bude odpoledne s dvojkou. Budeme soutěžit, budeme tam mít zajímavého hosta mimochodem, bude to pozvánka do jednoho muzea. Tak si na to počkejte, ve 13 hodin přesně začínáme.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podle premiéra Babiše by mohl být příští rok schodek rozpočtu výrazně pod 400 miliardami a v Česku stoupá počet případů porušování mezinárodních sankcí. Máme polojasno až jasno během dne, přechodně oblačno, pak se bude opět vyjasňovat a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliardami korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou, rovněž z hnutí ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš také řekl, že příští rok očekává provozní úspory resortu i růst investic. Letos má stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun. U 950 lidí v Česku odhalili za první půl rok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
2: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
3: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Fraňkové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
4: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
3: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Dosud bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určeno pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství. Lidé mají rekordní zájem o divadlo pod čirým nebem. Vyprodáno hlásí pražské Studio 2, Muzeum Kampa i letní Shakespeareovské slavnosti.
5: O představení komedie omylů je na letních Shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
6: Čtyři zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
5: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23 a v tisíci metrech na horách 19.
1: Doprava.
0: Na 239. kilometru D35 směrem od Mohelnice je odstaveno osobní auto po defektu dovozovky. Zasahuje do pravého pruhu a navíc řidič mění kolo. Projíždějte velmi opatrně. A na 53. kilometru D1 směrem na Prahu se srazila 3 osobní auta. Komplikovaně lze projet odstavným pruhem a tak narůstají kolony. Teď je to asi na čtvrt hodiny. Nezapomeňte na uličku pro záchranáře. To byly zprávy teď Michaela Maurerová a její host.
8: Hezké dopoledne, milí posluchači. Hodina před polednem, to je ideální čas na povídání si o jídle, a to s šéfkuchařem Radkem Šubrtem, který patří mezi ty, kteří dokážou spojit poctivé řemeslo s moderním pohledem na gastronomii. Mluví o vaření s nadšením, ale také velmi prakticky. Jak neplýtvat, jak využít suroviny do posledního kousku a jak si vaření hlavně užít. Dnes se budeme bavit nejen o jídle, ale také o inspiraci, cestování a o tom, proč může být kuchyně jedním z nejkreativnějších míst vůbec. Radku, vítejte.
9: Dobrý den všem, zdravím všechny diváky.
8: No, posluchače spíš, posluchače, i když jsou tady kamery, můžou nás ale i vidět. Kdyby jsme tu náhodou měli nějaké suroviny, tak to můžeme vařit i live, ale my budeme vařit aspoň takhle jenom přes mikrofon a dávat nějakou inspiraci, třeba zrovna k obědu. Odkud jste přilítl?
10: teď právě. A to doslova.
9: Já byl na letišti a byl jsem tam ale pracovat. Já tam jezdím za panem Šeflem, což je ředitel gastra. A vždycky máme nějaký téma, který budeme posouvat, tak je to buď to školení, že si řekneme, jaký téma probereme, ať je to třeba japonská kuchyně, co jsme probírali, nebo to bude nějaký týden s nějakýma salátama, uzení. Prostě furt máme nějaký nápady, jak bychom posouvali gastronomii. Byť musím říct, že restaurace Runway je skvělá, jsem z toho nadšený, jak tam probíhá, cenová politika hezká, to znamená, jsem jako velmi spokojený, kam se ty kuci dostali s tím gastrem tam, ale pořád můžeme posouvat, máme další podněty, lidi píšou, vždycky mají nějaký nápad, nápady jsou větší pozitivní, takže ty řešíme, i negativní nápad je někdy dobrý, že nám někdo vynadá logicky, a tak vždycky si to řekneme, jestli to má nebo nemá cenu posouvat.
10: Vy tak obecně kultivujete to veřejné stravování. Teď by mě zajímalo, jaká je vaše oblíbená surovina v poslední době. Co je takový hit, co rád berete do ruky a s čím rád pracujete a co rád vaříte?
9: Včera jsme měli kozí sýr třeba. Já to mám takový složitý, já většinou s tím, co mi napadne, a včera jsem zrovna dělal tilápii s karibomáčkou rýží, tu jsem si dal teda i k obědu, protože jsem to uvařil, tak jsem si to i snět. Večer, jak jsem říkal, jsme měli grilovaný kozí sýr, dělali jsme ho se salátem, s mojí ženou a mým sousedem Rudou.
10: A kdyby to měla být jedna jediná surovina?
9: Já ji asi nemám úplně specifikovanou jednu, to se hrozně těžko řekne. Někdo řekne špek, slanina, někdo řekne chleba. Chleba je základ rodiny a sůl. To tak je prostě.
10: Tak škoda, že jsem mého dnešního hosta, šéfkuchaře Radka Šubrta, nepřivítala chlebem a solí.
9: No tak, ale nepohrdnu.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Naproti mě sedí Radek Šubrt a vám doporučuju, když tu máme jako hosta šéfkuchaře, si vzít tuštičku a papír, případně někam si zaznamenat, kdyby se tu náhodou ocitl nějaký recept. Protože já hned v první otázce budu chtít nějakou inspiraci. Je doba dovolených. Většinou odjíždíme, vracíme se, v ledničce nás vítá jenom světýlko nebo pár surovin, které jsme tam zanechali a nespotřebovali. U mě to třeba byla mrkev, sýr a vejce. Tak teď bych potřebovala nějakou inspiraci, co z těchto tří věcí, které v té lednici zůstaly před odjezdem na dovolenou, uvařit.
2: Tak mrkev, sýr a vejce, to je složitý zadání, ale v zásadě ta mrkev se dá voloupat logicky na kosky a na pán vejce restovat, až jakoby lehce zhnědne. Vedle si rozšleháte ty 3 až 4, možná i třeba 5 vajíček, podle toho, kolik je lidí.
1: No, kolik jich tam zbylo, z toho já vycházím.
2: Když bude jedno, je to málo. Protože je to málo, chce to malou pánu.
1: Budu si půjčit k sousedce.
2: Ano, ano. Osolíte, opepříte, když máte někde ještě ve štrucovku trochu česneku, buď to sušenýho nebo čerstvýho, tak to přistrouhnete opatrně s česnekem, kdyby potom probíhala nějaká romantika, ať si to nekazíte. A vy ty vejce, jak máte rozšlehaný, tak zalijete tu restovanou mrkev, potom necháte vysrážet na pánvice a ten stýr mezi tím nastrouháte, dáte ho navrch a dáte do trouby 10 minut. Ta omleta se jako kdyby zvedne a vznikne z toho taková jako kdyby, můžete říct, vaječná placka, my tomu říkáme fokáče, taková plněná jakoby, a můžete to nakrájet a jíte to buď to samotný, nebo si to dáte s pečivem, nebo si to dáte se salátem, ale o tom jste vlastně nemluvila, to už tam nic nemáte, takže stačí.
1: Teda Radku, už mi tečou sliny, myslím, že všichni slyší to kručení v břiše. Děkuju za inspiraci, děkuju i za svoji rodinu. Vy jste velkým zastáncem toho, aby se potraviny zpracovávaly beze zbytku. To znamená u zvířátek od čumáčku po ocásek, u zeleniny od špičky až po nať. Kde podle vás lidé doma nejčastěji zbytečně plýtvají a jak se tomu dá jednoduše předejít?
2: To je dobrá otázka, ale to je v těch lidech. Podle mě jste tak vychovaná, že děláte vlastně, zděláte všechno od A do Z. Tuhle jsem rozbalil máslo a začal jsem ten papír jakoby nožem jenom tak setřít, protože vždycky jsou tam trochu toho másla. A kolegové na mě koukali, co to dělám, protože jsme těch másel rozbalili 10, já jsem 10 tých počkrábal a byla tam žíce, prostě polívka žíce másla zůstala. A mě to třeba jako škoda, jsem tak naučený. Prostě babička jak vařila, jak jsem s ní vařil, tak jsem to, mám to zažitý. Jo, já hodně jsem byl u sousedky, která byla z Moravy, ta říkala rožni, tak já do dneška říkám rožni, rozveď. Jsou to věci, které máte zažitý asi, no, možná, že to je tou povahou. Potom vás to vede k tomu i počítání, protože pokud podnikáte ve veřejném stravování, tak nemáte mnoho peněz jako restaurace. Vy budete prodávat jídla od 100 do 200 korun, chcete prodávat ty hlavní jídla, aby se to ty lidi koupili, protože ten oběd by měl být dostupný v těch jídelnách a tam musíte velmi, velmi dbát na ekonomiku. Můžete si říkat, my můžeme vařit, co chceme, ale vždycky tam musí být to B, ta ekonomika. Když chcete dělat suši, můžete ho udělat, ale musí stát od 150 do 200 korun, aby se ty lidi vůbec chtěli koupit.
1: K tomu se ještě dostaneme, k tomu nárůstu cen, hlavně u těch denních meníček, které už se netýká jenom Prahy a těch velkých měst, ale i mimo pražských restaurací a hospod. Kde dělají teda nejčastěji domácnosti chybu v tom plýtvání? Kde to vidíte asi nejvíc? Dobře, dostali jsme se k tomu máslu. My třeba tím papírem od másla vytíráme pak ty formy, když pečeme aspoň. Takhle aspoň se snažíme.
2: Dobrý nápad.
1: Ekonomičtí. Ano. Máte ještě nějaký jiný tip, kde děláme chybu a dalo by se to nějak využít nebo předejít tomu plýtvání?
2: Tak spousta lidí dělá chybu v tom, že si nevyužije tu surovinu celou. Vezmou, koupí si maso, tak si koupí nějaký třeba kvalitní maso, dobrý, jakože je lepší, co na nějakou svíčkovou, teď to ořežávají ty blanky na tom, aby to se z toho má sundat. A ty blanky vezmu a vyhodí do koše. A říkám, proč z toho neděláme šťávu? Protože když vyrestujete, tak s tou děláte, máte nějaký tělo, máte tam co dá, máte to z čeho vyvařit. A má ta blána, je to prostě kus valoviny, která má i chuť, když chcete, a má i sílu, takže to, když vyvaříte, tak vám vznikne aspoň nějaký zóze, lepší než voda z kohoutku. Přidáte do toho trošku mrkve, jak jste říkal, kterou máte v lednici, přidáte tam malinko cibule a už to tam na té pánvice honíte, otřete tam ten igeliťák od toho másla A protože u vaření většinou stojíte, popijete víno, tak tam dáte trošku vína vyvařit a hned vám vzniká už tělíčko takový, s kterým si můžete potom povídat dál, jako a s tím masem najednou a je to vlastně fajn. Já si nemyslím, že já se moc nedržím receptů. Spousta lidí se drží nějakých receptů. Receptu se držíte v cukrařině. Cukrařina je složitá, nebo já jsem to řekl špatně, ona není složitá. Když ji dodržíte ty postupy, které máte, tak je nádherná a jednoduchá. Ale je to o přesnosti.
1: Technologicky náročnější.
2: Určitě musíte dbát, třeba když chcete dělat něco s cukrem, musíte dbát na ty teploty, aby se drželi teplotní řetězce a tak dále. Takže při výrobě zmrzliny třeba taky zmrzlina je jednoduchá, můžete dělat, teď chodím k Filipovi sousedovi dělat zmrzlinu. 10 let má doma výrobní zmrzliny a 10 let byl zaprášený. Mm-hmm. Teď ho přinesl a celá rodina říkala, no, on to jednou vyzkoušel a schoval to, protože to nepovedlo. A od té doby Filip a já děláme furt zmrzliny, furt je tam mydlíme.
1: Jaká je vaše oblíbená? Přichuť.
2: Zase, oni mají rádi vanilkovou a já dělám všechno, co najdu. Tak mám
1: sezónní.
2: Ano, všechno, co kde vyroste, tak to děláme na zmrzky, to se dá, jako to tak, ovoce je
1: takže
2: super,
1: i cuketová, když cuketová, máme období, kdy se zdravíme, chceš cuketu.
2: Teď jsem měl zrovna skrupicový kaše zmrzku a byla velmi dobrá. Byl jsem na kole, jsme zastavili v Kostelci nad Labem, tak jsme se přibrzdili u zmrzky a měli tam právě tu krupicovou. Říkám, tak to já chci ochutnat, krupicová vzpomínka z mládí a byla fantastická. Jako, takže dneska těch možností mnoho, když držíte zase nějaký ty postupy, dáte tam trošku cukru nějaký, to bude chutnat.
1: U ledničky českých domácností a u inspirace z ní ještě zůstaneme s šéfkuchařem Radkem Šubrtem.

0: Povídáme si nejenom o jídle s šéfkuchařem Radkem Schubertem, protože bych vás nerada ochudila o ten recept z cukety, která je teď častou plodinou, který tady zazněl při Mikeu Oldfieldovi. Tak prosím, Radku, zveřejněte ještě to skvělé, lehké, vegetariánské jídlo, které jste mi tady, jehož postup jste mi tady prozradil.
1: Tak to jídlo můžete dělat jednoduše, v podstatě cuketu nakrajte na plátky, to zvládne každej.
0: Já.
1: Nesolte úmyslně, třeba pod pouští vodu, obalíte to v polhrubý mouce a potom si rozmícháte vajíčko s parmezánem, kam dáte sůl a pepř, můžete trochu česneku, tymiánu, kdo jak chce, to nechám na vás. A vy to, tu cuketu do toho namočíte a pak dáváte na pánev, opečete to, říkáte mu cuketový pikáta.
0: Na jakém oleji, nebo na sucho?
1: A tak to, co máte doma, někdo miluje sádlo, co dělá na sádle, já nezakazuju lidem tuky, ať si každý vybere, který ho považuje za ten svůj zdravý. Já nemám rád, jakoby, mám rád olivový, ale nepoužívám ho jako na to smažení. Někdo to tak má rád, tak ať si dělá, co chce. Nicméně, když to opečete, vzniknou krásně hnědý placky s tím sýrem, takže to je jako pecka. A můžete se dát jenom k vínu a sedět a ujídat. Garantuju vám, že to sníte a budete si furt přidávat.
0: Zdraví čipsy v podstatě.
1: Zdraví takový, takový řízek zdravý, jakoby, jo. A když byste to chtěla doplnit jako plným jídlem, tak jdete na jistotu, uděláte těstoviny, to zvládne každý za 3-4 minuty. K tomu uděláte červenou základní omáčku, takzvaný sugo, můžete se dochutit na 1000 způsobů. A smícháte těstoviny s tou omáčkou rajčatovou a na to dáte tu cuketu. A já vám přeju dobrou chuť.
0: No teda. Já teď polknu, než se dostanu k další otázce. Když otevřete ledničku běžné české domácnosti, ať si pod tím každý představí, co chce, co by v ní podle vás rozhodně nemělo chybět, aby člověk dokázal rychle uvařit dobré jídlo? Zkuste nám říct takový základní nákup. Já totiž často dělám tu chybu, že chodím nakupovat hladová. A pak všechno to, co si v tom hladu nakoupím, nestačím spotřebovat a mám problém pak ty potraviny, když jsou po spotřební lhůtě nebo zkažené, vyhazovat. Tak pojďte mi poradit, co by tam rozhodně mělo být, to je takový základ.
1: Tak musíte začít tím, že se vezmete omezený prostředky sebou, omezený počet peněz. Vemte si 5 kilo, to vám bude stačit bohatě. Pak si vemte malý košík, ten, co unesete v ruce. Neberte ty všechno, co je na kolečkách, je špatně.
0: Ano.
1: Protože my jsme líní a pak tam všechno házíme, jenom to tlačíme, u té kasy se to může odníst. Takže to je druhé, takže malý košík. No a potom záleží na těch lidech, ale je spousta tady dneska vegetariánů a lidí bez lepku, tak ty pak jako samozřejmě ty suroviny mají malinko omezený a musí se dívat na to složení těch potravin, vůbec jim to nezávidím a obdivuje, že to dodržujou, protože dneska ten svět takovej, jak bych to řekl, rozmatit v těch surovinách a hlavně v tom složení, špatně se to čte, není to úplně perfektně označený, není na to vidět, chodí s těma lupama, čtou to. Ten normální smrtelník, no tak měl byste mít doma vajíčka, základ, mouku byste měli mít doma základ, sůl, pepř, to jsou takový ty klasické věci, z toho se dá pak už všechno vyrobit. V podstatě, když máte vajíčko, mouku, můžete dělat těstoviny. Máte základ. No a potom budete pokračovat, tak někdo má rád šunku, sýr. Hodně mi mrzí, že vymizely takový ty řeznictví, kam jdete a necháte si nakrájet od řezníka do papíru šunku, sýr, uzený bok.
0: Myslím, že ty lidi ještě jsou.
1: Jsou, ale to množství těch lidí,

0: lidí, už je menší, ta lenost nás předběhla, jedeme někam do velkého obchodu, koupíme si tam zatavený sýr, zatavenou šunku na 20 dnů, dáme to doma do ledničky a máme málo pohybu. My jsme podle mě byli oba zvyklí ráno chodit pro rohlíky a pro šunku do papíru a dneska už to jako tak není.
1: Jste zastánce toho jít a ošahat si ty potraviny, když se nakupuje, to znamená vybrat si, anebo toho online nakupování, kdy vám to prostě v tom množství, které potřebujete, tam se vyhnete tomu, že nakoupíte v tom hladu víc věcí, než chcete, vám přivezou až ke dveřím, až skoro do ledničky.
0: Já bych na to správně odpověděl. Ta doba se nám změnila a je pravda, že ty auta po tom městě a po té republice fičej a zavážej. Mm-hmm. Já to z toho, jak bych to řekl hezky, mě mrzí to, že jsou lidi líní zastavit u toho kráma koupit si to. Já jsem zažil dobu, kdy jsme chodili do sámošky k nám tady, kdy jsem bydlel v Polsku, kdy jsme chodili do sámošky v té frontě, jste potkala furt nějaký stejný lidi, ve finále jste navázala s nima kontakt a byl tam osobní kontakt s prodavačkou a bylo to hrozně hezký. Stalo se mi třikrát za život, měl jsem peníze, nebo jsem jich měl málo, paní mi řekla, běž, chodíš sem třikrát týdně, si tam mi to přeneseš. A to už mám dneska chybí, to už tady není.
1: Zase šetří to čas, kterého všichni máme méně a méně.
0: To bych se hádal. Stačí se odprostit od těch našich telefonů, u kterých trávíme spousta lidí spoustu času. A víte, někdo mi říká, ty nemáš doma myčku? Já mi nemám doma myčku třeba.
1: Aha.
0: My nemáme doma myčku a já ji nepovažuji za věc, kterou bych potřeboval, protože vlastně ta rodina se vaříme, tak u toho povídáme, nandáme si to jídlo, jíme, to jsou nejkrásnější chvíle vaší rodiny. Nejkrásnější jíte, rozebírají se věci ze školy, ze života, blabla, ze sportu samozřejmě, jdeme umýt nádobí, což trvá chvíli.
1: Jeden mije, jeden utírá, jak to vždycky
0: jeden
1: bylo
0: mě, druhý utírá,
1: za mých
0: to bylo,
1: let.
0: Povídáme si u toho a ono vlastně, když vaříte a v průběhu toho vaření si odmýváte to nádobí, protože bez tak musíte odmývat i do té myčky, tak toho nikdy není hromada. A je to jenom o tom systému, jak se to tedy nastaví. Takže já třeba vidíte, já nemám myčku a všichni říkají,
1: šéf kuchař a nemá myčku.
0: No. Protože prostě ty tabletky do těch myček jsou strašně škodlivý, ale to mě vlastně nevadilo, si každý tam dává, co chce, ale považuji to za takovej ten divnej domácí spotřebič pod stolem někde, ohybáte se k tomu.
1: Který naopak pomocník v kuchyni vám přijde nepostradatelný, bez kterého byste se nemohl obejít? Je nějaký mixer, robot, nůž?
0: Tak začneme přesně. Krácí deska. V nějakých rozměrech řeknu 30 cm krát 25 aspoň, aby nějaká byla, nehorizon, než ty malý prkínka. Potom nějaký nůž pěkný, který bude 21 cm dlouhý aspoň, ne-li delší, aby dobře krájil, protože čím kratší nůž, tím je větší nebezpečí toho, že se pořežete. Je to přesně naopak, než si lidi myslej. Potom dobrý nádobí. A pozor, neznamená to jako drahý extra. To ne. Musí vám být pohodlný, to nádobí musí chvilku vydržet. S těma pánvičkama na těch indukcích to potom jako je složitý, protože se prohybají. Ale přečte si návod, má tam být postupný nástup té teploty, nerychlej a tak dále, tak dále. Takže pánvičky, no a mixer, určitě nějaký mixer potřebujete. Čím víc mixerů máte, tím jste větší královna.
1: Tak teď se od těch pomocníků v té kuchyni dostáváme k tomu místu, kde všude se dá vařit. O tom za chvilku s šéfkuchařem Radkem Šubrtem.

0: setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: Moje blízké setkání teď mělo autentický zážitek, kdy k nám přišlo spoustu dětí v rámci exkurze do studia na chvilku a my jsme se tady s Radkem Šubrtem jich ptali na jejich oblíbená jídla v školní jídelně a znělo tady od kuře na paprice a špaget až po buchtičky ze šodu. Jaké bylo vaše, Radku, oblíbené jídlo, když jste byl malý kluk ve školní jídelně, které teď jste se rozhodl třeba nějak kultivovat anebo vylepšit aspoň surovinami?
3: Já si na tu školní jídlnu vzpomínám moc dobře a za mě byla skvělá. Mm-hmm. Musím říct, já jsem tam chodil rád, ať ty ženský uvařili cokoliv, tak jsem se vždycky najet. Ano, jsou někdy jídla, které vám jako méně chutnají, nebo že třeba maso bylo víc prorostlý, tak to přirozeně ty děti nechtějí jíst to prorostlý maso. A později se k tomu dostáváme, protože jsme zjistili, vlastně sami jsme zjistili, že ten kolagen se schovává v tom žužlavém a kolem těch kostí. Ale do toho musíme dozrát takzvaně. Takže nutit dětem jíst něco žužlavého nemá cenu, pojďme to vyčistit. Takže já na školní jídlo vzpomínám moc dobře, ať to byly buchty ze šodu, jak jsem je měl rád, ať to byla rajská, ať to bylo kuře na paprice, to zmiňovali děti, ať to bylo risotto, oblíbený jídlo, kuřecí risotto všech dětí i dospělých, ať to je holandský řízek, oblíbený, to jsou ty takový ty favority, svíčkou na smetaně, když uděláte, tak to nemůžete zkazit, my tomu říkáme svíce na smetáku, přezdívka zkrátka. No. Ale my jsme se bavili o těch kotlíkových věcech.
2: Ano,
3: že?
2: Protože dneska už se nevaří jenom doma, vaří se na chalupách, na zahradách, v kempech nebo třeba na ohni. Tak kde všude vy jste vařil a které místo pro vás bylo tou největší kuchařskou výzvou a co vlastně člověk potřebuje, když chce něco dobrého kuchtit takhle v přírodě?
3: Já jsem si vzpomněl na příběh, kdy mi volal Jarda Sapíku, že nemůže jít dělat Vánočku do Uničova, protože to nestíhá časově a před 10 let, možná 12 lety mi dal kontakt na starostu Radka Vincoura a tím ho i zdravím rovnou a já jsem dělal Vánočku. A tam vznikl nápad, že bychom mohli dělat gulášový festival, kotlíkovej, a že by to nebyl takový obyčejný guláš festival, že to bude festival, kde budeme vybírat peníze od těch lidí, který se vybírají ty peníze, jako docela dost, musím říct. A ty peníze, co vybereme, tak budeme někomu darovat. Mm-hmm. A on jako starosta Uničova vždycky vybral někoho z těch zpřízněných i jako kdyby obcí, co tam jsou kolem a vždycky někomu jsme ty peníze dávali. A vzpomínám se jako dneska řezník prostě, který tam přijel, vydělal peníze možná 6 000 tržbu, jaký vzal a věnoval někomu, prostě pomáhali jsme. Těch peněz se vyrovnalo mnoho a tam ty guláše se vaří, musím říct, že to náměstí je tam třeba 25 týmů, my ochutnáváme guláše, lidi chodí ochutnávají guláše, necháme většinou hodnotit to publikum, protože ano. Můj názor je bezpředmětný tam. Prodáváme guláš, který přivezu, takzvaný starostův guláš, ten prodáváme taky, aby bylo od rána co jíst. Kapela dostává gratis a tak dále. Nicméně těch peněz se vydá hodně a musím vzpomínám na to, jako dneska to byl náš, myslím, že třetí guláš festival, kdy jsme tatínkovi předávali asi 80 000 korun. Z toho nám asi kolem 15 000 darovala Míle, protože Míle tam vedla hned jako fabrika. A krásný byl ten pán, se rozbrečel a říká vám všem moc děkuju. Vy jste mi zařídili lázně pro mýho syna na 2 roky. On měl problémy s dýcháním, takže jezdil do Opavy, do lázní a já na to do dneška vzpomínám, ne na to, jako jak se tam vaří, ta atmosféra je fantastická, ale na to, jak ten chlap byl vděčný, to jsme pro něj udělali.
2: Co guláš, jak gulášem někomu pomoci, to zní hezky.
3: Jak třeba gulášem obyčejným, ale my jsme gulášový národ, takže to je téma dobrý.
2: Kdy jste si poprvé řekl, že vaření nebude jenom koníček, ale že to bude životní cesta, protože vy na první dobrou nevypadáte jako typický šéfkuchař, to znamená, že na vás na první pohled není vidět, že to jídlo je vaše hobby, jste vysportovaný, štíhlý.
3: No, tak ale taky jsem nakynul někdy, měl jsem takový to období, kdy jsem se postavil k zrcadlu a moje milá žena Móňa mi řekla, vypadáš jak roztrklý nanuk. Tak to jsem si řekl, že je vrchol, co si dovolila a něco jsem s tím provedl, abych to trošku jako upadlo. Dostal jsem se asi do 95 kg, mám 85, ale to je, myslím si, že každý si zažije nějaký období, kdy já jsem hodně pracoval a málo jsem sportoval a ono pak, když chodí domů pozdě večer nad ránem někdy z těch eventů, který končí nám event v 1, tak se domů dostanete ve 4, máte hlad, něco z Mystery Box lednička vám nabídne, takže to vdechnete a jdete spát, no není to dobře.
2: No a kdy tedy nastal ten zlom, kdy jste si řekl, je to fajn, chci se tím živit, baví mě to, chci to dělat, chci kultivovat stravování?
3: Míšo, můj táta je elektrikář a celý život dělá elektrikáře. A nemyslím si, že by mě někdy řekl, že by dělal něco jiného. Já jsem začal učit kuchařem a od té doby jsem kuchař. A nikdy jsem nepřemýšlel ani, že bych dělal něco jiného. Já teda musím zaklepat, že se mi to povedlo všecko, co děláme a měl jsem velký štěstí, že jsem jakoby, čím jsem prošel, kam jsem se dostal, přišla nějaká výzva, já jsem se k ní postavil a jsem vlastně za to šťastný. Určitě je tady mnoho kuchařů, kteří jsou skvělí, lepší než já. Dneska už se nevěnuju tomu high cuisine, tak jak jsem se věnoval dřív. Dneska ta mladá generace těch kluků je fakt fantastická, klobouk dolů před nimi, je spoustu krásných konceptů. Ale já jsem si na jedné straně nastavil i tu hranici, kolik tomu chci věnovat toho času. Já jsem pracoval od svých, já nevím, 15 let a zastavil jsem se vlastně v covidu. Tam jsem si dal brzdu a pak jsem si říkal, že by bylo fajn, když se tomu věnovat méně času a věnovat se víc nějak rodině a volné zábavě. A tak jsem to přehodnotil, tak jsem maličko polevil. Ale nicméně vaření mám nesmírně rád a rád vařím. Včera se zrovna vařil v naší jedné jídelně. Mám tam rád ty lidi, s kterými se vždycky pokecám. Máme takovou hezkou atmosféru, dáme si kafe, něco nachutnáme, vymyslíme, co si dál navaříme. Píšeme jídelníče, říkáme si, na co máš chuť. On nám každý řekne, na co má chuť. Teď se bavíte s těma zákazníkama a to je to krásný. To je na tom to krásný. Už z toho nedělat tu vědu, nehonit se za nějakýma hvězdama. To jsou tady od toho jiný koncepty a spíš to dělat pro ty lidi, aby je to bavilo. Včera přicházel chlápek a říká, já si dám tu tilápii s tou karivomáčkou a z rýží, vezmu to manželce domů. A to bylo tak nádherný, jako jak on říká, mě to tak chutnalo, to bylo jako super. A z toho máte tu radost, to vás posouvá dál. Samozřejmě taky čelíme někdy kritice, to je jasný, že vždycky něco někde pokazí, tak to musíme potom napravit. A vždycky říkám, nechutná vám, tak my vám vrátíme peníze, nebo si přijďte dát jiný jídlo. I když třeba si myslíme, že ten zákazník nemá pravdu, nechcete se hádat. To tempo výdeje našeho je 10 jídel do minuty, si představte, jak rychle vydáváme jídla, takže my nemáme moc času vymýšlet. Lepší je to tak vzít, vyměnit a jít od toho.
2: Říká muž, který pracuje s láskou, šéfkuchař Radek Schubert.
0: Úžasné životy na dvojce.
1: Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaké jako svoje ideje a nějaké svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
4: V úterý po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Slibovala jsem, že v rozhovoru s šéfkuchařem Radkem Šubrtem se dotkneme i toho, jak se změnily ceny denních meníček, na které jsme byli zvyklí chodit. Protože nejdřív jsme překonali onu magickou hranici 100 koruny, vždycky to bylo do stovky, teď už atakujeme hranici 200. Čím to je, co se stalo, nebo jak to změnit, aby zase to opět bylo dostupné většině, aby si nemuseli doma vařit krabičky všichni, co chodí do práce, ale zase společně chodit na ty obědy, na ta meníčka do restaurací a hospod, aby ochutnávali a družili se. Co vy na to, Radku?
1: To je takový
0: hrozně... Je opravdu změna to, že se zdražilo všechno, včetně surovin, anebo se začíná z té gastronomie u nás stávat trošku nedostupná záležitost?
1: Náš rodinný známý, co tady zdědil nějaký nemovitosti, že v Americe, tak říká, že tam zavírají restaurace, protože nemají hosty. Ty lidi už to neutáhnou finančně. Já mám z toho malinko taky strach, protože nebudu si nic jako nalhávat, ten život je drahej. Dneska se zrovna bavil někde v rádiu o tom, jestli ty lidi do kina si nosejí svoje chipsy nebo si tam koupějí. A myslím, že těch 80% těch lidí se tam jako zavolalo, tak si ty chipsy nosí batohu sebou. Jo. A možná se jim ani nedivím, protože ten lístek něco stojí. A u toho, u té restaurace nebo u toho veřejného stravování, co se nám stalo? Tak energie vyskočila nahoru. Ona nešla ani tak ta kilovat jako ten poplatek od toho státu. To si nemyslím, že bylo dobrý rozhodnutí státu. Stát někde si musí brát peníze a nechce ho kritizovat, protože politice nerozumím. Ale energie zdražila o 50% nahoru, neboli dvakrát tolik to šlo. Potom tím pádem, když se zdraží energie, tak se zdražily mzdy. Když se pojáte, řeknu, od herectví přes sporty, přes služby, tak vyskočili ty lidi, co v tom pracují, tak ta mzda vyskočila nahoru. Ta hodinová mzda je, nevím kolik, 200 korun dál. A když tohle, co se stane, tak je to další, vlastně, co vám se podepíše do toho, do té ceny. Nájmy. Nájmy vyrostly jako blázen. Takže nájem do toho je další rána, no a investice do té stavby, toho provozu, prostě stojí taky nějaký peníze. A když si rozpočítáte, že máte investici v řádech milionu korun na 5 let, rozdělíte to, kolik z toho musíte dostat ročně, pak si uvědomíte, že každá hospoda má vlastně takovou tu dobu toho trvání 10 let. Po 10 letech musíte udělat nějaký upgrade. Tak z toho vyleze nějaká cena, která bohužel je taková, jaká je.
0: A máte nějaké řešení za sebe? Jak zpátky to vrátit do nějaké cenové hladiny, která bude dostupnější, to jídlo? A nebo si na to prostě máme zvyknout a bude to něco, co nebude každodenní, ale bude to vzácnost, když půjdeme do restaurace?
1: Na tu větu, kterou jste řekla poslední, Míšo, tak to je to, kdy naši rodiče chodili do restaurací. Ano. Chodili velmi výjimečně a nechodili denně. Moje mamka, já si myslím, že vařila doma, a do té restaurace jsme chodili fakt jako výjimečně, já teďko řeknu blbě, jako jedno za 4 roku, možná jedno za půl roku. Nebyli jsme v těch hospodách furt. Táta nechodil do hospody, že by tam byl každý pátek nebo čtvrtek na mariáž, to chrám pán Bůh. A možná to se trošku změnilo, ale těch hospod se tady prostě postavilo mnoho, mnoho, je tady 100 násobek hospod, než jsme mývali v těch 90. letech. A na tu druhou otázku, co by se mělo stát, no tak bychom museli všichni brát míň peněz, vlastně museli bychom všechno slavně, včetně těch energií a těch nájmů, a pak se dočkáme toho, že ta svíčka bude stát třeba těch 12 korun, co mám někde jídelníček, že svíčka stála 12,50, proti tomu stál guláš 8. To se asi nestane, bohužel.
0: Dobře, pojďme teď od cen u nás, pojďme cestovat v rámci gastronomie. Cestujete za jídlem? Za jakou gastronomii cestujete a kterou tu kuchyni, když se budeme bavit o té světové, máte nejradši? Ať už je to asijská, středomořská, indická.
1: Já vlastně nemám asi vybranou kuchyni, že bych řekl, že to je ta, která by byla fajn nebo která by mě nejvíc bavila. Mám takovou partu kluků, s kterou jezdíme na Mallorku na kola. Každý si může představit jako Mallorku, Španělsko a řekne si wow, tak je to fajn. Sedíme tam, někteří jsou gastrzy, někteří gastro stavějí, někteří ho provozují, někteří jsou tam jakože z jiného oboru nebo dodavatel naše nějaký technologie a sedíme, vždycky jíme, popíme to víno a jíme ty věci, co tam uvařejí a komentujeme to různým způsobem, jak nám to chutná, jak by to mohlo být u nás, ale kolik by to taky stálo. Takže já spíš mám rád tu atmosféru kolem toho. Jdete do té hospody a ani mi jedne si jdu na svíčkovou, nebo jestli jdu fakt jako třeba na nějaký asijský koutek. S kamarádem z Brna chodíme, vždycky jezdíme do nějaký té jejich tržnice, kde si dáme nějaký to asijské jídlo. Má to nějaký příběh, jedeme do Brna, jedeme sem, vždycky tam sejdeme, vždycky tam dáme nějaký jídlo a těším se na to, protože ta atmosféra s těma lidma je hrozně, Viktor je strašně pozitivní kluk a má skvělou rodinu, furt se smějou, jsou takový jako uvolněný, na nic nehrajou a na tom je to fajn, takže vás baví ta atmosféra. A to by mělo být v té hospodě nejhorší, jako když přijete do té hospody, je tam jako naštvaných x lidí a teď se tam dohadujou, začnou řešit politiku, která mě nezajímá, já se nechci kazit ani den, ani náladu, takže pojďme spíš se podrážet z toho, co budeme dělat zítra, kam půjdeme na kole a kde si klidně dáme klobásu po té cestě, proč ne ve finále?
0: No a za chvíli už v posledním vstupu mi můj dnešní host, šéfkuchař Radek Šubert, prozradí, jakou atmosféru nebo jaké jídlo by vybral, kdyby měl určit atmosféru České republiky.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Kdyby měl šéfkuchař Radek Šubrt představit cizinci Českou republiku jediným jídlem, tak které by to bylo? Jaké jídlo tak jako nejvíc vystihuje atmosféru naší země, suroviny a to, kým jsme?
3: Já jsem přesvědčený teda o tom, že my jsme takový ten omáčkový národ.
2: Takže svíčková?
3: Svíčková, my ji milujeme všichni a oni by ji možná asi nepochopili cizinci, protože jak je to sladko kyselý a je tam ta zelenina, ale určitě by to mělo být nějaký brezink, dušený maso, takový to, teď řeknu blbě, vepřový na kmíně, to je to dušený hovězí na víně, taky fantastický, prostě když dáte hovězí na víně, bourguignon, tak samozřejmě to nemůžete zkazit, protože to je skvělé jídlo na celém světě v podstatě. Jo.
2: Ale... No ale není to typicky české, kdyby vám přijela nějaká návštěva ze zahraničí a byste chtěl ukázat, tohle je Česká republika na talíři, co by to bylo?
3: Vzal bych to jaro, leto, podzim, zima a pokud by to bylo jaro, léto, proč neudělat pstruha našeho? Miluju ho, mám rád pstruhy. Kdyby to mělo být něco na podzim, tak pojďme se pojít na nějakou zvěřinu. Zvěřina u nás trošku opomíjená, není tak jakože častá na těch jídelníčkách. Proč nevyužít doby a těch věcí, jako jsou kachny, husy, to máme my jako rádi a hodně to mají rádi i naši sousedé z Německa. No a kdyby to mělo být něco takového, tak potom vezmete toho zákazníka nebo toho kamaráda z ciziny, ukážete mu takový ty jitrničky, ty naše hody, jo? To je taky pěkný město, taky moc líbí a není to úplně častý v tom světě. Takže těch věcí máte vždycky podle nálady, jestli to je v oběd, večeře, jestli to je jaro, leto, jestli jste někde se sportem, tak tomu odlečíte, těch nápodů je mnoho.
2: Já mám hrozně ráda takovou tu hru na kdyby, tak kdybyste mohl pozvat jakoukoliv osobnost z historie nebo ze současna na něco dobrého, tak koho byste si pozval a co byste mu uvařil? Kohokoliv.
3: Jak musíte, osobnost nebo osoba?
2: Osoba. Nemusí to být někdo, koho po všichni známe. Může to být třeba i vaše babička. Byste jí chtěl ukázat, hele babi, naučil jsem se skvěle ty knedlíky. Kdo vás teď napad a co byste mu uvařil? To mě zajímá.
3: Míša, to je strašně složitý. Já jsem potkal mnoho lidí. Teď se chystám za mým šéfem, s kterým jsem vařil v Mnichově. Když jsem odešel do Mnichova, tak jsem tam vařil. On dneska bydlí hned pod Drážďanem a přitom utek do Německa, do Mnichova. Tak se chystám za panem Špačkem jakože na návštěvu, protože je 82, manželce 80, tak nechci to moc odkládat, protože nikdy nevíte. Musíme tam všichni nahoru, kdy to bude.
2: Tak ale co byste mu uvařil, kdyby to byl třeba pan Špaček? My ho neznáme, ale tak zkuste tak.
3: Vzal by si nůž, co mi dal, a udělal bych mu asi svíčku na smetaně, protože jsme ji tam zalévali vínem, tak bych ji udělal podle jeho receptu, třeba by to bylo. Ale vzpomínám třeba z gastronomie na Petra Miňovského, který nás vlastně někam nasměroval, když jsme byli mladší kluci, tak ten nám jako dával tu první péči a vzpomínám na ně moc rád, protože Petr byl fantastický, sice koktál, tak si třeba dal vždycky dvojku bílýho, když šel někomu vynadat, aby se tak nezadrhával, ale nebyl hrozně fantastický srdeční chlap. Těch lidí, s kterými asi sednete ráda, Roman Vaněk, Romana mám do dneška rád a potkali jsme se, když prodával boty, málo kdo to ví, že dělal s botama.
2: Roman Vaněk byl můj historicky první host tady v blízkých setkáních, Ježiš, tak doufám, že nejste historicky poslední, abych tak uzavřela.
3: Ježiš, to ne, tak Roman snad ne, to nebudu
2: ano,
3: poslední.
2: Ten umí o jídla taky, tak zvláštní povídat.
3: Jako taky, ano. Těch lidí, s kterým si dáte, ale já bych si nejradši sednul s rodinou, mám rád kluky, mám rád svou ženu a tak si sedeme, uvaříme si a jsou to nejkrásnější chvíle. To si myslím, že nejvíc. S tátou si sednu na pokecáme, on špatně slyší, musíme mít trošku víc zesílit hlas. Teď máme mít nějaký sraz s rodinou, takže na to se těším. To je to nejhezčí.
2: Radku, já jsem hrozně ráda, že jste mi potvrdil, že dobré vaření není jenom o receptech, ale hlavně o chuti objevovat a o té radosti ze společného stolování. Moc vám děkuju, že jste si udělal čas a popovídal si s námi nejen o jídle. Doufám, že to není naposled. No a přeju vám, aby vám to přesvědčení, že Mička je zbytečný pomocník v kuchyni, vydrželo co nejdéle. Mým hostem dneska byl šéfkuchář a velmi pozitivní člověk Radek Šubrt. Radku, děkuju.
3: Já vám děkuji za pozvání a všem přeju krásný den.

0: Meteor
1: na Dvojce. Chcete vědět, jak i po více než půl století být stále mladý?
0: Vydejte se s námi znovu za dobrodružstvím poznání.
1: Odhalte nová tajemství přírody, vesmíru i lidského života.
0: Poslouchejte Meteor, pořad, který je stále mladý.
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní.
1: Na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
4: Miluji tě.
3: Souboje na život a na smrt.
5: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
3: A nostalgie dávných časů.
6: Musíme bojovat!
3: Gabir Bedi v seriálu Sandokan.
7: Na té lodi je malejský tygr.
3: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
8: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Na jihozápadě Francie evakuují další tisícovky lidí kvůli obřímu požáru. Celkem už ze svých domovů uteklo přes 220 tisíc obyvatel. Schodek státního rozpočtu by podle Babiše měl být příští rok významně pod 400 miliardami a bude polojasno až jasno, přechodně místy oblačno, teploty do 30 stupňů. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídili přesun víc než 2220 obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požáru.
10: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
11: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
10: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferre, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuaci dalších 4000 lidí z oblasti Lacanau, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
9: A na další vlnu veder se připravují také Španělé. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě poblíž města Valencie. Národní stav nouze v zemi platí už 6. dnem.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun, řekl to České televizi a ČTK před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
12: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
9: V příštím roce Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení. Pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% HDP. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jeho nejjižnějšího ze čtyř hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady už ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili taky železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnili žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
4: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
8: To období, kedy sa u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 mesiacov.
4: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
9: A hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na Pardubickém zámku dnes večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernstein Love. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v Šapito, na Rondelu i v zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. Pokračuje dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová.
13: Byl to asi úplně ten nejlepší tah, který jsme na začátku měli, protože láska a vztahy jsou proměnlivé a není to jenom všechno zalité sluncem a romantikou, ale přinášíme tam i témata jako právě nenávist, odcizení a letos se dokonce pouštíme i do vztahové pornografie.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Bude polojasno až jasno během dne, přechodně místy oblačno, teploty mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách kolem 19 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě kolem 27 a na horách 23 stupňů.
0: Doprava.
9: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Na 53. kilometru před benzínkou Střechov likvidují následky nehody 3 aut. Jede se odstavným a pravým pruhem, v koloně se zdržíte přes 20 minut. V Praze se vyhněte ulici k Barandovu směrem do centra. V klesání před Barandovským mostem šetří nehodu v levém pruhu a tady se zdržíte taky přes 20 minut. No a v Praze na okruhu jsou dlouhé kolony směrem z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony zastavují na D1 u Průhonic. Jedou přes Jižní a Štěrbholskou spojku, Novopatskou až do Kbelské ulice do omezení. V koloně jsou i nehody, místy zastavíte taky v osobním autě. Hlavní zprávy jsou u konce a teď už je u mikrofonu Honza Kovařík.
14: Dobré poledne. Trošku navážu na zpravodajskou relaci, kterou Maria právě ukončila. Jak to tak poslouchám o té pražské dopravní situaci, nemělo to znít v Praze se vyhněte, ale Praze se vyhněte. No, pokud i tak musíte a trčíte v nějaké zácpě, můžete si zkrátit čas typováním, do kterého roku vás dneska vezmu. Začnu čerstvou zprávou. Francouzská reprezentace, ta fotbalová, představila svého nového trenéra. Zinedine Zidane má vrátit zašlou slávu někdejším mistrům světa. A tak říkám, že hledám rok, kdy tenhle sympaťák se dvěma pasy, alžírským a francouzským, hrál fotbal za AS Caen. Ano, není to nějak významný tým, ale tam zažil svou profesionální premiéru. O něco později měl přestupovat do Newcastlu, ale jeho tehdejší trenér se nechal slyšet, že ještě není zralý, aby hrál Premier League, a tak další štací Zinedina Zidana byl tým Girondin Bordeaux. Další nápověda numerická. Pokud si napíšete za sebou dnešní datum a připojíte číslo pořadu 1040, pak v té číselné řadě chybí jedna číslovka, kterou budete potřebovat ke konstrukci hledaného letopočtu. No a nakonec osobní vzpomínka. Na ten rok si pamatuju jako na jednu velkou barevnou šmouhu. Kdyby ovšem moje kamarádka výtvarnice Jana Vacková, se kterou jsem se v tom roce hodně kamarádil, dokázala dostat do rámu, pověsil bych si ji na nejčestnější místo. Zatím tam visí Africká krajina téže autorky, tedy Jany Vackové, mávám a zdravím do Plzně, o které vím, že v hledaném roce na ní intenzivně pracovala. Ale protože vy nemáte k dispozici fotografii s letopočtem, který je na tom obrazu uveden, chápu, že tahle nápověda je vám platná jako, promiňte mi to, mrtvý mu zimník. I tak tipujte SMS-kou nebo mailem, držím vám palce.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
0: na Dvojce.

0: Na hodinách 12.12 od vás první tipy ve velmi širokém rozpětí. 2015 tipuje Jana, Míra, Lenka a Štěpánka z Českých Budějovic zamířili na 1998 a Renata pro změnu na rok 1985. No, pojďme teď na stavbu vodního díla Gabčíkovo nad Mároš. Ten příběh se začal psát už v roce 77, kdy vznikla mezistátní smlouva mezi Československem a Maďarskem o vybudování této, promiňte, megalomanské vodní stavby. Ovšem, v našem roce práce zcela utichly a stavba nepokračovala. Mohlo za to odstoupení Maďarů od zmíněné smlouvy, motivované protesty ekologů i široké veřejnosti, a vznikl spor, ve kterém šlo o velké peníze.
1: Negatívne dôsledky zastavenia výstavby vodnej elektrárne nad Maroš pre Československo by boli značné. Predbežný hrubý odhad nárokov Československa voči Maďarsku by predstavoval zhruba 30 miliard korún.
2: Ekologové na obou stranách Dunaje ale měli radost, zvláště když další desetitisícové demonstrace proti výstavbě nad Mároše vedli maďarský parlament k tomu, že odhlasoval definitivní ukončení výstavby.
0: Referoval před časem o téhle události na radiožurnálu Jaroslav Skalický. Zhruba rok a půl trvalo, než se Československo rozhodlo pokračovat alespoň na své straně, a o dva roky později byla tato část dokončena v omezeném rozsahu. Slovensko-maďarský následný spor se táhl až do roku 1997 a skončil u Mezinárodního soudu v Hágu. V kterém roce se vůbec nepracovalo na stavbě Gabčíkovo nad Mároš? Pište SMSky na 702 222 220 a mailujte i se vzpomínkami na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Zdá se, že ani ten andělíček v podání Dariny Rollinsové prozatím moc nezabral. Možná je to tím, že zněla v té písni hodně mladě. Jana pravda upravila svůj tip na rok 1987, Tomáš zase typuje 1996, Pavel SMS-kou z Židlochovic 92, ale zatím se tu netvoří žádná silná skupina, která by preferovala jeden určitý rok. Tak poslyšte další nápovědu. Zajímavým fenoménem 90. let byla politická strana s názvem Nezávislá erotická iniciativa. Vznikla v březnu roku, který hledáme. Svým typem měla hodně blízko ke straně mírného pokroku v mezích zákona spisovatele Jaroslava Haška. Byla to částečně recesistická záležitost. Ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že vydávala úspěšný týdeník Nejreport, jehož náklad dosahoval až 400 tisíc výtisků, byla to politická strana sice neúspěšná, ale za to bohatá. Četli jste Nejreport, nebo jste ho dokonce měli předplacený, můžete zatelefonovat 22 155 25 25 a nebo pokud se stydíte mluvit do rozhlasu, SMSkujte nebo mailujte. Tohle je zpěvák, který si říká Seal a hit, který se jmenuje Crazy.

0: 22 minut po 12. Jste z toho někteří crazy, nemáte jasno, ale není problém změnit typ, jako to udělal před malou chvilinkou Tom, který si vzpomíná, že tenhle Sílův hit byl na diskotékách, které tou dobou dělával dost populární. Tom si tedy teď aktuálně myslí, že je to rok 1992. Na telefonu Marcel z Prostějova. Marceli, dobrý den, zdravím vás po čase.
1: Jsem tady, zdravím vás, Honzo, a všechny posluchači tohoto skvělého pořadu.
0: Pojďte si tipnout a ten tip rovnou nějak zdůvodněte.
1: No tak já tipuji rok 1990, protože jste řekl, já si to přesně nepamatuju, ale spor Československa s Maďarskem.
0: Ano.
1: Poněvadž potom za chvíli se začalo říkat Česká a Slovenská federativní republika, než jsme se rozpadli, že? Uh-huh. A vzhledem k tomu toho vzniku té

0: erotické iniciativy, tak to je podle mě jednoznačně rok 1990.
1: Byl jste teoreticky v roce 90 plnoletý, Marceli?
0: Byl, to už jsem byl dokonce dva roky po vojně.
1: Výborně, takže se můžu zeptat, četl jste ten nejreport?
0: Myslím, že jsem to chvilinku mýval nějak k dispozici.
1: Byla o to docela rvačka v trafikách, já si to dobře pamatuju. I když jsem byl tou dobou už ženatý, tak jsme to s mojí tehdy relativně novomanželkou občas kupovali a bavili jsme se u toho královsky. Tak vy říkáte 1990.
0: Ano, já bych věřil, že je to ten správný rok 1990.
1: Já si to píšu, děkuju, že jste zavolal, mějte se fajn, nashledanou.
0: Dobře, mějte se taky fajn, nashledanou, naslyšenou.
1: Od Jitky přišel názor, že to bude rok 1989. Rok 1989, je tady také tip pro rok 1993, ten je bohužel SMS-kou nepodepsaný. Tohle už je Lucie, Šrouby do hlavy, tedy píseň ze železářství. A každý, kdo chce přidat svůj tip, klidně může. Hynek právě napsal 74.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Za 2 minuty bude 12:30, nejvyšší čas zrekapitulovat, co jsme zatím nespochybnitelně zjistili o hledaném roce. Je to rok, kdy se po celý rok 365 dní nestavělo vodní dílo Gabčíkovo nad Mároš. Zároveň je to rok, kdy v březnu vznikla politická strana zvaná Nezávislá erotická iniciativa. A pro další nápovědu si za pár minut půjdeme do žebříčku ankety Auto roku. Ovšem v hledaném roce si budeme muset vystačit s tím evropským, neboť tato anketa u nás ještě neprobíhala.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Ano, má Láďa Křížek pravdu, je to relativně vzdálená minulost, lovíte ty vzpomínky obtížně, třeba Katka ze Sloupu píše, byla jsem tam se základkou, asi myslí Gabčíkovo, tenkrát to nebylo hotové, nepamatuji si přesně rok, 90 nebo 91, jiný typ, ten už jsem četl, Bane, Jana ze Sturánky, Nejreport vozil kamarád na dovolenou na Orlík a když jeho děti usnuli, tak jsme si ho četli. Dovolím si tipnout rok 95. A do třetice Václav z Ostravy, dnes mi nic z ty nápovědy neříkají a tak zkusím rok 1989. Já jsem slíbil, že zveřejníme výsledky evropské ankety Auto roku, tak tedy autem roku se stal Citroën XM, získal 390 bodů, porazil druhý Mercedes SL a třetí Ford Fiesta. Měl na svou dobu a na tu třídu, do které patřil spoustu vychytávek, třeba digitální klimatizaci, vyhřívané sedačky i vzadu a marketing o něm tvrdil, že to je vůz, cituji, určený pro let vysokou rychlostí nízko nad dálnicí. Konec citátu. Před časem si tenhle technický skvost vzali na paškál kolegové z televizního pořadu Automoto Svět v České televizi.
1: Tento francouzský luxusní vůz navazoval na dva velmi úspěšné modely. Legendární Citroën DS a extravagantní Citroën CX. XM tak zapadá do linie velmi pohodlných vozů s hydropneumatickým odpružením, které byly pro Francii naprosto typické. A díky počátečnímu vřelému uvítání se zdálo, že tohle auto bude velkým hitem. Ostatně samotná automobilka počítala s tím, že těchto vozů bude vyrábět 160 tisíc ročně.
0: To se nakonec ukázalo jako zcela nereálné očekávání. Produkce tohoto auta dosáhla zhruba 30 tisíc kusů za rok, takže spíš než úspěch to byl trochu hydraktivně odpružený obchodní propadák. V kterém roce získal titul Auto roku? Zavolejte na 22 155 25 25, pokud jste si jistí, anebo prostě chcete slyšet svůj hlas z rádia. Vy ostatní nám svůj tip klidně můžete napsat.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Opouštíme Kingston Town, kde jsme pobyli s kapelou UB40 a míříme do Buštěhradu, odkud zatelefonoval posluchač Luboš. Já vás zdravím, Luboši, dobrý den.
1: Ano, já vás taky, Honzo. No helejte, já jsem teď o tom přemýšlel, vy jste naznačil ten Nejreport. Já jsem tom totiž pracoval v Nejreportu.
0: Vy se máte.
1: 5 let? No, já jsem vozil houfky, no to jste koukal.
0: Ne, Luboši, opatrně, jsme na vlně veřejnoprávního rozhlasu, vzpomínat, opatrně. Který rok to tak asi teda byl, kdy to vzniklo?
1: Ale teďka, no, to mám takový dilema. Já jsem tam nastoupil 94. A já myslím, že to tak nějak začínalo.
0: Takže byste tipnul 94 nebo 93?
1: No, možná, že už jel rok přede mnou, ale to si nejsem jistý. No, tak já jsem tam byl 5 let od 94.
0: Až do 99, to jste měl celkem slušnou výdrž.
1: No, a dotáhle to byly dobrý dny.
0: Dobrý kšefty, řekněme. Byly to dobrý kšefty a tím bych to, Luboši, pro dnešek uzavřel, jestli souhlasíte. Jo. Píšu si 94.
1: Ano,
0: jste pro? Děkuju, že jste se ozval. Pokud potkáte v Buštěhradě Slávku Kopeckou, moc ji od nás pozdravujte.
1: No, ježiš, zrovna jsem s ním mluvil. Tuhle.
0: Tak, Slávinku moc pozdravujte, že děkuju za knížku. Mějte se hezky, naschledanou. A teď už další nahrávka z hledaného roku. Kapela si říkala Tichá dohoda a my jsme se shodli, že nás její muzika tenkrát moc bavila.

0: To byla Tichá dohoda a její Cizí pohled, další z hitů, které se ocitly na deskách v roce, který hledáme na dvojce. Píšete pořád, ale pořád není jasno. Honza z Příbora píše 90 nebo 91. Maďarsko skončilo stavbu přehrady těsně po revoluci. Já v té době v uvozovkách studoval poslední ročník mateřské školy, takže nějaká ekologická iniciativa šla mimo mě. Nakonec se Honza rozhodl a píše dejte 91. Z Židlochovic znovu píše Pavel a píše já bych prosím trochu snížil na rok 1987. To jsem nastupoval v Praze na učiliště. No, nevím, jestli to trefíte, třeba poslední nápověda rozhodne. Pohonné hmoty a jejich cena, to není jen evergreen posledních týdnů u nás, ale řešilo se to i v hledaném roce. Nejprve tehdejší ministr financí Václav Klaus oznámil, že od 18. července skokově zdraží benzín z 8 na 12 korun československých a stály se fronty na pumpách. V říjnu pak přišly výpadky v dodávkách ze Sovětského svazu, světové ceny ropy rozhoupal konflikt v Perském zálivu, kde v našem roce Irák okupoval Kuvajt. A tak se fronty stály znovu, jak dokazuje dobová reportáž Československé televize.
1: Všechno šlo stranou a už od včerejšího večera benzínové pumpy praskají ve švech. Na frekventovaných místech v Praze čekají řidiči na benzín až 5 hodin.
0: Nedosti na tom, další problémy následovaly, protože někteří motoristé začali pohonné hmoty lít také do kanistrů.
2: Teď to není možný, když takhle ten benzín vykoupí a já budu ho mít doma.
3: Žádný zákaz nepřišel, aby jsme jim to nedávali, až nám přijde zákaz.
2: To je auta a lidi, no, tak má to logiku.
0: Logiku to nemělo, druhého dne od 12. hodiny už bylo zakázáno tankovat do kanistrů a smělo se jenom do nádrží. V kterém roce nám ceny pohonných hmot takhle zamotaly hlavu? Roxette v tom roce nahráli píseň o tom, že to musí být láska a vy jistě víte, který to musí být rok.

Musí to být láska, zpívali Roxette a za tu dobu, 4 minuty a 18 vteřin, co to zpívali, přišly tipy pro rok 88, 89, 90, 91 a 92. Ne, že bych trpěl nějakou falešnou skromností, ale zjevně se mi tentokrát povedlo vybrat opravdu, ale opravdu záludné nápovědy. Tak jen jeden z těch, kteří tipovali v průběhu Roxette, měl pravdu. Byl to ten, který napsal... Kulatých 1990. Klobouk dolů před vámi, kteří jste to uhodli, nějací se našli a vy ostatní nebuďte smutní, však zítra je taky den. Na řadě už je George Michael a po něm Mirek Vaňura. Jan Kovařík se těší zase zítra.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Do Česka se vrátí tropy. V pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů. Šumperská radnice se stala terčem kybernetického útoku. Úřad funguje v omezeném režimu a bude polojasno až jasno, přechodně místy oblačno, teploty do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují.
4: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
3: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta i rozhlasu řekl, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že Deník se nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny v americkém kongresu. Právě na jeho počest má senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
5: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí. Na stole je i nový návrh takzvaného příměří ve vzduchu, tedy zastavení vzájemných leteckých a raketových úderů. Detaily zatím zveřejněné nejsou, ale Američané mají pomoc tento návrh předložit Moskvě. Sankční zákon má v Senátu 60 spolupředkladatelů, tedy dost na prolomení obstrukce. Zelenský se s americkými senátory sejde večer v Kapitolu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Mladá Boleslav má nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Její věž z říceniny hradu Michalovice. Geodeti měřením potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stálo by to zhruba 1 milion korun, říká mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
6: Debatu 100% otevřeme. Myslím si, že ten závěr učiníme časem. Asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností a myslím si, že je i dobře, aby veřejnost trošičku dala najevo, jestli ta částka, která může dosáhnout až 1 milionu korun, je z jejich pohledu efektivně vynaložena.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno během dne, přechodní místy oblačno, teploty mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona u Velkého Meziříčí. Po pojíždí z kilometru 147 zdržíte se čtvrt hodiny. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna se ucpává, na kilometru 3 je nehoda a pak omezení u D1 zdržíte se 20 minut. A v Praze brzdí provoz nehody v Průmyslové ulici směrem z Hostivaře do Hloubětína. Před spalovnou se srazily dva kamiony, zablokovali průjezd. Ucpává se okolí křižovatky u Europarku a taky jižní spojka před sjezdem na Průmyslovou. Tolik zprávy, slovo má Mirek Vaňura.
7: A tolik Mária Kunová, 4,5 minuty po 13. hodině je úterý 28. července, prožíváme 209. den roku 2026, všechno je tak, jak má být, tak doufám, že budete s námi, s vaší dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: O, no možná to bude teď o vás. Třeba jste si také dneska zkusili pálivé jídlo. Já jsem to opravdu zkusil. Má to něco do sebe. Pálivá jídla nemusí být jen zkouškou odolnosti chuťových buněk. Podle řady vědeckých studií mohou prospívat také srdci. A nejen srdci, ale také trávení a možná dokonce přispívat i k delšímu životu. Jestliže vám ale čili papričky nedělají moc dobře, současné poznatky rozhodně nejsou důvodem nutit se do něčeho, co vašemu tělu nesvědčí. Tělu bychom měli zkrátka umět naslouchat, to pořád platí. Ale když už jsme tedy o zdravé stravě, nejpřesvědčivější důkazy o příznivém vlivu na zdraví i délku života má stále středomořská strava. Samozřejmě patří tam i ta chorvatská, ta původní, ne žádné pici, ale ta původní chorvatská, říkejme tomu středomořská strava. Ta staví na minimálně zpracovaných potravinách, komplexních sacharidech a potravinách bohatých na polyfenoly. Čili papričky do ní mohou bez problémů zapadat, ale jsou jen jednou z mnoha součástí celkově zdravého jídelníčku. Tak prostě ať nám pálí, nebo ať nám to pálí, ať nám chutná. No a když jsme u jídla, za chvilku tady bude Tereza Bebarová, když nás honí takzvaná mlsná, teď nemyslíme na zdravou stravu, často sáhneme po tom, co máme zrovna po ruce. Děláme ale při zahánění chutí nejčastěji nějaké chyby? Ano, myslím si, že děláme. A je lepší si občas dopřát kousek čokolády, nebo si všechno sladké přísně zakazovat. I to o tom bude také dnešní díl rubriky, jestli ať vám to sluší. No a s Terezou Bebarovou bude tentokrát opět rozjímat nad zdravým jídlem nutriční terapeutka Veronika Pourová.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vězte, ať vám to sluší, tento týden probíráme nevhodné potraviny. A dneska probereme chyby, kterých se ve spojitosti s nimi můžeme dopustit. A to přece nechceme. Jako tradičně se budu ptát nutriční terapeutky Veroniky Pourové, kterou tímto zdravím. Krásný den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Je všeobecně známo, že sladkosti štíhlé linii moc neprospívají. Co když ale někdo sladké miluje a přitom chce zhubnout? Co s tím?
3: Určitě nefunguje to, že když to sladké milujeme, tak si ho prostě zakážeme a už ho nikdy nebudeme jíst. To se pravděpodobně nestane. Ono se spíš stane to, že to týden vydržíme a pak vybílíme cukrárnu. Takže mnohem lepší je pokusit se třeba si doma nachystat nějaké vhodnější varianty, třeba naší oblíbené buchty, nebo třeba taková žemlovka se dá udělat buď z celozrnného toustového chleba, nebo z celozrnných housek. Tvaroh je zdroj bílkovin. Místo cukru můžeme použít čekankový sirup, pak tam máme jablka a vyšlehané bílky. Takže všechno to jsou potraviny, které jsou úplně v pořádku, takže spíš bych na to šla takhle.
2: Jakých největších hříchů se my Češi v souvislosti s jídelníčkem dopouštíme? Co, řekněme, nejvíc přeháníme?
3: No, tak alkohol a tučné potraviny a taky ta sůl. S tou solí, když jsem naposledy koukala na statistiky, tak jsme byli druhý nejhorší v Evropě po Maďarech. A

0: množství alkoholu je špatně, tak vás nikdo nebude poslouchat. Ale když určíte nějaké nižší množství, ke kterému se mohou ty lidé blížit, tak vás spíše poslechnou a třeba se o nějaké změny pokusí.
1: Tak řekněte.
0: Takže neexistuje zdravé množství alkoholu, ale doporučuji jeho množství snížit na polovinu oproti tomu, co konzumujete nyní.
1: Aha, tak to já nebudu pít vůbec teda.
0: No tak to je ideál.
1: Prima, díky Veroniko. Dnes jsme upozornili na chyby a příště dáme nějaký ten recept. Takže si nás, milí posluchači, nalaďte zítra ve stejnou hodinu po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Pohodový zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
0: Hezký den.
2: Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce.

0: 13 hodin 26 minut, opět budeme připomínat, že pátráme, vyplňovat tedy na našem webu formulář na webu dvojka.rozhlas.cz. Můžete kdykoliv v noci i teď odpoledne, my vám napovídáme a stále hrajeme o zajímavý luxusní pobyt, tedy pro dvě osoby v Karlových Varech. Hledáme nějakou děsivou postavu, možná děsivý příběh a hledáme do pátku do 12 hodin, tedy dopoledne, protože v pořadu Šťastnou cestu hned po 13. Honza Rosák jednoho z vás, jednu z vás vylosuje. Tak tady je ta dnešní nápověda.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Pohádky mají děti hlavně uklidnit a dopřát jim nerušený spánek. Můj příběh se však pro podobné účely příliš nehodí. Spíše než k usnutí, nutí k zamyšlení. Nenasytnost totiž není nebezpečná jen u pohádkových bytostí, ale i u lidí samotných. A právě proto se můj příběh stal varováním před neukojitelnými pudy, které mohou člověka snadno svést na scestí. V mém případě cesta za stále novými chody skončila u stařenky s motyčkou, která udělala definitivní tečku za mým pestrým meny. Jedním dobře mířeným seknutím rozpárala mé břicho a osvobodila všechny dosud nestrávené nešťastníky. Spravedlivý trest mě tak dostihl přímo na vrcholu mých pohádkových hodů.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Hledání práce už dávno nekončí odesláním životopisu, jak jsme byli zvyklí, a pozváním na pracovní pohovor, jak jsme byli zvyklí. Co všechno si dneska takzvaní personalisté o nás, uchazečích, o práci zjišťují? Jak velkou roli při rozhodování hraje třeba naše digitální stopa, kterou zanecháváme, ať se nám to líbí nebo ne? A nemusíme hned používat sociální sítě, zkrátka být na internetu? Co tedy zanechávají profily a právě ty sociální sítě, co o nás vypovídají a co bychom si měli zkontrolovat dříve, než začneme hledat nové zaměstnání? To se bude dneska po 16. hodině řešit u nás na Dvojce. Hostem Kávy o čtvrté bude totiž Markéta Stehlíková, což je obchodní manažerka jedné personální agentury. Ptát se bude Patricie Strouhalová a vy víte, že telefonovat budete moci i vy. Konec konců můžete se zeptat už teď, stačí vyťukat dvojka@rozhlas.cz, položit otázku a odpověď přijde po 16. hodině, kdy za mikrofon Vojky usedne Patrika. Patrika Strouhalová právě se svým hostem s Markétou Stehlíkovou. No a teď Bryan Adams, Robin Hood. Když Robin Hood dostával Oscara, zněla tahle píseň.

0: Je čas dovolených, možná vás cesta na dovolenou čeká, dlouhá cesta, možná si budete hrát oblíbené písničky. Nedoporučuji zrovna tuhletu. Vím to z vlastní zkušenosti, jezdím Split a ta vás unaví příjemně, ale vy budete muset řídit. Ano, je tedy čas dovolených a pozor, za volant se posadí i řidiči, kteří toho přes rok zase tak tolik nenajezdí. No a nejen ti by teď měli zpozornět při poslechu dvojky. Proč? To nám přišla povědět řidička Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolikže to máš do práce kilometrů?
1: No, mezi 60 a 70.
0: Každý den, tam a zpátky. Tak nám prosím tě, jako zkušená řidička, řekni, co tebe teď na silnicích se spojením s létem zaujalo?
1: No, to, že si ještě někdo troufne jezdit bez bezpečnostního pásu nebo s telefonem v ruce. Kolegové ze zpravodajství totiž zjišťovali, jak se řidiči vedli v první polovině roku. A právě tyto dva přestupky a také samozřejmě rychlá jízda, jako vždycky, patří těm nejčastějším proviněním, za která řidiči v prvním pololetí sbírali trestné body. A víc než 35 tisícům z nich se stalo, že dosáhli maximálních 12 bodů a nejméně na rok tak oprávnění přišly. No ale proti stejnému období loni jich bylo o 2 500 méně.
0: No a to není málo. Tak zjistili tady naši kolegové, čím je ten mírný, budeme říkat, mírný pokles počtu vybudovaných řidičů způsobený?
1: Míra zjistili, může za to kombinace více vlivu. Podle ministerstva dopravy za to může například předloňská změna bodového systému, která později za některé přestupky zpřísnila, nebo preventivní akce policie a častější měření rychlosti. Mírný pokles je ale dlouhodobý. Ty počty vybodovaných řidičů postupně klesají už od roku 2011.
0: Já si myslím, že každý řidič, i ten, který jezdí opatrně, není svatý a toho vybodování se svým způsobem tak trochu bojí. Tak za které přestupky můžou vlastně řidiči dostat, Jarko, těch nejvíc bodů?
1: No, ten nejvyšší bodový postih, jak víš, je 6 bodů a ten zbytek nám poví mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
2: Co se týká například řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí testu na alkohol nebo drogy, zakázaného předjíždění, nezastavení na pokyn policisty anebo výrazného překročení rychlosti.
1: 6 bodů ale řidiči v uplynulém pololetí podle zjištění našich kolegů nejčastěji dostávali za předjíždění v místech, kde se to nesmí.
0: No, paní Alena teda mluvila přísně, jako kdyby to byla dopravní policistka. Tak dobře, pokud ale řidič ještě 12 bodů nedosáhl, pak se může některých zbavit. A jak?
1: Řidiči, kteří ještě nedosáhl 12 bodů, se po roce od posledního přestupku odečtou 4 body, po 2 letech další 4 body a po 3 letech i ty zbývající body, říká Alena Míl z ministerstva dopravy.
2: Další možností pak je absolvování kurzu bezpečné jízdy. V tom případě se odečítají 4 body. Nicméně zde je podmínka, řidič nesmí mít v den absolvování kurzu na kontě víc než 10 bodů a zároveň nesmí být bodovaný žádným 6-bodovým přestupkem. Tedy musí jít o méně závažné přestupky.
1: No a stav bodů v kartě řidiče si můžeme ověřit v online portálu dopravy.
0: Řekli jsme, Věrko, že po vybodování ztrácí řidič průkaz minimálně na rok. Dobře, rok uplyne, jak se k němu pak takový člověk dostane zpátky?
1: No, ony se ty podmínky pro jeho vrácení mohou lišit podle konkrétního případu, jak říká Alena Míl.
2: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
1: V některých případech může úřad, dokonce i soud, řidiči nařídit i to, aby povinně chodil na terapie k psychologovi, aby se řidič vyhnul prodlevám, měl by se o dalších krocích ohledně vrácení průkazu informovat přímo na svém úřadě s rozšířenou působností.
0: Tak i když si říkala, že vlastně ten trestní bodový systém je přísnější, tak vybudovaných řidičů pomaličku ubývá. K nejčastějším přestupkům, za které se v uvozovkách trestné body získávají, tedy zůstávají telefon v ruce, alkohol za volantem a nebo rychlá jízda. Taková jsou data za první polovinu letošního roku. Představila nám je Věra Pfeifrová, která dnes, tak jako já, i vy, kteří teď držíte volant, prostě všichni pojedeme opatrně. Je to tak?
1: Určitě.
0: Tak šťastnou cestu.
1: Naslyšenou.

0: Optimismus určitě důležitá věc pro náš život, ale 28. července se staly vlastně dvě velké nehody na našem území, tedy na území Československa. V roce 1969 to byla železniční nehoda, bylo to v Bezděčíně, zahynulo při ní 23 lidí. A o pár let později, o 7, tedy v roce 1976, byla vlastně největší letecká havárie ČSA na území tehdejšího Československa. Letadlo, bylo to na lince Praha-Bratislava, po automatickém vypnutí motoru z důvodu nesprávné pilotáže spadlo do jezera Zlaté Piesky. Bylo to vlastně u Bratislavy. Zahynulo tehdy 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Tak, ale teď si dáme trocha štěstí. Bude to přímo koláček štěstí. Bude to možná o zapomínání. Slovo na dvojice dostává Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Zapomnětlivost. Tuhle jsem si zapomněl vzít klíče a zabouchnul dveře. Taky hledáte brejle, který máte na čele. Já občas zapomenu, proč jsem vešel do místnosti. Ovšem beru to jako krátkou poznávací cestu bez programu. Paměť je poněkud zvláštní. Zapomene heslo k účtu, ale 20 let starou trapnost uchovává v nejvyšším rozlišení. Einstein prý říkal, že není nutné si pamatovat něco, co si můžete dohledat. To je hezké, jen se ještě vzpomenout, co jsem chtěl hledat. Ale nejhorší na zapomnětlivosti není, že něco zapomenete. Nejhorší je, když si vzpomenete příliš pozdě. Třeba si v autobuse vzpomenete, že jste doma nechali zapnutou troubu. Pak platí, že domov je tam, kde hoří rodinný krb. A co k tomu dodat? Jak říkal John Lennon, to, co zapomeneš, nepotřebuješ.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaký jako svoje ideje a nějaký svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Čeští hasiči dál pomáhají ve Francii hasit rozsáhlé požáry. U Bordeaux hoří asi 40 000 hektarů. Elektroenergetické datové centrum ruší zakázku za téměř 2 miliardy korun na nový informační systém. A je polojasno až jasno, přechodně místy oblačno a teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux s hašením požáru. Podle velitele české mise, kapitána Václava Novotného, teď hoří v oblasti asi 40 000 hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 000 obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
2: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
0: Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za 1,75 miliardy korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování. Uvedl to generální ředitel Pavel Šunda z centra, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání podle něj přestalo odpovídat současným potřebám.
3: Bohužel v průběhu toho výběrového řízení, které bylo zadáváno před více než 2 roky, došlo k zásadním změnám. Jednak v rámci legislativy, druhak v rámci toho reálného použití těch systémů, kdy dostáváme od trhu spoustu změnových požadavků a vlastně to použití, tak jak to ty koncoví uživatelé uchopili, je jiné, než jak si designéři před těmi 3 roky mysleli.
0: Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum zajistí v rámci vlastního vývoje. Ugandské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že země je oficiálně bez eboly. Skončilo povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Nemocí se v zemi od května nakazilo 20 lidí, 2 z nich zemřeli. Ebola se do Ugandy dostala ze sousední Demokratické republiky Kongo, kde případy stále přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnilo už 3200 lidí. Nákaza se rozšířila do 5 z 26 konžských provincií. Na horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích se po 3 letech vrátily pramice. Město nechalo u břehu postavit nové přístavní molo s altánem. Investice přesáhla 10 milionů korun. Půjčovna nabízí 4 loďky a s výjimkou pondělí je v provozu celý týden. Pokračuje její provozovatelka Lucie Vasilková.
4: To předchozí molo vlastně bylo samotné jenom molo, žádná střížka, žádné zastřešení, žádné zázemí. Teď máme jak to zázemí, kde máme sezení, tak máme pak takový jakoby uložný prostor, že nemusíme vlastně všechno odnášet, takže si tady můžeme uschovat pádla, sedačky z lodiček, bez ty záchranné.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je polojasno až jasno, během dne přechodně místy oblačno, teploty mezi 25 a 30 stupni, na severu a severu východě kolem 23, na horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona za sjezdem na Velké Meziříčí. Po pojíždí z kilometru 143 kvůli dopravnímu omezení zdržíte se 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy je fronta kamionů od sjezdu na Průhonice z kilometru 6,5. Nesouvislé jede přes Jižní a Štěrboholskou spojku do Kbelské ulice. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kolonu čekejte za sjezdem na Vestec. Vše se rozjede za sjezdem na Barrandov. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
6: Zprávy připravila Mária Kunová. Přejeme vám za volantem nebo za řidítky klid, ale ne zas tak velký, abychom vás neuspali. Doufám, že se nám to nepovede ani v této hodině. Čeká nás zajímavý host, zajímavé povídání, cestování, zkrátka tak, jak jste zvyklí. Na Dvojce. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Zajímavý den, úterý 28. července, vždycky nebylo úterý, ale hodně zajímavých lidí se narodilo. Tak třeba paní Kennedyová, ano, manželka prezidenta Johna Kennedyho, nebo také vynikající dramatik Milan Uhde, jestli mistře posloucháte Dvojku, tak vás samozřejmě moc zdravíme. Skvělý muzikant Michal Kocáb, myslím si, že bych mohl říct několik profesí, ale muzikant je asi to nejlepší, co k Michalovi patří. Operní režisér David Radok, také Otakar Schmidt režisér, anebo slovenská divadelní a televizní herečka Alena Antalová. No a dva zajímaví lidé zemřeli, Johann Sebastian Bach, německý skladatel, také varhaník, no a už je to 3 roky, co nás opustila krásná a skvělá herečka Jana Šulcová. I dnes se s Vaškem Žmolíkem vydáme na výlet po Česku a bude to tentokrát do Jeseníků. Naším cílem se stane nejen vyhlídka Tři kameny, ale i místa s lákavými názvy Letní a také Sluná stráň. Tak budeme vyrážet hned po písničce. Teď si dáme píseň, která na první pohled není optimistická, ale myslím, že si své posluchače v 90. letech, kdy Jan Sahara naspíval, našla. Takže Tisíc jmen.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

voda neslhá. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ve vysílání Dvojky už tradičně vítám Vaška. Vašku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Prosím tě, kde najdeme ta místa, o kterých jsem dnes říkal?
2: Tak já vás tentokrát pozvu do Přemyslovského sedla a na vyhlídku Tři kameny, což je mezi Loučnou nad Desnou a Branou, abych jmenoval alespoň ty větší obce, tedy na západě chráněné krajinné oblasti Jeseníky a částečně vlastně i mimo ni.
1: Ano. A proč si, prosím tě, pro naše posluchače vybral jako tip na výlet právě toto místo?
2: To je jednoduché, protože tam je krásně a protože tam nepotkáš davy turistů, to je prima, viď?
1: Ano, ano.
2: No ale přesto je to jedna z nejhezčích částí jesenického podhůří. A pozor, Přemyslovské sedlo je dnes jediné jesenické sedlo, které není zastavěno novější architekturou. Navíc tam člověk může vidět příklad hospodaření blízkého přírodě a proto jsou tam tři maloplošná chráněná území. Vedle přírodní rezervace Přemyslovské sedlo i dvě přírodní památky, Letní a Sluná stráň.
1: Dovedu si představit, jak je tam krásně. Ale vysvětli nám prosím rozdíl mezi přírodní rezervací a přírodní památkou.
2: Tak přírodní rezervace, to je místo cené díky tomu, co tam vytvořila matka příroda, když to povím velmi zjednodušeně.
1: Ano.
2: Když to přírodní památka, to je místo, které vedle přírody svou činností sformoval i člověk.
1: Aha, tak dobře. A jak se tedy činil člověk konkrétně v Přemyslovském sedle?
2: Činil se. A naštěstí se činí i dnes osvícený hospodář, pan Ivan Půr, tam provozuje na své ekofarmě zemědělství šetrné k přírodě. Jsou tam pastviny, na kterých se pase staré skotské masné plemeno Galloway, charakteristické tmavou a náležitě hustou srstí, vhodnou právě do horských podmínek. A tenhle skot, tedy skot s malým S, musím říci, se na loukách vyjímá opravdu fotogenicky.
1: No a konkrétně, co tam kvete?
2: No právě, že jsou tam díky sečení a pastvě neobyčejně bohatá luční společenství. Rostou tam prstnatce, májový anebo fuchsův, pětiprstky, lilie, suchopíry anebo několik druhů orchidejí. Z ptáků tam můžeš vidět, když se nechají vidět, chřástala, strnada lučního a nebo dnes vzácnou křepelku.
1: A nebo je můžeme slyšet, když je neuvidíme.
2: To zcela určitě, chřástala.
1: No, přesně, prostě no. Idylka. Teď si nám ale ještě slíbil vyhlídku.
2: No ale za toho musíme vyšlápnout na Tři kameny, což je takzvaný mrazový srub, čili osamělé skály vyčnívající nad krajinou. Skální útvar, na kterém se podepsalo tvrdé jesenické počasí, tedy voda, vítr a mráz. Jsme tady v nadmořské výšce 907 metrů, no a ty skály jsou vlastně podobné známým Petrovým kamenům pod Pradědem.
1: Mimochodem, jak jsou vysoké, víme?
2: Jsou vysoké asi 30 metrů a nabízí se z nich výhled na Praděd i část jesenického hřebene na vrchol Kralického sněžníku. Přímo před tebou se nachází masiv Černé stráně, což je opravdu zajímavá část Jeseníků s minimem turistických tras, a pod tebou Přemyslovské sedlo, procházející v nadmořské výšce 765 metrů mezi vrcholy Ucháč a právě Černá stráň. Dohromady je to zkrátka krása nesmírná.
1: Lépe bychom to neřekli. Teď to ale říká Vašek Žmolík, který nás dnes pozval na výlet do Jeseníků. A my děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou zítra opět z Jeseníků.

Jana Kirchner na dvojce, která nás možná teď poslouchá v Londýně, tedy přes internet, ale my nepůjdeme ani na Slovensko, ani do Velké Británie, zůstaneme u nás. České sklo. To je ve světě pojem. Velkou měrou k tomu přispěl sklářský výtvarník Stanislav Libenský. Díla, která vytvořil společně se svojí partnerkou Jaroslavou Brichtovou, doslova ohromila svět, a to hned na třech světových výstavách. Bylo to v Bruselu, v Montrealu a v Osace. No a díky nim se oběma tvůrcům podařilo proměnit vnímání skla jako uměleckého média. V dnešním, tedy premiérovém díle pořadu Úžasné životy bude Stanislav

0: a Libenského vzpomínat jeho žák, výtvarník Zdeněk Lhocký.
1: Tak on byl v první řadě absolutně rozený kantor. Jo? To znamená, že on hrozně rád učil, ale ne takovým jako tím způsobem, že by do někoho něco vtloukal, ale vlastně hrozně rád diskutoval a hrozně rád vlastně svý žáky tak jako nedeformoval, ale spíše jako vybízel k tomu, aby to šlo z nich a ne z něj. Takže úplně to byl takový jako úplně první jako dominantní vlastně dojem z něj, vlastně, že tohle to z něj úplně čišelo. Jo. To, že byl velký umělec a tak dále, my jsme vlastně pochopili až posléze. Jo. Člověk je na té střední škole takový trochu tele a vlastně my jsme věděli, že to je člověk, který učí na oprům a tak dále a tak dále. A to, že to je velký umělec, jsme pochopili a ocenili opravdu až po letech, ale ten jeho duch byl jako docela neuvěřitelný. No.
0: Premiéru pořadu Úžasné životy, ve kterém bude na Stanislava Libenského vzpomínat Zdeněk Lhocký, vysíláme u nás na Dvojce dnes. Vy už víte, že je to po 18. hodině. No a pak si tento díl můžete poslechnout na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Ve studiu přivítám výtvarníka, sochaře, hudebníka a performera Františka Skálu. Co se nedostalo do dokumentu Veřejný prostor Františka Skály, ale mělo by. Jaký výtvarný materiál je teď jeho oblíbený a která první věc ho zaujme v rozhlasovém studiu? To všechno se dozvíte z rozhovoru s výtvarníkem Františkem Skálou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
1: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Já když jsem byl malý, tak jsme my jako děti z Hradce Králové jednou za prázdniny jeli do Prahy na výlet. No, zpravidla jsme nemuseli skončit v žádném divadle, protože tenkrát divadla ještě nehrála, tak to jsme si oddechli. Nás to jako děti moc nebavilo, ale bavily nás různé atrakce. A škoda, že jsem tenkrát nevěděl, že existuje Muzeum policie. Nevím, jestli se v těch 80. 70. vůbec tak jmenovalo, ale to už mě řekne ředitel muzea, můj dnešní host, Radek Galaš. Radku, známe se dlouho, budeme si tykat. Vítej na dvojce.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, jmenovalo se to ještě před rokem 89 už Muzeum policie? Existovalo?
1: Ne, policie přece neexistovala.
0: No právě.
1: Existoval Sbor národní bezpečnosti, takže my jsme byli Muzeum Sboru národní bezpečnosti až do roku 90.
0: Ale existovalo muzeum.
1: Existovalo.
0: Existovalo muzeum, je to pořád na stejném místě, Karlov, viď?
1: Je to přímo na hraně vlastně Nuselského mostu, takový ano. Zvláštní kostel, kterému chybí už jenom minaret.
0: Ano.
1: A pak by to bylo docela podobné. A vlastně se to nedá minout, obzvlášť když se jede z Prahy nebo do Prahy a rozhodně to stojí za to.
0: Já si myslím, že řadu lidí jsme teď nadchli, možná zpozornili a říkali si, tak prázdniny nejsou ještě ani v půlce. Proč se do muzea policie nepřijet podívat? Protože to je pro celou rodinu, ono to zní zvláštně, ale je to jak pro děti, protože tam není zdaleka jenom kriminalistika, tak pro třeba jejich rodiče nebo prarodiče, jak víme, true crime a kriminalistika teď prostě letí, tak proč navštívit muzeum? Těžká otázka pro ředitele, máš to tam hodně.
1: No ona je úplně jednoduchá, obzvlášť teďko o prázdninách. Tak především máme zdarma.
0: A tak to jsem si chtěl nechat jako vyvrcholení, dobře, nemusí se platit vstup. Tak.
1: Až do 1. září, ale v podstatě v našem muzeu si vybere každý zhruba od těch 6-7 let do 99 a víc. Chcete vidět motorky? Máme prakticky všechny. Chcete vidět vrtulník? Máme vrtulník. Chcete vidět člun? Máme člun. Chcete vidět kriminalistiku a méně brutální či více brutální trestné činy, kterých jsou lidé schopni? Máme všechno vystaveno. Chcete vidět uniformy? Všechno tam můžete najít. A chcete si zajezdit na dětském dopravním hřišti? I to je možné.
0: To je všechno v muzeu. Tak o co je největší zájem?
1: Největší zájem mezi dospěláky samozřejmě, taky samozřejmě o kriminalistiku. A mezi mladší generací, tak je zájem o spoustu technických věcí, ne že bychom oplývali interaktivitou, ono u té policejní činnosti je to trošku složité, ale mladší generace zajímají stejnokroje, kluky samozřejmě vždycky zajímají pistole, takže zbraně a skutečně si tam můžou projít všechno, včetně se podívat i na takové věci, jako jak funguje Národní protidrogová centrála a podobně.
0: No, nevím, jak je to u vás, ale protože já to teda porušuju, jestli to je zakázané, ale ono se tam dá na některé exponáty sáhnout, ne? Nebo ne?
1: Máme několik, ne. několik málo exponátů, na které se skutečně dá sáhnout, ale jak říkám, ono u té policejní práce je to velmi těžké vystavit něco, čeho by se mohli návštěvníci dotýkat.
0: No tak například třeba policejní vozy. To přece nás táty a vlastně dědečky už, musím říct, to nás musí zajímat. Já si ještě pamatuji matně, jak byly modré, takový bílý pruh, jak to tam byla hlídka veřejné bezpečnosti nebo něco takového.
1: Ano, říkalo se tomu mlíkaři.
0: Mlíkaři,
1: ano. Ten není vystavený momentálně, nicméně ho máme také, ale do auta se nikdo nepodívá, podívá se na unikátní vozy, které tam vystaveny jsou, ale může se třeba posadit na policejní motorku.
0: No takže se to dá dotknout, dokonce posadit.
1: Určitě, na motorku stoprocentně a u motorek musím říct, že v podstatě od roku 45 do současnosti máme úplně všechny, kromě jedné jediné, ale to je jenom otázka času.
0: A tak jak to bylo, tak nám to připomeň, to byla hlídka VB, ne?
1: Byla hlídka veřejné bezpečnosti a potom se začaly přebarvovat vozy na žluto-bílo.
0: Ano.
1: Vlastně a tam už bylo jenom VB, jak se říkalo vchod bokem nebo pátá B, ale ona to byla veřejná bezpečnost.
0: Ano.
1: A vlastně ty jezdili až do 90.
0: Přesně.
1: Tam se potom přepisovalo nikoli VB, to se mazalo, ale dal se tam napis policie. A postupem se změnil na bílo-zelenou a vlastně až po roce 2000 přichází ta barevná varianta, která je opravdu pěkná, krásně reflexní a dnešní.
0: No, nějaké zajímavosti. Třeba já, když jsem říkal, že přijdeš, tak se mě tady ptali, jestli tam je pořád ten pes. To cituji. Jo? On už je jiný, ne?
1: Ten brek tam pořád je.
0: Aha.
1: Ale my ho nevystavujeme. Oni nám ho trošku sežrali moly.
0: Prosím tě.
1: Ale tak on už tenkrát, to byl pes hrdina, který měl 67 zadržení. Už tenkrát, když uhynul, on musel umřít stářím. To bylo dokonce rozhodnutí ministra vnitra Obziny, že ten pes nesmí být utracen, musí zemřít stářím, takže on dožil, chudinka umřel a vycpali ho, jenomže ho vycpali špatně. Špatně vypreparovali kůži a podle toho vypadal. A navíc, a to já dávám k dobru, když byl vystaven, tak si na něj musel šáhnout každý trouba. Takže my máme krásnou fotografii Gustáva Husáka Obziny, jak hladí našeho breka. A proto už ho nevystavujeme, ale máme tam náhradníka, který tam stojí jako představitel kinologie.
0: No a pak tam jsou třeba nové obory. My jsme říkali, no i když to nebylo úplně nové, Libor Lochman, to je zatím pořád uznávaný generál a šéf urny takzvané, a to je snad jediný žijící a sloužící policista, který tam má fotografii, ne? No, se jménem, jako myslím.
1: Zdaleka není jediný, těch je tam víc. Samozřejmě máme tam celý Slavín a takové legendy, jako je Pepa Lotés, Honza Štoček a další, tak samozřejmě tam jsou. Ale je fakt, že co je tam třeba unikátního urny, tak je krásný Mercedes G, který vlastně v tomhle provedení existuje jeden jediný. A ten jsme dostali od urny, když dosloužil, tak přišel k nám a vlastně máme vystavený.
0: Nevím to jistě, není tam i auto, prezidentské auto, které vozilo Václava Havla?
1: To auto už tam není.
0: Ale bylo tam, viď?
1: Bylo tam, bylo, ale my jsme v podstatě potom zjistili, že nemá policejní původ a my jsme policejní muzeum, že jediný, kdo vlastně byl policistou ve spojení s tímto autem, tak byl řidič ochránce.
0: To je pravda.
1: Takže pro nás to až tak úplně atraktivní exponát nebyl, takže jsme ho vyměnili za jiný exponát.
0: Když k vám přijdeme, tak už jsme teda říkali, že Muzeum policie v Praze na Karlově má zdarma až do 1. září. Dlouho to odhaduješ, když teda pojedu já z Hradce Králové s dětmi do policejního muzea? Mám si třeba připravit na celý den, nebo to dám za půl den?
1: No, tak vzhledem k cestě po Praze, tak se připrav tak na 2,5–3 hodiny a svačinu sebou. Ale vlastní muzeum je vlastně úplně stejný čas. Pokud si budeš pečlivě procházet expozici a číst si popisky, kterých není příliš, protože víme, že lidé příliš nečtou popisky, tak je to tak na 3–4 hodiny. Pokud to budeš procházet nějak střídnějc, tak v podstatě počítej 2,5–3 hodiny a opravdu si tam užiješ prakticky, co chceš.
0: Jak jsme říkali, je to opravdu až pro malé děti, i když je to muzeum policie, je to i pro nás dědečky a je to i preventivní. Hodně věcí se tam dozvíme, možná nám hodně věcí při těch artefaktech dojde, možná budeme vzpomínat, o tom si dál budu povídat s Radkem Galašem, ředitelem muzea policie, po písnice, u nás na dvojce.

0: Posloucháte Dvojku. Mým dnešním hostem je ředitel Muzea policie Radek Galaš. Už jsme říkali, že ho najdete na Karlově. Tam je ten kostel, vy tam máte také vlastně kostel a tam znějí zvony.
1: Tam znějí zvony, ano. Jsou tam poměrně nově, jsou tři ty zvony. No a zní úžasně.
0: Ano, vůbec úžasné věci se dějí u vás v muzeu. Tak my už jsme lákali, že je to jak pro malé kluky a holky, tak pro jejich tatínky, maminky a vůbec prarodiče. Když tam přijdu, jak jsme říkali, předesílám True Crime, jo. To teď prostě letí detektivky, každá televize má několik seriálů. Projevilo se to i na zájmu těch návštěvníků Muzea policie?
1: Rozhodně se to projevilo, protože my máme poměrně velkou, rozsáhlou sekci kriminalistiky. Ta je řazená podle metod a vlastně historického vývoje metod. Od daktyloskopie až přes DNA, až vlastně po současnost. A to je stavěný na reálných případech. A většinou i těch nejslavnějších, většinou mordech, které se vlastně v dějinách československé kriminalistiky odehrály. Takže to je místo, které asi má nejprošlapanější podlahu v celém muzeu, protože to skutečně táhne.
0: No, tak já teda řeknu, co jsi mě říkal, že možná tam dáte cedulku takovou. Sud z Orlických vražd je napravo. To je takový ten asi největší exponát z hlediska zájmu, ne?
1: No ono těch exponátů z hlediska zájmu je víc a když to vezmu historicky, tak první jsou kufry Otýlie Vranské, originály. Je. Pak je tam speciální upínací zařízení sériového vraha Huberta Pilčíka a jeho vražedný nástroj a pak je tam samozřejmě právě sud z Orlických vražd. A také je fakt, že i pokladní sami říkají občas, no přijdou lidi a první otázka je, kde jsou sudy.
0: Pravo. Proč vlastně by lidi měli vidět tyhle ty věci, tyhle ty artefakty z těch zločinů?
1: Tak jednak je dobré nedělat si iluze o tom, že všichni lidé jsou dobří. To upřímně, protože do některých těch vrahů, které mi tam prezentujeme a jejich skutků, by to nikdy nikdo neřekl. A opatrnosti nikdy nezbývá. Ale především je to velmi dobrá prevence a zvednutý varovný prst. Protože spáchat dokonalý zločin je prakticky v dnešní době téměř nemožné. Já si myslím, že je dobré tohle zdůrazňovat stále a pořád.
0: Je to takové poselství možná budoucím pachatelům, ať se jdou nejdříve podívat do policejního muzea a pochopí, že nemají šanci.
1: Chcete skončit naše muzeu? Prosím, začněte páchat. Ne, skutečně tak to je. A takhle máme postavenou vlastně i dopravní výchovu a vlastně všechno, co se snažíme nějakým způsobem veřejnosti zprostředkovat.
0: Já musím říct, že Radek Galaš, můj dnešní host, je spoluautorem knížky o Otýlí Vranské a vlastně na těch 80% říkejme, že jste to s Pepou Lotesem a s Danem Baňkem vlastně vyřešili v podstatě. Ale k tomu až jindy, to je jen taková zajímavost. Spíš bych chtěl ještě rychle zmínit jednu věc. Čas od času tam projde četník Michal Plouhý, že, muzeum. Ano. A vlastně četnictvo, to je také tvůj obor velký, viď? I tam se dozvíme hodně
1: o tak četnictvo je vlastně kolébka dnešní policie, ať se to komu líbí nebo ne. A Michal Dlouhý jako ten největší představitel historie četnictva u nás, a to zcela bednastácky, tak se tomu skutečně věnuje a provádí i po našem muzeu, protože to je náš zaměstnanec. A je pravda, že návštěvník, pokud vejde vlastně do muzea, tak první, na co narazí, tak je právě ta historie četnictva, státní policie a takhle se přes protektorát dostává vlastně v časové ose až do 90. let.
0: Vlastně od Rady Vacátka, alias Vaňásek, se jmenoval Vaňásko nebo Vaňásek?
1: Vaňásek. A jen tak mimochodem, i jemu chystáme velkou výstavu, protože v letošním a příštím roce bude mít dvě kulatá výročí narození i úmrtí. Takže Miloš Vaněček, což je náš přední vaňáskolog, tak vlastně chystá velkou výstavu vládního policejního rady Vaňáska.
0: Takže vlastně přes tohle období, které bylo opěvováno ve starých filmech, vlastně dneska už pro pamětníky, až po ty devadesátky a dál, to všechno najdete v muzeu. Já jsem moc rád, že si řekl, že je to hlavně kvůli té prevenci. Ono, proč to nevyužít, když to téma dneska táhne, tak aby prostě i děti věděli, že lump z pravidla skončí vlastně až v tom muzeu, přes tu pasu, že?
1: No, je to tak, je to tak a my se snažíme vlastně tu prevenci skutečně šířit, jak se dá. Tak. Teď jsme dokonce přišli i s novou myšlenkou, novou akcí v září, začínáme 25. září, startujeme velký krimi víkend, a konec konců ty jsi jeho součástí. Ano. A myslím si, že tam celá řada nejenom milovníků vlastně true crime, ale skutečné reálné kriminalistiky, tak si přijde rozhodně na své.
0: Ano, poslední víkend v září 25., 26. a 27. můžete přijít do Muzea policie na Karlově v Praze a vlastně se setkáte s legendami kriminalistiky.
1: No, s celou řadou legend.
0: Ano.
1: ať už je to Pepa Lotes, ať už je to Vladimír Dzuro, Miloš Vaněček, ano. spousty lidí a mohou s nimi komunikovat, mohou si nechat podepsat knihy, prostě se s nimi setkat a bavit se s nimi.
0: No a do konce srpna můžete zdarma navštívit Muzeum policie i s vašimi dětmi. Radek Galaš, děkujeme a budeme se těšit u vás v muzeu.
1: Naslyšenou a naviděnou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 160 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. V Česku v prvním pololetí tím stoupla tranzitní migrace a nejčastěji šlo o Rusy. Více už Mária Kunová za 5,5 minuty, to už bude 15 hodin. A teď, jak svět přichází o básníky.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Mluvit o tom bude i s dalšími ministry. V Česku prvním pololetí stoupla tranzitní migrace. Nejčastěji šlo o Rusy a je polojasno až jasno, místy oblačno, teploty do 30 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliard korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat i s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
3: Paní ministryně vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
2: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognozy za srpen. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují jejich data. Většinou šlo o Rusy, nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Japonský ostrov Kyūshū hlásí nejméně 50 zraněných po zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Úřady vyzvaly přes 150 tisíc lidí k přesunu do evakuačních center. Otřesy poškodily několik budov, způsobily výpadky elektřiny a rozsáhlé problémy v dopravě. Podle japonské televize NHK se na silnicích objevily velké trhliny. Letiště v nejvíce postižené prefektuře Kumamoto uzavřelo jednu vzletovou a přistávací dráhu. Místní jaderná elektrárna poškozená není. Japonská premiérka Sané Takajčiová uvedla, že úřady rozsah škod stále vyhodnocují. Archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu bývalých táborů Gulagu na území dnešního Kazachstánu. Spolupracují s tamní akademií věd a s organizací Gulag.cz. Na místě objevili pozůstatky vězeňských baráků, oplocení z ostnatného drátu a velké množství předmětů, které dokumentují každodenní život v táboře pro politické vězně, říká archeolog a vedoucí výzkumu Pavel Vařeka.
4: Ve střední Asii, v kazašských stepích a polopouštích cílíme na pozůstatky opuštěných táborů Gulagu. Dáme průzkum a plánujeme i nějaké sondáže. Pro české prostředí je nesmírně důležité, zajímavé, že v těchto táborech byli i Čechoslováci. Takže se to dotýká i naší minulosti.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je polojasno až jasno, místy oblačno, teploty mezi 25 a 30 stupni na severu a severovýchodě 23, na horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice zavřená. Provoz zastavila vážná nehoda na 4,5 kilometru. Na místě jsou záchranáři. Náhradní trasa vede z exitu 11 přes Blučinu, Rajhrad a po D52. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru je kolona. Na 4,5 kilometru se u následku nehody jede jedním pruhem. Zdržíte se 10 minut. A na D1 z Brna do Prahy dejte pozor. Při sjezdu na Pražský okruh exitem 10. V dlouhé táhlé zatáčce pracují silničáři. Jsou vidět relativně pozdě a chvílemi se náhle brzdí. Tolik zprávy, slovo má opět Mirek Vaňura.
6: Mária Kunová chystá zprávy u nás na Dvojce dnes odpoledne, tedy 28. července. Letí to. Dnes také slaví ten, jehož jméno znamená vítěz. Zdravíme všechny Viktory a přejeme jim nejen příjemný poslech, ale hezký sváteční den.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: kluk. Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Vy máte možná minutku, pár vteřinek, my máme rodinnou vstupenku pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Máme za sebou poslední červencovou neděli, ano, je to tak, letí to, a to znamená, že jste mohli slyšet další díl pořadu Lucie Polišenské Kecky. I tentokrát si Lucie pozvala hosty, kterým vyprávěla historky, které mohly, no ale také nemusely být pravdivé. Znalosti, anebo spíš, řekl bych, dobrý odhad, si vyzkoušeli tentokrát její herečtí kolegové Lucie Štěpánková a Filip Kaňkovský. No a tady už je krátká ukázka, kterou, jak víte, máte poslouchat pozorně.
2: V australském vnitrozemí platí zákon, že pokud vám cestu skříží klokan a zůstane stát uprostřed silnice, nesmíte na něj zatroubit.
3: Něco jako s krávou, jo?
2: To jsem taky slyšela, s krávama to někde je.
3: Kráva v Indii, no. No to musíš nechat bejt.
4: Jo, tohle nevím.
2: Ať máš trojku nebo šestku kráva.
4: Tohle mi přijde trošku přitažený, ale klidně taky bych řekl, že to je pravda.
5: A tak já říkám, že ne.
2: A máš pravdu, Lucko? Není to pravda. On by se asi klokan mohl lehnout. Lehnout? Dobře.
4: Tak
2: klokan...
4: Lehnout si může každopádně, když má zájem, ale myslíš, že by se mohl leknout.
2: Ano, chtěla
4: a kopnout ti do kaputy.
2: Leknout, ale bohužel má rýma. To, čem mluvím jak Janis Joplin, není můj rozmar, ale opravdu na Shakespeareovkách déšť dvouhodinový, takže proto mluvím takhle.
1: No tak, nechme teď rýmu stranou a já se vás ptám, hádejte na co, tipněte si. Ano, kdo na Lucínu otázku o troubení na ty klokany odpověděl správně? Kdo na otázku Lucie odpověděl správně? Vy prosím teď odpovídejte, pokud možno také správně, na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
6: Na dvojce.

0: No, jeden vyhrál. Jeden vyhrál. Ptal jsem se, u nás na dvojce už nesoutěžíme, už neposílejte SMSky, kdo na Lucinu otázku o troubení na Klokany odpověděl správně v té ukázce. Tady je správná odpověď.
1: Jo, tohle nevím.
2: Ať máš trojku nebo šestku,
1: která tohle mi přijde trošku přitažený, ale klidně taky bych řekl, že to je pravda.
3: A tak já říkám, že ne.
2: Máš pravdu, Lucko? Není to pravda.
0: Ano, Lucie odpověděla ne, tedy, že to neznamená, že když se zastaví Klokan, že musíte také zastavit, nesmíte na něj zatroubit, teda v Austrálii, a musíte ho obět, tak není to pravda, ale pravdu měl Zdeněk Tužil tím, že napsal ne, že to není pravda. Takže, pane Zdenku, rodinná vstupenka pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách je vaše. Zábavný pořad Kecky, do kterého si zve hosty herečka Lucie Polišenská. Jak už víte, protože už to není úplná novinka, vysíláme na dvojice v premiéře každou čtvrtou neděli v měsíci. Pak si ho můžete poslechnout i na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Na to jste už zvyklí. Já ještě připomenu reprízu v našem vysílání a to je nadcházející sobotu, tedy po té neděli vždycky, po 16. hodině.
4: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci konkrétně, tak tam se v létě můžou potkat s několika novinkami. Pro lepší orientaci jim při vstupu do areálu pomůže takzvaný infostánek. Zaměstnanci, ale i dobrovolníci v zoo pro návštěvníky připravili speciální komentovaná setkání nebo třeba čtvrteční jogové lekce, a to na podporu pand červených.
3: Když návštěvník přijde do zoologické zahrady v Liberci, tak jako první uvidí hlavní novinku za hlavním vchodem a tím je infostánek. Mm-hmm. Tak k čemu slouží?
4: Na všem infostánku sedí naši lektoři a brigádníci a jeho cílem je, aby informovali návštěvníky, co zajímavého se v zoo děje a kde se třeba vyplatí zastavit. Návštěvníci se mohou zeptat, v kolik probíhají komentovaná setkání nebo třeba v jakých výbězích je možné spatřit mláďata.
5: Vysvětluje mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
4: Komentovaná setkání pořádáme téměř pravidelně každé léto, ale letos to máme o něco bohatší. Probíhají každou půl hodinu od 10 do 15 hodin. Lektor poví zájemcům zajímavosti nejen o chovu toho druhu, ale třeba i o jednotlivých jedincích.
6: Nestorky, já je tady samička, je sedí nahoře na stromě. Samička je naše odchovaná. Keráci jsou neskutečně zvídaví, průzkumníci.
3: Novinkou v zoologické zahradě bývají i mláďata.
4: Stejně jako ve volné přírodě, taky u nás se nejvíc mláďat opravdu rodí na jaře nebo před začátkem léta. Máme nové přírůstky například u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
3: Na konci léta se návštěvníci rozloučí se slonicí Balou.
4: V průběhu celého léta každý den v 9 hodin ráno v pavilonu slonů naši chovatelé s Balou pracují, koupají a vlastně můžeme návštěvníkům ukázat, jak probíhá každodenní péče o slony. Ve 14 hodin před výběhem už budou připraveni naši brigádníci, kteří popovídají o Bale, v čem je specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké.

0: Británii.
1: I proto návštěvníci ve slonním výběhu uvidí lodní kontejner. Bala by se s ním podle chovatelů měla seznámit a její převoz by tak měl být snadnější. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Léto s odpolední dvojkou.
3: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký je tady.
3: Krásný den.
2: Hezké odpoledne. Kdo by to čekal po té znělce?
3: Já jsem si říkal, že bych v návaznosti na to, o čem chci dnes hovořit, jako chvíli mlčel. Ale to by v tom rádiu nedělalo dobrotu.
2: Ne, to by nás zasilovali a pak by to na ně vykřiklo. Znáte, milí posluchači, ten okamžik, pohádáte se s partnerem, dítětem nebo kolegou a máte pocit, že musíte okamžitě reagovat. Něco vysvětlit, obhájit nebo rozhodnout. Jenže Japonci mají jeden zvláštní koncept, který říká, že právě v tu chvíli může být nejlepší mlčet. Aspoň chvíli mlčet. No a možná nám může zachránit takové mlčení nejeden vztah. Petře, Japonci tedy mají zvláštní pojem ma. A co znamená ma?
3: Doslovný překlad do češtiny vlastně neexistuje. Ma znamená prostor, mezeru. Nebo smysluplnou pauzu třeba. Japonci ji vnímají v architektuře, v hudbě, v umění, ale právě i v lidských vztazích. To je jedna z věcí, která mám na japonském jako přístupu ke světu a k životu hrozně rád, že oni tam rozeznají ty podobnosti v různých světech a v různých lidských činnostech a aktivitách. Klasicky u nás na západě máme pocit, že každé ticho je potřeba zaplnit, že jo? Každý má na všechno názor, každý se ke všemu hned vyjadřuje, skáčeme si do řeči.
2: Ano.
3: A Japonci nás učí, že někdy je právě ta mezera tím nejdůležitějším.
2: To se dá pochopit, jenže jak může, říkejme tedy mezera nebo pauza, zlepšit naše vztahy?
3: Je to úplně praktická věc. Když se pohádáme, tak většinou nemluví naše láska nebo rozum, ale prostě ty emoce, které vybuchnou. Mluví náš strach, že přijdeme o vztah, že nebudeme pochopení, někdo nás bude hodnotit a soudit, nebo nebudeme kontrolovat tu situaci. No a právě tehdy máme tendenci reagovat okamžitě a to je ta chyba. A Japonci by nám řekli, ne, dej tomu čas. Neutíkej do toho nepříjemného pocitu, nech mezi podnětem a svou reakcí vzniknout prostor. Třeba si jenom nadechnout.
2: Krásně řečeno, já to řeknu po našem, po česku, jo? Takže bychom prostě měli více mlčet.
3: Jde to takhle říct taky, ale spíš bych si z toho vytáhl, že bychom měli víc důvěřovat sobě i druhým. Ten koncept má, není o tom, že jsem pasivní, ale o tom, že přijmu tu nejistotu. Že si řeknu, já to fakt nevím a já to vlastně nemusím vědět. Přestanu mít potřebu mít to pod kontrolou, uvěřím, že zvládnu i situaci, která se nevyvíjí podle našich představ a uvěřím třeba i tomu, že i když se mi to teď nezdá, tak ten můj protivník, ten proti mně, to nemusí myslet zlé, třeba si jenom nerozumíme. A tady tohle nám na západě jako často chybí. Máme spoustu možností, ale zároveň obrovský strach z nejistoty. Chceme mít všechno v rukou. A možná bychom právě hromadu věcí zachránili tím, že někdy necháme chvilku plynout. A ono se nám to totiž i v té naší palici trošičku jinak porovná, když ta první obrovská vlna emocí opadne.
2: Je to určitě pravda, jen editorovi, až budu mít okno a budu chvilku mlčet do toho mikrofonu Dvojky, tak budu říkat, to není žádná chyba, netrestej, to je prostě japonské ma.
3: Ano, špatně to pochopili, ano.
2: Jenom to špatně pochopili. Petr Horký, opět děkujeme.
3: Krásný den.

0: Miloš Dvořák, toho času ve službě, Český hydrometeorologický ústav. Miloši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Rádi vás slyšíme, alespoň budeme vědět, na co se máme nachystat, na ty 40 nebo jen 39. Tak jak to teď vypadá v republice?
1: Tak aktuálně to vypadá tak, že nám začíná ubývat kupovité oblačnosti, která byla přes den na většině území, takže teď už máme většinou jasno, skoro jasno, místy ještě polojasno a teploty nám dnes se zastavily na rovné 30, nejtepleji v Diákovicích právě 30,0 stupně Celsia. Na ostatním území bylo o něco málo chladněji, v uvozovkách chladněji samozřejmě. Ano.
0: V těch Diákovicích nevíte, tam bydlí někdo vlivný nebo bohatý, nebo jak se si to tak zaplatili? Kde to je? Kde to je? Na Moravě?
1: Je to samozřejmě na jižní Moravě. Ještě jedna stanice, která je taková ještě lepší pro toto období, tak je Lednice.
0: No, tak tam to je.
1: Tam bylo taky teplo.
0: To je šlechtické, tam je to jasné. Tak, a teď vážně, jak se bude oteplovat? Bude to už dnes v noci?
1: Dnes v noci ještě můžu všechny ubezpečit, že ta noc bude ještě příjemná oproti těm nadcházejícím, které nás postupně čekají. Takže dnes v noci na obloze jasno, skoro jasno, ranní teploty 15 až 11, v údolích to může být až 9 stupňů Celsia. Samozřejmě v našich oblastech, mrazových oblastech Šumavy, tak tam se teplota přiblíží asi k nule, ale to bude jenom opravdu výjimka. No a zítřejší odpolední teploty, tam už to bude vysoké, 29 až 34 stupně Celsia, na severovýchodě o něco chladněji, kolem 27 stupňů. Kdo se vydá nahory, tak v 1000 metrech bude mít kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů a na obloze by mělo převládat slunečno, jasno až polojasno. Jsou to samozřejmě teploty ve stínu, takže na sluníčku ještě o nějaký ten stupeň více.
0: Ano, to děkujeme za to upozornění, to ano. Je pravda. Za druhé ráno tedy tam ještě nemáme být jenom v tričku, myslíte? Brzo ráno třeba v 7, v 8? No?
1: Já pojedu v 6:30 z práce, pojedu jenom v tričku a v kraťasech, ale já se u toho budu hejbat samozřejmě.
0: No jo.
1: Ano, to ráno bude takové svěží ještě, takže jako příjemné, já myslím, že v tričku už to zvládneme.
0: No, v Americe se řídí podle toho, jestli Indiáni štípou dřevo, tak my se řídíme podle toho, v čem výjíždí Miloš Dvořák po ránu z práce.
1: Takže... To bych úplně nedělal, ale můžeme to zkusit.
0: No a jen tak jako letem světem, zítra jste říkal, že to začne, to je středa, tak už to bude opravdu výš a výš, čtvrtek, pátek, sobota, ty teploty hlavně, myslím.
1: Ano, vypadá to tak, že zatím z tohohle období nejtepleji bude ve čtvrtek a pak zejména v pátek, kdy se ta teplota na některých místech přiblíží až ke 40 stupňům, v tom průměru 34 až 39 na severozápadě Čech a severovýchodě Moravy bude o něco chladněji kolem v uvozovkách, kolem 33 stupňů. Pak to vypadá, že během víkendu se nám na některých místech malinko ochladí, zase v uvozovkách, takže většinou se teplota bude pohybovat 28 až 33 stupně nebo 34, jen na jihovýchodě, východě Moravy pořád bude u teploty kolem 34 nebo 35 stupňů. A pak se nám zase pravděpodobně to začne vracet do zase ještě vyšších teplot.
0: Tomu se dostaneme. Tak Miloš Dvořák nám přinesl doslova do písmene žhavé novinky, tak se těšíme na ty teploty. A zítra se zase ozveme. Moc děkujeme, hezké odpoledne.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Kastrouhalová, dobré odpoledne. Tak za 10 minut bude 16 hodin, káva o čtvrté. Káva ještě není na stole, ale už je tady host.
1: Je tady host, je to Markéta Stehlíková, je to obchodní manažerka personální agentury Advantage Consulting a povídat si budeme na téma digitální stopa a výběrové řízení. Ono to může znít složitě, ale je to vlastně velmi jednoduché. Co všechno si personalista ověřuje o člověku, který se uchází o zaměstnání, nakolik vlastně je silný a rostoucí vliv naší digitální stopy. Co všechno pod tou digitální stopou se vlastně skrývá? No a samozřejmě, když někdo chce a hledá zaměstnání a chtěl by si vylepšit ten svůj profil, tak jak se říká, jak ho vytunit.
0: To jde.
1: Poradíme.
0: Tak velmi zajímavá téma je jasné. Mirek Vaňura je posluchač, Patrika Strouhalová, královna mikrofonu dvojky a vy samozřejmě budete moct telefonovat nebo už teď psát.
1: Přesně tak, adresa stále stejná. Díky za to, že píšete na dvojka@rozhlas.cz.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Německá policie našla video, ve kterém se pachatel útoku na pochod hrdosti v Berlíně hlásí k takzvanému Islámskému státu. Zítra bude slunečno s teplotami do 34 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
5: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
4: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena. Skoro 30 lidí utrpělo zranění.
6: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut, arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdají nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší počet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Řekl to po jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Chomutovský zoopark nabízí návštěvníkům nově připravenou výstavu o kudlankách. V zrekonstruované budově Upratura uvidí zájemci podle mluvčího parku Matěje Mrštíka na 50 druhů kudlanek. Výstava bude možná ke shlédnutí do poloviny srpna.
7: K vidění budou například kudlanky připomínající orchideje, suché větvičky, listy nebo stromovou kůru. Výstavu doplňují i velkoformátové fotografie a videa, aby si každý návštěvník mohl kudlanky prohlédnout opravdu zblízka. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, teploty čekejte mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě kolem 27, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
8: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 4,5 kilometru vyšetřují nehodu, jede se jedním pruhem. Na D1 z Prahy do Brna je fronta za sjezdem na Velké Meziříčí, po pojíždí z kilometru 141 kvůli opravám dálnice, zdržíte se do 40 minut. A na D1 z Prahy do Brna je nehoda za sjezdem na Mikulov, na kilometru 194 se srazil kamion a osobní auto, jsou v pravém pruhu kolona na 10 minut. Tolik zprávy, teď je u mikrofonu Patricie Strouhalová.
9: A naproti mě, u toho druhého mikrofonu Kávy o čtvrté, už sedí náš dnešní host. Životopis a pracovní zkušenosti, tak to už vlastně nejsou jediné faktory, které rozhodují o úspěchu kandidáta při pracovním pohovoru. Co jsou tedy ty další a jak můžeme, řekněme, zvýšit opravdu svoje šance i ve věku 55+, že najdeme dobrou práci, tak o tom si právě budu povídat s obchodní manažerkou personální agentury Advantage Consulting Markétou Stehlíkovou. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Kdy vy, Markéto, naposledy jste si kontrolovala, co o vás najdeme na Google?
10: Naposledy, než jsem jela k vám do rozhlasu.
9: Dostala jste strach?
10: Dostala jsem trochu strach, ale já si to občas kontroluji. Já si hlídám, co sama dávám na sociální sítě nebo na internet. Spíše si kontroluji, jestli někdo o mě někde nepíše něco, co by mohlo nějakým způsobem poškodit moji pověst. A v mém případě je to ještě takové specifikum, že já jsem jmenovkyní herečky Markéty Stehlíkové, takže když zadám své jméno, tak první tři stránky jsou o paní herečce nebo slečně herečce a vyhledat něco o mně, tak už to musí být trošičku, trošičku víc náročnější, už se tam musí přidávat nějaká další slova, abych vyjela na té první stránce já.
9: O tom, nakolik je třeba to, co se pojmenovává jako digitální stopa, důležité, přínosné a kdy naopak, tak i to bude součástí našeho dnešního rozhovoru. Téma digitální stopa a výběrové řízení v Kávě o čtvrté i pro vás s vašimi otázkami. Dvojka@rozhlas.cz. Pokud chcete, pište otázky už teď.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Téma digitální stopa a výběrové řízení s Markétou Stehlíkovou z personální agentury Advantage Consulting. Tak co všechno vlastně patří do té digitální stopy, abychom si dešifrovali ty pojmy?
1: Je to všechno, co o nás lze dohledat na internetu. To znamená, patří sem sociální sítě, patří sem různé komentáře v diskuzích, různé zmínky v určitých registrech. I to, co o nás zmíní ostatní. To znamená, i třeba v článcích, pokud o nás někdo něco zmíní, nebo my vydáme nějaký článek, prostě úplně všechno, včetně fotografií a tak dále.
0: No a jak důležité při tom výběrovém řízení, vedle toho dojmu, který na personalistu ten dotyčný udělá, jsou právě i ta fakta, která jsou dohledatelná na těch sociálních sítích, neboli silná či slabší digitální stopa?
1: Dojem je určitě důležitý, ale sám o sobě úplně nestačí. Firmy dnes hledají takovou tu rovnováhu mezi tím, jak ten člověk působí a co skutečně umí. A pokud třeba v rámci té digitální stopy najde nějakou tu profesionální a odbornou činnost, tak je to mnohem lepší, než když ji tam nevidí. Řeknu to na
0: logicky. No, v současné době co hraje největší roli a co ustupuje třeba do pozadí?
1: Nejvíce hrají roli ty reálné zkušenosti. Hodně si personalisté vyptávají třeba reálné projekty, kterými si ti kandidáti prošli, protože už to dává ten obrázek o tom, co ten člověk skutečně umí a nejenom, že o tom umí dobře hovořit.
0: Konkrétní příklad dáte?
1: Konkrétní příklad, je to spíše u manažerů, řeknu to na rovinu, to znamená, vyžádáme si třeba projekt toho, jakým způsobem dostal tu firmu třeba z červených čísel do zelených, jakým způsobem nastavoval ty procesy a tak dále.
0: Já jsem četla, že prý není tak důležitý stupeň dosaženého vzdělání. Takže to, jestli má někdo
1: střední, vysokou a tak dále.
0: Bakaláře nebo magistra, není to důležité.
1: Je pravda, že v některých odborech to opravdu ustupuje do pozadí a více. Je to strašně individuální. Někdo hledí na ty osobnostní předpoklady více než na tu reálnou zkušenost. To znamená, pokud se budeme bavit o nějakém oboru, teďka třeba plácnu, neberte mě opravdu za slovo marketing, pokud ten člověk se tím zabývá od malička a je to jakýkoliv z oborů, třeba i IT a tak dále, a umí vlastně nějakým způsobem už sám rozeznat, co je dobře a co ne. A tu školu už má v uvozovkách jenom jako, aby ji vlastně měl, ale už reálně se v tom prostředí pohybuje, tak je to mnohem cennější než ta samotná zkušenost té školy. Pokud vyjde někdo ze školy a nemá praxi, tak to není tak relevantní, tak jako ten člověk, který má tu praxi a třeba při škole.
0: Jak si personalista uvěřuje, že to, co o sobě ten dotyčný uchazeč o zaměstnání napíše, a nebo potom při tom samotném pohovoru řekne, tak že je pravdivé?
1: Samozřejmě porovnává ten životopis třeba i s tím LinkedInem. Jestli se tam třeba něco nějakým způsobem nerozporuje.
0: Když ho ten člověk nemá?
1: Když ho ten člověk nemá, samozřejmě řeší se to na pohovoru především, to znamená, kladou se nějaké konkrétní otázky k té dané praxi toho člověka, ze kterých lze vyčíst, jestli opravdu to, co tam píše, umí. Popřípadě si necháme doložit nějaký ten projekt a popřípadě nějakou praktickou zkoušku, třeba na Excel a na nějaké ty, jak tomu říkáme, tvrdé zkušenosti toho člověka. A zároveň si to ověřujeme třeba v rámci referencí u minulých zaměstnavatelů, jestli opravdu má tady s těmito věcmi zkušenosti.
0: Jsou nějaké jako chytáky, které byste mohla prozradit? Co je taková otázka nebo téma? A když to zobecníme, kde opravdu na prvních pár vteřin poznáte, že ten dotyčný mluví pravdu nebo ne?
1: Nemyslím si, že je nějaká úplně konkrétní jedna otázka, na které to poznáme, protože každý ten člověk má zkušenost s něčím jiným a ona je to spíš taková jako série otázek a vždycky opravdu by měly být ty otázky kladeny na míru tomu člověku. Jo, takové ty obecné otázky, které já úplně nemám ráda, kde se vidíte za 5 let, vám neřekne prakticky nic. Jo, takže
0: Na tož za deset,
1: ano. Ale jsou to opravdu konkrétní otázky na míru, takže já vám nedokážu říct teď ten chyták, protože nemám u sebe toho konkrétního člověka, kterému bych ty dotazy dávala. Dobře. Je to opravdu na míru.
0: Dotazy nám ale můžete dávat vy, naši posluchači a posluchačky, pokud chcete, zapojte se do dnešní kávy o čtvrté a napište nám na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Povídáme si o tom, jak dobře se připravit na výběrové řízení a jak pracovat se svojí digitální stopou. Tak když to shrneme s Markétou Stehlíkovou, obchodní manažerkou personální agentury Advantage Consulting, jak důležité ty reference a proč vlastně ten vliv naší digitální stopy roste?
1: Ty reference jsou stále poměrně cenné, protože nám určitým způsobem potvrzují nebo nepotvrzují ty zkušenosti z praxe a zároveň ta digitální stopa nám to určitým způsobem může krásně doplňovat, protože pokud ten člověk dlouhodobě vystupuje profesionálně na těch sociálních sítích a ukazuje tu svou odbornost, tak to působí velmi důvěryhodně.
0: Vy jste tady zmínila,

0: když se zeptám, pro jaké profese je tenhle ten profil vlastně skoro nutností? No, tak budete vyjmenovávat dlouho, nebo ne?
1: Já to spíš tak s obecním. Z pohledu personální agentury bych řekla, že všechny, protože my bychom rádi měli všechny na jednom místě. A z pohledu jakoby toho obecného i z kandidáta a tak dále je to nutností především pro marketery, pro manažery, pro obchodníky, pro různé konzultanty, které právě ti rekrutři a ti personalisté napřímo oslovují, i když aktivně ti daní lidé nehledají práci a nečekají jenom na tu jejich reakci.
0: No a co teda na tu síť patří a co naopak by tam jako být nemělo? Nebo co dokonce je takovým tím varovným signálem?
1: Tady bych chtěla jako především říct, že je to můj subjektivní názor, protože pořád se jedná o sociální síť a teoreticky si tam může dávat každý, kdo chce, co chce, ale z mého pohledu tam patří především ty profesní informace, zkušenosti, projekty, ale zároveň i přiměřeně toho osobního obsahu, který nám trošičku ukáže i tu lidskou stránku. A varovným signálem mohou být samozřejmě nepravdivé informace a třeba taková jako hodně agresivní komunikace, my tomu říkáme hejty a tak dále. A je to takové jako neprofesionální vystupování.
0: Když se bavíme o těch sociálních sítích, tak kromě LinkedInu máme samozřejmě Facebook, Instagram, síť X, TikTok, tak nakolik se pro vás, jako pro personalisty, liší? Nebo naopak, kde vlastně vám to o tom uchazeči nebo uchazečce jako řekne úplně nejvíc?
1: Tak řekla jste to správně, ano, LinkedIn je ta profesní síť, takže pro nás je jako personalisty je při náboru asi nejrelevantnější, má největší význam. Ty ostatní sítě bych trošičku shrnula do jednoho balíku, jsou to osobní sítě, často jsou i soukromé, takže ne vždy se tam jsme schopni z toho něco vyčíst a zároveň bych chtěla teda apelovat, že personalisté by měli respektovat to soukromí a neměli by se za každou cenu k těm informacím dostávat, protože pokud nesouvisí s tím výkonem dané profese, tak vlastně by neměli vůbec rozhodovat.
0: Když se podíváme na rozdíl mezi životopisem, protože životopisy se stále píší, že jo, CVčka se stále posílají, ale do toho je tady teď ta digitální stopa. Tak ty rozdíly mezi tím klasickým životopisem a tou digitální stopou, jakou jako personalista tam nejčastěji najdete? Najdete ty rozdíly?
1: Míváme tam často rozdíly v pracovním období, že do životopisu se napíše od kdy do kdy a na LinkedInu je to najednou trošičku jinak, nebo nám tam vstoupí úplně nějaká nová pozice v jiné společnosti, která v tom samotném životopisu není, takže to se pak dovtáváme samozřejmě na osobním pohovoru, z jakého důvodu byla v životopise vyjmuta a na LinkedInu stále je.
0: Tak mnozí mají vůbec problém dopočítat, kdy za ještě první přijdu.
1: A musím říct, že pro nás je nejrelevantnějších třeba posledních 15 let. Mm-hmm. Jo, to, co je před 15 lety, už je pro nás v uvozovkách jakoby zastaralé a už to nebývá většinou relevantní tomu, co potřebujeme teď. Ale určitě bych řekla, že co ještě tam jakoby je jinak, než v tom životopise, tak i v samotné ty informace se liší, že můžou být neúplně relevantní názvy pozic, uvedené zkušenosti. A naopak někdo má na LinkedInu zase podrobnější ten životopis, a což je naprosto v pořádku a nám to naopak pomůže si udělat lepší obrázek.
0: Zdraví vás posluchačka Kamila, která píše, že přidá svoji zkušenost s výběrem nových zaměstnanců a prověřováním toho, co o sobě sdělí, a píše, také si porovnávám informace, které jsem získala od uchazeče s tím, co o něm najdu, ale největší síto je pořád bod, kdy po uchazeči chci, aby mi svými slovy řekl svůj životopis a povyprávě o délce předchozích zaměstnání a pracovní náplni. Nastává kámen úrazu. Žadatel o zaměstnání neví, co tam má napsáno. Číst ho samozřejmě nenechám a neví, kde pracoval. No a píše Kamila a je vymalováno. Tak to asi to přikivujete.
1: Ano, přikivuju. Je to naprosto standardní. Bývá to hodně u dělnických pozic, že ti lidé často jim trošičku i jedno, kde pracují, hlavně, aby tu práci měli a už se nedívají, kde všude pracují.

0: neboli stává se nám, že se nám hlásí třeba na ty stejné pozice, pořád dokola ti stejní, i když už tam třeba pracovali. A co se týká těch vyšších pozic, tam bych řekla, že je to opravdu o té připravenosti a já na to apeluji, aby se ti lidé připravili, aby si zkusili říct ten svůj životopis tak, jak ho chtějí prezentovat na tom daném pohovoru, než vůbec na ten pohovor jdou. Je to o té připravenosti, o té prezentaci.
1: Třeba poradíme i my v dnešní kávě o čtvrté, jak se na takový pohovor připravit a na co si dát pozor. Pokud máte otázky konkrétní, klidně je napište na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Povídáme si s manažerkou personální agentury Markétou Stehlíkovou o tom, jak si vlastně vylepšit ten svůj profil profesní, ať už teda, dejme tomu třeba na tom LinkedInu, pokud chceme najít novou práci, tak dobře vedený profil kandidátovi samozřejmě pomoct může, ale jak vypadá ten profil, který vy jako personalisté opravdu oceníte, když bych po vás chtěla vlastně takový jako návod na dobrý profil?
1: Tak především tam musí být ty zkušenosti relevantní. Ideálně, aby tam byla i aktuální fotografie, aby jsme potom při tom osobním setkání nezjistili, že se potkáváme s někým úplně jiným. A jak říkám, není to jenom o tom samotném profilu, ale i o té komunikaci. Takže pokud tam sdílí nějaké odborné články nebo jakékoliv postřehy z toho svého oboru, je to vždycky plus.
0: Uhum. Já jsem nedávno četla příběh ženy, která hledala zaměstnání a nedala se, postupovala systematicky, dávala o sobě vědět, jak sama napsala, cituji, vytunila jsem svůj LinkedIn profil a začaly se dít věty, cituji dál, lidé začala moje cesta zajímat a zajímala zajímavé lidi. Díky nim jsem rozjela malou show, která mi vynesla víc než polovinu zhruba 20 pracovních pohovorů. Ano, na linkáči je velký zdroj příležitostí nejenom pro podnikatele. Co na to říkáte?
1: Vůbec mě to nepřekvapuje. Těch příběhů je hrozně moc a tím, že já s LinkedInem pracuji opravdu téměř denně, tak jich tam potkávám hodně a hrozně se mi to líbí, když ten člověk se nebojí ukázat, že mu to nejde, ale vždycky je dobré to udělat v určitém pozitivním duchu. Když člověk bude jenom nadávat bez nějakých konkrétních situací, tak to zase nepůsobí úplně dobře. Takže ano, sdílet tu svou cestu, ale vždy nějakým způsobem pozitivně, spíš jakoby pobízet k tomu, pojďte to se mnou zkusit. A když to dělá kontinuálně, tak oni ty nabídky opravdu začnou chodit sami.
0: Jak tedy vytunit, jak píše to v tom příběhu ta paní, že vytunila, tak jak ho vytunit? A jak o sobě dávat víc vědět?
1: Tak jak už jsme zmínili, ideálně nějakou kvalitní fotografii, aby jsme věděli už dopředu, s kým budeme mít tu čest. Měly by tam být jasně popsané ty zkušenosti a především ukázat, co člověk umí. To znamená třeba sdílet nějaké ty zajímavé postřehy z oboru, články, zapojovat se do diskuzí, nebát se být vidět. Zároveň ale není potřeba to dělat na denní bázi, ale nějakým způsobem jakoby kontinuálně, pravidelně, třeba týdně, jednou za 14 dní, tam sdílet nějaký odborný obsah, kterého si vlastně ti personalista nebo popřípadně zaměstnavatelé všimnou a ty nabídky vlastně potom budou chodit, i když oni úplně třeba člověk ani nestojí.
0: Uhum. Když se podíváme na posluchačku, která nám napsala dodatek k věkové kategorii 55+, tak právě píše, že se těmhletěm zaměstnancům nebrání. A není to z toho důvodu, že už tam patřím i já, ale píše, beru v potaz, že zájemce ve věku 55 let má ještě 10 let práce před sebou a většinou nemá zájem o další změny, ale rád by si to už dosloužil. A podle toho vypadá jeho věrnost a loajalnost, u kterého 20. 30. i 40. se můžu spolehnout na to, že s ním mohu počítat 10 let. Většinou mají pocit, že vývojově zamrznou.
1: Já s tím naprosto souzním. Mám to úplně stejně to komunikujeme i s našimi klienty a já bych tam ještě dodala to, že pokud je to třeba v rámci obchodu, tak i ten zákazník, který je 55+, se hodně často raději pobaví s někým ve své věkové kategorii, protože je schopný sdílet ty svoje zkušenosti a je schopný se na něj lépe nějak osobně navázat.
0: Je tady ještě jedna věc. Jestli může uchazeč ztratit pomyslné body, pokud ho personalista na sociálních sítích naopak vůbec nenajde?
1: Řekla bych, že ne. Absence na sociálních sítích určitě nerozhoduje o tom kariérním postupu. Ale
0: a nebo naopak je to velké připsání plusu?
1: To si úplně nemyslím, protože právě to, že my hledáme jako personalisté něco navíc a pokud ten člověk o sobě dává odborně vědět, tak je to pro nás lepší. Spíš ten člověk by si měl uvědomit, že pokud na těch sociálních sítích není nebo nezdílí o sobě ty odborné články nebo obsah, tak ho často třeba ti personalisté vůbec neobjeví.
0: No a když se prověřuje ta digitální stopa uchazeče o zaměstnání, tak pojďme říct ještě, co je vlastně etické a co už je takzvaně za hranou.
1: Etické je pracovat s těmi veřejně dostupnými a hlavně profesně relevantními informacemi. Za hranou je nabourávat se do soukromí kandidáta, vytvářet různé falešné profily anebo hodnotit toho člověka na základě nějakých osobních informací nebo osobního obsahu, který absolutně nesouvisí s tou profesí, na kterou ho potřebujeme.
0: Pokud chcete, ptejte se dál, můžete využít i naše telefonní číslo 22 155 25 25 a nebo tedy naší adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Mrazivé léto na dvojce. Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů. Mrazivé léto na dvojce. Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný. A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka. Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro dva na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech. Mrazivé léto na dvojce. Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Český rozhlas dvojka.

0: Nejrůznější pocity můžeme mít, pokud hledáme zaměstnání a nedaří se nám. Může k tomu pomoct při výběrovém řízení i dobře zpracovaná digitální stopa, o které si povídáme s manažerkou personální agentury Markétou Stehlíkovou. Jak si vlastně tu svoji digitální stopu máme zkontrolovat, dřív než při hledání práce odešleme ten svůj životopis? Vy jste říkala, že jako minus 15 let, takže potom jako Gimple ještě kontrolovat nemusíme, ale pak už jo, a co?
1: Stačí začít jednoduše, takže si zadáme to naše jméno do internetového vyhledávače, projdeme si všechny ty veřejné profily, podíváme se, co vlastně skutečně vidí ostatní, nejenom to, co vidíme my. A často člověka teda překvapí, co o něm internet prozradí, a někdy je potřeba třeba k tomu jménu zadat i tu svou profesi, protože stejně jako já můžete mít jmenovce z nějakého jiného oboru a můžou se ty vaše profily překrývat. To znamená, pokud nenajdete o sobě něco jenom na základě jména, začněte konkretizovat vůči své osobě a uvidíte, jestli něco na vás vyplave.
0: Vy jste to tady taky trošku naťukla, že některé ty profily jsou jenom soukromé, že tam personalista jako nepozbírá moc informací o tom dotyčném. Tak je lepší mít veřejný nebo soukromý ten profil?
1: Na LinkedInu to určitým způsobem ani úplně nejde mít soukromí, protože vy na začátku souhlasíte s těmi podmínkami a ve chvíli, kdy rekrutři a personalisté mají placenou licenci, tak se k tomu vašemu profilu dostanou vždy a vždy vám můžou napsat zprávu. A co se týče ostatních sociálních sítí, tam naopak doporučuji to mít v soukromém modu, ať už z bezpečnostního hlediska, i pokud třeba sdílíte děti a tak dále, není to úplně ideální, aby to bylo veřejné. A je to naprosto v pořádku, pokud to máte soukromé.
0: Uh-huh. Dotaz od posluchače Pavla, který vás zdraví a píše, jak může personalista uznat uchazeče o práci, když z důvodu ochoty pracovat vykoná rekvalifikaci a vstupuje do jiné řeky. Není to už předčasná diskvalifikace, ale přinášejí to okolnosti, které nikdo neplánuje.
1: Je to strašně individuální, protože záleží strašně moc, v čem ta rekvalifikace je a co požaduje ten samotný personalista. Jestli už požaduje právě tu praxi, to znamená nějakého seniorního člověka, kterého nemusí už učit, protože ono je zcela hezké, že máte rekvalifikační kurz, ale ta praxe je vždycky trošičku jiná. Je to úplně jedno, v jakém oboru to je. A je potřeba se umět prodat. Pokud vás hned na začátku v uvozovkách diskvalifikují, je to většinou proto, protože prostě hledají seniorního uchazeče. Uh-huh. Naopak třeba pokud někdo si udělá rekvalifikační kurz v rámci elektropozic, tak tam můžu naopak říct, že je to velké plus, protože tady těch pozic je čím dál tím méně a tam se už šahá po lidech, po absolventech, po komkoliv, kdo se nějakým způsobem toho elektra dotkl.
0: Jste teď řekla větu, když uchazeče odmítnou, tak vědí už dopředu, proč ho odmítají. Ale ten, komu přijde to negativní vyjádření, vlastně neví, proč byl odmítnut. Tak kdy funguje třeba, když tu danou firmu oslovím s tím, že chci zpětnou vazbu, co jim vlastně jako u mě nebo u té naší osoby chybělo, co by třeba oni sami doporučili zlepšit a vylepšit?
1: Já bych řekla, že prakticky vždy, když nedostanu konkrétní zpětnou vazbu, je fajn si o tu zpětnou vazbu požádat, samozřejmě slušně, s určitým třeba i časovým odstupem. Sice ne každá firma to poskytne, prostě bohužel jsou firmy, které stále tu konkrétní zpětnou vazbu nedávají, ale pokud ano, může být strašně moc cena pro toho člověka do budoucna, jak se připravit na další pohovor.
0: No a právě, jak byste třeba vy, jako personalistka, v takové chvíli reagovala, když by vám někdo napsal, dobrý den, můžete mi říct, proč jste mě nevzali, proč jsem neuspěl, co vám na mě vadilo? Co vlastně je většinou tou věcí, kterou děláme špatně, nebo to nedotáhneme do konce?
1: Já se většinou snažím dávat už hned po tom pohovoru konkrétní zpětnou vazbu, proč jsme toho člověka nevybrali, jestli to bylo třeba z osobnostního hlediska, protože se nám nějakým způsobem nehodí do týmu, máme to nějak jinak nastavené, nebo mi tam chybí třeba konkrétní zkušenost. Pokud bych tu konkrétní zpětnou vazbu nedala, nebo nedej bože zapomněla dát, tak bych určitě se snažila zase konkrétně napsat minimálně dvě věci, které nám tam neseděly.
0: Když říkáte dvě věci, tak jedna bude z toho osobního hlediska, druhá z toho profesního, nebo?
1: Ne, většinou můžou to být dvě konkrétní věci z praxe, může to být osobnostní hledisko, ale většinou je to víc než jedna věc, protože pokud by nám vadila jenom nějaká jedna menší věc, tak to nějakým způsobem jsme schopni přejít, ale většinou je to třeba nějaký souhrn vícero faktorů, které nám u toho člověka nesedí a proto ho nepřijmeme.
0: A teď si představte, že vy jste v té pozici, která žádá o práci. Jak budete v té chvíli reagovat, když dostanete negativní vyjádření? Co vlastně byste požadovala, aby vám ten personalista řekl? Jinými slovy, poraďte, jak formulovat to, když se chceme doptat na tu zpětnou vazbu. Vědět?
1: Určitě. Já bych určitě důležité poděkovat za tu příležitost, protože tím pozitivně otevřete vůbec jakoby tu komunikaci a potom bych právě požadovala třeba jednu nebo ty dvě věci konkrétní, které jim na mě vadily. Upozornila bych je na
0: Můžu
1: to, že mi vůbec...
0: Můžu použít slovo vadit?
1: Můžeme. Myslím si, že ano. A určitě bych chtěla, aby mi dali tu konkrétní zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv, že se s tím nějakým způsobem poperu, ale že mi to moc pomůže v tom, jak vlastně se dále prezentovat.
0: Pokud chcete poradit, stejně tak jako Markéta, která nám napsala, odpovíme jí po písničce, přečteme si z adresy dvojka@rozhlas.cz její otázku, případně si poslechneme na telefonu 22 155 25 25 vaše dotazy.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Digitální stopa a výběrové řízení, téma dnešního rozhovoru v Kávě o čtvrté s manažerkou personální agentury Markétou Stehlíkovou. Napadá mě ještě jedna věc, jestli bychom měli třeba udělat jako úklid své digitální stopy, jestli personalista pozná, že jsme třeba smazali něco a mohl by tušit, že by to mohlo být problematické, jestli udělat takový úklid, případně jak ho udělat, aby to bylo jako v pořádku.
1: Rozumím. Určitě jako ano, měli bychom si uklidit, ale neznamená to, že si tady vymažeme celou svou historii. Spíš se díváme na ty veřejné dostupné informace, příspěvky, jestli jsou vlastně ještě relevantní vůči tomu, co děláme dnes, protože ta naše odbornost se samozřejmě mění nebo zvyšuje a některé ty zpětné příspěvky už s tím nesouvisí, tak je dobré to promazat. Tak té druhé otázce skrze to, jestli to ten personalista pozná, no většinou ne, to už by musel pátrat a mít hodně dobrý IT přístup, aby se dostal k již vymazaným příspěvkům, anebo věděl o tom, že ten příspěvek tam byl a teď už tam není.
0: Nakolik můžou poškodit toho uchazeče ty fotografie z takových těch jako večírků, někdy bujarých, nebo třeba právě i ty vyhraněné politické názory, které občas můžeme číst?
1: Jedna fotografie z nějaké oslavy nás asi automaticky nevyřadí z toho výběrového řízení, ale problém může být spíš v tom, když se objevují nevhodné, neprofesionální příspěvky opakovaně, nebo ten vyhraněný politický názor se nám pořád opakuje dokola. Může to trošičku ovlivnit to přemýšlení a toho personalisty.
0: Pokud chcete, volejte 22 155 25 25. Ten dotaz, který napsala posluchačka Markéta, s tím dnešním tématem jste se naprosto trefili. Nyní uvažuji o změně zaměstnání kvůli změně obsahu mého oboru, který mě už nenaplňuje, ale chci se přihlásit na místa z jiných oborů. Narážím ale na podmínku několikaleté praxe z oboru, i když povaha náplně by mi vyhovovala a požadavky bych splňovala. Jak vnímají personalisté zaslaný životopis na pozici, kde podmínka praxe není splněna?
1: Řeknu to úplně na rovinu. Pokud tam ten požadavek té praxe je a vy tu praxi nemáte, tak je to proto, protože oni potřebují opravdu seniorního člověka v tom daném oboru. Tím, že nevím, co je to za obor, nedokážu asi konkrétně říct, pokud by to třeba byl přechod z obchodu do marketingu nebo z marketingu do obchodu, bylo by to asi jednodušší, protože spolu třeba ty obory souvisí, ale pokud je to změna diametrální a ta praxe tam není, tak většinou bude to zamítavé stanovisko.
0: Jakou roli při vyhledávání informací o uchazečích hraje v současné době už umělá inteligence?
1: Samozřejmě pomáhá. Pomáhá právě v tom vyhledávat ty informace najednou o tom uchazeči. Samozřejmě ty veřejné dostupné. Neměli bychom se dostávat opravdu do toho, abychom nějakým způsobem diskriminovali ty kandidáty na základě osobního obsahu nebo i těch politických názorů. Ale pokud ty politické názory nejsou agresivně vedeny, tak to myslím.
0: Má smysl zase naopak vědomě vytvářet svoji, řekněme, profesní digitální stopu, i když žádnou pracovní změnu neplánujeme, ale jenom tak jako prostě, že kolega to dělá, mně se to líbí.
1: Tady bych řekla, že rozhodně ano, protože ty pracovní příležitosti přicházejí v době, kdy je nejméně čekáme a pokud se pravidelně prezentujeme na těch sociálních sítích jako odborníci v tom oboru a sdílíme ten svůj názor, tak si nás ti personalisté všímají a ve chvíli, kdy mají tu potřebu takového člověka, tak vlastně nás osloví a můžeme přijít k zajímavému projektu.
0: Který třeba můžeme i odmítnout.
1: Který samozřejmě můžeme odmítnout, ono to potěší vždy, ale samozřejmě záleží na situaci.
0: Na těch sociálních sítích pomáhá, vidíte to ze své praxe častěji, že právě dělám proto, abych něco nového z té své profese získal, abych získal zaměstnání třeba?
1: Teď nevím, jestli chápu správně otázku, ale zkuste mě to trošku dát víc do konkrétního.
0: Jestli ve své praxi teď vidíte, že lidé opravdu na těch sociálních sítích jako zveřejňují to, že hledám si novou pozici, hledám si novou práci, nejde mi to, ale snažím se, jestli ty osobní příběhy právě tak, jak jsme o něm mluvili, já nevím, zhruba před čtvrt hodinou, tak jestli jako fungují a zabírají a dělají to taky ostatní teď.
1: Fungují, já bych řekla, že pokud to opravdu děláme v tom pozitivním duchu, tak nám to, tak to funguje, protože spousta těch zaměstnavatelů se toho chytí, třeba hledají tu odbornost a ten člověk třeba vůbec neví, že je jednorožcem, protože umí něco, co ostatní neumí a ne všichni zaměstnavatelé to ocení a na tom LinkedInu to vidí všichni.
0: Ten význam digitální reputace kandidátů při těch náborových procesech poroste i v dalších letech. Tak jaký očekáváte vývoj?
1: Ten význam té digitální reputace bude určitě dál růst, ale samozřejmě firmy budou chtít lépe znát ty své kandidáty, ale zároveň si myslím, že poroste ten důraz na ochranu soukromí a na tu etickou stránku toho využití těch informací.
0: A bude třeba existovat něco jako digitální reputace, jako je dneska třeba bankovní skóre?
1: Tak to si úplně nemyslím, že vznikne nějaká univerzální věc nebo univerzální skóre. Spíš bude důležité se dívat na celkový obraz, to znamená odbornost, důvěryhodnost, způsob komunikace napříč tím digitálním světem.
0: Tak díky moc za rozhovor i za rady. Markéta Stehlíková, personální agentura Advantage Consulting. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Varuje přes stále větším zadlužením země. Zítra bude slunečno a teploty do 34 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Rezort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čerge.
3: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
2: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
4: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
2: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Japonské úřady po silném zemětřesení pohřešují asi 20 až 30 lidí v poškozeném obchodním středisku ve městě Kashima v prefektuře Kumamoto. Informuje o tom japonská veřejnoprávní televize NHK. S odvoláním na policii uvádí, že po otřesech a explozi se zřítila část druhého patra. Záchranáři se snaží dostat k lidem uvězněným v troskách. Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo ostrov Kyushu. Nejvíc postižená je právě prefektura Kumamoto. V nemocnicích je nejméně 50 zraněných. Brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu, zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc říká vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
5: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, teploty čekejte mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě kolem 27, na horách 23 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na 32. kilometru je odstavené vozidlo. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín zůstává dlouhá kolona. Začíná na kilometru 138,5. Osobní auta zastavují o kus dál. Provoz brzdí omezení za Meziříčím. Zdržíte se 40 minut. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je hromadná nehoda na prvním kilometru. Tvoří se kolona. A dejte pozor, v místě nehody brzdí i řidiči, kteří jedou směrem do Plzně. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
6: Dobrý den a příjemný poslech dalších příběhů z kalendáře vám na dvojce přejí Jan Kovařík
7: a Monika Valentová.
6: Poslyš, Moniko, víš, nad čím tady hloubám?
7: No to netuším a samozřejmě mě to zajímá.
6: To je dobře, já se snažím přijít na to, podle čeho se pozná, že je někdo slavný.
7: Ach tak, no já bych řekla, že to je jednoduché, slavný je třeba ten, koho všichni znají, koho poznávají na ulici.
6: Nebo kdo je bohatý?
7: No taky. Nebo kdo se dostane do našeho pořadu?
6: No vidíš, trefa. Náš dnešní hrdina zemřel v chudobě a svět o něm téměř 200 let nevěděl.
7: Tak to je zajímavé.
6: A to se ještě na jeho mimořádně rozsáhlé dílo přišlo až díky jednomu podvodu.
7: Prosím tě, už mě nenapínej a řekni první nápovědu.
6: No jak myslíš, říkalo se mu zrzavý kněz.
7: To zní jako nějaká šifra spíš než nápověda. Neměl bys tam, Honzo, něco jiného?
6: Dobrá, zkusím to ještě jednou. Náš dnešní hrdina žil v Benátkách v době baroka.
7: No, mnohem lepší. A dál, když to byl kněz, tak asi nějaký reformátor nebo spisovatel?
6: Kdepak, proslul zejména jako geniální hudební skladatel.
7: Tak, zatím se ztrácím. Přihoď prosím ještě třetí indici.
6: Jaro, léto, podzim, zima...
7: Počkej, proč sem pleteš čtveroročních dob? To je zase šifra a žádná nápověda.
6: Kdepak? Tentokrát je to skutečně nápověda. A jaká? Za chvíli uvidíš.
7: No, to jsem zvědavá.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Víš co, Moniko, dneska to řekni ty, o komže budou příběhy z kalendáře.
1: Dobře, ráda slíznu smetanu. Dnes si připomínáme výročí úmrtí hudebního skladatele Antonia Vivaldiho. Zemřel 28. července roku 1741.
0: Je to dnes jeden z nejznámějších a také nejhranějších autorů klasické hudby.
1: Ještě aby ne, těžko hledat plodnějšího autora. Vivaldi za svůj život napsal zhruba 50 oper,
0: 86 sonát,
1: 60 mší,
0: 50 kantát
1: a přes 500 koncertů pro nejrůznější nástroje.
0: Úplně neuvěřitelný výkon.
1: A pozor, ten výčet zdaleka není kompletní, protože řada Vivaldiho děl stále čeká na objevení.
0: Jen těžko ale něco překoná jeho světově nejznámější dílo. Tím je rozhodně série houslových koncertů s názvem Čtveroročních dob.
1: Ano, ta hudba je úchvatná i dnes, natož v době svého vzniku.
0: Vivaldi díky ní způsobil doslova hudební revoluci.
1: Ono se mu v ní totiž podařilo vyjádřit specifické zvuky venkova a přírody. Od zpěvu ptáků a bzučení much přes štěkání psů a pokřikování opilců až po ticho zimní krajiny a praskání dřeva v krbu.
0: Antonio Vivaldi také skládal pro nejmocnější muže Evropy.
1: V jednom dopise psal: mám tu čest si dopisovat s 9 knížaty a výsostmi. Mé dopisy jdou do celé Evropy.
0: Papež Benedikt XIII. Ho pozval do Říma, aby tam uvedl několik svých oper.
1: Francouzský král Ludvík XV. Si u něj objednal svatební kantátu.
0: Císař Karel VI. Z něj udělal svého dvorního skladatele, jmenoval ho rytířem a odměnil jej zlatou medailí.
1: Několik děl Vivaldi napsal přímo pro uvedení v Praze a v naší metropoli podle všeho nějaký čas žil.
0: Nebyl však jen skladatelem, ale též houslovým virtuózem.
1: Často mezi jednotlivými akty svých oper vystoupil na pódium a osobně zahrál obecenstvu.
0: Některé pasáže jsou prý tak těžké, že mnozí současní hudebníci je zvládnou jen s největšími obtížemi.
1: To rozhodně není špatný výkon, když uvážíme, že Vivaldi byl synem prostého holiče.
0: Ale o tom všem, tedy jak to všechno začalo, budeme mluvit zase až za pár minut.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme výročí úmrtí skladatele Antonia Vivaldiho, ale teď je čas vrátit se k době jeho narození.
1: Ano, a hned tu máme velké drama.
0: 4. března 1678 se totiž v Benátkách staly dvě významné události.
1: Místnímu holiči Giovannimu Vivaldimu se narodil prvorozený syn Antonio a ve stejnou chvíli město a okolí postihlo zemětřesení.
0: Kvůli otřesům byla situace tak vážná, že dítě i hned po příchodu na svět pro jistotu pokřtili.
1: No to víš, co kdyby se jeho rodný dům zřítil?
0: Zdi ale naštěstí vydrželi a malý Antonio mohl pod tatínkovým dohledem rozvíjet svůj talent.
1: No teď ale nemluvíme o stříhání vousů a vlasů.
0: To opravdu ne. Jeho otec totiž nebyl jenom lazebník, ale také uznávaný hráč na housle a skladatel.
1: Takže synkovi místo nůžek dával do ruky spíše smyčec.
0: Když bylo Antoniovi 7 let, jeho otce povolali do orchestru při bazilice svatého Marka, což byla dodnes jen nejvýznamnější sakrální stavba ve městě.
1: Účinkování v tamnějším hudebním tělese platilo za velmi prestižní záležitost.
0: Jakmile Antonio trochu povyrostl, chodil tam vypomáhat, když bylo potřeba početnější obsazení.
1: Jeho tatínkovi se kvůli netradiční barvě vlasů přezdívalo Zrzek či Zrzavý Giovanni a podobné přezdívce neunikl ani Antonio.
0: Zkrátka se potatil po všech stránkách.
1: Je to, jak říkáš. Kvůli ryšavým vlasům se mu později říkalo Zrzavý kněz.
0: Protože pocházel z chudých poměrů, šanci na dobrou kariéru měl pouze v duchovních službách.
1: A tak se kromě hry na housle věnoval studiu teologie a v 25 letech se stal knězem.
0: Věřícím se ale dlouho nevěnoval.
1: Kázal zhruba jen rok a poté jej osvobodili od povinnosti sloužit mše.
0: Posléze dokonce odešel do jakéhosi kněžského důchodu. Od narození trpěl zúženým hrtanem a vyvinulo se u něj astma, takže studené kostelní prostředí mu nedělalo dobře.
1: No ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.
0: Antonio se díky tomu mohl naplno věnovat hudební kariéře. A o tom, proč se mu říkalo stroj na koncerty, budeme mluvit už za chvíli.

0: Antonia Vivaldiho, který je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, jsme opustili ve chvíli, kdy se musel vzdát aktivní kněžské kariéry.
1: Brzy si ale našel nové zaměstnání.
0: A stálo za to, stal se houslovým mistrem v jednom benátském sirotčinci.
1: Je to tak, jak říkáš, ale zní to docela zvláštně.

0: No, že pro Vivaldiho byla tahle nová práce spíše vyznamenáním.
1: On se staral nejenom o chod tělesa, ale také scháněl hudební nástroje a dlouhá léta psal pro sbor vlastní skladby, a to jak instrumentální, tak vokální.
0: Z účetních záznamů například víme, že mezi lety 1723 a 29, tedy za 6 let, zkomponoval 140 koncertů.
1: Pan scénarista použil zjevně kalkulačku, protože zjistil, že to znamená na 14 dní jeden koncert.
0: Úžasný výkon.
1: A to se kromě toho věnoval i další tvorbě.
0: Vrcholem jeho hudební tvorby byly pochopitelně opery.
1: Na počátku 18. století fungovalo v Benátkách hned 8 divadel, v nichž se hrála opera.
0: První Vivaldiho díla, uvedená na scéně s názvem Sant'Angelo, ještě nezaznamenala větší ohlas.
1: A potom mu pomohl menší skandál.
0: Jednu z jeho dalších oper totiž zakázala cenzura, neboť dílo obsahovalo provokativní motiv lásky mezi dvěma ženami.
1: Hlavní hrdinka se totiž zamilovala do jiné ženy v domnění, že jde o muže.
0: No a když představení nakonec dostalo povolení, asi tušíte, co následovalo.
1: Ano, umím si to představit. Opera s příchutí zakázaného ovoce získala nebývalý věhlas.
0: Úspěch byl tak velký, že se Vivaldi v divadle stal dokonce impresáriem, tedy jakýmsi šéfem.
1: A Benátky mu ležely u nohou.
0: No, další na řadě, kdo by měl k nohám Vivaldiho ulehnout, byla tedy Evropa.
1: Jenže na cestě za slávou čekala řada protivenství.

0: Příběhy z kalendáře, kterými vás dnes na dvojce provází Jan Kovařík a Monika Valentová, jsou věnovány monstróznímu hudebnímu skladateli Antoniu Vivaldimu. To slovo jsem nepoužila náhodou, ale proto, že skutečně právem se mu říkalo stroj na koncerty. Napsal toho spoustu a nutno říci, že část jeho díla ještě nebyla objevena.
1: Hudebním skladatelem se stal možná proto, že ho tatínek brával do houslí častěji než do svého lazebnického krámku. Moderní Vivaldiho styl nebyl každému pochuti, ale když v Amsterdamu vyšla partitura díla čtveroročních dob, začala se jeho sláva šířit po celé Evropě. Máme mezi těmi, kteří vyznávali a podporovali Antonia Vivaldiho, i zajímavou českou stopu, budeme o ní mluvit. A ačkoliv už víte z našeho předchozího vyprávění, že byl knězem, zmíníme se i o významné ženě, která jej doprovázela, no, poměrně velkou část jeho uměleckého života. Tak s námi zůstaňte na dvojce, ať o nic nepřijdete.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Úžasné životy na dvojce.
4: Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaký jako svoje ideje a nějaký svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
2: Úžasné životy.
3: V úterý po 18. hodině na dvojce.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Antonio Vivaldi, protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, je bez nadsázky muž slavný po celém světě. Ve své době ale úplně prorokem nebyl. Jeho moderní hudební styl se totiž zajídal starším zavedeným operním mistrům.
1: Ano, jedním z nich byl Benedetto Marcello, který vydal pomlouvačný pamflet, ve kterém si z Vivaldiho díla utahoval.
0: Marcellově rodině bohužel patřilo divadlo San Angelo, kde Vivaldi působil jako impresario.
1: Není divu, že skladatel ze scény raději odešel.
0: Ale upřímně řečeno, litovat asi nemusel.
1: Protože z nabídek na koncertování si opravdu mohl vybírat.
0: Jeho notové partitury se tiskly a kolovaly doslova po celé Evropě.
1: V roce 1725 vyšlo v Amsterdamu jeho nejslavnější dílo Čtveroročních dob.
0: Mimochodem, tušili jste, že ho Vivaldi věnoval českému hraběti?
1: No, netušila jsem, ale už to vím. Václavu Zmorzinu, který patřil mezi štědré mecenáše umění a mimo jiné podporoval i Vivaldiho.
0: Podle tehdejších zvyklostí tak Čtveroročních dob vlastně nepatřilo italskému skladateli, ale zmíněnému hraběti Zmorzinu. Je to ostatně patrné i z věnování na partituře.
1: Z dochované korespondence se dokonce zdá, že když si Vivaldi nechal notové zápisy Čtveroročních dob tisknout, aby je mohl prodávat, trochu se obával, aby tím hraběte nerozlobil.
0: A rozlobil?
1: Podle všeho ne. Václav Zmorzinu byl pro umění velmi zapálený. Nejprve sice bojoval pod slavným vojevůdcem Evženem Savojským proti Turkům, ale po návratu z války se začal věnovat ušlechtilejším zájmům.
0: To je fakt. V Praze v Nerudově ulici nechal postavit velkolepý Morzinský palác.
1: O návrh se zřejmě postaral Jan Blažej Santýny a o sochařskou výzdobu zase Ferdinand Maximilián Brokov.
0: No a právě v novém paláci pan hrabě pořádal představení, v nichž vystupoval jeho soukromý orchestr.
1: Tehdy bylo módou, aby každé takové těleso mělo svého zahraničního kapelníka.
0: Ten ovšem s kapelou trvale nehrál, sloužil spíš jako záštita nebo řekněme patron.
1: A zároveň platilo, že čím zvučnější jméno, tím samozřejmě lépe.
0: No a tak Václav, hrabě z Morzinu, sáhl potom nejlepším, který byl k mání.
1: Po Vivaldim. A my po něm ještě v dnešních příbězích z kalendáře sahat budeme. Samozřejmě ve vší počestnosti.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: úvodu dnešních příběhů z kalendáře si Honzo říkal, že Antonio Vivaldi zemřel v chudobě a zatím to tak moc nevypadá. Zdá se, že kráčel od úspěchu k úspěchu.
1: To máš sice pravdu, milá Moniko, ale zatím jsme se nevěnovali poslední dekádě jeho života.
0: Ano, je pravda, že Vivaldi trochu vyšel z módy, přesto měl ale stále řadu vlivných příznivců.
1: Dopustit na něj nedal třeba císař Karel VI. Habsburský. O jejich setkání v Terstu napsal jeden očitý svědek.
0: Za 14 dní toho s ním Karel namluvil více, než se svými ministry za 2 roky.
1: Podle toho asi zřejmě jeho panování taky vypadalo. Vivaldi mu uškodil i vztah. Vztah se ženou. Se ženou jménem Anna Giraud.
0: No, je pravda, že o ženách jsme zatím moc nemluvili, že by láska na obzoru.
1: No, jak se to vezme? Anna patřila mezi Vivaldiho žačky a oblíbenkyně, napsal pro ní nejvíce oper a ona jej dlouhá léta doprovázela na cestách.
0: Vivaldi o ní říkal, dělat operu bez Giraud je nemožné, protože nelze najít podobnou primadonu.
1: A zároveň vždy tvrdil, že jejich vztah je čistě umělecký.
0: Ano, nesmíme zapomenout, že Vivaldi byl stále kněz a jakákoliv dámská společnost po jeho boku budila při nejmenším rozpaky.
1: No však se také jednou stalo, že mu kardinál ve Ferraře zakázal vstup do města.
0: Vivaldi se ale své múzy nehodlal vzdát.
1: Ta žena je mi velkou oporou, protože zná všechny mé vady, říkával.
0: Operní diva při něm věrně stála také v posledních letech jeho života, kdy se na něj valila jedna pohroma za druhou.
1: Několik let totiž vedl vlastní operní scénu, ale podnikání skončilo krachem.
0: Ocitl se doslova na mizině a musel rozprodávat rukopisy svých děl.
1: Naštěstí se na scéně znovu objevil císař Karel VI. A nabídl mu místo dvorního skladatele ve Vídni.
0: Vivaldi s vděkem přijal a do města nad Dunajem zamířil.
1: Jenže krátce poté císař zemřel.
0: Chřadnoucí hudebník už neměl sílu vrátit se do milovaných Benátek a po několika měsících ve Vídni rovněž odešel na věčnost.
1: Pochovali ho v prostém hrobě na nemocničním hřbitově.
0: A v dobových pramenech lze najít tuto zmínku.
1: Zrzavý kněz, vynikající houslista, proslulý skladatel, zemřel kvůli výjimečné marnotratnosti, chudý jako žebrák.
0: A ptáte se, milí posluchači, co Anna? No, ta se vrátila k operní kariéře a po několika letech se vdala.

0: Dnešní příběh z kalendáře na dvojce patří Antoniu Vivaldimu, slavnému italskému hudebnímu skladateli. Vyprávíme vám ho v obsazení Monika Valentová a Jan Kovařík.
1: Ano, a Vivaldiho jsme už před písničkou pochovali, nicméně před námi je ještě docela dost času.
0: Ničeho se neboj, Moniko. Datem 28. července 1741 a Vivaldiho smrtí jeho příběh zdaleka nekončí.
1: Nechceš mi, doufám, namluvit, že vstal z mrtvých.
0: No, on ne, ale jeho dílo tak trochu.
1: Dobře, ale přestože za sebou zanechal monumentální odkaz, tak po jeho smrti se na něj rychle zapomnělo.
0: Ano, tam mířím. Teprve ve druhé polovině 19. století se jméno Antonio Vivaldi opět objevilo na scéně.
1: Díky velké náhodě.
0: Je to fakt. Jeho skladby byly v odborných kruzích znovu objeveny v souvislosti se zkoumáním díla jeho současníka Johanna Sebastiana Bacha.
1: Německý skladatel totiž upravil některá Vivaldiho díla, což neopomněl poznamenat na svých partiturách.
0: A hudební badatelé se díky těmto poznámkám začali pídit po tom, kdo to vlastně ten Vivaldi byl.
1: Po druhé se jméno italského mistra vynořilo v roce 1906, kdy s jeho skladbou vystoupil rakouský houslový virtuóz Fritz Kreisler.
0: To ovšem mělo jeden háček.
1: Vivaldiho skladba to totiž nebyla.
0: Kreisler se často bavil tím, že tvořil hudbu v duchu starých mistrů a vydával ji za originál.
1: K podvodu se později přiznal a na kritiku odpovídal, že na svém počínání nevidí nic špatného.
0: No nevím, možná měl pravdu, je fakt, že v malířském světě se kopie hodnotí spíš s opovržením. Jak je to mezi muzikanty, nevím.
1: Každopádně je pravda, že díky jeho podvrhu se o Vivaldiho začal zajímat celý svět.
0: A doslova do písmene opět úžasl.
1: První koncert věnovaný výhradně Vivaldiho hudbě se konal v roce 1939, tedy téměř 200 let po jeho smrti.
0: Systematické mapování Vivaldiho díla ale komplikuje fakt, že nikdo úplně přesně neví, kolik toho Antonio napsal.
1: Mluví se o zhruba 770 skladbách.
0: Základem jeho odkazu se stal neuvěřitelný objev. Došlo k němu v roce 1926 v jednom turínském klášteře.
1: Mniši tam našli starou truhlu, ve které se skrývala obrovská sbírka Vivaldiho rukopisů.
0: Odhaduje se, že představuje až 90% všech dochovaných manuskriptů.
1: Téměř detektivní pátrání po odkazu italského mistra ale trvá dodnes a občas se setká s velkým úspěchem.
0: O jednom takovém ještě budeme mluvit.

0: Ještě posluchačům dlužíme informaci o Vivaldiho pobytu v Praze.
1: No pozor s tím, neví se přece přesně, zdali tu vůbec byl.
0: Je to tak. V roce 1730 Vivaldi pobýval v Německu a ve stejné době vystupovala v pražském divadle Františka Antonína Šporka benátská operní společnost.
1: No právě pro ní Vivaldi napsal celkem 6 oper, které měly v Praze premiéru.
0: Je tedy velmi pravděpodobné, že uvedení alespoň jednoho svého díla se účastnil jako dirigent.
1: Ano, pravděpodobné to je. A teď ještě jeden zajímavý detail. Jedna z těch oper se jmenovala Agrippo a dlouho se považovala za ztracenou.
0: Ale to už neplatí.
1: Role hudebního detektiva se v roce 2006 ujal český čembalista Ondřej Macek.
0: Zjistil, že 3 roky po premiéře opery Agrippo Šporkovo divadlo vyhořelo a tamnější umělci se přesunuli do Řezna.
1: Ondřeje Macka napadlo, co když tu operní partituru vzali sebou?
0: Navštívil tedy v Řezně archiv a když otevřel jednu neoznačenou složku, zmocnila se ho euforie.
1: Vivaldiho rukopis se pozná po 2 taktech. Byl to on, doslova jásal.
0: O 2 roky později měla opera Agrippo obnovenou premiéru.
1: Řekl bych, že těžko najdeme lepší důkaz, že Vivaldiho hudba je stále živá a těžko napíšeme lepší tečku za příběhem z kalendáře o tomto geniálním umělci.
0: Ano, my. No, teď mě napadá, že tuhle tečku, Honzo, napsal scénarista Tomáš Kautský. To by se slušelo říct.
1: Ano, nerad bych mu tu zásluhu upřel. My 2 s Monikou jsme rádi, že jste nás poslouchali.
0: A těšíme se na slyšenou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na 2.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Ve studiu přivítám výtvarníka, sochaře, hudebníka a performera Františka Skálu. Co se nedostalo do dokumentu Veřejný prostor Františka Skály, ale mělo by. Jaký výtvarný materiál je teď jeho oblíbený a která první věc ho zaujme v rozhlasovém studiu? To všechno se dozvíte z rozhovoru s výtvarníkem Františkem Skálou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Francouzští hasiči očekávají vlnu veder, která může zhoršit rozsáhlé požáry v okolí Bordeaux. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem pod 400 miliardami korun. Investovat chce vláda hlavně do dopravy a zdravotnictví. Zítra bude slunečno a teploty do 34 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Požár na jihozápadě Francie v okolí města Bordeaux se během dneška nerozšířil. Horké počasí a suchý vzduch ale můžou požáry znovu rozdmíchat. Ve středu by měly teploty v oblasti dosáhnout téměř 40 stupňů Celsia.
4: Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pito agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde zhašení pomáhá i česká mise. Její velitel Václav Novotný radiožurnálu řekl, že hasiči najednou schodí na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
5: Na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
4: S požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší je situace v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, schodek by se podle něj měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun.
6: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
7: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
6: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
8: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
6: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 osob. Loni bylo takových případů za celý první prázdninový měsíc 35. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění. Stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Milan Knížák taky patřil mezi dlouholeté příznivce bývalého prezidenta Václava Klause.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno. Teploty čekejte mezi 29 a 34 stupni. Na severovýchodě kolem 27, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna jsou stále kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 se kvůli opravám jede levým pruhem. Kamiony zastavují za sjezdem na Měřín na kilometru 134. Osobní auta u sjezdu do Meziříčí a zdrží se 35 minut. Kamiony déle a kolona stojí i na průjezdu městem. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na prvním kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. Je silnější provoz, kolona popojíždí až na okruhu před Ořechem. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: A teď už to, přátelé, pro vás máme další úžasné životy. Stanislav Libenský patřil k nejvýznamnějším osobnostem světového skla. Společně s Jaroslavou Brichtovou proměnil vnímání skla jako uměleckého média a pomohl českému sklářství získat světové renomé. Výtvarník Zdeněk Lhocký na něj vzpomíná jako na mimořádného tvůrce, učitele i člověka, jehož odkaz dodnes ovlivňuje generace umělců doma i v zahraničí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí úžasné životy.
1: Stanislav Libenský podle Zdeňka Lhockého.
10: Moje jméno je Zdeněk Lhocký a jsem teďka v posledních 32 letech umělec podnikatel a momentálně bydlím z půlky v Praze a z půlky v Železném Brodě, kde vlastně vznikají všelijaký umělecký díla pro různý umělce a pro mě. A budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě.
11: Všechny ty vztahové principy v prostoru to sklo může přijmout a také vysílat. Tím může umělec, pokud je dostatečně filozoficky a duchovně připraven, tak to s tímto materiálem jako spolužít, může s tím vyjádřit sílu myšlenky, stejně jako ji vyjádří dobrý malíř nebo dobrý sochař.
10: To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaké jako svoje ideje a nějaké svoje postoje takovým jako vlídným způsobem. No. Pro mě to byl takový jako opravdu hodně zásadní člověk v mém životě. Stanislav Libenský byl asi jako mnoho mužů v jednom. V podstatě začínal jako sklářský student, ale pak byl malíř a celý život vlastně někde pracoval. Pro mě to byl můj kantor, který vlastně úplně zásadně ovlivnil moje myšlení na nějaký jako výtvarný nebo umělecký oblasti a posléze to byl můj vlastně obchodní partner, což bylo paradoxní. První setkání jsme měli v roce 1974, kde já jsem končil střední uměleckou průmyslovou školu s sklářskou v Železném Brodě a jsem se mu byl představit, jak kreslím a tak dále, jak vypadám. Protože jsem dělal zkoušky na UMPRUM, na Vysokou školu uměleckou průmyslovou, tak jsem ho vlastně poznal. Pochopitelně jsme ho nějak znali a vnímali, ale jako osobně jsem ho poznal až tam a to bylo takový jako strašně hezký setkání, protože on byl jasně vstřícnej, milej a takový jako sdílnej a pak už vlastně jsme se potkali mnohokrát, no, pak už jsme se vídali v podstatě na UMPRUM na denní bázi a když jsem vstoupil do Pelechova, do toho studia, tak vlastně jsme se viděli třeba, já nevím, jednou týdně, velice často a dokonce se mi navštěvoval a tak dále.

0: Pro mladou generaci je tavení skla závažnou disciplinou proto, že může celý proces toho tvoření ovládnout naprosto bezpečně. Tavený princip, ten jde po vůli toho tvůrce naprosto neomylně, protože ten tvůrce si předem připraví všechny možnosti k tomu, aby ten kadlub, který vyjde potom z té tavicí pece po schladnutí, byl přesně vybudován k jeho obrazu.
1: Tak on byl v první řadě absolutně rozený kantor. Jo? To znamená, že on hrozně rád učil, ale ne takovým jako tím způsobem, že by do někoho něco vtloukal, ale vlastně hrozně rád diskutoval a hrozně rád vlastně svý žáky tak jako nedeformoval, ale spíše jako vybízel k tomu, aby to šlo z nich a ne z něj. Takže úplně to byl takový jako úplně první jako dominantní vlastně dojem z něj, vlastně, že tohle to z něj úplně čišelo. Jo. To, že byl velký umělec a tak dále, my jsme vlastně pochopili až posléze. Jo. Člověk je na té střední škole takový trochu tele a vlastně my jsme věděli, že to je člověk, který učí na oprum a tak dále a tak dále. A to, že to je velký umělec, jsme pochopili a ocenili opravdu až po letech, ale ten jeho duch byl jako docela neuvěřitelný. No. On člověka vždycky dostal do takového stavu, že vlastně ten člověk přemýšlel o tom, co udělat, ne aby dostal jedničku ve škole, ale vlastně aby za sebe sám něco dostal. Jo? A jako dokázal člověka přivést na tu vlnu. Musím říct, že někdy to opravdu u toho mladého člověka nejde jinak než trošku násilím nebo nějakým takovým pohrožením, ale vlastně člověk objevoval v sobě věci, o kterých netušil, že je v sobě má. A to si myslím, že on měl talent hrozně jako se z lidí dostávat. Někoho to dostal, z někoho to nedostal. Někdo to možná chápal úplně jinak než já, jo. Ale co dostal ze mě? No já doufám, že ze mě dostal to nejlepší. To já nemůžu posoudit, to musí posoudit jiný, jo. Ale pochopitelně ta škola byla jako multidisciplinární, to znamená, my jsme se učili design a neustále jsme kreslili a malovali. Pak jsme se učili různý designy, skleničky, nějaký prostě takový domácenský věci, džbánky a tak dále. Pak jsme dělali nějakou vitráž. Jako musím říct, těch 6 let člověka připravil vlastně na to, co ho v životě čeká. A to by asi jako každá škola měla dělat, jo. Aby se člověk dokázal uživit, aby prostě nějakým způsobem byl schopný trochu jako zasáhnout do každého oboru jako té sklářské tvorby. No.
0: Mám mnoho žáků, mnoho absolventů, protože jsem učil 25 let na Vysoké umělecko-průmyslové škole, kteří také převážně se touto technologií tavení skla zabývají a zdá se mi, že jaksi je i pro ně tento technologický umělecký výraz nejzávažnější.

0: My jsme znali jeho osobní postoje a dokonce jeho takový jako osobně společenský postoje, který pochopitelně byly ovlivněný mnoha jako věcma, které se děly kolem nás v té době, byly leta normalizace a tak dále, takže s ním se dalo opravdu bavit úplně o všem, dokonce musím říct, že třeba jsme spolu mnohokrát vůbec nesouhlasili, ale jako on se snažil pochopit jiný postoje a bavili jsme se úplně o všem a jakoby ten jeho osobní příběh, jeho žití s Jaroslavou v Železném Brodě a tak dále byl vlastně strašně inspirující, protože oni byli lidi, kteří vlastně celý život strávili u jednoho stolu a vlastně neustále pracovali. Jo. Že Stanislav byl přes týden v Praze, tady učil a pracoval, kreslil a maloval a přes víkend vlastně byl v Železném Brodě a tam jako neustále pracovali. Jo. Takže už jenom tímhletím vlastně byl takový jako inspirující osobnost určitě.
1: V těch 25 letech jsem byl více designérem a malířem skla, než jakoby nějakým programovým tvůrcem. Až když jsme se sešli s Jaroslavou Brychtovou, to bylo v 54. roce, tak jsme mimo děk začali zcela jinak. Ona začala jinak a já jsem začal jinak.
0: Jaroslava, asi by se taky slušilo říct něco o ní, protože ona byla půlkou té duše. Tak Jaroslava vlastně byla sochařka, bytostná sochařka, ale z domova si nesla nějakou sklářskou tradici, protože její otec učil na sklářské škole a vlastně ta sklářská tradice byla všude kolem nich, protože její táta, ať byl z Litomyšle, tak vlastně bydleli v Železném Brodě. No a oni začali experimentovat s takovýma fuflikama, prostě mrňavejma, tavili nějaký zbytky skel, který zbyly někde u kahanu a tak dále. No a ona teda vlastně začala, tu tavenou plastiku začala ona, pochopitelně, jo. A ona se nějakým způsobem přiblížila ke Stanislavovi, nějak ho oslovila, jestli by nemohli spolu něco zkusit, no a on, to je taková jako legenda, která si myslím, že je 100% podložená nějakýma, jako on nakreslil takovou tu slavnou mísu hlavu, tak jako udělal nějakou jako kresbu, že jo, no a ona ji hnedka namodelovala a už se s tím šlo tavit a tak dále, jo. A vlastně ty první věci, které oni dělali dohromady, byly tak já nevím, do třeba 5-6 kil, jo, nebo kolem 10 kil. A já myslím, že Jaroslava úplně zásadně teda to setkání úplně zásadně změnilo, protože on byl malíř, on maloval a dělal nějaký sklo jako užitný a myslím, že to Jaroslava úplně zásadně to setkání ovlivnilo jeho životní dráhu teda, no.

0: tím, jak jsme vrstvili hmoty toho skla výš a níž, jak jsme prolomili ten materiál do jako naší vůle, tak jsme objevili světlo a barvu. Tam, kde to sklo nabíhalo a bylo výrazně silný, tam ta barva byla intenzivní, a kde bylo sklo slabý, tam bylo světlý, a my jsme z toho vybudovali ten světelný prostor.
1: No, oni se doplňovali v tom, že byli každý jiný. Jo, že ona byla sochařka, on byl malíř. On vlastně nahazoval takový ty ideje. Já si myslím, že kolikrát neměl ani představu, jak se to bude plasticky dělat. A ta Jaroslava okamžitě to vlastně čapla a vlastně pochopila to zase v té plasticitě. A tam si myslím, že to fungovalo vlastně až jako do úplně do konce jejich spolupráce. Vlastně tohleto vzájemné jako doplňování těch věcí, no. Tak povahově oni si byli v podstatě hodně podobní, protože oni jako byli tak jako přizpůsobení, že jo, žili spolu strašných let a tak jako cestovali spolu po světě. Jaroslava pochopitelně měla tu velkou nevýhodu, že prostě ty jejich věci musela jakoby kontrolovat, jak se vyrábějí. To znamená, že ona chodila na ten provoz a pochopitelně to není úplně jako šťastná životní poloha, protože se střetáváte s těmi lidmi, který to vyrábějí a vstupujete do konfliktu a tak dále. Takže zatímco Stanislava všichni milovali na tom provoze, on když tam přišel a říkal, ty Luboši, co ty jápka, čověče, letos, a už všichni ho úplně milovali, tak ta Jaroslava byla pochopitelně na trošku ostřejší bázi, ale ona byla tak jako pevná v tom, jako co chtějí dělat, že ona to prostě, ona kolikrát musela vydržet opravdu strašné věci a to strašné věci oni zažívali v 70. letech i politicky a tak dále, jo, ale prostě stáli na svém a byli jak skála, no.

0: Za toho minulého režimu to bylo všechno opravdu pro ně hodně složitý, protože oni byli tak obrovská jako osobnost, když řeknu, že oni byli osobnost, tak to vypadá divně, ale trošku to všechno vyvrcholilo. Paradoxně jejich úplně největší realizace, která kdy byla udělána na světě, a to je řeka života. Kde teda vlastně ta řeka života vznikala vlastně ještě na základě nějakých takových jakoby starých volných ideí. A vlastně Stanislav tam pak propašoval takový jako boty vojenský, který to jako pošlapali a tak dále. Jo. To ještě šlo, jo. To byl 70. rok a to ještě šlo. Byť už v 69. dostávali lidi tady přes hubu na tyláku, tak to ještě šlo, jako, ale tím to vlastně skončilo. A jako je to strašně tristní, já jsem to zažil jako zaměstnanec toho studia, kdy tam prostě neustále jako byly STBáci a tak bylo to úplně šílený jako a neustále z Železného Brodu ho takový ty normalizační komouši ho bombardovali a neustále posílali do Prahy nějaký udání a oni chudáci byli prostě vláčený takovýma všelijakýma a on byl snad jediný profesor na UMPRUM, který nebyl straník, jo. Ale musel být za trest předseda SČSP, Svazu Československo-sovětského přátelství, což teda pro nás měl obrovskou výhodu, že nás vždycky jednou za rok bral do klubu filmový na úplně fantastický ruský filmy, který jako pár jich je, ale pochopitelně oni to měli strašně složitý.
1: My jsme v roce 1967 s mojí ženou v Československém pavilonu v Montrealu v Kanadě vystavili tři monumentální díla, která byla na počátku a v závěru našeho pavilonu a po krátkém čase po světové výstavě se sjížděli do Československa k nám, do našeho domu, kde teď sedíme, američtí umělci, sklářští, velice významní, kteří v podstatě probudili v Americe celou novou generaci sklářů a ti nás navštěvovali a velice se zajímali právě o tento způsob. Dodnes jsou našimi přáteli a jde o Harvey Littletona, nebo Dale Chihulio, nebo Jamie Carpentera, nebo Bastra a další. Takže jsme utvořili takovou mezinárodní, přátelskou, dlouhotrvající skupinu, kteří usilují nebo usilovali o výraz světového skla v druhé polovině tohoto století, možno říci.
0: Výstava v Montrealu v 67. To byla z mýho pohledu úplně naprosto přelomová záležitost, kdy oni teda udělali tři velikánské věci, v podstatě monumentální, už to nebyly jenom takové jako menší věci. A to byl kužel nebo konus, bylo to slunce století a konkrétce modrá. My jsme tu konkrétce měli možnost opravovat, takže my jsme ji měli v ruce moc krát. Jsou to věci, které mě osobně jsou vlastně z jeho tvorby celoživotní úplně nejbližší, protože to byla absolutně energická, svobodná doba, kdy vlastně začal být v Čechách vynikající film, vynikající divadlo. Česká kultura začala oslovovat svět, protože se najednou po těch pološílených 50. a 60. letech, kdy se tady zavíralo a popravovalo, tak najednou se ta společnost uvolnila a ty věci byly úplně fantastický a třeba ten kužel nebo ten konus nebo ten sloup, jak to bude kdo říkat, tak já ho považuji za úplně prostě jako možná pro mě jeho úplně nejlepší věc. Je to prostě tak dobrý jako brankusy, je to úplně neuvěřitelná záležitost. No a to z toho všeho dejchalo a on vlastně v tom Montrealu pak to viděl Mervyn Lipovský a Dale Chihuly a prostě Harvey Littleton z Ameriky a ty se z toho úplně zbláznili, protože pochopili, že to sklo vlastně

a je to prostě už jako znát, no. Je to prostě věc, která teda jako pochopitelně šokovala svět svojí velikostí a velkorysostí a všechno, ale už je na tom znát, že to nebyly ty svobodný 60. leta, no.

Stanislav skončil násilně, nenásilně, skončil na Umprumpf v roce 87, kde teda se strana vláda rozhodla, že už teda jako pro něj tam není místo, že tam bude federální poslanec pan Svoboda učit, což byla úplná pitomost, protože ten člověk jim nesahal ani po nehe, tupal se u nohy. No a najednou prostě oni se ocitli na volný noze. Což bylo teda úplně neuvěřitelný. Já jsem o tom mnohokrát s Jaroslavou mluvil, jo. A říkala, že oni tak trochu jako nevěděli, co s tím. No a teď nebyly ty zakázky. To byla taková doba, kdy vlastně oni nějaký prachy měli. Oni, každý si myslí, že oni byli prostě strašně bohatý. Oni strašně bohatý nebyli, protože oni to všechno vráželi do té práce. A on měl Sierru. Všichni mu to záviděli, nějakou Sierru. Prostě tím jezdil každý vexlák v Praze, že jo, a tak dále, jo. No a začali dělat pomalu takový vlastně komorní věci. Stolce všelijaký a trůny a hrozně hezký. Pochopitelně to byl úplně jako jiný zase způsob myšlení, než byl v těch 70. letech. Jo. Protože Stanislav pak měl v Praze mnoho tady urologie a Kovopalác a Motokov a spoustu takových věcí, ale pochopitelně staroměstská radnice a vždycky tam musel prdnout nějakou holubici míru, nebo tam musel vždycky něco dát, z toho musel být jako nešťastný. Jo. No najednou byli svobodní. Jo. Tak začali dělat takový jako věci, takový, který se týkají vlastně takových jako intimních lidských jako okamžiků, nějaký trůny, stolce, takový zvláštní hlavy. Najednou to bylo hrozně uvolněný. Pak vznikla taková trojice velkých věcí do Corningu, do Corningského muzea. To byl takový květ, meteor a jako pták, jako, což byla v podstatě taky taková holubice, ale ty věci byly takový jako svobodný najednou, veliký, jako to jsou věci, které tam jsou do dneška v tom vstupu. Čím oni vyjádřili takovou jako strašnou úctu jim a se jim věnovali abnormální prostor v tom muzeu, vlastně úplně dominantní. No, ale najednou byly na volný noze a otevřeli si studio v Železném Brodě, protože oni předtím měli dvě pícky na dvou různých místech. Tak jako si chodili do práce pracovat, to bylo to fajn strašně.

0: Člověk neustále, jak si i ve snech, přemítá o tom, zdali, jak si se nedal na cesty beznadějné, nebo možno říct si strmé a příliš neschůdné. Člověk neustále pochybuje o tom, jestli by se toho neměl vzdát a neměl spíš jinými metodami sdělovat své životní pocity. Nicméně to sklo má svou vnitřní moc, jak se mu přibližujete, že se vrháte znovu a znovu do toho opravit to, co se vám zdá méně a málo, nebo nedostatečně jaksi vynesené, ale pokoušíte se to neustále novými a novými cestami a myšlením zlepšit.
1: Mě Stanislav v roce 94, kdy Železnobrodský sklo moc nevědělo, co s tím studiem tavený plastiky, protože přestaly být ty státní zakázky. Najednou to byla taková jako deprese, nebyla práce pro ty lidi a oni se rozhodli, to zrušej. No a Stanislav, ten z toho byl nešťastný, protože oni svým způsobem, byť to nebylo nikdy jejich, ale svým způsobem to vybudovali, jakoby, jo, nebo vybudovali vlastně tu technologii a tak dále. Oni se teda rozhodli, že to musí pokračovat a Stanislav mě oslovil, abych si to koupil. Já jsem se zpočátku netušil, jestli to myslí vážně, nebo jako jestli se mě dělá legrace. No, nicméně jsme se to vyvrbilo, takže já jsem si to vlastně nakonec teda koupil. A takhle to od té doby teda do dneška to tak je. Musím říct, že začala taková strašně zvláštní etapa, kdy se vlastně Stanislav stal mým zákazníkem, což jako bylo pro mě úplně jakoby absurdní. A pochopitelně se to nikdy neobešlo úplně bez problémů, protože to už je jako úplně jiný vztah a tak dále. Vždycky jsme si to vysvětlili, vždycky, a musím, že jsme se vždycky pochopili.

koupili. Takže vlastně najednou se stali vlastně takovými jako výtvarníkama mýho studia. A byla to pro mě nakonec vlastně strašná čest, jakoby obcovat s těma jejich věcma. Jo. Já když jsem dělal před tou umprumkou v tom studiu, tak se dělali 50-kilový kusy, jo, 60-kilový kusy a my jsme najednou dělali prostě 300 kilo a víc a dneska děláme tunový. Jo. To prostě oni, když to viděli některé ty věci, tak úplně zírali. Kam se vlastně ta technologie dostala? A my jsme se úplně dostali pomocí těch jejich věcí a pomocí úplně nových zákazníků k nějaký úplně pološílený takový jako takovýmu světovým postavení, že děláme fakt největší kusy na světě. Vlastně nebejt jich, tak se to nestalo, jo.

0: Když Stanislav v roce 2002 odešel, teď se vlastně čekalo, co udělá Jaroslava. Jo, jestli Jaroslava bude pokračovat v té práci a ona se rozhodla už ne. Jo, že vlastně ta půlka té duše odešla a že už vlastně nemá žádný důvod. No, tak já jsem vlastně s tou Jaroslavou ztratil vlastně ten pracovní kontakt, ale naopak jsem získal ten lidský a chodili jsme se navštěvovat a já jsem jí tam nosil kytky a prostě bylo to hrozně fajn. Oni byli oba v podstatě strašně skromný lidi, jo, a jako byli hrozně pokorní. Kam přijeli, tam se jim klanili, že všichni ty vědci světoví a tak dále, ale jako já nemyslím, že oni by tím byli nějak postižený. Jo, oni si to uvědomovali, ale nějak si myslím, že to neurčovalo jejich životní kroky. Nejzásadnější asi byla ta jejich šílená houževnatost a jako ta odevzdanost tomu oboru, jako by tomu věnovali opravdu úplně všechno. Ono u toho skla to bohužel jinak nejde, jo. Prostě to je taková prostě šílená disciplína, kde tomu fakt musíte jako věnovat úplně všechno, ono vám to sklo vůbec nic neodpustí.
1: Je zcela přirozené, když člověk má krásnou, ušlechtilou, abychom to řekli lidsky prostě, sklenici, tak se ta sklenice mu stane blízká, stane se mu téměř přítelem, ať s ní rád pije, když je křišťálová, dobře vykomponovaná, má míru jeho ruky, tak vždycky je to půvabný si ji znovu vzít a nalejt si do ní nápoj, který chce vypít.
0: Kus toho Stanislava je mě furt, jako jo, jako je, já si myslím, v každém kus Václava Havla, já nevím koho, tak prostě ten kus ve mně je furt, protože musím říct, že se mi docela často v něm zdá, jo, že třeba jsem jako kárán, třeba, jako jo, to vlastně já na něj vzpomínám pořád a dokonce se třeba s Jardou Ronou, který vlastně, my jsme byli jeden ročník, já a Jarda u Libenskýho, byť je Jarda úplně jiný, je malíř a já nejsem malíř a tak dále, tak ale my o něm strašně často mluvíme. Jo, a dokonce objevujeme věci, které jsme vůbec nevěděli. Dokonce my jsme si leta mysleli, že on si plete efektní a efektivní. Až my jsme pak zjistili, že v tom je velký rozdíl. A že on to věděl. Potvora. Jo, takže vlastně my jako s ním neustále jako diskutujeme a furt se nám honí v hlavě. Byl to silná osobnost. No.

0: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Úžasné životy. Stanislav Libenský podle Zdeňka Lhockého. Autorsky pořad připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Je potřeba zjistit, co Cimrman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
3: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
4: Vy jste toho Uchyla viděla.
5: Mám tip. Na tu sledku někoho se ženem.
6: Co bych za to dal dělat na vraždě?
4: Co se na té zpáteční cestě stalo?
5: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
7: A je jednoznačně nad naše síly.
8: Kriminální minisérie.
5: Já na tom budu dál dělat sama.
8: Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
10: Srdcovky od Dvojky.
12: Minutku po půl sedmé, milí posluchači, začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Začínají srdcovky od Dvojky s datem 28. července 2026. Myslím, že cokoliv do této doby bylo, můžeme teď hodit za hlavu a pojďme si teď udělat takový příjemný podvečer. Podvečer plný muziky, ať už od nás nebo ze zahraničí. Muziky, která mnohým připomene nějaké ty příjemné chvíle vašich životů. A od toho jsou srdcovky právě teď a právě tady. Zaútočím hned první písní, tedy zaútočí Iveta Bartošová a zaútočí láskou. Pohodový a příjemný a hlavně dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Rok 1989 otevřel dnešní srdcovky. Iveta Bartošová zpívala písničku Michala Penka a taky Borise Janíčka s názvem Útoč láskou. Dneska máme 28. července a já vás hned písničkou, kterou tu pro vás mám, vrátím o 43 let zpátky. Totiž tehdy došlo k vydání prvního alba zpěvačky Madony, desky, na které byla písnička, kterou pro vás právě teď mám. A vy už dobře víte, že každé srdcovky se mnou jsou tak trochu party a není tomu jinak ani v této písni. Písnička, která byla původně napsána pro úplně někoho jiného. Curtis Hudson a Lisa Stevens ji nejprve nabídli zpěvačce skupiny The Supremes Mary Wilson. Ta ji ale odmítla a tak písnička došla až k Madoně. Tady je Holiday.

Tak to jsme byli nějakých 43 let zpátky a teď se podíváme trošku jinam. A sice s další písničkou se podíváme díky našemu hudebnímu stroji času přesně o 32 let zpátky. To nám to lítá. Teď přesně jedeme do roku 1994. Právě tehdy švédské duo Roxette dotočilo desku. Ta deska, to album, možná ho máte doma, má název Crash Boom Bang. Bylo v podstatě dokončené. No a když ho Per Gessle donesl na vydavatelství, tak tam seděl šéf a povídá, no, není to špatná deska, ale chybí mi tam úvodní a jasný první single, který bude mít prostě hit. Per sice namítal, že je tam spousta dalších písní, které by bylo možné použít, ale vydavatelství trvalo na svém a chtělo prostě ještě jednu skladbu. Gessle tuhle skladbu napsal velmi rychle, kapela ji natočila jako poslední písničku celého alba, no a tuhle písničku pak také vydali jako onen první single. Takže sice dá se říci, že je tak trochu dolepená na tohle album, ale je to obrovský hit a není to nic jiného než Sleeping in My Car. Tady jsou Roxette.

Máme téměř přesně 6:45 a já myslím, že je potřeba, abychom si dali tu anketu, abyste měli dostatek času si to rozmyslet a hezky napsat. 28. červenec, ten se váže ke dvěma mužům, kteří dost záměrně a zásadně, dost zásadně ovlivnili moje hudební vnímání světa a proto jsem záměrně tyto dva muže dal do dnešní ankety. Jsou to Michal Kocáb, který slaví 72. narozeniny, a taky Richard Wright, který byl ročník 1943, i když už je to 18 let, co tu není, stejně je to obrovská postava světové populární hudby. A tak se vás ptám, co vás napadne jako první, když slyšíte jméno Michal Kocáb, anebo když slyšíte jméno Richard Wright? Jaká hudba a hlavně jaké písně vás napadají? Napište mi na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi psát také na 702 222 220. No a než se samozřejmě dostaneme k těmto dvěma jménům, mám pocit, že bychom si mohli dát něco z domácí scény populární hudby. Nejprve to bude rok 1983. Tehdy Vladimír Poštulka napsal text na zahraniční písničku Malinkonia. A Pavel Rod získal hit, který se stal doslova podpisovou písničkou tohoto zpěváka. Krásnější než růže.

Před 22 lety se písnička s názvem Praha stala nejhranější českou skladbou v tuzemských rádiích a z kluků, z obyčejných a hlavně skvělých kluků z Jeseníku udělala známou kapelu. To byla skupina Opět a Radeček. Jsem rád, že to klukům hraje i v současné době a hraje jim to moc dobře. Následující písničku jsem si nejprve připravil v té, řekněme, známější a novější verzi, ale řekl jsem si, že si klidně můžeme udělat takovou malou hudební resuscitaci. Tady je původní autor téhle písně, který ji naspíval dávno předtím, než ji naspíval onen známý zpěvák. Takhle písničku v květnu roku 1972 naspíval brzy 83letý Randy Newman.

No a teď už tady čas na tu hudební resuscitaci. Co se stalo od roku 1972, kdy Randy Newman udělal tuhle píseň, později po letech napsal, že mu vlastně tak úplně neseděla na hlas a že je v tom víc ironie než řekněme rockového šílenství anebo té dravosti, kterou původně v téhle písni chtěl dát. Ovšem, to, co se nepovedlo jemu, i když je autorem, tak to se povedlo přesně před 40 lety v červenci muži, jehož jméno bylo Joe Cocker. Tenhle muž tomu dal opravdu úplně jiný tón a samozřejmě nesmrtelnost téhle písni dodal také film 9,5 týdne Mickey Rourke, Kim Basinger. No prostě, když zazní první tóny této verze, tak mám trochu husí kůži. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: No tak pojďme, milí posluchači, pojďme hledat postavy známých děsivých příběhů, vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Pojďme hledat tyhle postavy, no a možná také vyhrát báječný pobyt pro dvě osoby na dvě noci v spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Pokud s námi hrajete a hledáte, potom jistě čekáte na indicii. Ta vaše je tady právě teď.
3: Od malička jsem měl opravdu znamenitý apetit. Zpočátku šlo jen o kaši, hrnek mléka a pecen chleba, ale můj hlad sílil každým dnem. Čím víc jsem jedl, tím větší hlad jsem měl. Rodiče se mě snažili nasytit vším, co v chudé domácnosti našli, jenže já jsem postupně přestal rozlišovat, co je ještě jídlem a co už rozhodně ne. Moje břicho se neustále zvětšovalo a touha po dalším soustu byla zkrátka k nezastavení. Dokonce ani máma, ani táta nedokázali můj hlad ukojit natolik, abych se nevypravil do světa za dalšími poněkud netradičními gastronomickými zážitky. Hranice našeho chudého domova mi už byly zkrátka příliš těsné.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Tomáš Linka, fešáci a paní má se má. Srdcovky nám jedou dál. Já bych velmi rád připomněl dnešní anketu, která je velmi jednoduchá, protože se váže k datu 28. července. A sice dneska slaví narozeniny Michael Kocáb a také se 28. července narodil Richard Wright. A tak se ptám, co vás napadá, když slyšíte tato jména Richard Wright a taky Michael Kocáb. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702-222-220. Teď se půjdeme podívat na úplně první vysílání MTV, které bylo 1. srpna 1987. Je to tak, za pouhé 4 dny uplyne 39 let od chvíle, kdy začala vysílat evropská MTV. A jako jedna z prvních písní, které se tady vlastně odvysílaly, nebo z prvních klipů, který se tam odvysílal, byla písnička Money for Nothing, kde je mimochodem takové to slavné volání, nebo takový ten slavný hlas, back vokál. I want my MTV. A tenhle hlas není nikdo jiné, než přímo Sting, totiž ve studiu na ostrově Montserrat. Mimochodem, o tom studiu už jsem také měl před lety jeden ze svých pořadů, tak Air Studio Montserrat bylo nádherné místo George Martina. Tak na tomhle z tom nádherném místě se Dire Straits, kteří tam nahrávali, no řekněme náhodou, přidal Sting. Naspíval úvod i refrén, ten I want my MTV na melodii připomínající trošku skladbu The Paul Please don't stay so close to me. A proto je uveden také mimochodem jako spoluautor. Ale co vám budu povídat, pojďme se teď dostat do 80. let. Možná, že někteří pamatujete, jak to tehdy bylo. Tohle jsou Dire Straits, Money for Nothing.

To byl on, přesně, to byl on, Sting, který to tam dal, I Want My MTV, no a proto se to také dostalo do evropské MTV. Já mám teď pro vás nahrávku, která slaví 66 let a říkáte si, jejda, bude to vůbec party, když máme nahrávku, která je takhle v uvozovkách stará? A já myslím, že ano, v červenci roku 1960 vyšla nahrávka, která doslova změnila, a pozor, nejen hit parády, ale doslova změnila to, jak se najednou tančilo na parketech. Totiž muž jménem Ernest Evans, který se narodil v roce 1941 v Jižní Karolíně, tak ještě mu nebylo ani 19, když natočil tuhle píseň, o které mluvím. A stal se tváří největší taneční horečky začátku 60. let. A přitom písnička vůbec nebyla jeho. Tu píseň napsal rhythm and bluesový zpěvák Hank Ballard a se svou skupinou Midnighters ji vydal už dříve, jenže stala se ta věc, že měl Ballard se svojí skupinou vystoupit v televizním pořadu Dicka Clarka, ale nemohl, byl nemocný. No a tak se hledal někdo mladý. A to byl právě Ernest Evans, který si dal svoje umělecké jméno Chubby Checker. Ten písničku naspíval ji v podstatě ve stejném stylu, no ale televize z ní udělala naprostou senzaci. Kouzlo twistu totiž spočívá v tom, že nepotřebujete tanečního partnera, dokonce nepotřebujete ani naučené kroky. Stačí, když otáčíte boky, jako když, nevím, si ručníkem sušíte záda, no a noha a děláte, jako když zrovna típete vajíkla vozem. Takhle nějak by se to dalo říct. Tohle je prostě twist. To se dostalo na první místo americké hitparády v roce 60 a potom až neuvěřitelně o dva roky později v roce 1962. Chubby Checker, The Twist.

Čaviček heard it twist, 660 let od vydání a stále je to velká pecka na jakékoliv party. Pojďme se podívat, co nám píšete do úterních srdcovek k naší anketě. Dobrý večer, děkuji, že jste dnes zahrál moji milovanou Marušku a Pera Gessla z Roxetu. K Michaelovi nebo k Michaelovi Kocábovi mě napadá píseň S cizí ženou, s cizím pokoji. A také jeho porevoluční působení v politice. S pozdravem a přáním hezkého léta píše Jitka. Michael Kocáb samozřejmě pražský výběr na první dobrou, zubatá, muž bez talentu a další. Samozřejmě ještě pár výtahů od Michala Horáčka. S pozdravem Jiří, děkuji moc za tuhle zprávu. Zdravím Pepo, Michal Kocáb rovná se pražský výběr, ale ten right, nebo jak se to píše, hezký večer všem, píše Jarda. Pane Melene, když se řekne Michael Kocáb, první, co mě napadne, je vděčnost za odchod Rusáku Ludmila z Moravy. Děkuji za tuhle zprávu. Richard Wright z Pink Floyd je pro mě super klávesista, bez něhož by skupina nezískala to kouzlo, které je doprovází dodnes. Píše Vláďa. Vláďo, tohle podepíšu, přesně takhle to cítím. Ahoj Pepo, proti Kocábově muzice nic nemám, ale jeho nejzáslužnější čin byl, že dostal z Československa ruskou okupační armádu. Zvláště na pozadí současných událostí nezapomenutelná zásluha. Pozdrav Hanka toho času v Rumburku, takže zdravíme do Rumburku. Hezký podvečer, to už je tolik let, co Richard Wright, člověk neodmyslitelně spjatý s Pink Floyd, odešel. Ano, ano, je to 18 let. Michal Kocáb patří k mému životu od pražského výběru ve dvojici s Michalem Horáčkem, album Penzionu Svět s písní Stáří, co tedy opravdu miluji, je písnička Sebastian, možná, že zazní, píše Kajka v závorce, filmová hudba ke Krysařovi a mnoho dalších děl. S Naděhou Válovou si zaspíval Krev a šroubky. Pamatuji ho také jako někoho, kdo se zasadil o odchod sovětských vojsk po roce 89. Děkuji moc za tuhle zprávu. I vy mi napište, co vás napadá, když slyšíte jméno Michael Kocáb, nebo co vás napadá, když slyšíte jméno Richard Wright. Oba jsou totiž spjatí s dnešním datem, tedy 28. července. Michael Kocáb slaví 72. narozeniny, no a Richard Wright, ten by slavil už 83, ale nějakých 18 let už tady s námi není. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702 222 220 a já vás teď vezmu na slunečné pobřeží. Co říkáte? Věra Špinarová.

Nevěrná Petra Janů, ano, také součást dnešních srdcovek. Mám pro vás teď jednu vzpomínku, která se týká doby, no řekněme, docela nedávné, když už se tady pouštíme do těch písní, které jsou 60 i 65 a více let staré. Tak teprve před 39 lety v červenci 87 přišel do amerických kin film La Bamba. Příběh Richieho Valence, jednoho z prvních velkých latinskoamerických průkopníků rock and rollu. Hudbu pro film natočili Los Lobos a v podstatě oprášili písničku, kterou v 58. Právě Richie Valens předvedl s elektrickou kytarou. I přesto, že je to písnička, která pochází už dlouhá léta z mexického státu Veracruz, no a tradičně se spíš hrávala při svatbách. O co jde? Je to tahle vypalovačka Los Lobos a La

Máme léto, letní prázdniny, doba dovolených a tak máme každý den trošičku party v našich srdcovkách i teď, i když je jenom úterý. Přesně v roce 1997 v těchto letních dnech vládla francouzské hitparádě píseň s názvem Alane. Na prvním místě se tehdy udržela neuvěřitelných 10 týdnů. Tuhle písničku naspíval muž jménem Wes, který se celým jménem jmenoval Wes Madiko. Byl to zpěvák z Kamerunu. A i když se pak přestěhoval do Evropy, tak svoje africké kořeny právě spojil s moderním tanečním popem. Tahle písnička vznikla s Michelem Sanchezem, s francouzským hudebníkem a opravdu se tahle věc velmi povedla. Je naspívaná v kamerunském jazyce Duala a ten text vypráví o lásce, která překonává překážky, spojuje lidi a probouzí chuť tančit. No a máš možná právě proto, i když nikdo nerozuměl ničemu ani slovo, tak se to stalo takhle obrovským letním hitem roku 1997. Pojďte klidně se mnou tančit. Alane?

Hezký podvečer, Pepo. Mně tedy naskočí se jménem Michael Kocáb v penzionu Svět a přebal tohoto vinilu. Na něj se teď právě koukám. Děkuji vám, Kateřino, za tuhle zprávu i za fotečku tohoto alba. Ano, alba jsou, někdo další poslal rovnou trojce, kde povídali, že mu hráli Zlatá kolekce. Tam samozřejmě najdeme kompletně, řekněme, celý průřez tvorby Michála Kocába, protože Michál Kocáb dneska slaví. A tohle je také jeho hudba. A text Michala Horáčka, rok 1988, Sebastián.

Michal Kocáb slaví 72. Michali, všechno nejlepší ze srdcovek. Dneska je 28. července roku 2026. Před 83 lety se narodil Richard Wright, klávesista, zpěvák a jeden ze zakládajících členů skupiny Pink Floyd. Právě on napsal spousty muziky. Například napsal jednu skladbu, která byla původně instrumentální, a bylo to v roce 1969 instrumentálka pro film Zabriskie Point. Režisér Michelangelo Antonioni ji ale odmítl. Nechtěl prý takhle těžkou a smutnou skladbu, která mu prostě spíše připomínala nějaké tradiční prostory k modlení. Tenhle Wrightův nápad tak několik let čekal a dočkal se následně textu Rogera Watersa a dá se říci, že je to jedna z nejpůsobivějších skladeb mého velmi oblíbeného alba The Dark Side of the Moon, kterou se s vámi, milí posluchači, dnes rozloučím. Tedy vzpomínka na právě Richarda Wrighta, Pink Floyd a Us and Them. Ano, text, který je velmi jednoduchý a je o tom, jak snadno si společnost vytváří nepřátele a jak nesmyslné mohou být války i rozdělování lidí do těch protilehlých táborů. Tedy my a oni. Us and Them. Já vám přeji příjemný zbytek dnešního úterního večera. Přeji vám, ať si užijete ten příjemný sluneční svit. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Michaly Veteškové Velké putování malé slepice. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Malá slepice Peliška se zásluhou kluka Filipa dostala z drůbežárny do domácího kurníku. Ale moc dobře se v novém domově nezabydlela. Nemá-li slepice pořádné peří, dělá prý druhým jenom ostudu. To Peliška určitě nechce. Jak jenom skončí dnešní vyprávění s názvem Kdák škupka je oškubaný, všemi vysmívaný pták? To se dozvíte už za chvilku. Tak hezky poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Na konci vesnice stojí žlutý dům s červenou střechou. Z komína se kouří. Je jaro a ještě se musí topit, aby lidem nebyla zima. Na záhonech kvetou žluté narcisy a červené tulipány. V hlíně čekají semínka salátu i mrkve na to, až se oteplí. Na druhém konci zahrady je dřevěný domek na kůlech, určený pro hejno slepic. Procházejí se za plotem po výběhu a následují urostlého kohouta, který ukazuje, kde právě leze brouk nebo kde se kroutí žížala. Jenom opelichaná slepice Peliška se krčí opodál. Je bez peří, protože o ně přišla v drůbežárně, kde žila v kleci. Venku na dvoře se už naučila zobat zrní z korýtka, pít vodu z misky, zvykla si i na studenou hlínu, vítr a sluneční svit, ale nepřijala výsměch a urážky.
1: Hele, měla bys nocovat venku. Mezi nás se nehodíš.
0: Nadouvala se černá krasavice a peří se jí lesklo.
1: Děláš nám ostudu.
0: Nakrucovala se kropenatka a hrdě si čechrala peříčka. Peliška vyskočila na pařez a vyhlížela chlapce Filipa, který si ji v drůbežárně vybral.
1: Uvědomuješ si, že na tom pařezu můžu stát jen já?
0: Vypískl varovně kohout. Slepicím včetně Pelišky se moc líbil. Byl celý bílý. V ocase měl dlouhá černá péra a hřebínek rudý jako tulipány.
1: Měla bys nechat toho zírání a velmi rychle si dát odchod.
0: Pokračoval nadutý krasavec. Slepice omluvně kvokla a seskočila dolů. Promiň, nevěděla jsem.
1: Dobrá, a nezapomeň, že i ten druhý pařes je můj,
0: oznámil kohout, rozevřel křídla, napíjal krk a z hrdla vydal hlasité kikriki.
2: No, jen aby ses nepodělal,
0: zasyčel kocour kočka, který u vchodu k slepičímu výběhu číhal, kdy lidé přinesou z domu nějaké dobroty. Byl to právě on, kdo Pelišku uvítal v novém domově. Když zahlédl Filipa s talířem, spokojeně mňoukl.
2: Už se nám to nese.
1: Kikriki, ale to patří jenom nám,
0: ozval se znovu nepříjemně kohout.
2: Kušuj a hleď si svého kikiriki,
0: uzemnil ho kocour kočka a zkušeně se otřel o nohy chlapce, který vstupoval do výběhu.
2: No tak, kočko, sem nesmíš,
0: křikl Filip a odehnal ho. Drůbež vyděšeně běhala a Peliška přemýšlela, že kurník opustí. Už nechtěla zažívat posměch. Vyběhla ven, schovala se do vysoké trávy mezi keře a čekala.
3: Filipe, jedeme na nákup do města,
0: ozvalo se jí nad hlavou. Přikrčila se k zemi. Byl to Filipův otec. Za chvíli pocítila, že na ní dopadá cosi vlažného, mokrého.
3: Kolikrát ti mám říkat, abys mi nečůral na ty rybízy?
0: Zazněl dvorem hlas paní domu. Pelišce v útěku teď už nic nebránilo. V kurníku se jí vysmívají za to, že nemá peříčka, teď se jí ještě budou chechtat, že smrdí. Na nic nečekala, pokulsem zamířila k otevřené brance a prchla ze zahrady. Ani si nevšimla, že na ní upřeně zírá černý pták, který seděl na plotě sousední zahrady.
4: Krk, krk, já bych to nedělal, slepice patří do kurníku,
0: zakrákal krkavec, který si zvykl na lidi a bavilo ho pozorovat, co právě dělají. Když si v zimě zlomil křídlo, soused se ho ujal a tak k němu občas zaletí na návštěvu.
4: Do lesa bych nešel, tam tě sežere kuna, na to vsadím svůj krk, krk, krk,
0: radil Pelišce.
3: Nikomu chybět nebudu a slepicím se uleví,
0: odsekla Peliška a běžela k vzrostlým stromům. Zobák měla otevřený, protože sotva lapala po dechu. Krkavec si myslel svoje a odlétl vyslepičit novinu kočce. Peliška se zastavila až na pěšeně u mohutné borovice. Rozhlížela se kolem a divila se. Kopřivy, co tak ráda zobala na zahradě, tady byly obrovské. Mezi stébly trávy se hemžili mravenci a u louže se válely tučné housenky. Peliška hltavě zobala, ani si nevšimla kočky.
2: Mňau, Mně si celkem fuk, kuře, ale neměla bys tolik riskovat. Jak říká krkavec, životnost slepice v lese po setmění je pár hodin. Všichni mají hlad, mňoukl kocour.
3: Nejsem žádné kuře, jmenuji se Peliška a už vím, jak to chodí. Raději budu v lese, než s ostatními v kurníku, kde se mi smějí, odvětila slepice.
2: Varoval jsem tě.
0: Máchnul černošedý žíhaný kocour svou tlapou s růžovými polštářky a tiše odkráčel k žlutému domu. Peliška se radovala z nově nabité svobody. Zanořila zobák do borůvčí, zvědavě si prohlížela veverky, které skákaly ze stromu na strom. Nestrachovala se, ani když se zešeřilo. Však si na noc zaleze někam do kapradí, které roste všude kolem. Zatím spokojeně hrabala, až se dohrabala k hustým trsům trávy. Odtud na ní vykoukl divný, šedohnědý pták. Připomínal jí větší slepici.
5: Zdravíčko, co ty tady? Nepatříš spíš do kurníku?
0: Pronesl ten pták s malým a lehce zahnutým zobáčkem.
3: Měla jsem tam nějaké problémy, odpověděla slepice způsobně.
5: Aha, chápu. Mé jméno je Pávice. A tvé?
3: Chlapec, který se mě vybral, mi říká Peliška, protože jsem drobátko opelichaná, odpověděla slepice.
5: Aha, chápu, řekla znovu Pávice.
6: Drahá, kde se touláš?
0: Ozvalo se a z trávy se vynořilo něco nevídaného. Pták s třpitivě modrými pírky a s korunkou na hlavě.
5: Páni, tak toho by měli vidět slepice u nás v kurníku, ty by pukly,
0: vydechla Peliška a samým překvapením málem omdlela.
6: Jaké pak páni, my jsme pávy,
0: proneslo to nádherné stvoření pyšně a roztáhlo ocas. Celou jeho barevností a majestátností se slepice kochala jenom chvilku, protože omdlela docela. Probrala se až na stromě mezi větvemi.
5: Nic se nelekej, Peliško. Můj drahý tě sem přenesl. Přece tě nenecháme dole na zemi na pospas kuně. Jsme hrabaví ptáci jako ty.
0: Vysvětlila velkorysá Pávice a usmívala se, protože její manžel přiváděl k údivu hodně zvířat a lidí. Peliška se cítila skoro jako v nebi. Jen kdyby ji neotravovali ti hladoví komáři, kteří se s příchodem tmy vyrojili všude kolem.
5: Drahý, naše přítelkyně je tak trochu obnažená, asi bys jí měl přikrýt,
0: požádala hodná Pávice svého druha. A tak se Peliška ocitla v ráji úplně. Věděla, že na půvab tohoto ptáka nemá ani kohout, natož pak kropenatka nebo černé krasavice.
5: Ráno se vrať domů, nemáš proč utíkat,
0: poradila Pelišce Pávice, když si vyposlechla celý její příběh. A slepice tušila, že má pravdu. Ráno se skočila z větve, pod stromem nechala novým pavým přátelům vajíčko jako poděkování a vyrazila zpět k žlutému domu.
5: Že si vejce odnesla kuna, která šla Pelišce v patách, slepice už nevěděla. Ale o tom až zítra. Dobrou noc.
7: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví. Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. Šiřitel 112 bludů, takový je podtitul Toulek českou minulostí, už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Nechybí ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Hlavní osobností dnešní 669. schůzky našeho milého seriálu zvaného Toulky českou minulostí jsme zvolili opět Bernarda Bolzána. Co jsme o něm nestačili povědět minule, a zbývá toho dost, o to se s vámi podělíme nyní. Bylo by totiž neodpustitelné, kdybychom našeho největšího myslitele a také matematika, řadu dalších oborů už raději vynecháváme, 19. století odbyli jakousi zmínkou na okraji. Dost bylo na tom, že zmínkou na okraji tohoto génia odbývalo století minulé, i když není nejsnazší o jeho osobě, činnosti a díle vyprávět srozumitelně a přístupně. Uděláme vše proto, aby to srozumitelně a přístupné bylo. Snažit se budou vaši průvodci na těchto toulkách.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. V této schůzce jsme byli opět povzbuzeni inspirací v knihách Petra Hory Hořejše a režijním vedením Jaromíra Ostrého.

0: Uprostřed zatuchlého rakouského policejního absolutismu se pro Prahu staly přednášky a exhorty mladého Bernarda Bolzána hotovou senzací. Ten zprvu narazil na přímo ostentativní nezájem posluchačů o něco málo starších než on, přičemž mu chyběly i pedagogické zkušenosti, smělost a kuráž autoritativního člověka. I když byli studenti předem rozhodnuti, že při prvním katechetově výroku, se kterým nebudou souhlasit, začnou dupat a nepřestanou, dokud neodejde, k žádnému dupotu nedošlo. Posluchači se totiž ve velice krátké době do svého nového učitele upřímně zamilovali, protože z nezáživného předmětu, tříletého povinného kurzu náboženství, jim učinil hotové dobrodružství poznání. A Bolzánova laskavost, mravní pevnost i neokázalá odvaha z něho udělali v očích pražského publika takřka světce dřív, než se rakouská byrokracie rozhoupala k zásahu.
1: Aniž bychom věděli, jak se to vše odehrávalo dál, mohli bychom již dopředu odhadovat, že si to byrokracie nenechala líbit. Vyskakování schopných musí takřka vždy ti neschopní, nebo naopak všeho schopní, zatrhnout.
2: Podezřelým se stal Bolzáno do roka a do dne po svém nástupu.
1: Dnes by to tak dlouho trvat nemuselo.
2: Začal být příliš dobrým a příliš obdivovaným profesorem.
1: Na to, aby svou pozici nevzbuzoval závist a zášť. Nemám pravdu?
2: Doslova tak to bylo. No,
1: a dosud je. Úspěch se u nás věru odpouští jen málo komu.
2: Jedním z prvních, kdo žaloval přímo u císaře Františka I., byl sám císařův dvorní kaplan a současně autor povinné učebnice náboženství Frind.
3: Ten se dožadoval, aby Bolzáno ve všem respektoval jeho text.
1: A pokud tak neučiní...
3: nechť je propuštěn.
2: My ti ukážeme, zač je toho loket, panáčku.
3: Tehdy ještě zasáhly české úřady. Gubernium i pražská arcibiskupská konzistoř ochránili Bolzána s důvodněním...
0: Těžko by mohl být nahrazen někým jiným.
2: Za závazek držet se přísné dogmatiky, za slib, který ostatně nikdy nedodržel, neboť jej dal v ctnostném klamu, získal Bolzáno čas.
1: Kolik toho času bylo?
2: Víceméně nerušeně mohl přednášet a kázat 15 let, až do počátku roku 1820.
3: Od této doby musíme ale odečíst léta jeho stonání. Téměř 3 roky ho například vyřadila z práce ataka tuberkulózy, kdy musel být zastupován.
2: Všichni studenti filozofie, kteří se na univerzitě během těch 15 let učili, povinně navštěvovali Bolzánovy přednášky. Následně pak všichni, kdo absolvovali lékařskou, právnickou a teologickou fakultu, byli vlastně jeho žáky.
1: Kdy začala, obrazně řečeno, hořet Bolzánovi půda pod nohama?
3: Bylo to v roce 1818.
2: Tedy v roce, kdy byl shodou okolností děkanem filozofické fakulty.
1: Lze jen stěží uvěřit na takovou shodu okolností. Někdo prostě dostal na jeho místo zálusk.
2: Ať tak či onak, právě tehdy ho rakouské úřady obvinili, že svými myšlenkami radikalizuje mládež.
3: Dvorská školní komise mu udělila důtku.
1: Co bylo uvedeno jako její důvod?
3: Odchýlení se od učebnice a špatný prospěch žáků.
2: A následoval příkaz, aby Bolzáno poslal ověřený opis svých přednáškových spisů.
0: Tento přípis, z něhož jsem se poprvé dozvěděl, že se proti mně něco připravuje, jsem dostal ve dnech, kdy měl můj bratr, budoucí lékař, závěrečnou disputaci. Následně na to již ležel na úmrtním loži. Právě tehdy jsem měl dodat zmíněný opis a své ospravedlnění vůči výtkám, které mi byly činěny. Můžete si snadno představit, jak mi zhořkl tento úkol tím, že mi zkracoval poslední hodiny, jež bych měl strávit u umírajícího bratra.
1: Jeden z císařových strážců pořádku, panovníkův osobní lékař, doktor von Stift, činnost Bolzánovu sledoval jak pod drobnohledem a sepisoval pro svého zaměstnavatele udavačská hlášení.
2: V Bolzánových kázáních jsou místa, která se zjevně nesnášejí s duchem křesťansko-katolické nauky a která se nejméně mohou hodit pro akademickou univerzitní mládež, jíž byla přednášena. Nechť vaše veličenstvo laskavě čte místo na stránce 99. Přijde doba a tak dále.
1: Pečlivý práskač. Tuto svou fízlovskou činnost vykonával dozajista ve svém volném čase. V pracovním čase se staral o zdravotní stav panovníka a když měl volno, udával.
2: Je stěží pochopitelné, jak je mohla cenzura ponechat nepovšimnuto.
1: Hlavně, že jemu nic neuteklo, von Stiftovi. Ostatně, co kdybychom si stejný text, který napsal Bolzano a jen ščetl páně Stiftův a posléze i panovníkův zrak, přečetli i my.
4: Přijde doba, pravím tak s plnou důvěrou, přijde doba, kdy bude válka. Tato nesmyslná snaha dokázat své právo mečem právě tak obecně v opovržení, jako je již nyní v opovržení souboj. Přijde doba, kdy budou ty tisíceré stupně a dělící zdi mezi lidmi, které působí tolik zla, náležitě obmezeny. Kdy bude každý zacházeti se svým bližním jako bratr s bratrem. Přijde doba, kdy budou zavedeny ústavy, kterých nebude lze tak mnohonásobně zneužívat jako těch, které jsou nyní. Doba, kdy bude člověk povaze své přiměřeněji vychován a kde nebude hledat nikdo slávu v tom, jak daleko se od přirozenosti odchýlil, kde se nebude nikdo domnívat, že zasluhuje proto cti slávy, že on jediný tolik uchvátil, co by postačilo celému tisíci lidí.
1: Nepřipadají vám tyto myšlenky palčivé i dnes?

0: Čím víc rostl zástup Bolzánových obdivovatelů a následovníků, tím víc sílili denunciace Štiftovi.
1: Je třeba, aby byl i hned zbaven svého učitelského místa. Zastává zásady ohrožující klid státu. Dokonce je veřejně přednáší, a to na posvěceném místě. Toto chování zaslouží přísného trestu a činí jej nespůsobilým k jakémukoli státnímu úřadu, zvláště pak k jakémukoli úřadu učitelskému.
2: Něčemu takovému se říká likvidační útok.
1: Nemůže být přeložen ani na hvězdárnu do Vídně, protože by to bylo možno vykládat si jako odměnu.
3: Neustále docházelo k příhodám, které moje podezření, že se proti mně něco chystá, ještě posilovalo. Několik studentů, kteří přišli ze Saska, přivedlo ty naše na myšlenku, aby se tu pořádali podobné schůzky, jaké tam byly běžné. Při jedné procházce potkal jsem jednou náhodou celý houf takových lidiček a když jsem jim vysvětlil nevhodnost a nebezpečné následky těchto schůzek, slíbili mi, že je nebudou již nikdy pořádat a jak myslím, dodrželi slovo. Musím poznamenat, že v tom houfu byli také oba synovci tehdejšího ředitele ústavu, kteří mi byli nápadní svou opilostí. Tito mladíci špatně studovali a byli zkažení. A dobře proto věděli, že nemohou dostat absolutorium, pokud budu profesorem. Jiná náhoda chtěla, že student krajně průměrného nadání, ba jak se zdálo ani ne zcela zdravého rozumu, připadl na nápad, že založí tajnou společnost. Pustil se však do toho tak nešikovně, že věc byla odhalena právě, když chtěl získat první členy. Ačkoliv jsem tehdy jako děkan filozofické fakulty byl přísedícím akademického senátu, který měl tuto věc prošetřit, nevyšlo najevo nic, co by byl mohl rozumný člověk shledat podezřelým. Ve Vídni však tato i předcházející událost byla vylíčena docela jinak. Tajná policie vypracovala krajně nepříznivou zprávu o schůzkách, které se v Praze konaly, a o stycích pražských studentů, a já byl v ní označován za toho, kdo dal dokonce k těmto piklům podnět. Když jsem si stěžoval nejvyššímu purkravímu, chtěl, aby mu policie onu zprávu předložila, ale nemohla se, jak se říká, najít.
2: Když je třeba, tak se nic nenajde.
0: Zápas o Bolzána však už zadržen nebyl.
2: Zápas o Bolzána, neboli zápas o svobodu svědomí.
0: V prosinci 1819 byl zbaven stolice náboženské nauky.
1: A zároveň mu byla udělena přísná důtka?
3: Za ona místa v jeho tištěných řečech a psaných sešitech, v nichž hrubě porušil své povinnosti kněze, učitele náboženství, vychovatele mládeže a dobrého státního občana.
1: Tím však rozruch kolem něj neskončil, trval ještě několik let.
0: Bolzáno byl sice umlčen, ale mohl věnovat všechny schopnosti vědecké práci.
1: Cenzoři a jiní strážci pravověrnosti rozcupovávali Bolzánovy texty, zejména několik stovek stran tiskem vydaných, až seznam závadných míst vydal na 78 archů.
0: Bylo konstatováno, že v Kacířově díle se objevuje celkem 112 bludných článků.
1: Odvolej, nebo...
3: Bolzáno, který hned na počátku konfliktu odmítl výzvy, aby dobrovolně rezignoval, a který dal přednost opuštění profesury i kazatelny z donucení, se dál v zápase nijak aktivně neangažoval. Odešel k přátelům na venkov a zabýval se tam zejména oblíbenou matematikou. Bojovali však za něj jiní. Především studenti, ale i pražský arcibiskup Václav Chlumčanský. Za Bolzána se postavila velká část staré zemské šlechty. Zastal se ho i Čelakovský a jiní vlastenci, kterým Bolzáno ve svých exhortách vytýkal krátkozrakost. Vůbec nejrozhodněji vystoupil na jeho obranu Josef Dobrovský. Když císař František I. roztrpčeně prohlásil, že kacíř dosud nevyslovil žádnou účinnou lítost ani nebyl potrestán, takže za 5 let od jeho suspendování se ve věci tak důležité pro stát, církev i náboženství vlastně nic nestalo. Dobrovský statečně zasáhl. Napsal nikoli panovníkovi, ale jeho neblaze proslulému zpovědníkovi.
2: Ano, toho pána už známe. Frint, jméno jeho.
3: Bude-li Bolzánovo pronásledování ještě pokračovat, předloží Dobrovský evropské veřejnosti nejen doklady o učencově čistém charakteru, nýbrž odhalí v plné nahotě i Frintovi nízké pikle a ukáže škody, které jim způsobil církvi on.
2: To byla hozená rukavice. Vlastně ultimátum.
1: Hlavně, že to zabralo. Definitivně se už přestala zkoumat otázka, ve kterém klášterním vězení má být pražský kacíř internován.
2: Spor utichl?
1: Byl uložen ad acta.
0: Bolzána už jenom přiměli, aby formálním prohlášením, že nikdy nemínil svými myšlenkami poškodit katolickou církev, učinil ze své strany dobový taneční úkrok, znamenající pro něj napříště klid.
1: Rokem 1825. jeho veřejné ostouzení konečně ustalo.
3: Byl ovšem natrvalo vyřazen z oficiálního vědeckého dění. Stal se až do konce života soukromníkem s nepatrnou penzí 300 zlatých ročně.
2: Někdejší profesor, ba dokonce děkan filozofické fakulty.
1: Odstěhoval se časem do Těchobuzy na Pacovsku v jihovýchodních Čechách, kde po dlouhá léta žil u nejbližších přátel, u statkáře Josefa Hofmana a jeho ženy Anny.
0: Paní Hofmanová se mu na 19 let až do své smrti v roce 1842 stala matkou, spolupracovnicí, první čtenářkou jeho děl, ošetřovatelkou v nemoci a důvěrnicí, k níž osudově přilnul.
2: Důvěrnicí, k níž osudově přilnul? Podivná formulace v životopise kněze Bolzána.
0: Jeho staromládenecký život byl téměř na 20 let proteplen obdivuhodně pevným, krásným, ale dodnes záhadným vztahem k vdané ženě o 3 roky mladší, k manželce přítele Josefa Hofmana.
1: Statkářskou rodinu Hofmanových Bolzáno poznal, když jim poskytoval útěchu při úmrtí jednoho z jejich 7 dětí, 16-leté dcery Karoliny.
2: Právě pro Annu Hofmanovou napsal Bolzáno
3: vlastní životopis,
2: ze kterého jsme už několikrát citovali, a také spis Athanázia. Athanázia znamená v řečtině nesmrtelná.
1: V podtitulu tohoto spisu je uvedeno
3: Důvody pro nesmrtelnost duše.
1: Bolzáno dokázal utišit zoufalou matku.
0: Dokázal získat naprostou důvěru jejího manžela.
1: A s postupem času se stal doslova členem rodiny.
0: Obětavá a dobrá Anna o něho pečovala v časech nemoci. 3x mu měla zachránit život.
1: Bernard jí byl možná dalším dítětem, jindy zase kultivovaným učitelem.
2: Ničím víc?
1: Statkář Hofman sdílel altruismus Bolzánův a nechal se přesvědčit, že jeho povinností je postavit v Těchobuzi, kde měl statek, z vlastních peněz školu.
2: Opravdu v tom všem nebylo nic víc?
0: Anna měla nad Bolzánem větší moc než nad svým vlastním manželem. Když později těžce onemocněla, vrátil jí Bolzáno předešlou starostlivou péči.
1: Zemřela v 58 letech.
0: S její smrtí se nikdy nevyrovnal.
2: Ještě jednou, čím mu byla ve skutečnosti?
1: Snad byl jejich vřelý ideální vztah doopravdy platonický.
2: I když dnešní člověk uvyklý jinému uvažování a především praxi se tomu poněkud zdráhá uvěřit.
1: Ano, poněkud se tomu zdráháme uvěřit. Totiž, že by citová závislost tak hluboká, poctivá a obapolná dokázala respektovat meze tehdejší úzkoprsé morálky.
2: Dnešní širokoprsá morálka se něčím tak titěrným už nezabývá.
1: V každém případě ti dva prožívali své city svědomím i souhlasem ani na manžela.
0: Zvláštní a kuriózní intimita vztahu tohoto trojlístku zašla tak daleko, že Bolzáno a Hofman uzavřeli velmi nezvyklou dohodu. Kdo zemře dřív, bude pohřben po boku

0: Andrej Veličin napsal utopickou knížku o nejlepším státě, pojednání o estetice a matematické paradoxy nekonečna.
1: Jako kacíř mohl jenom mlčet. Pravý rozměr jeho díla byl zakonzervován.
0: S údivem nepostrádajícím jistý přídech trpkosti byl Bernard Bolzano objeven s velkým zpožděním až ve 20. století.
2: A nebyl jediný, koho takové, anebo ještě i delší zpoždění v našich dějinách postihlo.
1: Zemřel v Praze 18. prosince roku 1848.

Nechť mi připisují ješitnost a ještě tolik jiných chyb, za kolik se jich kdo může zaručit. Je přece jen jedna vlastnost, kterou by mi měli přiznat, a po jejímž uznání netoužím z pouhé ješitnosti. Ta totiž, že jsem to dobře myslel se svými bližními a že mé hlavní úsilí od časného mládí až dodnes směřovalo jen k tomu, abych pomáhal blahu lidstva.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 669. schůzka s toulkami českou minulostí. 670. s podtitulem Strach z revoluce vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. No a jen co zapršelo, hostem je Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám, dobrý den.
4: Krásné ráno všem.
3: Spíše než o vodě budeme možná hovořit o hydrologickém suchu, o tom, jaké faktory přispívají k čím dál intenzivnějším a delším vlnám veder, a probereme i bouři na Marsu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: V uplynulých hodinách nám trochu zapršelo a ochladilo se to asi, abychom se nadechli před úmornými vedry, které meteorologové předpovídají už na příští dny. Jak vy, pane Danielko, snášíte asi hlavně ty výkyvy počasí, ale i tropické počasí?
4: Tak ze mě si manželka dělá legraci, že jakmile teploty stoupají přes 30, tak já se dostávám do svého živlu. Já říkám, jsem takové to letní dítě narozené v červenci, které má teplo rád. Takže já osobně při velkých vedrech netrpím, byť tedy ty 40-stupňová vedra už byly úmorný i na mě, což asi na každého, a bohužel to tedy vypadá, že před sebou máme další vlnu veder, a kolegové na našem prognózním pracovišti právě teď podle mě připravují výstrahu, kterou, kde budou specifikovat, kde, jak moc a jak dlouho ta vlna veder bude trvat, protože to vypadá, že čtvrtek, pátek a potom možná malý takovým s maličkatou pauzou i na začátku příštího týdne se zase můžeme dostat hodně blízko, a není vyloučené, že i k těm 40 se dostaneme.
3: Ty vlny veder, jak už jsem naznačila, jsou čím dál častější a také trvají déle. Říkalo se, nebo říká, že sucho je, protože neprší, ale ono to tak jednoduché vůbec není. Tak jaké faktory vlastně k tomu přispívají?
4: Tak ono dokonce to sucho a vlny veder se velmi výrazně vlastně podporují vzájemně. Ono se dochází takovému cyklu, čím víc je sucho, tím víc je vln veder. Ono ostatně vlastně je strašně zajímavé, jak ty vlny veder vznikají. Samozřejmě je teplejší, řekněme globálně, to oteplení o něco více než jeden stupeň, ale zajímavé je, že když se podíváme na vlny veder, tak ty rostou vlastně víc, než je ten nárůst té průměrné teploty. A tady v Evropě vlastně byl zaznamenaný ten nárůst prodloužení těch vln veder zhruba o 2,6 dne každou dekádu. Se vlastně prodlužuje ta doba, kdy jsme v tom stavu vln veder. Což je teda rychlejší, než by odpovídalo tomu průměrnému zvyšování teploty. A ono to je totiž tím, že samozřejmě rostoucí teplota znamená, že ta situace, kdy vznikne vlna veder, nastává vlastně za podmínek, kdy je více energie v té atmosféře, takže to rozhodně přispívá k té teplotě. Ale ten zbytek musíme hledat vysvětlení ještě někde jinde, ještě v dalších faktorech. Jsou minimálně 4, možná 5 dalších faktorů. Jedním z nich je to sucho. A ono teda spolupůsobí, ale samozřejmě tak, jak je sucho, tak nedochází k vypařování, když není, jsou ty srážky, což samozřejmě zase mění nebo zvyšuje tu energetickou bilanci, povrch se více ohřívá, vlastně je stabilnější to zvrstvení a ta vlna veder pak zase může více rozvinout a být delší. Ale další faktory možná už nejsou tak zjevné, A ten jeden faktor, který byl vlastně v nedávných studiích, několika studiích potvrzen, je, že přispívá výrazně i to, že jsme vlastně snížili znečištění ovzduší. Tak, jak se redukují emise, tak se současně vlastně redukují i aerosoly v atmosféře. To znamená drobné částečky prachu, různých dalších oxidů, krystalků a podobně, které vlastně brání pronikání slunečního záření. Oni nejsou možná tak dobře vidět, ale vlastně část toho slunečního záření se od nich odráží a tudíž nedopadá na ten povrch a vlastně nezahřívá. Takže to je další z efektů, kdy vlastně to, že jsme vyčistili tu naši atmosféru, tak jsme malinko vlastně přidali k tomu, že se může přitápět od povrchu. Ale teď nová studie vlastně se zaměřila i na to a tvrdí, že vlastně se ukazuje, že ty aerosoly, to, že je tedy nemáme, tak vlastně může ovlivňovat i způsob cirkulace. Právě tím efektem, že se část vlastně Evropy ohřívá jinak, více než ten oceán třeba, tak dochází vlastně ke změně rozložení v nějakém dlouhodobém pohledu rozložení tlakových útvarů, což může ovlivňovat tu celkovou cirkulaci. Takže častěji máme ty situace, kdy k nám ten horký vzduch vlastně se může dostat, propadnout, nasát z jihu, ze Sahary a podobně, tak, aby vlastně tady ta vlna veder vznikla. Takže to je ten další faktor.
3: Potřebovali bychom nějakou teď zase jinou ochrannou vrstvu. V podstatě, když se podíváme na tu schopnost atmosféry odpařovat vodu.
4: No, my bychom asi mohli se spíš zaměřit na ty další faktory. A ten dalším faktorem, který stojí za zmínku, tak je vlastně dopad tepelného ostrova města. Ono totiž v Evropě většina obyvatel žije ve městech a když se podíváme na města, tak vlastně více než polovina veškerých těch nadúmrtí, které jsou sledovány, tak připadá vlastně na ty nejpřehřátější části měst ve srovnání s těmi okrajovými částmi nebo s venkovskou krajinou. Takže daleko víc se tedy přehřívají ta města. A tam je něco, co můžeme dělat. My se můžeme snažit pokusit schladit města, dát tedy do toho města víc, řekněme, vody, ať už přímo, nebo prostřednictvím vegetace, která tu vodu vlastně využívá a tím pádem ochlazuje to prostředí své.
3: A nakolik jsme se podle vašeho názoru, pane Danielko, adaptovali vlastně na ty změny klimatu, protože to, že je vedro, že je čím dál více opravdu tropických dní a nocí, tak to zase není záležitost letošního roku.
4: No není, ale já bych řekl, že letos poprvé vidím takovou opravdu řekněme společenskou silnější debatu nebo pochopení toho, že se opravdu adaptovat musíme, protože ty vlny byly extrémní v západní Evropě i tady u nás vlastně opravdu velmi silné a dlouhotrvající. Ostatně vidíme dopady třeba ve Francii a probíhající požáry, to je pořád spojené vlastně s dlouhým, suchým, horkým obdobím, které tam od června vlastně panuje až do dneška. Takže rozhodně se velmi výrazně zvedla ta diskuze o tom, co dělat. Takže konečně se vlastně ta adaptace na vlny vede dostává do popředí. Ono už dlouhodobě se v těch odborných kruzích hlavně třeba na rozhraní Světové meteorologické organizace a Světové zdravotnické organizace hovořilo o tom, vlny veder jsou problém, co se s tím dá dělat. A vlastně je doporučení pro všechny ty státy zpracovat něco, čemu se říká Heat Health Action Plan, to znamená akční plán pro vedra a zdravotní dopady. Ale ono pustit se do toho vždycky jako vyžaduje úsilí a hlavně pochopení urgentnosti toho problému. Takže myslím si, že teď se dostáváme do toho stavu, kdy Evropa to pochopí. Ono mimochodem je zajímavé, že vlastně v tropech, tam, kde když se podíváte třeba na Singapur a podobně, tak Singapuru vlastně říkali, nebo jejich ministerský předseda, který vlastně dlouhodobě vedl tam vládu a ten Singapur velmi výrazně proměnil. Říkal, že nejdůležitější změna byla klimatizace, zavedení klimatizací. A když se na to podíváte, tak opravdu Evropa v tomhletom velice řekněme, efektivním na individuální bázi minimálně a na úrovni veřejných budov 100% řešení a opatření zatím až tak daleko není ve srovnání třeba s Amerikou nebo i právě s asijskými státy, které prostě ten problém měly vždycky takový a ještě v tom vlhkém klimatu prostě do těch adaptací neměli jinou šanci, než prostě vybudovat klimatizaci. Čímž neříkám, že to je jediná možnost, jak se adaptovat. Ono, když se podíváte třeba na historická města středověká, ty úzké uličky, když vyjedete do Středomoří, mě se vždycky strašně líbily ty architektonické prvky takových těch okenic dřevěných, které jsou na těch fasádách. Ale oni mají svůj smysl. Tak, aby se nezahřívalo to okno a vlastně odráželo se to teplo ještě předtím, než vstoupí do toho pokoje, kde vy přece jenom můžete být trošku v chládku.
3: Konstatuje hydrolog Jan Danielka.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Podívejme se nyní, jak letošní sucho dopadá na stav vodních zdrojů, toků, tak jaká je hydrologická situace, pane Danielku? Hovoříme už o hydrologickém suchu?
4: No už nějakou dobu hovoříme o suchu. Ono v podstatě vlastně ten pokles to sucho má tu nevýhodu, že ono není jasně vidět, kdy začíná a kdy končí. Ono to není tak, jako najednou vlastně se voda vylije ze břehu, to je taková vizuální značka toho, že začíná povodeň. U toho sucha je to složitější, takže my vlastně, když to řeknu, odchylku od toho, co je normální, máme v podstatě celý letošní rok. Ono pršelo velmi málo. Když se na to podíváme, tak většina našeho území dostala něco mezi polovinou a třema čtvrtina, 50 až 75% srážek od začátku roku vůči tomu, co je normální, což je opravdu velmi málo. A vlastně tam nebyla žádná jarní významná povodeň a vodní toky, podzemní vody vždycky byly od celou tu dobu byly vlastně méně, než by pro tu danou roční dobu a měly být v dlouhodobém průměru. No a teď se dostáváme do situace, že opravdu se to zvýrazňuje. Nejvíce tedy na těch povrchových tocích asi všichni, kdo se těšili, že se vypraví na vodu, tak vidí, že je cedá pouze pod přehradou, proto je Vltava vlastně přeplněná, na ostatních řekách se spíš drhne o dno na řadě úseků, ale bohužel teda jsme opravdu situaci, kdy, když jsem na to koukal včera odpoledne a dneska kolegové zase budou aktualizovat tu informaci, tak řekněme možná čtvrtina toků na našem území byla taková, že pro konec července jsme zaznamenávali nejnižší hodnoty, které tam máme napozorovány, což může být doba pozorování typicky, řekněme, třeba od 60. let.
3: Jenom pro zajímavost, ta hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vidíme to i u jiných řek. Pokud by to teple suché počasí pokračovalo, tak jaký to může mít další dopad na stavy toku? Jaká rizika to sebou nese?
4: No, já jsem právě strašně zvědavý, co se stane teď v souvislosti s tím suchem. Ono v krajině už, s tou vlnou veder, ono v krajině už té vody na výpar opravdu mnoho není. Takže nelze očekávat, že dojde k nějakému jakoby rychlému poklesu. Ale myslím si, že tak, jak děláme vlastně každý týden v úterý, děláme takové hodnocení toho, a jak jsme na tom se suchem a vydáváme výstražnou informaci o tom, jestli je sucho nebo ne. Ona není možná tak viditelná, protože jsou viditelnější takové ty akutní věci, ty výstrahy na ty akutní věci, ale dneska tady ještě asi nebude zas tak, řekněme, kritická, byť očekávám, že tak tři čtvrtě území vlastně naplní ty limity, že tam budeme říkat, tady sucho je. Ale právě ta vlna veder, kterou čekáme na konci týdne, si myslím, že nás posune do toho, že budeme opravdu na, řekněme, hodnotách, které budeme moc směle srovnávat s tím suchem 2018-2015. A to ještě teda není konec léta.
3: Kolik by toho muselo napršet, aby se situace aspoň trošku zlepšila, ačkoliv i z vašich slov, pane Danielko, vyplývá, že v nejbližších dnech se tak nestane.
4: To je vždycky taková svízelná otázka. V nejbližších dnech se to určitě nestane. Každých 5 mm je skvělých pro vegetaci.
3: Každá kapka se počítá.
4: Pro vegetaci rozhodně, ono je to vidět, vlastně ta krajina se výrazně proměnila. Byť tedy, když jedete, tak je vidět, že tak, jak jsme měli některé bouřky, tak občas projíždíte tou krajinu, říkáte, hele, tady je to krásně zelený. O 20 km dál, nebo 10 km dál, už vidíte, že tam se bouřky vyhly. Takže tam je velice sucho. Zrovna včera jsme se o tom s jedním kolegou bavili, jak na trase mezi Kolínem a Prahou je vidět ohromný rozdíl v tom, kde ta bouřka vždycky vlastně vypadla a trošku zalila a ta vegetace tam pořád prosperuje. Takže každých 5 mm pro tu vegetaci bude poklad, to znamená, že ona dokáže ji velice rychle spotřebovat. Malinko nám to ochladí tím výpadem, ale nevydrží dlouho těch 5 mm a nemá šanci vlastně tyhle ty srážky se dostat do povrchových a podzemních vod. Na to, abychom se vlastně dostali z toho hydrologického sucha, tak by muselo pršet, řekněme, tak trošku povodňově pršet. Ne, že by to způsobilo nutně povodeň, ona naopak ta krajina teďkon je tak žíznivá pro tu vodu, že vlastně to je možná jediné pozitivum je, že když by přišly intenzivní srážky, tak se nemusíme povodně tolik bát, protože prostě se do té krajiny vejdou, zůstanou v ní a neodtečou. Maximálně by mohly pomoci. Ale nic takového ve výhledu tedy není.
3: Jak se to projevuje na kvalitě vody jako takové?
4: No to je zajímavé. Ona vlastně kvalita vody, když se koukneme na analogii roku 2015-2018, tak se ukázalo, že ty projevy nebyly vlastně zas až nějak velmi viditelné. A ještě je velký rozdíl vlastně, jaký je zdroj znečištění. Tam, kde je ten zdroj znečištění vodový, to znamená vypouštění třeba z čistíren odpadních vod a podobně, tak tam se to samozřejmě zhoršuje bezprostředně pod tím vypouštěním, protože té vody na rozředění toho vypouštění je relativně méně. Takže tam můžeme zaznamenat za nějaké zhoršené parametry. Na druhou stranu ta voda teče velice pomalu, takže vlastně má dost času, aby se některé ty látky rozložily. A co vlastně naopak se zlepšuje paradoxně, je to, že takové ty plošné zdroje znečištění, to, co jsou vlastně splachy ze zemědělství, pesticidy a podobně, tak ty se nedostávají, protože neprší, tak se nemají jak dostat do toho systému. Takže tyhle ty látky mohou paradoxně klesat. Ale velký problém je u nádrží a u rybníků, které se více prohřívají a může docházet k mobilizaci těch látek, které už byly usazeny na dně. Tak jak se to prohřeje, tak tam dojde chemickým procesům a zejména fosfor se vlastně uvolňuje. Ostatně k těm debatám o kvalitě na Lipně a Synicích, tak právě i to teplo, prohřívání a málo vody velice výrazně přispívá.
3: Jsou naše řeky ke koupání bezpečné?
4: Tak nedokážu říct, pro každou řeku. Já se nebojím do řeky vlézt. to určitě ne. Spíš problém, než v řekách, může být v některých těch vlastně stojatých vodách, těch koupalištích, ale tady bych odkázal na vlastně hygienické stanice, které velice dobře sledují to, jaká je kvalita vody z hlediska koupání na jednotlivých místech.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: V dnešním vydání si povídám s hydrologem Janem Danielkou, ředitelem pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra předposlední červencový den bude úplně k indiáni mu říkali bouřkový. No a bouřku zažil i Mars. I když hodně dávno před miliardami let vědci nyní zkoumají důkaz písečné bouře, tak byla na Marsu jiná atmosféra?
4: Právě výsledkem té studie nebo závěrem té studie je, že tak to, co tam našli jako uloženiny, vlastně musela způsobit velmi silná bouře a tudíž tam musela být vlastně v té době mnohem hustší atmosféra v dnešní době, která vlastně nemá sílu a pohybovat těmi zrnky písku takovým způsobem, aby vytvořila usazeniny tak, jak vypadají. Abych to možná malinko vysvětlil. Určitě jste si všimli, pokud jste někdy třeba byli u moře a lehli jste si na tu pláž na ruční, že je poměrně nepříjemné, jak když foukne, ty zrnka písku do vás jako narážejí a vlastně usazují. Je to takový peeling, je to takové jehličky až kolikrát. A to je právě mechanismus, který běžně vlastně probíhá, takže ty zrnka jsou pískem unášeni. Oni samozřejmě nevystoupají příliš vysoko, oni jako se pohybují při tom povrchu. Procesem, který se jmenuje takzvaná saltace, to znamená, to zrníčko písku vlastně jako je tím větrem zvednutý, ono vyskočí o pár centimetrů nebo metrů dál vlastně jakoby dopadne, teď vyrazí jako jiné zrníčko písku, které se zvedne, ten vítr ho unese, takže jakoby poskakují ty zrnka písku a tímhle tím procesem víme, že se tvoří nějakým způsobem vlastně usazeniny. A na tom kameni, který, nebo na té kameni, řekněme, na Marsu, kde vlastně byla provedena velice detailní fotografie, tak je vidět, že je tam několik vlastně vrstviček, jak se postupně usazovaly, pak to stvrdlo a zůstaly usazené ty vrstvičky. Úplně stejné procesy probíhají na Zemi, že jo? Pískovce nejsou vlastně tady nic jiného než usazené vrstvy. Ale tady, jak to bylo naváto, tak některé ty vrstvičky mají přesně ten tvar, který vlastně vzniká touhletou saltací. To znamená, že ty zrnka takhle vlastně se pohybují a jsou to vlastně takový laminární vrstvičky. Ale mezi to vlastně tam byly vložené vrstvy, které měly úplně jiný směr uložení těch toho, řekněme, té stratifikace, těch čárek, které tam na tom, těch linií, které tam na tom vidíte. A vědci právě dovozují, že tohleto je důsledkem takzvaného suprakritického proudění větru. To znamená, že proudí tak rychle ten vítr, že unáší ty zrnka jiným způsobem. Nedochází tam k takové té erozi, která se vlastně vyráží jedno na druhé a ukládají se právě trošku odlišně při velké rychlosti větru. A minimálně dvě vrstvy z těch asi šesti, které na tom kameni jsou, tak vypadají, že jsou výsledkem takovéhle nějaké bouře, která musela právě být velice rychlá, že ten písek unášela rychleji a ten pohyb toho písku tedy měl trošku jiný charakter než té klasické saltace, která vás tak trápí, když jste na pláži. Takže opravdu to vypadá, že ta atmosféra musela být mnohem hustší, tak aby byla schopná vůbec vlastně vyprodukovat dost energie a mít tu schopnost unést vlastně zrnka písku takovou velkou rychlostí.
3: Možná tušíme, kde našli inspiraci tvůrci filmu Duna.
4: Je to tak, ano, ono se to objevilo i v některých těch článcích a ano, tak to asi mohlo vypadat. Je otázka, jestli ta bouře byla tak vysoká, jako vidíme třeba některé bouře i tady na zemi, takové ty písečné, pískové, to nedokážeme říct, ale minimálně několik metrů nebo minimálně desítek centimetrů nad povrchem to muselo být teda hodně husté, to, co unášel ten vítr tím pískem. Tam ležet by asi nebylo příjemné.
3: Tak je to další kamínek, nebo kdybych zůstala u popisu této terminologie, zrníčko písku do té mozaiky, co se týče zkoumání života nebo vůbec povrchu Marsu a dalších planet.
4: Dynamiky určitě je to zajímavé a myslím si, že to je nádherné vlastně vidět, že se to, co se děje tady na Zemi, se opravdu děje na tom Marsu a to, co jsme se naučili tady, tak dokážeme vlastně aplikovat znalostně i na ten Mars. Mimochodem, to je vlastně takový úplně základní princip geomorfologie a geografie, kde se říkala, když vidíme, jak se něco děje, tak analogicky ten výsledek asi vznikl stejným způsobem. To byl vlastně jeden z takových principů, na kterém stála věda, která se jmenuje geomorfologie, která se právě zabývá tím, jak vznikají různé tvary zemského povrchu. V tomhle případě tedy marského povrchu, takže Marso.
3: Logové.
4: Morfologie.
3: Ano, pro marsologii. Tak pojďme, pane Danielko, zpět teda ještě na zem, nebo možná k vodě. Ono se skloňuje i takzvaný vodní stres, stav, kdy poptávka po vodě převyšuje nabídku, tak co se týče dostupnosti zdrojů, kombinace tepla a nedostatku srážek, víme, že sucho zasahuje, nejenom je nám teplo, je málo vody, ale trpí tím říční doprava, lodní doprava, vinaři, voda chybí elektrárnám, v podstatě jde to jaksi napříč těmi spektry, zásoby vody ve studnách. Jak to řešit?
4: Jak to řešit, je velice složité, ale pravda je, že Česká republika, možná zase o tom vlastně posluchači ani nevědí, byla jedna z prvních, která se snažila nějakým způsobem uzákonit tu problematiku právě řešení nedostatku vody. Takže ve vodním zákoně asi před 4-5 lety, možná už to bude dřív, vznikla vlastně nová hlava, která se zabývá suchem, která mimo jiné tedy vytvořila nebo požaduje, aby vznikly krajské komise pro zvládání sucha a vznikly krajské plány pro vlastně sucho nebo management toho sucha a nedostatku vody, které právě sledují a mají i jasně dané pořadí toho, co musíme zabezpečit, co má tedy prioritu, takže je to kritická infrastruktura zásobování obyvatel, potom živočišná výroba a jdeme dále. A také vlastně sadu opatření, které lze udělat. Samozřejmě to nejzákladnější, takové to možná to bude vypadat marginální, zakázat zalévání, ale ono řada těch byť tedy vodovodů nebo lidí zásobovaných z vodovodů jsou relativně malé zdroje, že to je vlastně vesnice nebo nějaká obec, která má třeba zdroje podzemní vody a tam opravdu v téhleté situaci my nevíme, kde se to přesně dneska děje, protože nějaký systém centrální evidence vlastně není pro nás dostupný, ale jako ČHMu, ale víme analogie z let 2015-2018, že opravdu problémy vznikaly a zejména ty menší vodovody, tedy pravděpodobně už dneska musí řešit ty samé problémy jako v roce 2015-2018 a jak jsem říkal, léto ještě není úplně u konce, takže možná se ty zprávy o omezování spotřeby vody začnou objevovat více a více.
3: A jak už jste řekl, pane Danielko, bereme to už vážně?
4: Už to bereme vážně.
3: Jan Danielka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu a jeho názory a vysvětlení. Já vám za to děkuji a přeji vám krásné léto.
4: Krásný den všem.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Česká dvanáctka.
1: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Přeji vám krásné léto, protože to léto, které máme letos, si krásně užíváme. Máme před sebou další kolo oblíbené hitparády. Mám pro vás samozřejmě tři novinky a mám pro vás i 9 největších hitů týdne. A mám pro vás i písničku, která v této hitparádě soutěžila skutečně dávno, před lety, ale určitě si na ní vzpomenete. Ale ještě předtím, než začneme, tak vám musím něco vysvětlit. Musíme anulovat kolo, které proběhlo. To znamená, že vy dnes neuslyšíte nový žebříček, ale bude to žebříček, který už jste jednou svými hlasy sestavili. A je to proto, že došlo k nějaké chybě na serveru Českého rozhlasu. Něco se tam, já tomu nerozumím, já vám to řeknu rovnou, nerozumím tomu, ale důležité je, že to kolo se musí anulovat, protože bylo nespravedlivé. Tam se objevily totiž 2 možnosti hlasování. Asi do úterka do 10:45 se hlasovalo podle nových informací a pak se to nějakým způsobem překlopilo a hlasovalo se podle jiných starých informací. Takže vy jste třeba chtěli pro někoho hlasovat a poslali jste hlas, teď řeknu namátkou, Hit Mezera 6, ale vlastně jste v tu chvíli mohli poslat ten hlas někomu jinému. Nedá se nic dělat, já s tím opravdu nic neudělám. Každopádně myslím si, že všichni máme rádi ty písničky, které posloucháme v hitparádě, a tak si je prostě poslechneme ještě jednou a tím pádem nebudou ani nové novinky. Nevím, abych to jinak vysvětlil. Každopádně teď bych rád na úvod poděkoval za trpělivost a také samozřejmě přijměte omluvu za to, že se to stalo, ale na druhou stranu myslím si, že je to spravedlivé. Nikdo nevypadne a nikdo o nic nepřijde, jenom budeme hlasovat znovu. Začínáme hitem, který se v této hitparádě objevil už před lety a dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka. Jmenuje se Prout mezi námi, skupina Reflexy a zpěvačka Alžběta Kolečkářová.

Na úvod dnes písnička Prout mezi námi, skupina Reflexy, která je už legendární skupinou z Moravy, a Alžběta Kolečkářová, což je mimo jiné i držitelka ceny Legenda nočního proudu v kategorii Objev roku. A byla to písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017. Vy víte, že toto ocenění se dává za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí píseň alespoň jednou vyhrát. Dnes udělíme Zlatou českou dvanáctku, ale komu to vám samozřejmě, nebo které písni, to vám samozřejmě zatím ještě neprozradím. Před námi je první dnešní novinka, je to zároveň 88. novinka této hitparády v letošním roce a jmenuje se Co je vůbec v nás. Pravděpodobně v případě, že jste pamětníci naší populární hudby a našeho roku, vám ten název něco říká. Je to totiž písnička, která v polovině 80. let vyhrála bratislavskou liru. Dostala zlatou bratislavskou liru a složili ji Petr Janda a Pavel Vrba. Petr Kolář jako zpěvák se dohodl se skupinou Olympic a naspívali tuto píseň znovu společně. Co je vůbec v nás?

První novinka, co je vůbec v nás, a hlasy Petra Koláře a Petra Jandy hrála skupina Olympic. Druhá novinka je anglicky zpívaná a to se v této hitparádě smí, protože interpretka je Češka. Jmenuje se Charlotte Gott, I Could Be Mine.

Z pozice druhé novinky zpívala Charlotte Gott. O jejich novinkách se, jak se říká, vedou veliké diskuze. Já se přiznám, že mě se to moc líbí. Já jsem rád, že se vydala právě touhletou moderní a navíc ještě ke všemu evropskou světovou cestou. Charlotte Gott, I Could Be Mine. A třetí dnešní novinka je také známá píseň, protože její nahrávka už existovala a není to tak dlouho. Ta písnička se jmenuje Svatá Kordula a tu píseň znovu natočila Aneta Langerová. Tentokrát má ale novou aranž a spolupracovníky, takže oficiálně je to Aneta Langerová a orchestra Folkloraneta.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: V této hitparádě jsme v roce 2026 odprezentovali už 90 nových českých písniček. To mně připadá jako neuvěřitelné číslo a děkuji všem, že píšete písničky, děkuji autorům hudby, děkuji autorům textu, děkuji i vám, kteří nahráváte ty písně, tím myslí muzikanty, a děkuji i vám, kteří naspíváváte ty písně, to znamená děkuji i zpěvačkám a zpěvákům a mnohým dalším. Jsem rád, že to takhle funguje a jsem rád, že dnes můžete hlasovat pro 12 z těch 90 písní. První dnešní novinka se jmenuje Co je vůbec v nás? Petr Kolář, Petr Janda a skupina Olympic. SMSka je Hit Mezera 12. Druhá novinka I Could Be Mine, Charlotte Gott, Hit Mezera 11. A třetí novinka Svatá Kordula, Aneta Langerová a orchestra Folklora Neta. Hlasuje se na číslo 900 1103, je to 900 1103. Všechny písničky mají svou SMS zprávu podle pořadí, to znamená Hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat, Hit Mezera 12 až Hit Mezera 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Dnes udělíme zlatou českou dvanáctku, ale ta zůstane ještě ve hře. To znamená, že hlasujeme skutečně pro všechny písničky. Hlasujte, nejlepší je to i hned, ale jinak můžete i napsat známým a kamarádům. Hlasuje se až do středeční půlnoci. Jsme u žebříčku hitparády Česká dvanáctka a na 9. místě je skupina Foxo Tvoje hvězdy.

Deváté místo Tvoje hvězdy, skupina Foxo, autoři Martin Čermák a Jan Vicky Wilkner. Na osmém místě je také novinka z minulého vydání této hitparády. Jmenuje se Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimányová.

Osmé místo na kraj světa, Jerry Grulich, to je autor hudby a textu téhle písničky, skupina Madame Royale a zpěvačka Andrea Zimáňová. Duše je název písničky, kterou společně napsali Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková je dlouhodobě nejúspěšnější zpěvačkou této hitparády a tak není divu, že je tento týden s tou písní Duše na 7. místě.

Léto pod peřinou je hit, který je tento týden na místě šestém a byl tam i minule a předminule. Znamená to, že je po třetí za sebou na šestce a je v hitparádě už pět týdnů. Autoři Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Honza Nedbal jako zpěvák zpíval ze šestého místa a zpěvačka Elin bude zpívat z místa pátého. A já připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání na dvojce, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci. A ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Vzhledem k tomu, že je léto a máme dovolené, tak radši hlasujte hned, abyste třeba neodjeli na dovolenou, protože ze zahraničí to nemusí úplně fungovat stoprocentně. A teď je tady zpěvačka Elin. Hej lala!

Tak mě tak napadlo, jak tady teď poslouchám tu písničku Hey Lala, jak má vlastně v sobě tu sluneční energii letošního léta, tak mě tak napadlo, že všude na světě se dělají letní žebříčky a my bychom mohli v září spočítat výsledky jenom za červenec a srpen a říct si, který z těch hitů, pro které hlasujete celé léto roku 2026, má nejvíce vašich hlasů a to znamená, že se stane hitem letošního léta. Může to být třeba i hit, který budeme poslouchat teď ze čtvrtého místa. Massachusetts, 4 tenoři.

Legendární, ale skutečně legendární písnička, kterou proslavila před mnoha lety skupina Bee Gees, tedy bratři Barry, Robin a Maurice Gibbovi, a u nás s českým textem Jiřiny Fekejzové je ta píseň neméně známá v podání Václava Neckáře, což je totální legenda naší domácí populární hudby. Tohle byly čtyři tenoři, kteří jsou čtyři týdny v žebříčku hitparády Česká 12. Minule to bylo čtvrté místo a i dnes je to místo čtvrté. Samé čtyřky, doufám, že přinesou štěstí. Je jasné, že SMSka je hit mezera 4. Po Massachusetts přichází hit, který bude znít z třetího místa této hitparády. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je v hitparádě už 8 týdnů.

Po třetí za sebou třetí místo. Děti jsou taky lidi, což je písnička, kterou napsala Veronika Doudová. To byla skupina Holky Tonk a je to hit, který je 8 týdnů v žebříčku. A budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. A dostane jí písnička, která je duetem a napsali ji společně a naspívali ji společně Luděk Minka a Josef Melen. 12 týdnů v žebříčku a jen stupně vítězů. Dvakrát vítězství, 7x druhé místo a 3x místo třetí. 7 a 3 je 10 a 2 je 12. Vychází nám to přesně. Takže já tady tleskám a gratuluji, pánové. Nemáte svou první zlatou českou dvanáctku, ale společně jí máte poprvé. Tady je ta píseň Pro mámu a hlasujeme pro ní dál, protože může dostat i platinovou českou dvanáctku.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 11 03. Hlasy posílejte na číslo 900 11 03. Hlasujeme pro všechny písničky. Pro každou z těch písní ale můžeme hlasovat jen jednou. A pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympic, hit Mezera 12. Druhá novinka, I Could Be Mine, Charlotte Gott, hit Mezera 11. A třetí novinka, Svatá Kordula, Aneta Langerová a orchestra Folkloraneta, hit Mezera 10. Deváté místo, Tvoje hvězdy, Foxo, hit Mezera 9. Osmička, Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimániová, hit Mezera 8. Sedmička, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 7. Šesté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 6. Pětka, Hej Lala, Elin, hit Mezera 5. Čtvrté místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 4. Trojka, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit Mezera 3. Druhé místo, Pro mámu, Čerstvá zlatá česká dvanáctka, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou K vinohradům, kterou naspíval Ondřej Ruml. Po 8 týdnech vypadla píseň Poločas rozpadu, Genius Loci, a do žebříčku se nedostala Láska s Františkem Černým, Jakou mám ženu. No a kdo vyhrál? Vítězí zpěvák, který je v hitparádě už 16 týdnů, s písní Když léta běží, kterou napsal Roman Šandor, a ten zpěvák se jmenuje Josef Wolter. Je to jeho čtvrté vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte. Jinak nemůžete ani teď v létě změnit žebříček.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Ve studiu přivítám výtvarníka, sochaře, hudebníka a performera Františka Skálu. Co se nedostalo do dokumentu Veřejný prostor Františka Skály, ale mělo by. Jaký výtvarný materiál je teď jeho oblíbený a která první věc ho zaujme v rozhlasovém studiu? To všechno se dozvíte z rozhovoru s výtvarníkem Františkem Skálou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Úžasné životy na dvojce.
2: Moje jméno je Zdeněk Hlocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaký jako svoje ideje a nějaký svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Čtvrtek 20. června 2013. Večer. Sedím na kanapě u něj v obýváku, v ruce sklenici vína. Tak, Megan, říká. Už jsi připravená? Chceš dovyprávět, o čem jsi mi povídala předtím? Mírně se opřu o jeho teplé tělo. Nic nenamítá. Zavírám oči. Netrvá to dlouho a jsem zase zpátky v té koupelně. Je to zvláštní, poněvadž jsem se tak dlouho snažila na to nemyslet. Teď mi však stačí zavřít oči a přichází to bezmála hned. Vzpomínám si, jak se budím a přitom vím, že je něco špatně. Pak mi dochází, že Mac už je doma. Slyším ho z přízemí, vykřikuje moje jméno, jenže já se nemůžu ani hnout. Seděla jsem v koupelně na zemi. Chovala ji v náručí. Byla mi taková zima. Mac stanul ve dveřích a rozsvítil. Ještě dnes cítím, jak se mi světlo vpaluje do sítnice. Všechno je děsivě jasné a bílé. Vzpomínám si, jak jsem na něj křičela, ať to světlo zhasne. Nechtěla jsem se na ní takhle dívat. Co se dělo pak, nevím. Řval na mě, ječel mi do tváře. Podala jsem mu ji a utekla. V dešti jsem vyběhla z domu a hnala jsem se na pláž. Nevím, co bylo dál, pořád pršelo. Myslela jsem na to, že bych se šla utopit, ale byla jsem příliš vyděšená. Nakonec pro mě přišel, odvedl mě domů. Z rána jsme ji pochovali. Zabalila jsem jí do deky a Mac vykopal hrob. Pohřbili jsme ji na hranici pozemku, poblíž nepoužívané železniční trati. Navrch jsme vyskládali kameny, abychom to místo aspoň nějak označili. Nemluvili jsme, nedívali jsme se na sebe. Tehdy večer šel Mac ven. Řekl, že se má s někým setkat. Napadlo mě, že se asi chystá jít na policii. Nevěděla jsem, co si počít, prostě jsem na něj čekala. Nevrátil se. Nikdy už se nevrátil. Byla jsem hrůzou bez sebe, jenom jsem bloumala po těch tmavých místnostech a slyšela ji plakat. Čichala jsem vůni její kůže. Myslela jsem si, že tam zkrátka zůstanu a jednoho dne mě najdou. Ale nakonec jsem neměla odvahu zůstat. Myslím, že jsem čekala asi 10 dní, pak už mi nezbylo nic k jídlu. Pozbírala jsem svoje věci a odešla. Viděla jsi ještě někdy Meka? Ne, nikdy. Zkoušela se s ním spojit? Zavrtěla jsem hlavou. Ne, nejdřív jsem byla moc vystrašená. Nevěděla jsem, co by udělal, kdybych s ním navázala kontakt. Před několika měsíci jsem si ho googlovala, ale nepovedlo se mi ho najít. Napadá mě, jestli ti to, že jsi mi vyprávěla svůj příběh, třeba nepomůže, aby ses pokusila Meka kontaktovat, abys uzavřela tuhle kapitolu ze své minulosti. Tušila jsem, že s tímhle návrhem asi vyrukuje. To nemůžu, říkám. Co když mě Mac pořád ještě nenávidí? A nebo co když půjde na policii? Co když... Tohle nemůžu vyslovit nahlas. Co když poví Scottovi, co jsem vlastně zač? Kamal vrtí hlavou. Podle mě se nedá říct, že by tě nenáviděl, Megan. Ani tenkrát. Možná měl také strach. Cítil se provinile. Ujal se velice mladé a velice zranitelné dívky a když potřebovala oporu, opustil ji. Snad ví, že za to, co se stalo, nesete zodpovědnost vy oba a třeba právě před ní utekl. Nevím, zda tomu opravdu věří nebo se jen snaží, abych se cítila lépe. Vím jen, že to není pravda. Nemůžu svalit vinu na Meka. Tohle se týká pouze mě samotné. Jenom chci, abys uvážila možnost, že by ti navázání kontaktu s Mekem třeba pomohlo, pokračuje Kamal. Ne proto, že bys mu něco dlužila. Jsem přesvědčený, že naopak on dluží něco tobě. Byla si osamělá, vyděšená, bála se, struchlila. A on tě nechal samotnou v té chalupě. Jediný člověk, který ti měl pomoct, tě tam nechal úplně opuštěnou. Ve chvíli, kdy mi Kamal tohle říká, ta slova nezní špatně. Málem bych uvěřila, že existuje způsob, jak to nechat za sebou, jak jít domů ke Scottovi a žít jako normální lidé.
Necháš si to projít hlavou? Ptá se mě. Se zářivým úsměvem odpovídám, že ano. Snad to i myslím vážně. Sama nevím. Vyprovází mě ke dveřím a objímá mě přitom kolem ramen. Chtěla bych se k němu otočit a políbit ho, ale neudělám to. Místo toho se zeptám, takže jsme se dnes viděli naposled? A on přikývne. Musíme se chovat podle pravidel. Usmívám se na něj. To moc neumím. Nikdy jsem to neuměla. Ale zvládneš to. Naučíš se to. Teď jdi hezky domů. Jdi domů ke svému manželovi. Stojím na chodníku před jeho domem ještě dlouho poté, co zavře dveře. Cítím se lehčeji, svobodněji, ale zároveň jsem smutnější a touží mít domů za Scottem. Z ničeho nic se ke mně přiřítí běžec. Na uších má sluchátka, hlavu skloněnou, žene se rovnou na mě. Ve snaze uhnout mu z cesty couvnu, ale uklouznu a padám. Ten muž se neomluví, dokonce se po mně ani neohlédne. Vyhrabu se na nohy a zůstávám chvilku stát. Všechen ten klid, který jsem pociťovala v Kamalově domě, se najednou tříští na střepy. A teprve doma si uvědomuju, že jsem se při pádu řízla do ruky a tou rukou si nejspíš přejela přes ústa. Rty mám potřísněné krví.

Sobota 10. srpna 2013. Ráno. Budím se časně. Slyším, jak se ulicí šine popelářský vůz a na okno tlumeně ťuká déšť. Sama pro sebe se usmívám. Zakroutím boky a přimáčknu se k němu blíž. Dlouho to nepotrvá a on mě popadne a překulí na záda. Rachel, říká jeho hlas. Tohle ne. Touha ze mě vyprchává. Nejsem doma, tohle není můj domov. Scott na posteli sedí, je ke mně otočený zády. Snažím se rozpomenout, co se stalo, ale všechno mám jak v mlze. Rachel pronese znovu Scott a obrací se ke mně. Vypadá vyprázdněný, jako by mu někdo vyrval vnitřnosti a nechal jen dutou skořápku. Co tu dělám? Tady bydlíval Scott s Megan. Sdíleli spolu tuhle místnost, tuhle postel. Mrzí mě to, říkám. Tohle bylo špatně. Na to vem jet. Řekne, ale do očí se mi nepodívá. Odejde do koupelny a zavře za sebou dveře. Znovu si lehnu, zavřu oči a propadnu se do hlubin děsu, který mi hlodá v útrobách. Co jsem to provedla? Vzpomínám si, že když jsem sem dorazila, hodně toho namluvil. Seděli jsme v kuchyni, popíjeli pivo a já naslouchala Scottovým výlevům a když bylo pivo dopité, sedli jsme si ven na terasu. Pili jsme, koukali si, jak okolo projíždějí vlaky, klábosili o ničem. Rozpomínám si, jak se usmál a pohladil mě po vlasech. Zasáhne mě to jako vlna. Cítím, jak mi dolící stoupá krev. Chtěla jsem být s Jasonem. Chtěla jsem cítit, co cítívala Jess, když s ním večer seděla venku a pila víno. Ignorovala jsem úplně fakt, že Jess není nic než výplod mé představivosti. Je to přece Megan a Megan je mrtvá. Jenomže to bylo ještě horší. Já jsem totiž nezapomněla. A bylo mi to jedno, poněvadž jsem začala věřit tomu, co se o ní povídá. Scott vychází z koupelny. Osprchoval se, aby si mě smyl z kůže. Sprcha mu sice prospěla, ale když se mě ptá, jestli si dám kávu, do očí se mi nedívá. Kdepak, tohle jsem nechtěla, tohle je skrz naskrz špatně. Chvatně se oblékám a jdu do koupelny, kde si cákám na obličej studenou vodu. Řesenka se mi roztekla, rty mám tmavé, rozkousané. Hlavou mi probleskne vzpomínka na předchozí noc a obrátí se mi žaludek. Káva je hotová. Podává mi hrnek, aniž se mi dívá do obličeje. V zápětí se odvrací, oči upírá na koleje či kam si za ně. Upiju kávy a s námahou polikám. Ruku na srdce. Kdo udělá to, co včera v noci udělal Scott? Kdo ošoustá cizí ženskou v manželské posteli, ačkoliv jeho manželka není po smrti ještě ani měsíc? Scott se otáčí a dívá se na mě. Čiší z něj pohrdání, možná dokonce hnus. On mě ostatně taky odpuzuje. Měla bych jít, řeknu a on se mnou nehádá. Přestalo pršet. Venku je jasno, mžourám do zamlženého jitřního slunce. Držím si ruce před obličejem, takže když uvidím Anu, která stojí u svého auta a pozoruje mě, jsme od sebe sotva metr a půl. Když Anna zachytí můj pohled, odvrátí se a vykročí ke dveřím svého domu tak rychle, že se div nedá do běhu. Asi vteřinu stojím jako opařená. Mám slaboučký pocit déjà vu. Zatímco stojím na nástupišti a čekám na vlak, točí se mi hlava. Sedám si na lavičku a namlouvám si, že je to jen kocovina. 5 dní ani kapku a pak se takhle rozšoupnout, to s člověkem zacvičí. Vím však, že je v tom něco víc. Jde o Anu, o pohled na ní a pocit, který se mě zmocnil, když jsem ji dnes viděla takhle odcházet. Ten pocit byl strach.

Sobota 10. srpna 2013. Ráno. Dneska ráno jsem jela do fitka na hodinu spinningu a cestou zpátky jsem si udělala radost. Koupila jsem si super mini šaty Max Mara. Užívala jsem si bezvadné dopoledne. Ale když jsem parkovala v naší ulici, najednou se tam objevila ona. Zase. Nemůžu tomu uvěřit. Rachel se prodírala kolem nějakého fotografa. Byla jsem si víceméně jistá, že vyšla od Scotta. Ani mě to nerozčílilo, jenom ohromilo. A když jsem to pak nadhodila před Tomem, byl stejně perplex jako já. Zkusím se s ní spojit, řekl. Zjistím, co se děje. Navrhla jsem, že možná nastal čas poradit se s právníkem, jestli nepožádáme o soudní zákaz styku nebo tak něco. Vždyť nás ale nijak neobtěžuje, ne? Řekl Tom. Telefonáty ustaly, k našemu domu nechodí. Netrap se tím, miláčku. Já už to vyřídím. Pokud jde o to obtěžování, má samozřejmě pravdu. Ale je mi to jedno. Něco se chystá a já nejsem ochotná to jen tak nechat plavat. Myslím, že přišel čas, abych vzala věci do vlastních rukou. Až Rachel příště uvidím, zavolám seržance Rayleyové. Vím, že Tomovi je Rachel líto, ale upřímně řečeno, mám dojem, že nastal čas, abych se s tou mrchou vypořádala jednou provždy.

Pondělí 12. srpna 2013. Ráno. Jsme na parkovišti u jezera Wilton. Dřív jsme si sem za velkých veder jezdívali zaplavat. Dneska jen sedíme bok po boku v Tomově autě. Okénka máme stažená, aby dovnitř mohl proudit teplý vánek. Včera večer mi zavolal a požádal mě, jestli se můžeme sejít. Ptala jsem se ho, zda se jedná o to, jak jsem se s Anou viděla v Blenemské ulici. Řekla jsem mu, že s nimi to nemá nic společného. Stejně ale mluvil trochu nervózně, prý se mnou potřebuje mluvit. Zbudila jsem se před úsvitem a v 5 už jsem si v kuchyni vařila kávu. Umyla jsem si vlasy, oholila nohy, nalíčila se a 4x převlékla. A cítila jsem se provinile. Blbost, já vím, ale nešel mi z hlavy skot. Kéž bych to nebyla udělala. Připadalo mi to teď jako zrada. Zrada na Tomovi, na muži, který mě před 2 lety opustil kvůli jiné. Nemůžu si pomoct, zkrátka to takhle cítím. Tom přijel před 9. Cestou k jezeru jsme toho moc nenamluvili. Ptal se, jak se mi vede, o Aně se nezmínil, dokud jsme neseděli na parkovišti a já neuvažovala o tom, že bych ho nejradši vzala za ruku. Abych nezapomněl, Anna povídala, že tě viděla a měla dojem, že si vyšla od Scotta Hipwella. Je to tak? Nemusíš si s tím lámat hlavu, povídám. Se Scottem se občas vídáme, jen jsme se skamarádili, nic víc. Prostě jsem mu trochu pomáhala. Víš, že prožívá hrozné období. Tom kývne, ale nedívá se na mě. Místo toho si ohryzává nehet na pravém ukazováčku, což je neklamná známka, že ho něco trápí. Ale Rach, přeju si, aby mě tak přestal oslabovat, protože z toho dostávám závrať. Už je to dávno, co jsem ho slyšela takhle říkat moje jméno a naplňuje mě to nadějí. Třeba to mezi ním a Anou není tak růžové. Třeba si vzpomíná, že nám spolu bývalo i dobře. Opravdu mi to dělá starosti. Zvedne svoje veliké hnědé oči ke mně. Scott působí jako slušný chlap, ale člověk si nikdy nemůže být docela jistý, že... Myslíš si, že to udělal? Stěžka polkne. Ne, to netvrdím, jen Anna říká, že se spolu dost hádali, že se jí občas zdálo, že se ho Megan bojí. Prostě nerad bych, aby se stal nějaký malér. Myslím tobě. Pak se na mě usměje. Pořád mi na tobě záleží, Rach. Řekne a já se musím podívat jinam, aby v mých očích nezahlédl slzy. Samozřejmě o nich ví a tak mi pokládá ruku na rameno. Moc mě to mrzí. Chvilku sedíme v útěšném tichu. Koušu se dortu, abych přestala brečet. Nechci mu to dělat ještě těžší, fakt ne. Jsem v pohodě, Tome. Už se mi vede líp, vážně. To opravdu rád slyším. A jak je to s pitím? Piju míň, lepší se to. To je prima. Vypadáš dobře, sluší ti to. Usmívá se na mě a já cítím, jak se červenám. Honem odvrací oči. A jsi v pohodě i po finanční stránce? Nechceš vypomoct? Ne, vážně ne. Potom se předkloní a já sotva dýchám. Tak moc toužím se ho dotknout. Otevírá přihrádku na rukavice. Dovol, abych ti vystavil šek. Čistě pro jistotu, jo? Vždyť si ho nemusíš nechat proplatit. Dávám se do smíchu. Pořád ještě vozíš šekovou knížku v přihrádce na rukavice? I on se rozesměje. Člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat vytáhnout z nesnází svou šílenou ex-manželku, co? Přejede mi palcem po lícní kosti. Chytím ho za ruku a políbím do dlaně. Slib mi, že se budeš držet dál od Scotta Hipwella, říká chraptivě. Slib mi to, Rach. Slibuju. Odpovím a myslím to vážně. Zaplaví mě taková radost. Tom nejen, že si o mě dělá starosti. On dokonce žárlí.

Úterý 13. srpna 2013. Časně ráno. Jsem ve vlaku, vyhlížím z okénka na hromádku oblečení u trati. Tmavomodrá látka. Myslím, že jsou to šaty s černým páskem. Zdá se mi, že jsem je už na někom viděla. Nemůžu si vzpomenout, kdy to bylo. Těším se, až uvidím Tomu v dům. Svůj dům. Vím, že Toma uvidím. Bude sedět venku. Až pojedeme kolem, zamává a usměje se. Tohle všechno vím. Ale nejdřív zastavujeme před číslem 15. Jason a Jess pí na terase víno, což je zvláštní, protože ještě není ani 8:30 ráno. Jason stojí za Jess, ruce položené na jejich ramenou. Ráda bych jim zamávala, ale nechci, aby si lidi mysleli, že jsem divná. Trčíme tady věčnost a vlak se stále nehýbá z místa. Chtěla bych, abychom se už rozjeli, poněvadž jinak Toma propásnu. Už vidím Jessin obličej, Jason stojí pořád za ní, jenomže teď už jeho ruce nespočívají na jejich ramenou, nýbrž na krku. Jason již krtí, vidím, jaký tvář hrudne, Jess křičí. Vstávám, buším na okno a hulákám na Jasona, ať toho nechá, ale neslyší mě. Kdo si mě popadne za paži? Muž s ryšavými vlasy. Když se ohlédnu směrem k terase, Jess stojí, Jason ji drží za blond vlasy a chystá se jí roztříštit lebku o zeď. Ráno. Z toho snu jsem se probudila s pocitem hrůzy. S pocitem, že všechno, co jsem se dozvěděla o Scottovi a o Megan, jsem si jen vybájila. To, co vykládal Tom v autě, se mi propojilo s pocitem viny, který mě trápil kvůli noci se Scottem. A můj mozek si z toho všeho vyzobal střípky, z nichž poskládal tenhle sen. Avšak povědomý pocit děsu stále sílí, když vlak zastaví u návěstidla, takže se bezmála bojím zvednout oči. Okno domu je zavřené, všude ticho. Na terase dosud stojí Meganina židle. Je teplo, ale nedokážu se přestat třást. Musím mít na paměti, že to, co Tom povídal o Scottovi a Megan, pochází od Anny. Nikdo neví lépe než já, že Anně se nedá věřit. Dnes dopoledne se mi zdá, že mě doktor Abdik vítá poněkud vlažně. Hrbí se, jako by ho něco bolelo a stisk ruky má slabší než dřív. Chtěla bych mu povědět o svém snu, ale nedokážu přijít na způsob, jak na to zavést řeč, aniž bych šla s barvou ven. Proto se ho raději ptám na hypnózu jakožto možnost, jak oživit vzpomínky. No, někteří lékaři jsou přesvědčeni, že hypnózu lze ke znovu oživení potlačených vzpomínek použít, ale já osobně ji svým pacientům nedoporučuji. Nejsem si jist, že by pomáhala a v některých případech může podle mého názoru i uškodit. Musíte mít na paměti, že subjekty podrobené hypnóze jsou silně přístupné sugestci. Vzpomínkám, které si znovu oživí, načrtne ve vzduchu uvozovky, se nedá věřit. Vůbec nejsou skutečné. Tohle nemůžu riskovat. Mít v hlavě ještě další obrazy, to už bych nesnesla. Natož pak, kdyby se jednalo o vzpomínky, kterým nemůžu věřit. Co tedy navrhujete? Ptám se. Co bych mohla podniknout, když se chci pokusit získat svoje ztracené vzpomínky zpět? Lecos si ujasníte třeba díky tomu, že si o konkrétní vzpomínce s někým popovídáte. Proberete detaily v prostředí, kde se cítíte bezpečně a uvolněně. Často pomáhá i to, když se soustředíme na jiné smysly než na zrak. Pokud jde o rozpomínání, obzvláštní význam mají vůně. Velmi silně může působit i hudba. Jestliže přemýšlíte o nějakých konkrétních okolnostech, napadne vás asi vrátit se ve vlastních stopách zpět na místo činu, jak se říká. Použije běžný výraz, ale mně se stejně zježí vlasy v týle.

Připravila jsem grilované krevety se spoustou chili a koriandru. Jedli jsme venku na terase. Vzpomínám si, jak jsme se smáli a líbali. Vyprávila jsem Tomovi nějaký příběh, ale nepřipadal mu tak zábavný jako mě. Vzpomínám si, že mě to podráždilo. A pak už jsme na sebe jenom hulákali. Ale šlo o tohle, vyprávím dál. Když jsem na zítří ráno vstala, sešla jsem do přízemí. Tom se na mě sotva podíval. Musela jsem žadonit, ať mi poví, co jsem vyváděla. Zmáhla mě panika. A nakonec to vyklopil jen proto, abych už držela hubu. Zkrátka, Tom řekl zvečera něco, co jsem si vyložila jako urážku. Pokusil se nějak to zahrát do autu, jenomže já na to nepřistoupila. Pak se rozhodl, že mě nechá být a půjde si lehnout. Tehdy se to stalo. Hnala jsem se za ním s golfovou holí a snažila se mu urazit hlavu. Naštěstí jsem se netrefila. Jenom jsem ze zdi na chodbě odsekla kus omítky. Kamal není v šoku, pouze přikývne. Takže víte, co se stalo, ale nedokážete to procítit? Chcete být schopná se na tu věc sama rozpomenout? A tímto způsobem se za ní budete cítit plně zodpovědná. Je to tak. Jde ještě o něco jiného. A to se stalo mnohem později, několik týdnů poté. Ten večer mi pořád nešel z hlavy. Myslela jsem na něj pokaždé, když jsem procházela kolem té díry ve stěně. Jednoho dne jsem na tom místě zůstala stát. Vyšla jsem z ložnice a zkrátka jsem strnula jako přibitá, protože se mi celá ta příhoda vyloupla z paměti. Seděla jsem tehdy na zemi, opřená zády o zeď a neutišitelně vzlikala. Tom stál nade mnou a prosil, ať se uklidním. U nohy mi ležela ta golfová hůl a já cítila její dotek. A byla jsem vyděšená. Tahle vzpomínka neodpovídá realitě, jelikož se mi nevybavuje vztek, zuřivý vztek, ale pouze strach.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Krásný večer, milí posluchači. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Barbora Čuekos. Srdce na dlani. Takto bych mohla ve zkratce představit dámu, která se mnou teď sedí ve studiu. Má na to dokonce papír, a sice cenu veřejnosti pro lidi se srdcem na dlani, což je ocenění, které uděluje Olomoucký kraj za přínos v sociální oblasti. Více než 20 let stojí v čele organizace JAN, jdeme autistům naproti, a hlavně je maminkou Marušky, které je teď 27 let a má těžší formu autismu. Srdečně u nás vítá Markétu Jandekovou. Hezký večer.
1: Hezký večer, Báro.
0: Autismus dětstvím nekončí. To ty moc dobře víš. Proč se na to zapomíná?
1: Nevím, proč se na to zapomíná. Každopádně kolem sebe v tom životě vidím, že určitě je tady prostor na péči o malé děti. A ty starší, tady to najednou přestává být aktuální, aby to ty rodiny s těma dětma nějak dožily. Protože hlavně jsou to rodiny, které mají těžší postižení u dětí, tak ta společnost nebo ty sociální služby si možná nevědí rady a proto to trošku ignorují, takže vypadá, že dětstvím to všechno skončí a buď to vyřešíme, nebo se ty děti rozplynou v majoritě a všechno je sluncem zalité.
0: Zní to trošku depresivně, aby to rodiny dožily, když vaší Maručce je 27 let, tak to opravdu je daleko od ideálu. Vy prostě prošlapáváte tu cestu. V době, kdy se Maruška narodila, tak té podpory moc nebylo. A my se k tomu za chvíli dostaneme. Ale co myslíš, že by bylo potřeba, aby i ti dospělí autisté mohli žít hezky, důstojně, šťastně?
1: Tak úplně stejné věci, jak potřebují všichni lidi. To znamená, aby měli šanci žít kvalitní život a to je to, že dostanou možnosti, nabídky na sebevyjádření, že se bude s nimi pracovat pořád, na komunikaci, ať ta komunikace bude alternativní, ale má to tam své místo, protože všichni máme emoce, ať máme autismus nebo nemáme autismus, a ty emoce zůstávají uvězněné v tom těle a potom se navenek projevují jako nějaké náročné chování, ale často je právě zatím tohleto, to lidské, že máme všichni stejné potřeby.
0: Naším dnešním hostem je Markéta Jandeková.

0: Pozvání do nočního mikrofóra přijala ředitelka neziskové organizace Jdeme autistům naproti, Markéta Jandeková. Market, tvoje Maruška se zhruba první dva roky vyvíjela relativně normálně. A co se dělo potom?
1: Potom nastal regres v tom vývoji, ztrácela nabité dovednosti, ale musím poctivě přiznat, že od malička, od narození mívala trávicí obtíže, hodně plakávala, byla nespokojená, což se postupně ukázalo propojené s tím autismem, ale tenkrát jsme to ještě nevěděli. A v podstatě jsme chodili od lékaře k lékaři a hledali ty odpovědi, co se děje, co se stalo. Asi kolem čtvrtého roku věku jí byla stanovena ta diagnóza a v podstatě nebyla dána žádná naděje nebo směr, který máme jít. Tenkrát nebyla ještě raná péče pro děti s autismem, takže to byla taková situace, pomozte si sami. A když máte doma dítě, které není spokojené, tak pro tu mámu, pro ty rodiče je to hodně těžké v tom vůbec si budovat ten vztah. Já už jsem asi potom přešla z toho postu mít nějaké nároky, jo, třeba přišli jsme k pediatrovi a teď jak to vypadá, jak ten vývoj dál vypadá. Někdy před tou návštěvou jsem se například obávala, co budu odpovídat, že nebudu odpovídat správně, že vlastně nebudu ta správná matka, které se dítě nevyvíjí tak, jak by mělo. No to už mě posledních letech nebo následujících letech úplně opustilo, ale říkám ti, Báro, tak, jak jsem to tenkrát vnímala, protože jsem chtěla nevyčnívat z davu. Vlastně chtěla jsem mít dítě, který plní ty normy, plní ty tabulky. A zapomněla jsem na to, že každý máme svůj příběh, jako já, jako máma, která byla tou svou výchovou někam nasměrována, taky ta má dcera, která dělá, co může. A asi se moc, jak paní doktorce, k té společnosti vlastně nezavděčila v tom, že dnešní společnost má velké nároky jak na děti, tak na dospělé. Taky ty malé pokroky, které ona tam měla, tak v podstatě byly přehlédnutelné. Já si dneska říkám, že vždycky jsou tam minimálně dva ty pohledy. A to pohled rodiče, který toho má hodně, protože té podpory je pořád i dneska málo na to, jak ta situace je náročná. A pohled toho dítěte nebo dospělého dítěte, které taky dělá, co může. A v podstatě ono má svůj život, potřebuje se stýkat s vrstevníky, mít tam impulzy a my jsme strašně moc propojení se svýma dětma, to víš sama. A takže pokud já budu nějak negativně zlížet na svou dceru, tak se to hned bude zrcadlit na tom jejím chování, protože my s manželem jsme celý její svět, což taky není dobře. A proto právě ty vazby jsou tam na jednu stranu tak úzké a na druhou stranu je tam ta zranitelnost. Pokud nám se něco stane, tak ona je nejistá. Takže, jak říkám, já jsem především máma a z toho všechno vycházelo. Z toho, jak jsem se cítila, co jsem prožívala, že hodně vlastně to bylo o tom říct si, že ta dcera je postižená. Já jsem si to nejdřív nedokázal vlastně vůbec přiznat. Vidíš, že se mi třese hlas, když to říkám. Hmm. Protože v těch prvních letech jsem jenom pořád hledal nějaké terapie, nějaké způsoby, jak to změnit, jak ji napravit. A dneska ty terapie hledám taky, ale je to o tom, aby tam byl především ten její seberozvoj v tom, že si vždycky říkám, že to může mít lehčí a my taky a nemusí se ten stav zabetonovat. Ale upřímně řeknu, že mě to hrozně moc překvapilo, že já jsem si myslela, že umím vychovat dítě a najednou ty nic nefungovalo. Jo. Takže no vlastně je to o tom, abych si to vůbec nebrala osobně, to vůbec není tak, jo. A přitom všechny ty emoce ve mně vibrovaly hrozně moc. A když se na to podívám zpětně, tak zůstává si to nejvíc, že třeba má takové stavy, kdy jí něco bolí, já pořádně nevím, co, lékaři to taky neví.
0: Maruška nemluví pro posluchače.
1: Nemluví, ano. A pro mě nejtěžší to, že jí vidím trpět a nemůžu jí třeba moc pomoct.
0: Co vám teď, když jí je 27, pomáhá nejvíc? Když mluvíš o tom, že obecně rodiny potřebují podporu, nebo že vy potřebujete, nebo jste potřebovali podporu, co to je konkrétně ta podpora?
1: Tak v prvé řadě to řeknu, je to láska. Mateřská láska, která drží tu rodinu naši pohromadě, asi každou rodinu, a která tam dává tu energii, když už jsme unavení, pořád ještě na té cestě pokračovat. A mohla bych se tady rozvykládávat o sociálních službách, což určitě na to bude prostor. Nám tenkrát, když byla Maruška malá, měla 4 roky, nejvíc pomohl Sunrise program, protože to byla naše krevní skupina.
0: A co to je přesně?
1: Ten Sunrise program je program, kdy my se naladíme na to dítě. My ho následujeme v těch jeho pohybech, úkonech, protože ta teorie je taková, že to dítě nemůže do našeho světa, ale my můžeme za ním do toho jeho světa, protože kdyby mohlo mluvit, kdyby mohlo imitovat, tak už to dávno dělá. A tam při tom připojování se k pohybům toho dítěte, k jeho světu, nastávají velmi silné vazby. My jsme to aspoň tak s manželem cítili. A tam se najednou ona rozjasnila a věděla, že my rozumíme, my víme. A pro nás to bylo moc důležité, protože tenkrát jsme procházeli nějakými klasickými terapiemi a nenašli jsme se tam. Tak jsme si říkali, asi jsme špatní, nezvládáme to. A tohle najednou bylo to světýlko v tom tunelu, který nám tam zablikalo a ukázalo přístup na mnoho let. Takže my jsme měli dobrovolníky, které jsme školili a kteří pracovali s dcerou. A já si myslím, že do dneška jí to tam doneslo ten moment té socializace, protože je velmi otevřená, vstřícná, i když, jak si říkala, opravdu má těžkou formu autismu, potřebuje pomoc ve všech oblastech života, přesto má ráda lidi. Neznechutila si tu společnost. Když jí chci udělat radost, tak je to tím, že jde někam do společnosti, kde jsou otevření a příjemní lidi.
0: Když jste se k ní připojovali, když byla ještě malá holčička, co byly ty aktivity, které jí bavily? Co jste spolu dělali?
1: Tak to byly nějaké takové hodně běhací aktivity a vím, že nejvíc reagovala právě na pusu. Že chtěla pusu, jako takový projev toho, že jí to baví. Jo? Byla to ta sociální odměna, která ale vyplynula od ní, z její iniciativy.
0: Znali jste nějaké další rodiny? Měli jste možnost se s někým vídat, popovídat si o tom všem?
1: Postupně ano, ale nejdřív jsme byli osamocení v tom, že jsme se zaměřili na tu americkou centrálu v Massachusetts a manžel se vlastně letěl pro školy do Londýna na ten program a byli jsme takovým ostrůvkem, malým ostrůvkem v České republice a potom jsme poznávali, jak říkám, rodiny, které viděli taky smysl tady v tomhle přístupu. Prvně to byla rodina ze Slovenska, Robinko. Tak s těma jsme byli v takovým užším spojení a potom to byly další rodiny postupně v České republice.
0: Jak velká zatěžkávací zkouška to byla pro váš vztah s manželem?
1: Tak určitě velká, protože vlastně na nic není čas, kromě toho dítěte, kromě jeho potřeb. A navíc, když bydlíš v paneláku a musíš řešit to, že tvoje dítě nespí a že tam na tebe v noci někdo ťuká a ty nemůžeš svý dítě vypnout jako nějaký ovladač na displeji, tak je to těžký, protože nemáš třeba dobré sousedské vztahy a nemůžeš s tím nic dělat. A to se všechno odráží na té atmosféře v tvém domově.
0: Dobře, ale ty situace se dějou. Takže co s tím děláte, když Maruška nespí? Protože já vím, že Maruška často nespí.
1: Nespí, no, takže musí mít službu jeden z nás a vlastně se jí věnovat a nemůže ji nechat jen tak chodit a musí ji nějak korigovat.
0: No to víc ti děkuju, že jsi za námi přijela až z Olomouce, protože jsem se tady před písničkou dozvěděla, že z toho opravdu moc nenaspala. Dnes máme ve studiu Markétu Jandekovou.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Mám radost, že v Noční mikrofóru máme dnes ředitelku neziskové organizace Jdeme autistům naproti, Markétu Jandekovou. Před písničkou jsme zmínili tvého manžela Ivana. Musím říct, že mě úplně dojal komentář, který jsem viděla na sociálních sítích od něho. Dnes má Markétka, skvělá manželka a úžasná Maruščina máma narozeniny. Doprovází nás a uhlazuje cestu nejenom naším životem. Markétko, děkujeme. Takové vyznání lásky, to je nádhera. Já vás oba znám, je vidět, že máte hezký vztah, ale stejně si myslím, jste spolu dlouho, jak dlouho už vlastně?
3: 30 let.
2: 30 let. 30 let jste spolu a vychováváte spolu Marušku. Plus máte spoustu dalších šlechetných věcí, které děláte pro nás, pro všechny, k těm se dostaneme. Čím to je, že jste pořád spolu? Protože já mám kolem sebe spoustu párů, které se prostě postupně, bohužel, rozcházejí. Vy jste naším vzorem a inspirací.
3: No, a vy taky jste vzorem a inspirací pro další lidi. Maruška nás spojuje. Spojuje nás v tom, že chceme jí ten svět dělat lepší, a máme ji rádi, baví nás to s ní. Samozřejmě jsou tam situace, kdy jsme unavený a kdy už je toho příliš a vždycky nějak ještě zapereme.
2: Co jiného zbývá?
3: Tak ale bych to řekla.
2: Co bude, až my tady nebudeme? Už si do toho trošku ťukla. To je taková ta otázka, která, když se řekne ve skupině vícero rodičů, dětí s handicapem, tak tam často začne někdo plakat. Je to takové velmi silné téma. Jak se k tomu stavíte vy doma? Máte nějaké plány?
3: Nějaké plány máme. A věříme, že vyjdou. Asi před 10 lety jsme si vysnili takový projekt komunitního centra Jan, který se loni v říjnu stal realitou. A nyní v tom centru jsou ambulantní služby, sociální rehabilitace a raná péče. Naší organizace Jdeme autistům naproti a my plánujeme, aby tam do budoucna byla pobytová služba právě pro lidi s těžkou formou autismu. A ta naše představa je pomáhat dál, tak jak jsme si to vytyčili tenkrát, když byla Maruška malá, tak jsme si říkali, že hlavně chceme, aby ty lidi, kteří přijdou po nás, neřešili ty starosti, co jsme měli na bedrech my. Že jsme nevěděli, na které dveře zaklepat a když jsme zaklepali, tak se ty dveře hned přibouchly. Takže my chceme hlavně edukovat. V rámci toho komunitního centra chceme školit rodiče, odborníky tak, aby třeba ty děti, které dospívají, mohly zůstávat doma, i když ty rodiče už potom tam nebudou, aby tam mohla přijíždět nějaká třeba 24 hodinová služba během dne, aby mohly být ve stacionáři, aby bylo víc možností, protože nemůžeme postavit 20 komunitních center a stejně by to bylo málo. Tudy cesta nevede. Možná tím, jako inspirujeme, bude to dobře. A právě tím, že budeme vychovávat k jinému myšlení, jiným úhlům pohledu, co se ještě dá, co ještě možné, protože v zahraničí vlastně tam vidíme ty možnosti, třeba v Irsku nebo ve Španělsku. Tak proč ne u nás?
2: Jak to tam vypadá v Irsku nebo ve Španělsku?
3: Tak já zmíním Irsko, kde jsem mohla být před několika lety právě s organizací, tady to mám rád, brněnskou organizací, které rodiny Hubových, který mají dceru Kateřinu s těžkou formou autismu. A když jsme byli v tom Irsku, tak tam vlastně tu organizaci před více než 50 lety založili manželé Matthewsovi, kteří mají dneska už dospělého syna Johna a tam je to vlastně formou farem v přírodě, kde my jsme tam s těma rodičema, s kterýma jsme tam byli na té návštěvě, plakali dojetím, protože tam byli lidé s velmi těžkou formou autismu neverbální, kteří museli mít maximální podporu a měli tam domečky, kde bydleli po dvou, kde byla taky 24 hodinová služba, byla tam příroda, zvířata, měli tam dílničku, kluci takovou dřevařskou dílničku, a to si nepředstavuji, Báru, že tam dělali nějaký složitý úkony, ale třeba tam byl sobík, takovej vlastně jako základ dřevěný, a oni mu jenom s pomocí někoho přiťukali ten červený nos, jo, nebo holky tam byly v kuchyni. Ale měli tam tu práci, tak jako všichni lidi, měli tam důstojnost. Říkali nám tam, že tam chodí vlastně lidé s autismem z psychiatrických léčeben s dvouma taškami léků, tak silnou měli medikaci, ale že to bylo vlastně důsledek toho, že žili v nevyhovujícím prostředí a že postupně s pomocí odborníků a dalších lékařů jim tu medikaci ubírají, protože vlastně tam byla jenom na to, aby se řešilo to nežádoucí chování, které bylo způsobeno tím, že ti lidé nebyli na vhodném místě. Takže tam jsou opravdu v přírodě, jezdí prostě jeepem do Dublinu, na pizzu, na bazén, a to, co je tam nejdůležitější a to, co já bych chtěla právě mít v komunitním centru a v tom bydlení, je tam práce velmi, velmi opravdu systematická s personálem, protože tam ti lidé pracují sami na sobě. Nám nejsou snad ani tolik odborníci, jakože by tam bylo mnoho speciálních pedagogů, jsou tam lidé, kteří umí vlastně být praktičtí, dělat ty praktické činnosti, ale mají tu podporu zvenčí a je tam atmosféra velmi příjemná, domácí atmosféra, a opravdu se tam dbá na to, aby ti lidé tam, kteří tam pracují, byli tam rádi. A v momentě třeba, když ten pracovník řeší něco závažného u sebe doma, že se třeba rozvádí, tak je stažený na nějakou administrativní práci, není v té přímé práci s těmi lidmi s autismem, kteří jsou velmi citliví, a vlastně to, co v tom člověku probíhá, v tom člověku z toho personálu, můžou brát jako svoje ohrožení, protože velmi dobře to navnímají, tu situaci.
2: To zní jako rajská hudba. Tebe známe jako ženu s velkými plány. Komunitní centrum, to je jeden velký zázrak. Ještě se zeptám, takže tam by Maruška eventuálně bydlela, nebo vy by se tam s ní bydleli?
3: Tam by mělo být bydlení vlastně pro lidi s autismem s podporou rodičů, rodičovských rodinných příslušníků, sourozenců. Představujeme si to tak, jako to mluví světlo autismu z Ostravy, že na těch pokojích by byl prostor také pro ty lidi, se kterými oni vyrůstali 20-30 let, aby se ten vztah nemusel ustříhnout úplně. Když budou chtít tam mít toho rodiče nebo sourozence, budou moci, musíme na to vypracovat metodiky, každopádně věříme, že to právě upevní ty vazby. A dneska zažíváme situace, že třeba v některých pobytových službách, když tam přijdou rodiče a ten klient, to jejich dospělé dítě, se nějak rozjitřní emočně, tak třeba jsou ty návštěvy zakazovány, ale tam je důležité s tou situací pracovat s tím rodičem, protože vždycky to bude rodič toho dítěte a vždycky tam bude mít to svoje místo, jenom protože ty vztahy jsou tak úzké, protože se bojíme pouštět svoje děti, svoje již dospělé děti. Máme tam mnoho obav, tak tohle se tam všechno promítá a někdy se to odzrcadlí na té situaci, která vypadá nepřehledně, vypadá náročně, ale to je ten život, protože k těm ideálům můžeme dospět tím, že tady ty situace nebudeme zametat pod koberec.
2: Když jsi tak nadšeně mluvila o té farmě v Irsku, do toho se taky chceš nějak pustit, nebo jenom bereš tu inspiraci a chceš ji vložit do toho vašeho komunitního centra, které je krásné, mimochodem já jsem měla možnost tam podívat, takže se klaním před vámi.
3: Děkujeme. Pro nás je tam důležitá právě ta práce s tím personálem. To vidíme jako nosnou myšlenku, protože opravdu věříme na to, že tady je nějaká koregulace, že se všichni vzájemně ovlivňujeme.
2: Je to revoluční, to, co tady říkáš v Českých vodách, nebo se s tím pracuje i v jiných zařízeních takhle?
3: Tak vím, že v ostravské Mikase se pracuje s rodiči hodně dobře, ale úplně tady ten irský způsob možná teď tady přinášejí děti úplňku v Praze, s pozitivním chováním, podporou pozitivního chování.
2: V Českých vodách nebo se s tím pracuje i v jiných zařízeních takhle?
3: Tak vím, že v ostravské Mikase se pracuje s rodiči hodně dobře, ale úplně tady ten irský způsob možná teď tady přinášejí děti úplňku v Praze s pozitivním chováním, podporou pozitivního chování. Každopádně já vím, že má smysl jít pod povrch. Právě ještě teď jsem se seznámila s metodou, která se jmenuje Anadbaniel a pracuje se tam s pohybem. A tam je velmi důležité napojení na toho člověka, na toho klienta. A já jsem si uvědomila, když jsem viděla v akci lektorku téhle metody, paní Beníčkovou ze Zlína, že když dva dělají totéž, že to není totéž. Že mnoho je odpracováno v té neviditelné rovině, v té úctě k tomu klientovi, k tomu, že ona neanalyzuje, jen tam dává maximum té podpory přes ten pohyb, pomalý pohyb. A tam zase vidím nějaké možnosti, protože ten život za mě je o těch možnostech. I u těch lidí s postižením, u těch dospělých, kde už každý možná říká, no tak je tam ten invalidní důchod, tak to už nějak zvládnete, ne? Ale pořád za mě je potřeba hledat to způsoby, jak to těm dětem, dospělým dětem i těm rodičům ulehčit.
2: Vy jste tam byli s Maruškou, téhle paní, vy?
3: Ano, ano, jezdíme do Zlína. A tam krásně vidíš, Báro, jak právě pohyb souvisí s myšlením a pohyb souvisí s emocemi a je důležité pracovat pomalým pohybem, bez tlaku. A díky neuroplasticitě se tam dějou změny. Opravdu to vidím, že ty změny se tam dějou. Je to úžasná metoda pro mě i vzhledem k seniorům. Protože pokud toho seniora posadíš jenom před televizi a říkáš, tak ano, v pořádku, nějak se baví, tak jako s tím člověkem s autismem nebo s jakýmkoliv handicapem, kdy si říkáš, doma mu udělám ty speciální podmínky, že nemusí ani vystrčit prst z domu, aby vlastně se nezneklidnil. A ono to není až tak úplně dobře, protože my tam potřebujeme dostávat drobné změny, aby to bylo ještě výzvou, ne už frustrací. Každopádně, pokud tam ten mozek nebude dostávat určitou diferenciaci a variace k tomu, co už dělá, a my je potřebujeme dostávat do toho běžného života, můžeš si to představit třeba u toho seniora, když něco dělá, nebo u nás taky, něco dělám pravou rukou běžně, tak to začnu dělat levou rukou, jo? A ten mozek dostává úplně jiný impulzy. To znamená, že my se učíme ne tím obrovským drillem, stokrát uděláš toto, ale právě tou variací a tou diferenciací, kterou potřebujeme dostat opravdu těch běžných úkonů, jak u těch našich dětí nebo dospělých.
2: Říká náš dnešní host Markéta Jandeková.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím milým hostem je ředitelka neziskové organizace Jdeme autistům naproti, Markéta Jandeková. Markéto, občanské sdružení Jdeme autistům naproti, známé jako JAN, jste založili už v roce 2007. To je pěkná řádka let. Proč jste se k tomuto kroku odhodlali?
3: Tak my jsme začali ještě trošku dřív, v roce 2003, iniciativou rodičů a přátel v sobě, kdy jsme opravdu hledali v sobě tu sílu si sami pomoct. A dělali jsme takové aktivity formou kroužků, setkávání se, rodičovských skupin. A v jeden moment jsme si uvědomili, že ten rodičovský hlas v tehdejší době nebyl příliš slyšet. Nebyl vážený. Dneska už je to jinak, já jsem za to ráda. A my jsme si řekli, že se potřebujeme profesionalizovat a registrovat sociální služby, abychom mohli víc věcí ovlivňovat. Takže tenkrát jsme postupně založili ranou péči a před několika lety sociální rehabilitaci. Pracujeme v celém Olomouckém kraji, jezdíme do terénu, máme ambulance u nás v Olomouci a také v Šumperku, tam máme ambulanci další, pobočku. A dneska máme přes 400 klientů v těch obou dvou službách.
2: Můžu tě poprosit pro naše klienty, co přesně ty dvě služby znamenají nebo nabízejí? Uh-huh. Raná péče a sociální rehabilitace.
3: Tak ta raná péče je u nás pro děti od 1 do 7 let věku a pomáhám celé rodině. Ty zakázky jsou tam většinou takové, abych dítě naučili nějakým způsobem komunikovat, sebeobsluhu. Vlastně se tam setkáváme se všemi druhy otázek, protože ty rodiny se zaprvé zžívají s tou situací. Teď komu je to daleko lepší ta situace, když probíhá již screening pediatra na autismus, tak se k nám dostávají děti dříve a ta perspektiva je potom lepší. Takže pracujeme různými metodami tak, abychom se co nejvíc na tu rodinu napojili a to dítě i ty rodiče podpořili a dítě posunuli v tom vývoji a rodičům dali ty kompetence zpět do rukou, aby se cítili jako silní rodiče, protože často je to tak, že rodič se taky snaží a dělá, co může a ono se to hned neukazuje na tom dítěti. Jo? Takže potom vlastně má takový pocit, že selhává. Proto je potřeba být laskavý, hlavně k tomu rodiči, k tomu dítěti taky, protože ten rodič to tam musí odpracovat. My mu ukážeme tomu rodiči, jak pracovat. Hodně pracujeme se smysly, se senzorikou, pracujeme například pomocí videotréninku, interakcí, používáme celou škálu metod, pracujeme s primárními reflexy, protože je důležité začít tam, kde to dítě je, na tom místě. Že když začneme někde jinde, tak to nebude efektivní a budeme si říkat, no, tak to dítě asi moc dobře nespolupracuje, ale ten problém může být opravdu jinde v tom, že nezačínáme od toho místa, u kterého bychom měli začít.
2: Jak to místo poznáte?
3: No tak pozorováním především, protože musí mít člověk dobré oko, což by mohli říct především moje kolegyně, které já už teď moc v té přímé péči nejsem. A potom to, co nám řeknou rodiče, a dát si tady tyhle ty dvě věci dohromady a potom zkoušet, že? Zkoušet tak, abychom tu teorii, kterou si vytvoříme, abychom si ji buď potvrdili, anebo se vrátili zase zpět na začátek. To znamená opravdu nenechat se odradit a pořád vlastně tam dávat tu šanci pracovat opravdu s tím dítětem tak, aby ho to bavilo, aby to pro něj byla zábava a přitom tam, abychom podsouvali všechny ty atributy, které potřebujeme. Jo? Pracovat s tím pohybem, pracovat na komunikaci, pracovat především na tom, aby to nevypadalo jako práce. Jo? Aby to nebylo takový, jako, že už jsme všichni udření a jsme tam u stolečku zničení. Ne, my potřebujeme mít tam to nadšení. Potřebujeme trošku být takový herci. Každý vlastně z toho týmu si to přebere tím svým způsobem, tím svým temperamentem, všechno je to v pořádku. Velké srdce tam dává s námi od začátku vedoucí rané péče, naše kamarádka paní Silva Kočí, a to byl vlastně první člověk z těch odborníků, který v tenkrát té době, kdy my jsme začínali a potřebovali jsme nějakého garanta, tak šel s námi.
2: Tak to byl vyčerpávající výklad k rané péči. A ještě tě poprosím k sociální rehabilitaci, jestli bys to shrnula.
3: Tak v sociální rehabilitaci některé ty rodiny přechází přímo do té sociální rehabilitace, která začíná tím 7. rokem věku, a my tu cílovou skupinu máme tam rozfázovanou až do 64 let a máme tam specialisty v rámci toho týmu, kteří se věnují dětem, dospívajícím a dospělým s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, individuální formou, formou skupinových nácviků, a potom ti, kteří se věnují dětem a dospělým a s těžkou formou autismu. Takže pro nás je především důležitý dál pracovat na té komunikaci, na sebeobsluze. Mluvím teď o těch dospívajících s těžkou formou autismu, ale je taky nutný zapomenout, že už jsou někde jinde, už jsou věkově starší a potřebujeme tam dávat větší možnost volby, respektu, a přesto nezapomínat, že vždycky se ten člověk ještě může něco naučit, ale tou formou, že v popředí je ta úcta především. Prostě s tím dospělým se musíte začít bavit jiným slovníčkem. Já to vím třeba u dcery, že často mi uklouzne jako hačí nebo něco takového, jo, a to tam vůbec vlastně nepatří, protože to, jak mluvíte, taky monitoruje to, jakým způsobem přemýšlíte. Jo. Takže opravdu ta práce s těma dospělýma je náročnější, protože tomu týmu rané péče ta služba sociální končí tím 7. rokem věku, kdežto potom v té sociální rehabilitaci tam už je to až vlastně do důchodového věku, takže my to řešíme tím, že si ti klíčoví pracovníci můžou střídat, může se tam využívat psychoterapie v rámci vlastně našich sociálních služeb, další nějaké takové podpůrné záležitosti, ale jsou tam ty mantinely daleko širší a je to těžší uchopit. Ale to, co je nejdůležitější, pořád vědět, že ta práce má smysl. A proto, když tohle budu mít na paměti, tak se tak budu chovat, tak tím způsobem budu vlastně přemýšlet o tom člověkovi.
2: V souvislosti s vašimi službami jsme si povídali už o tom vašem komunitním centru. Proč to trvalo tak dlouho ho vybudovat? Bavíme se nejméně o 10 letech, jestli jsem to dobře vyčetla.
3: Je to tak, protože to byl velmi nákladný projekt, finančně nákladný, který stál 50 milionům se vším všudy.
2: Jak se vám podařilo ty finance sehnat?
3: Tak asi před 8 lety jsme uspěli v grantovém řízení nadačního fondu, tenkrát Avas, nyní Abacus. A potom jsme také byli v roce 2019 v adventních koncertech České televize. A potom jsme získali grantovou výzvu Evropské unie, ale kdybychom neměli dopředu tady ty peníze, takže bychom tam neměli vůbec možnost do takového projektu jít, protože tady je předfinancování a v momentě, že nedisponujete penězi, tak nemáte vůbec šanci tohleto zvládnout.
2: Ty jsi taková věčná studentka, studovala si pedagogickou, filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pak spoustu seminářů a kurzů, ale přesto tvrdí, že největšími učiteli jsou děti s autismem. Co ti autismus nebo Maruška s autismem přinesla do života? Tak jak se změnila?
3: Především bych řekla, že daleko víc intuice, daleko víc upřímnosti. Protože u těch dětí s autismem, u dcery vlastně nic, tak si neobalám tím, ať můžu hezky mluvit, můžu nasadit jakoukoliv masku někde na veřejnosti, tak u toho svýho dítěte, nebo když jsem v herně, nebo někde s těmi lidmi s autismem dospělými, tak tam to jde takzvaně na dřeň v tom, že velmi dobře vnímám, jak je to tam propojené v tom, když já začnu ty lidi nějakým způsobem soudit nebo nad nimi nepěkně přemýšlet, že oni opravdu třeba odejdou nebo reagují na mě nějakým způsobem, když se brání. Takže dennodenně si ověřuju to, že to především o té upřímnosti, kterou se neustále učím a taky nejsem mistr, prostě žádný učený z nebe nespadl. A chtěla bych si to víc přenášet do toho běžného života, ale je to někdy těžší.
2: Stále si povídáme s Markétou Jandekovou.

0: Blížíme se do finále dnešního nočního mikrofóra a naším hostem je ředitelka neziskové organizace Jdeme autistům naproti, Markéta Jandeková. Markét, kde se v tobě bere ta síla pomáhat ostatním? Když vy sami s manželem jste měli té podpory a možná pořád máte hodně málo.
1: Tak asi od dětství, už z rodiny. Protože jsme tři sourozenci, já jsem nejstarší a vůbec v rodině jsme takhle byli vychovávaní a já naopak teďkom se nutím do toho ubírat a vidět samu sebe a svoje potřeby, protože do toho pomáhání jsem vždycky šla zcela intuitivně, jsem ten pomáhací typ a dělám to ráda a někdy zapomínám na sebe.
0: A daří se ti ubírat a myslet na sebe?
1: Vzhledem k tomu, z jaké pozice jsem začínala, tak myslím, že krůček za krůčkem se to daří. Někdy zase škobrtnu a už si to víc zvědomuju.
0: Tak schválně, co jsi udělala pro sebe v poslední době? Nebo jak relaxuješ?
1: Půjdu příští týden na startup. Na stand-up, jak se to jmenuje.
0: Stand-up?
1: No, děkuju ti.
0: Ty děláš stand-up?
1: Ne, půjdu na vystoupení. Někam
0: já
1: se podívat.
0: Že ty sama
1: ne, ne.
0: Počkej, ty budeš vystupovat?
1: Nebo? Ne, půjdu se podívat.
0: A tak to je krásné. Dobře, tak to je hezká vyhlídka do příští dní. A v minulém třeba týdnu, co jsi pro sebe udělala hezkého?
1: Že jsem se prošla po zahradě třeba.
0: No, Market, promiň, ale myslím, že máš ještě docela velké mezery, rezervy, že bys na tom ještě mohla popracovat možná.
1: No, je to výzva.
0: Co je pro tebe smyslem života?
1: Aby

0: která na svém koncertě vypráví příběh o kolibříkovi, který se ocitne uprostřed plamenů v pralese a začne v tom svém malém zobáčku nosit vodu a snaží se ten požár uhasit. A ostatní ta zvířata se diví a vlastně si říkají, to vůbec nemůžeš dokázat. Je to jenom troška v kapce moře, to vůbec nic neznamená. A ten kolibřík jakoby má to tunelové myšlení v tom, že si nedá říct, že pořád postupně tam tu vodu donáší. A to si myslím, že je nějaký to poselství v tom životě nenechat se odradit, mít nějaký záměr, který nám přinese ten život, protože já jsem se směřovala jinam před tím, než se mi narodila Maruška. Kam? A právě studovala jsem pedagogickou a filozofickou fakultu, ale nejvíc mě opravdu bavilo divadlo. Takže jsme amatérsky hráli na Univerzitě Palackého a byla to pro mě obrovská radost a já jsem si říkala, tohle by byla možná moje budoucnost. A ten život se mě úplně přesměřoval. Já jsem ty divadelní prvky mohla uplatnit herně s dětma. A takže vždycky si říkám, že ten život něco přinese, když já jsem se opravdu viděla někde jinde.
1: A někde není pozdě. Třeba tě čeká nějaké ochotnické divadlo ještě. Co
0: to
1: říkáš?
0: To možná taky. A já to beru tak, že ten život něco přináší a možná mě tam někde chce vidět, ale když já jdu v souladu s tím životem, tak je ta cesta lehčí, protože pokud já jsem se projevovala tím, že tu hlavou zeď prorazím, že to teda budu dělat jinak, nebo Maruška na tom bude jinak, nebo tak to bylo strašně těžký. A když to teď vlastně ladím po tom proudu, tak to všechno líp plyne, když je to pořád náročný. Ale protože s manželem jdeme spolu tím svým životem, tak se fakt mám.
1: Pomaličku se blížíme k závěru. Co bys popřála našim posluchačům?
0: Já bych jim popřála, aby žili ty životy v rámci své rodiny. Aby přešli možná nějaký lehčí hašteření nebo nesváry. A když to nejde po té pokrevní stránce života, aby si hledali lidi blízký kolem sebe, aby nezůstávali sami, protože nikdo není ostrov sám pro sebe.
1: Tak to je krásné přání. Na závěr a ještě mi řekni, co tebe nebo tvého manžela nebo Marušku zaručeně rozesměje nebo pobaví.
0: Zaručeně rozesměje. No tak nějaký aktivity ve vodě, protože Maruška miluje vodu, moře, jsme byli jednou s autistikem, takže tohle nás vždycky pobaví a naladí na stejnou vlnu a přináší radost.
1: Tak Markéta, já ti moc děkuju za návštěvu, hlavně ať té radosti máte vy doma co nejvíc a taky ať ji můžete pořád co nejvíce rozdávat dalším rodinám.
0: Děkuju, Báro.
1: Milí posluchači, to už je od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čuekos a náš dnešní milý host Markéta Jandeková. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vše dobré. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Půl dvanáctá na dvojce po nočním mikrofonu, noční prout. Tak hudebních aktualit začneme u Marty Kubišové s Igorem Orozovičem a slovenské skupiny IMT Smile. Po půlnoci přijde na návštěvu nočního proudu houslový virtuos Jaroslav Svěcený. A nebojte se, klasiky, je to zbytečné i pro uši nezvyklé na takzvanou vážnou hudbu. Příjemnou noc dvojkou.

Marta Kubišová udělala výjimku a vrátila se do studia. Přemluvil ji Igor Orozovič. Sisyfa je titulní autorská nahrávka z chystaného druhého studiového alba Igora Orozoviče. Balada je o vytrvalosti, smíření a tiché síle každodennosti. Dotýká se víry v sebe i v to, co nás přesahuje. Ústřední postavou je žena, která svůj kámen osudu nese s klidem a nadhledem. Ne jako trest, ale jako přirozenou součást života. Antický motiv se v songu proměnil v meditaci o lidském údělu a básnický nejednoznačný text zároveň vybízí k osobní interpretaci. Prostě fantazii se meze nekladou.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena vrátí.

0: Σύσυφα.
1: Σύσυφα.
0: Πομοντλήσε.
1: Αμέν.
0: Το σεμά.

Nový singl Igora Orozoviče Sisyfos, výjimečnou hostující účastí Marty Kubišové. Stejnojmenné album Igora vyjde v polovině září. Hlas Marty Kubišové přináší písni jedinečnou hloubku, skrytou vnitřní energii i silnou lidskou zkušenost. S Igorem ji pojí dlouholeté přátelství i společná spolupráce na inscenaci toho jménem Einodis v divadle Ungelt nebo na projektu Marta na letní scéně Muzea Kampa. Na druhé desce Igora najdeme 11 písní, které navzdory své různorodosti určitě budou držet pohromadě díky společnému zvuku kapely, atmosféře a tématům.

Za necelých 10 minut bude půlnoc, na dvojce posloucháte Noční proud. Poslední aktualitou úterý 28. července bude koncert. Jedna z nejúspěšnějších slovenských kapel IMT Smile se zítra vrátí do Prahy. Skupina patří víc než 3 desetiletí k nejvýraznějším kapelám slovenské hudební scény. V čele s frontmanem Ivanem Táslerem si vybudovala mimořádně silnou fanouškovskou základnu taky u nás v Česku. Zítra ve středu 29. července vystoupí v Open Air prostoru Gauč na výstavišti Praha. Návštěvníky koncertu čeká večer plných největších hitů IMT Smiley, ale samozřejmě i novější tvorba.

Ešte 4 minuty a zamávame úterý 28. července. No a po půlnočních zprávách přivítám ve studiu v nočním proudu houslového virtuáza Jaroslava Svěceného. Budeme mluvit nejen o nadcházejícím festivalu v lokalitě Dobřížského zámku, ale taky o mixu klasické a vážné hudby, cenných houslích, obrazech, podpoře hudebních talentů a mimo jiné o autobiografické knize houslisty Za svůj život vděčí houslím. Jsme rádi, že posloucháte Dvojku.

0: Bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Fotbalový trenér Mancini podruhé povede italskou reprezentaci. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů. Je středa 29. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
3: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
4: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
5: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondin Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Vlna veder čeká také Česko. To může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
6: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
7: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
6: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
8: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
6: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
9: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
10: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
9: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
0: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
9: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
11: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
12: To období, kedy sa u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 mesiacov.
11: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 tisícin stupně. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát věž nechal změřit dvakrát.
13: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
14: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
13: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
15: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
13: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
2: Zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Hey,
16: 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na sólovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako solová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
17: 61letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
2: A francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovství světa s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na dálnici před Mohelnicí a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D35 čekejte překážku před Mohelnicí ve směru z Olomouce. Na kilometru 238 odstavené nákladní auto zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje doleva. Na dálnici D48 vyšetřují nehodu na výjezdu z Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. V nájezdu na dálnici na exitu 52 havarovalo osobní auto. Počítejte s překážkou na vozovce. A na nehodu pozor u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Na kilometru 299 do Choustníkova Hradiště na výjezdu do Zboží auto srazilo zvěř. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
9: Deset a půl minut je středa 29. července. V nočním proudu v tuto chvíli obvykle přichází host. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený už se mnou sedí ve studiu. Budeme mluvit nejen o nadcházejícím festivalu v lokalitě Dobříšského zámku, ale taky o mixu klasické a vážné hudby, cenných houslích, obrazech, podpoře hudebních talentů, chystaném albu a mimo jiné taky o autobiografické knize známého houslisty. Za svůj život vděčí houslím. Příjemnou noc Dvojkou.
1: Noční proud.
19: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Beck Hill zahájila první hodinu středy 29. července. O pokračování se postará náš milý noční host a usloví virtuos Jaroslav Svěcený. Vítej, Jardo, v ročním proudu.
1: Jsem moc rád a děkuji za pozvání, ahoj.
0: Kolik festivalů jsi spoluzakládal a kolik jich do dnešních dnů vydrželo?
1: No, tak asi nejstarší byly Klašterecké hudební prameny na zámku v Klašterci nad Ohří.
0: Ty už proběhly.
1: Pár dny proběhly a to už byl 22. ročník, což teda je neuvěřitelný. No a teď včera jsem zakončil a dneska se dopoledne vrátil z Jihočeských Nových Hradů, což ovšem není festival, který je jenom na Hradech, ale taky v rakouský Unzerfrau, což je kousek od Nových Hradů a potom v Trhových Svinech a na nádherný Dobrý Vodě, že jo, to je ten kostel úžasný, prostě za
0: nádherná Rakouska, akustika.
1: To byl asi nejzajímavější poutní kostel Dolních Rakous, že jo, a dneska je to na českém území, kousek od hranic a ta akustika je nádherná, má ještě jeden z nejkrásnějších oltářů, takový bezlatě vyvedený, obrovský řezby jsou na tom, je to prostě opravdu krásný, to je vložně krásný místo. No.
0: Je zážitek jen tam být,
1: jo,
0: vystupovat.
1: Já jsem tam hrál s komorním ansámblem a ještě jsem tam hrál s kolegou Jirkou Houtkem, což je vynikající trumpetista, mimochodem solo trumpetista Sočru, takže ten je doma v této budově a je to prostě úžasný s těma lidma hrát v takovýmhle prostoru s tou akustikou, která nemá takový ty přehaly a prostě jede rovně, no a ty lidi tam prostě chodí a jezdí opravdu z celé republiky, je to úplně nabitý. Předtím Trhové Sveny taky, to je zase kostel, který je...
0: Ty kostely byly vždycky tak stavěné, aby tam to kázání a ty varhany pořádně zněly.
1: Tam je Trhovo-Svinecká Madonna, ta má přes 500 let. To je prostě neskutečně na tom oltáři, takže ta nás tam vždycky hlídá a ty varhany jsou barokní, skutečně barokní, zrenovovaný, takže se na ně dá hrát. To je najednou vidět, že člověk hraje, já sám hraju na hodně starý nástroj, ale tomu se ještě dostaneme, ale prostě je vidět, že ty předci dokázali obrovský věci, které přetrvávají.
0: Přitom neexistovaly ty technologie, které dneska můžou vychytávat.
1: Ale oni měli znalosti
0: ty
1: prostě.
0: Nejjemnější niance.
1: Je to tak.
0: Z Novohradského festivalu, kde jsi byl hlavní tváří, se na začátku srpna přemístíš do areálu Dobříšského zámku. Šestý ročník Open Air hudebního festivalu se letos uskuteční ve dnech 6. až 9. srpna. A budou se tu opět střídat hudebníci z klasické a populární hudby. Na které interprety se letos můžou návštěvníci těšit?
1: Tak Festival hudby Zámek Dobříš je takový specifický útvar, protože zaprvé ten zámek je nádherný, že jo, to je, dneska tam spolupracujeme s rodem Kolorem.
0: Krásný park.
1: Nádherný park, takže oni opravdu udělali maximum toho, aby ten francouzský park, kde je zahajovací koncert, opravdu všecko fungovalo. My jsme ho kdysi založili s herečkou a recitátorkou Zdeňkou Žádníkou Volencovou, protože ona nedaleko bydlí a s rodinou a já jsem říkal, to byla doba covidu a jsme říkali, takovýhle prostor, veď, a co tady, a tak, co kdybychom něco takového vymysleli, prostě v covidu najednou jsme, protože jsme furt hráli před těma kamerama, vždycky jsme odhodili smyčec, že je závěr, ale nekonal se žádný potlesk, že jo, takže to bylo takový opravdu divný, ta zrežie se ozvalo, děkujeme na shledanou, že jo, a šli jsme domů, když to tady najednou, a venku budeme hrát, no takže ten šestý ročník, teď každému tomu ročníku dáváme nějaký specifický dramaturgie, takže letos vedle klasiky, tam bude například vystupovat Kateřina Marie Tichá, to je, musím říct, oblíbenkyně nás obou, takže jsme si ji tam opravdu vymodlili. A přijali,
0: i moje.
1: No, a s kapelou Benjis teda samozřejmě, že jo, to je jasný, ty koncerty začínají vždycky od 7:30. No a taky tam děláme takovou věc, že odpoledne se tam dělají taky pro malé děti, se tam hrají pohádky, což je soubor Lokvar, takže to je tím pádem taky pro dospělý dobrý. Jo. Takže to, a to mě nesmírně baví, že najednou tam ty dospělí chodějí s těma dětma, užívají si ty pohádky, ne, že je tam jako přivedou a pak zase odejdou někam pryč. Takže i odpoledne tam se oživí, že jo, teď naši nejbližší kamarádi tam prostě to, a děcka tam malujou na tvář, jo, no tak ty holčičky jsou z toho úplně jurodivý, to nějaký hudební motivy, že jo, který to, a potom je vidíme, že ty už trošku větší, tak chodí večer na koncerty s těma rodičema, takže je to takový...
0: Výchova školí, publika.
1: No, ono se dneska musí, no, tak je to, já si myslím, že to je potřeba, jo, ale vždycky ten festival má nějaký, tak to motto hlavní je to, že tam chceme v té dramaturgii mít ty, na který bychom sami rádi chodili, jo, takže vždycky to takhle dopadne, no, ale nej takový, a trošku adrenalinový je ten začátek, protože tam začínáme ve francouzském parku, jak už jsem před chvilkou předeslal, a ten park je za zámkem, to znamená, že a kluci, s kterýma spolupracujeme zvukaři a osvětlovači, tak osvítí ten zámek prostě takovýma specifickýma světlama a tohle je de facto...
0: Vlastně kulisa?
1: To je vlastně ten zadek zámku je v podstatě kulisa toho prostoru a teď jak se to rozsvítí, tak ty lidi na to koukají a já jsem si to několikrát vyfotil, to vypadá jak malej Schönbrunn. Jo? To prostě to má úplně úplně úžasnou atmosféru. Samozřejmě vždycky se modlíme k svatýmu Petrovi, aby teda nepršelo.
0: To jsem zrovna chtěla říct, a co počasí, jak jste připraveni na nepřízeň případně?
1: Tahle, samozřejmě pláštěnky vlastníme, máme tam jako tohle stožil deštníky, jo, všecko, ale ten zahajovák přece jenom je dobrý v tom, že jako teda, že nejsou teda, že není stage ze střechou, tahle to chci říct, jo, takže tam je to trošku risk, ale to bychom se tam jinak nevešli, no a stage se naopak připravuje v pátek 7. a bude v sobotu a v neděli, jako každý rok je právě na tom nádvoří, takže to je krásný. A jediný termín, který jsme mimo ten zámek, teda přejde se přes ulici, tak tam je krásný kostel, kde se renovovaly několik let varhany, byla to sbírka veřejná, no a ten kostel jsme si teda oblíbili, protože to je kostel, kde se s těma varhanama nejen dá hrát, ale děláme tam specifický program, takže tentokrát tam zazní flétnová záležitost, budou to samé flétny pod vedením paní profesorky Magdaleny Tůmové, což svého času, kdo chodil na koncerty klasiky, tak ví, že prostě ve foku byla koncertní řada a Magdalena Tůmová ještě za mých časů studijních byla prostě ta hvězda, na kterou jsme chodili, s varhanama hrála se všema, obrovský repertoár, dneska se věnuje pedagogické činnosti, ale pořád hraje fantasticky. Takže je to takový zajímavý, že vlastně začátek je ve francouzském parku.
0: Že vy užíváte plně kostel, to
1: a pak
0: prostředí,
1: je to nádvoří, že jo?
0: Ne, že to není stále na stejné místě, že se stěhujete, tak jsou tam ty možnosti, proč je nevyužít.
1: No, přesně.
0: Jaroslav Svěcený je v nočním proudu a v srpnu v zámecké zahradě Dobřišského zámku. Na festivalu, jak už jsme zmiňovali, vystoupí i držitelka ceny Anděl, Kateřina Marie Tichá.

0: Festival spolu zakládal dnešní noční host dvojky Jaroslav Svěcený. Na začátku srpna se letos uskuteční už šestý ročník za čtyři dny. Na čtyři dny se zámecký areál promění v místo, kde se potká světová operní interpretace se současnou pop music. Jardo, pro mě si vlastně první český klasik, který se nestyděl za spolupráci s pop interprety. Byl jsi opravdu první, kdo u nás začal vytvářet podmínky pro hudbu bez hranic, pro spolupráci s pop music?
1: No, já myslím, že jako houslista v každém případě. Tenkrát ta doba byla taková, že se to moc nenosilo, obzvlášť v oblasti klasické hudby, takže ty nám dávali teda samozřejmě. Dneska už je to de facto běžný po celém světě, až moc běžný, protože některé věci, do kterých bych teda dneska už nešel, protože to jsou takový ty kapely, který doprovází symfonický orchestr, hraje tam ty kila a potom ve výsledku to vysílají v televizi a vůbec ten orchestr není slyšet.
0: A hlavně nepřenáší to nic dalšího.
1: Já chápu
0: ten projekt udělat symfonicky nějakou kapelu, když to přinese další rozměr.
1: Když to jsme začínali, tak já už jsem třeba v 88. se skamarádil, teda mluvíme už o minulém století, 1988 jsem začal hrát s kapelou Jablkoň, což je de facto těžká alternativa, že jo, mně se líbilo, kritici to nikdy, já jsem říkal, tak nám řekněte, co to je za styl, že jo, víš, je to takový, jako co, já jsem říkal, a nikdy to z nich nevypadlo.
0: Je to folková hudba.
1: A Jirka Černej tady léta moderoval, že jo, uváděl svoje pořady, řekl krásnou větu, že Jablkoň a Svěcení je setkání Georga Friedricha Händla s pračlověkem. Prostě boží, jo. A my jsme tenkrát natočili desky.
0: A kdo byl ten pračlověk?
1: To jako Michal Němec, že jo, s tou čepkou tady fousy, jo. Ne, ale protože to byla autorská hudba. My jsme jako nic nepřejímali. To se fakt cvičilo na zkouškách a pak se to zapsalo a teprve pak se to jako opravdu třeba, pak jsme to natočili, získali jsme za to tenkrát cenu hudební kritiky, ale samozřejmě je to hudba, která je pro úzkou společnou, nebo hrála
0: se. Není to mainstream.
1: Není to v žádném případě. Třeba jsme hodně s tím jezdili i ven, protože venku to naopak chtěli, tam hledali něco jiného, takže jsme hráli v Kodani na festivalu a v Bruselu jsme byli. Takže ta deska naopak nám pomohla k tomu, že se k ní dostali, tenkrát nebylo tolik, ty sociální sítě samozřejmě nefungovaly, takže jsme hodně cestovali po venku, ale tady jsme taky hráli na různých festivalech a bylo to fajn.
0: Tak určitě i naopak je řada posluchačů, diváků, kteří hledají hudbu a performace mimo mainstream. Dá se říct, že tu fúzi klasiky a populární hudby si dovedl k dokonalosti v projektu Vivaldiano s Michalem Dvořákem, mimo jiné známým ze skupiny Lucie. Kdo byl tehdy vlastně iniciátorem toho projektu? Jsem to věděla, už jsem to zapomněla.
1: Tenkrát to bylo tak, že to byla doba, kdy Michal odcházel z Lucie, že jo, a to taková ta, takový ty nepříjemný dny, týdny, měsíce a tohle, no ale my jsme se už znali a tak jsme říkali, hele, tak co kdybychom zkusili projekt, který bude spojený opravdu rockové hudby s barokem, a takže rok a barok, no a oni si sedli s klukama do studia a de facto k tomu dali takový ty základní podněty a vytvořili, že jo, protože Vivaldi teoreticky vůbec nic nepotřebuje, tam je všechno, ale tady šlo o zvukomalebnost, která bude moderní a třeba osloví i mladí lidi a to se tenkrát skutečně stalo, protože takových projektů, kterých je dneska spoustu. Tak tenkrát byla minimum, my jsme se koukali ven, co kdo dělal a bavíme se teď o 2001.
0: Prostě začátek milénia.
1: Já jsem to s ním dělal 14 let, vydali jsme 3 CDčka, to byly ještě tenkrát.
0: Vrátíte se někdy s Michalem podobnému projektu?
1: Dneska už on to dělá spíš jako show, že jo, tam jsou hodně ty laserové věci, ale už tam, já jsem prostě už začal dělat taky něco jiného, tak konec konců on dělá mezi tím taky už jiné věci. No,
0: a zase se vrátil do Lucie.
1: No, zase se vrátil do Lucie, takže ono to jako, že bychom něco spolu dělali, to už asi nepřichází v úvahu, ale bylo to krásný, 14 let prostě.

0: jako zajímavý práce.
1: Vzpomínám na nezapomenutelný koncert na střeše Chodovského,
0: ano, přesně,
1: shopping centra.
0: Jak tam přelítávalo to obrovské letadlo těsně nad náma, to nezapomenutelný.
1: Bylo to famózní.
0: To bylo super.
1: Mimochodem, aby toho nebylo málo, hudba Antonína Vivaldiho, geniálního barokního skladatele, ožila v divadle Hibernia právě v té zmíněné Vivaldiano show. A ještě vlastně i za tvé osobní účasti v divadelně hudební inscenaci na Vivaldiho, k tomu se ale dostaneme a vrátíme.
0: Ano.
1: Jaroslav Svěcený na dvojce v Nočním proudu.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: Hlavně první hodinu středy 29. července s Jaroslavem Svěceným. Tohle byla vzpomínka na tvou spolupráci s Vašem Patejdlem ze začátku 90. let minulého století. To bylo vlastně taky v té době něco
3: To byl rok 1991 a my jsme to začali připravovat, protože rok 1992 bylo výročí Jana Amose Komenského. No a tady je Vašek, ono to v podstatě vzniklo jako trošku experimentální album, protože tam není jediný hlas. To je všecko instrumentálka. Všecko je instrumentální a je to vlastně inspirované tou knihou Komenského, Labirint světa a Raj srdce. A ono třeba ne všichni vědí, že Vašek Patejdl, který se mimochodem narodil v porodnici v Karlových Varech.
2: A nikoliv na Slovensku.
3: Nikoliv na Slovensku, protože maminka byla slovenská, ale tatínek byl Patejdl a byli z Plasů, ta rodina. Já jsem hrál v Plasích tenkrát a oni říkali, pozdravujte Strejdu, že? A já jsem říkal, jak se jmenuješ, Patejdl, to Patejdlová. Potom tam tak Patejdlů bylo tenkrát opravdu hodně. Ale co chci hlavně říct, On byl studentem na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě v oboru skladba u profesora Alexandra Mojzese, což byl tehdy takový hodně významný skladatel soudobí vážné hudby, takže on se na to chtěl navázat a chtěl takovou...
2: A rozhodně erudici na to měl.
3: My jsme prostě dávali dohromady některé věci tak po taktu, byl jsem u něj v tom kdysi ještě v jeho bratislavském bytě a tam měl takový malý studio, tam jsme to všechno dávali dohromady, no až když jsme to dopřipravili, tak jsme šli do Mlýnské nivy, že jo, to znamená bývalý studio Opusu, že jo, a no blahé paměti, no a začali jsme to tam všechno točit, ale to byl 91. No a pak ho napadla ještě jedna věc, že uděláme spolu v obsazení pro jako kapelu, ano, to jako jo, ale taky komorní orchestr. Takže jsme to s komorním orchestrem ze Žiliny hráli na bratislavských hudebních slavnostech tenkrát. Takže to byl takový krásný ten... No ale pak se rozdělila republika tenkrát, že jo, ten Komenský, o něj se strhnul spor, chudák malej, že jo, jo, hlavní představitel tenkrát prohlásil politiky, že Komenský byl Slovák, že jo, takže to byly opravdu takový neuvěřitelný. No prostě, když se podaří politický šum, tak u nás se teda podaří opravdu ne na 100, ale na 200%. No takže my jsme potom byli jako rozdělení, takže jsme se k tomu vrátili až později, ale ta deska už byla, což je dobrý. No a teď se děje to, že protože samozřejmě v Opus byl odkoupen, no takže teď se podařilo to, že vlastně vznikla přemíchaná jako moderně, jako v novém podání, no a já se těším,
2: a
3: že...
2: A jistě Komenský bude mít nějaké prostě, kulaté výročí.
3: Vašek si to zaslouží, protože to je pohled na Václava Patejdla úplně jiný, protože to je...
2: To není elán.
3: Není to elán, ale tohle má elán, teda musím říct, protože to je, ta muzika má šmrnc a navíc ukazuje, jak on umí pracovat s harmonií, že to není... jak já tomu říkám, tonika, subdominanta, dominanta, hemenex, že jo, prostě je to kvalita, není to o čtyřech akordech, protože je vidět, že on opravdu pracoval, taky se to objevuje i v té jeho písňové tvorbě, on má tu harmonii vždycky výborně zpracovanou, protože byl prostě vyštudovaný opravdu klasickým způsobem jako skladatel, že jo, takže opravdu na něj vzpomínám, rád to byl bezvadný kluk a moc mi mrzí, že odešel takhle brzo, protože si myslím, že tady mohl ještě psát krásnou muziku. No.
2: Naprosto s tebou souhlasím. Na konci června proběhla vernisáž výstavy výtvarníka Jaroslava Valečky za doprovodu tvých houslí. Mm-hmm. Ta výstava by se klidně dala nazvat Jardovi nebo no. Jarda s Jardou.
3: No.
2: K jakému stylu hry a výběru děl tě vlastně obrazy Jaroslava Valečky inspirovaly? Neptá se tedy, jestli můžou obrazy inspirovat, protože určitě můžou.
3: To jasně.
2: Tak. Pokud má někdo tu uměleckou invenci, ale byly to, vybíral si nějaká speciální díla, jo. Improvizoval ano. Si pod dojmem těch obrazů.
3: Ono to bylo, my jsme se dali dohromady, protože nás seznámila Renda Mužíková, která tu výstavu celou kurátorovala a tady bylo důležitý jedna věc, že jsme si s tím Jardou okamžitě padli do noty, protože mi se jeho obrazy opravdu líbí a protože mě velmi inspirujou, on teda umí udělat ty nádherný velký formáty, takže o to líp se na to dalo navázat tou muzikou. No a já jsem přišel s takovým nápadem, že to nebude, že klasická vernisáž je, že přijdou lidi, nějaký hudebník tam něco zahude, tak jako krátce, pak tam o tom nějaký odborník něco řekne, že jo, což někdy je povedené, protože mluví třeba strašně zajímavě a někdy mluví až tak sofistikovaně, jako jaksi profesně, že ne každý rozumí, co chce tento pán říct, byť to je vzdělaný člověk, o tom vůbec jako nepochybuji. A tady se stalo to, že já jsem řekl, hele, uděláme hudbu v obrazech a obrazy v hudbě, vybereme jenom některé věci z té výstavy a já ke každému tomu výtvarnému dílu buď udělám improvizaci už ale dopředu trošku formálně předpřipravenou a na dva jsem rovnou napsal jako skladbu, kterou jsme tam udělali a to mělo obrovský dosah a mělo to obrovský ohlas mezi těma lidma, že jsme se rozhodli, že to budeme dělat i na koncertních pódiích, samozřejmě nemůže to být celá výstava, to jako to tam nemůžeme vést, ale vybere se 6 obrazů a vlastně ty 6 obrazů bude po celou dobu vlastně nějakým způsobem ne konfrontováno, ale propojeno právě s tou muzikou a to se teda tam povedlo, takže já už mám spoustu věcí dopsaných a rádi bychom s tím na podzim začali nějaký koncert.
2: Určitě bude další album Obrazy v hudbě. Syn nejen známý houslista, ale taky soudní znalec. Mm-hmm. Housla a hudební nástroje obecně můžou být skvělou investicí. Stál se z tebe sběratel investor?
3: Já bych ještě k tomu, co říkáš, doplnil, že já jsem znalec smyčcových hudebních nástrojů. To je z důvodu toho, že smyčcové nástroje jsou skutečně ty, které
2: mají struny.
3: Prostě,
2: hraje se na ně smyčcem.
3: No a léty nabírají tu hodnotu, protože pak jsou nástroje, že jo, klavír třeba, já nevím, vydrží, dejme tomu, 100 let, ale samozřejmě a ta amortizace tam je prostě velká, protože to je mechanika, jde to dolů, že jo. Kytary taky nádherný, ale samozřejmě ta životnost toho zvuku není až tak.
2: To znamená, že neplatí u nástrojů, že čím starší, tím lepší, jako u vína.
3: No to ne, protože jako u mistrovských nástrojů ano, ale tady byly takzvané manufaktury nebo staré továrny a tady můžeme se podívat, jak jsou Luby u Chebu, to byl za Němců Schönbach by Eger, to byly Sudety. A 8 kilometrů dneska na německé straně existuje Markneukirchen. A to jsou místa, které se leta zabývaly tou tovární nebo manufakturní výrobou. A tam, já jsem tam hrál před x lety, k 475. výročí založení Markneukirchenu jako vlastně výroba jako města, kde se vyrábí.
2: Tam jsi hrál na tak staré?
3: Já to jsem hrál jinde, ale tady je starý to místo, 407, takže teď už se to určitě přiblížilo k 500 letům, takže tady je jenom vidět, že i ty manufakturní nástroje, což znamená jako forma továrních nástrojů, už se vyráběly tenkrát, takže můžou být starý housle, ale vůbec nemusí mít nějak velikou cenu.
2: Takže je to prostě o kvalitě a to ty poznáš, tak teda se vrátíme k té otázce, vzhledem k tomu, že to poznáš a vyznáš se. Stal se z tebe sběratel? Investor?
3: Počkej, jsi se ptala na tohle. No, že bych byl vyloženě sběratel a byl obklopen kvantem nástrojů, to ne. Já mám samozřejmě takovou malou sbírku, ale ta je vyloženě dávaná dohromady proto, abych ji mohl prezentovat na koncertech, protože já jsem říkal, že nechci jenom jako
2: výrobní prostředky.
3: Psát posudek, fajn, to je samozřejmě velice důležitý, ale pak je věc, kdy to člověk může okomentovat a představit jako koncertní činnost, jako koncert, kde třeba během večera hrajou na 8 nástrojů. A ty nástroje, ten nejstarší, a teď se dostanu k tomu letopočtu, který mám k dispozici, je z roku 1618. A jde 18. století, 19. 20. a končí se 21.
2: století. Tady housle, co pamatovali bitvu na Bílé hoře.
3: No, to tak je. Jo, a je to, a musím říct, že jsou nádherné, tak samozřejmě gro je italské, ale já se teda zabývám léty taky propagací jako starých českých.
2: Jaroslav Svěcený, na dvojice v Nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A zábavu postaráno v nočním proudu je na návštěvě Jaroslav Svěcený. Na rozdíl od vína a mistrovský houslí je pro člověka často nepřítel číslo jedna a limitem možností. Před rokem tě, Jardo, vyšla knížka s velmi emotivním názvem Za svůj život vděčím houslím. To chce vysvětlení.
3: No, tak jo, člověka potkávají v životě nejenom samé pozitivní věci, ale taky občas se to hodí někam jinam a tak já jsem samozřejmě měl zdravotní problémy a to zajímavé je, že ty lékaři, co mě dávali dohromady, tak říkali, hele, tak zkusíme po nějakých pár dnech, zkusíme housle. Já jsem říkal, já vím, ale mně se asi na ně ještě nebude hrát dobře a tohle, on tylko to nevadí. Prostě, že já trošku jsem jich jeho ruce a tohle z toho po té operaci a tohle. Já jsem říkal, to taky nevadí. Tak dobře, tak jsem prostě tóny a tohleto a jak jsem cvičil, tak jsem potom, když už jsem chodil zase, tak jsem chodil po těch chodbách toho oddělení, což bylo bezvadný, no a hrál jsem, jo, takže každému jsem vždycky, a takhle jsem se vrátil, protože já jsem zjistil, že housle fungují jako terapie, není to jenom koncert, je, a já jsem v ten moment...
2: A hudba jako taková no, je taky no právě, terapie.
3: Přesně tak, a já jsem ten moment pojal, já jsem kdysi studoval muzikoterapii, strašných let zpátky, ale já jsem najednou si uvědomil, že to má obrovský smysl pro mě samotního, nejenom pro ty lidi, kterým hraju, ale pro mě samotního, že najednou to byl prostředek. Já se dneska na ty koncerty těším jako na tu terapii, že navázuju ten vztah s tím publikem a že to už bude úplně o něčem jiným, protože dneska, když člověk hraje soulově, tak má i spoustu takových organizačně, pracovně, produkčně silných povinností, protože sice pracujeme s určitým týmem, ale vždycky je to důležitý, že si musí člověk říct důvěřuj, ale prověřuj. Jo. A dneska v Čechách, myslím, že to není jediný obor, kde tomu tak je. A já samozřejmě taky trávím nějaký ten čas, se vždycky vzpomenu na jednu paní, která před asi 10 lety, která přišla na konci, říkala, pane Svěcený, a vy hrajete jako dost často a hrajete večer a co děláte přes den? Bezvadná otázka, že jo? A já jsem si vzpomněl na pana Wericha, jak říká, no, čtu Stanislavskýho a mám kaviár a v ruce rohlík, že jo? Ne, prostě já mám ten den naplánovaný nejenom zkoušky, ale taky řadu věcí. Musím vymýšlet nový projekty, protože všichni očekávají, že prostě budu mít dramaturgii prostě připraveno a tak dále, ale já si nestěžuju, že to je svět, který jsem chtěl vždycky dělat a v té lékařské rovině v podstatě můžu říct, že ty housle mě dostaly z toho nejhoršího a de facto to, že jsem na ně hrál v té nemocnici, tak pro mě to byl nesmírně důležitý moment, protože kdo na to nehraje, tak třeba mu to teď připadá hloupý, ale není to tak. Prostě ty housle i ty frekvence a kde samozřejmě prostě ta intonace a tohle všechno, ono to na toho člověka působí.
2: No, hlavně už i taky ten moment, že si to dokázal.
3: Ano.
2: Že prostě ano. Ti to šlo, protože určitě jako virtuos si měl třeba obavy, jestli vůbec budeš schopen naskočit
3: obavy,
2: a vydržet to, co si vydržel předtím.
3: A to tam ta psychika samozřejmě hraje úplně skvělou roli. Já jsem se těšil na první koncert, takže já jsem si dal metu časovou, že jo, kterou někteří pacienti říkali, no to je úplná blbost, to ještě nebudeš hrát, prostě to ještě. Ale já jsem hrál, jo, prostě jsem opravdu po relativně krátkém čase, samozřejmě s dovolením pánů doktorů, já bych si nedovolil nějaký jako risk ani náhodou, ale tak jsem zahrál a mě ti to pódium a to publikum úplně mě nabilo a já jsem říkal, já se cítím líp, že jo, tak zkusíme za nějakou dobu další a takhle jsem se zase dostal.
2: Vlastně jsi dostal do formy, jo. A hned si zase začal přemýšlet o dalším albu, tentokrát muzikálovém, které vyjde v říjnu, co na něm najdeme?
3: Je to taková úplně čerstvá spolupráce s kamarádem, s Michalem Prostějovským a on je takový ten muzikálovec, že jo, ví o tom hodně a tak on říká, ty poslechni, co kdyby jsme udělali jako, že by si s orchestrem natočil takový průřez 16 slavnými melodiemi nebo skladbami z muzikálu. A já jsem říkal, no to jo, ale prostě to, on říkal, no ne, tam by nikdo nespíval, jo. To prostě by byl takovej ten, akorát teda pak bude takový bonus, tak tam bude Bára Baziková, a tak to jsou kámoši všecko, takže a kámošky, takže to jako bude, ale to už bude úplně ke konci té desky, a jinak všecko bude instrumentálka. Upravilo se to a paradoxně se zjistilo, že to je úplně jiný pohled na tu hudbu, ta hudba se vyjadřuje jinak, protože já nefrázuju jako zpěvák, že jo. Zpěvačka, zpěvák si prostě dá podle těch textů. Ty housle frázují podle houslí. Prostě, jo, mají svoje. Takže ono z toho vzniká pomyslná klasika zvláštní. Prostě, navíc je to teda krásný, protože ty melodie teda psali lidi, který teda opravdu komponovat uměli. Takže tam bude takováhle záležitost. My jsme museli samozřejmě řešit práva a všecko, ale to se vyřešilo. No a ta deska by měla spatřit světlo světa v říjnu, kde bude 22. října v dopoledne v obecní domě, ne Smetanově síni, ale v jednom z těch sálků v cukrárně bude prezentace nejenom pro novináře, ale taky i pro veřejnost. No a já se moc těším, že si to taky zahraju potom koncertně, ale teď to nahrávání bylo opravdu nádherný, božský, když člověk poslouchá, že si zahraje třeba Sarah, že jo, z Plesu upíru. To je nádhera. To prostě zní a ty housle úplně tajemně, krásně. Fakt tak se mi to líbilo.
2: Tak houslí občas, zvuk houslí občas připomíná lidský hlas.
3: No, tak ona to je, já myslím, že to vzniklo jako instrumentální náhražka, když to takhle řeknu ošklivě, toho lidského hlasu. Jo. A teď si myslím, že i viola, že jo. Všecko jsou to nástroje, které roztírají tóny tím smyčcem, těmi žíněmi od teda ty jednotlivé struny, tudíž mají jak dílku různorodou a mají různou rezonanci. A je strašně důležitý, na jaký se člověk v tu dobu hraje, protože když ty lidi třeba na tom mým koncertě slyší 8 nástrojů během jednoho večera, tak už nikdy neřeknou, že jsou všechny housle stejný. Každý jsou prostě jiný. Vypadají jinak, ne, že by teda měnili úplně to, ale prostě ten rukopis je jiný, jako u malířů. Jo? Prostě ten je jiný. Má to svoje charakteristiky, ale je to jiný. No a když odcházíte a teď najednou zjistíte, že ta historie je plná té Evropy, protože housle, to je evropský fenomén, že jo, to vlastně se vytvořilo a dotvořilo do dokonalosti tady u nás v Evropě, to už nám prostě nikdo nevezve, všecko ostatní je export-import, jo, ale tady vlastně byli ti ještě před Stradiváriové, protože tady už v 16. století, na konci 15. v Breše, což je nedaleko od té Kremony, já nevím, 120 kilometrů, možná se trošku pletu, ale není to daleko od Kremony, tak tam byli první houslaři, protože ono se neví, kdo byl první, kdo udělal ten tvar, ale bylo jich několik, jeden se jmenoval Gasparo Bertolotti da Salo, to je krásný jméno, že jo, a nebo Giovanni Paolo Maggini, jo, to jsou, a to byli houslaři, kteří po sobě zanechali nádherný nástroje, no a když na to člověk zahraje na tom koncertě a vystřídá to třeba s nějakým modelem z 18. století, z té slavné italské doby nebo české doby, tak to je úplně jiný zvuk. Krásný je, ale že se s těma nástrojema dá hrát ve velkým sále, protože ty nástroje se nesou, takže já občas dráždím kolegy z populární hudby, řeknu, hele, až bude jednou ten blackout, který nám tady furt vyhrožujou, tak vy už nebudete hrát vůbec a my budeme hrát ve tmě.
2: A tak budou muset Antlak koncerty
3: Ty housle prostě jedou, to jsou ty předci vymysleli nástroje, který v pohodě hrajou sále třeba pro 5000 lidí.
2: Tak on je to ve všem, nejen v té hudbě, nejen v těch nástrojích, ale no. I třeba v architektuře, nebo no. V tom, co no. Dokázali s, řekněme, z dnešního pohledu primitivními nástroji a jaká je dneska technika a technologie a není to vždycky až tak úplně nej, to, co spácháme. Jardo, díky za rozhovor, díky za tvůj čas a ti to pořád skvěle hraje.
3: Děkuji moc, Kázo, moc ti děkuji za pozvání. Všem přeju krásnou dobrou noc.
2: První Čech, který hrál v Chile a dalších 62 zemích světa, jako první český houslista nahrál CDčko pro Sony Classical. Neunavný propagátor klasické hudby Jaroslav Svěcený má na svém kontě přes 40 alb. Brzy připojí další s muzikálovými songy.
1: Noční prout. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina a 4 minuty v nočním proudu, se připravte na následující. Festival Hradice Z přicestuje na přelomu července a srpna do Hluboké nad Vltavou. A bude to vůbec poprvé, co se tu zastaví. Protancovat víkendovou noc, k tomu svádí nový single zpěvačky Raven Linney. Pokračuje koncertní série Prague Open v areálu 7 a Riegerových sadech. Country popová hvězda Stella Lefty servíruje Good at Living a Charlie XX vydala své 7. studiové album Music, Fashion, Film a znáte hudební menu do 2 na 2. Teď Sam Fender a Olivia Dean.

Festival Hrady CZ se letos vydal na cestě 10. července. Za sebou mám už 3 zastávky. Točník, Kunětickou horu a Švihov. Na přelomu července a srpna poprvé zajede do Podhradí Hluboké nad Vltavou. Původně strážní hrad byl založen českými panovníky v polovině 13. století a jako královský majetek byl často dáván do zástavy. V jeho držení se vystřídalo několik šlechtických rodů. V 17. století hrad koupili Schwarzenbergové. Na Hluboké pobývali do konce roku 1939, kdy poslední majitel musel před nacisty emigrovat do zámoří. O svůj majetek šlechtický rod definitivně přišel zvláštním zákonem Lex Schwarzenberg v roce 1947. Hlavní předlohou poslední přestavby Hluboké byl královský zámek Windsor. Kdo ho ve Spojeném království navštívil, nápadné podoby si musí všimnout. Putovní festival Hrady CZ to jsou prostě 3H. Hrady, hudba a historie.

Adeline Gray, 256, Meg 21, Rebečky 48, Rytmus, Trautenberg, Vega Elektra, Brixton, Daniel Landa, Harley, Krucepis, Lenny Ray, Tomáš Klus, Vypsaná, Fixl a Xindl X. Právě jsme ho slyšeli. Ti všichni se střídají na dvoudenním putovním festivalu Rady CZ. Jsme Český rozhlas Dvojka a 16 minut po jedné posloucháte Noční proud.

Skupina Brixton, čím dál populárnější Purtail, jednou z mnoha kapel a interpretů, kteří se letos zúčastní festivalového turné Hrady.cz. Protančit víkendovou noc, to je cíl nejen všech letních festivalů, ale taky zpěvačky Raven Linney. Saturday Night je k tomu jako stvořená.

pomalý čas odhodit starosti a protancovat noc. Zpěvačka Raven Linney přišla s novinkou Saturday Night, která funguje jako dokonalý soundtrack pro bezstarostný víkendový večer. Skladba nese jí typický rukopis, ve kterém se mísí éterický R&B vokál s chytlavým rytmem a lehkým retro nádechem. Text zachycuje atmosféru nočního města, kdy člověk touží jen po blízkosti toho druhého a chce se nechat unášet jen a jen přítomností.

když noc je v půli, tak proti své vůli opět padám k nohám černé.

0: Letní festivaly obsazují nejrůznější areály, hrady, zámky, letiště, ale také města. Metropolitní festival Prague Open Air má dvě scény, kde průběžně během léta vystoupila a ještě vystoupí celá řada kapel a interpretů. Například tento týden ve čtvrtek 30. července můžete do Holešovického areálu 7 zajít na skupiny Rybičky 48. Sklenku.
1: Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát.

Festival Prague Open Air operuje ve městě na dvou scénách. Jedna je v Holešovickém areálu 7, kde zahrají tento čtvrtek Rybičky 48 a druhá v Rígrových sadech. Se můžete vyrazit příští týden 6. srpna na 100 zvířat. Metropolitní Open Air koncertní série má tu výhodu, že nezabere celý víkend a taky se nemusíte brát dovolenou. Ideální koncertní zážitek pro ty fanoušky, kterým se nechce vyrazit z města ani kempovat.

Stále v té po úspěchu EPčka Is This Heaven přišla americká zpěvačka s novým singlem Good As Leaving. Stella Left je jednou z největších nadějí současného country popu. Během uplynulého roku stihla nazbírat přes 370 milionů streamů. Nová emotivní píseň přišla bezprostředně po jejím beznadějně vyprodaném turné.

Charlie XCX má nové album. Jmenuje se Music Fashion Film. Zpěvačka dlouhodobě utváří podobu moderního popu a vizuálního jazyka současnosti. Držitelka cen Brit Awards a Grammy se v posledních letech vedle hudby prosazuje právě také v oblasti módy a kinematografie, což se všechno propsalo do názvu alba.

Ještě 3 minuty a noční proud úterý 28. na středu 29. července bude minulostí. Ve 2 hodiny si můžete poslechnout reprízu pořadu Hvězdné návraty. S návratem nočního proudu počítejte zase dnes přesně půl hodiny před půlnocí ve studiu a bude a ponocovat s vámi bude Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž